0: 400 tisíc korun. Česká jednička má díky triumfu taky jistou účast na závěrečném turnaji série Players Championship Finals, tedy turnaji kategorie Major. František Kuna, Radiožurnál.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nebezpečí na D6 Úkladna a nehoda v Praze. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů teď pozorně u sjezdu na Kladno a Unhošť. Na kilometru 11,5 se po dálnici pohybují lidé, zřejmě jsou to chodci. V Praze Strašnicích v ulici na 50. je hlášená nehoda. Pozorně projíždějte u stanice metra Skalka směr Černokostelecká ulice. V Praze taky připomínáme v noci zavřený Letenský tunel a silnice 16 ze Slaného do Velvar je už několik dnů neprůjezdná. Uzavírka po víkendové nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. V místě pokračují sanační práce. Uzavírka se objíždí po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia na horách kolem 8. Tolik zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: 5,5 minuty po 2 hodině je v nočním radiožurnálu čas pro ty soutěživé z vás. Je tu noční soutěž, právě začíná a tento týden můžete vyhrát audioknihu na radiokartě od Pavlíny Křivánkové s názvem Příbuzní. Příběh vás seznámí s osudy dvou dívek. Jedna by ráda vypátrala své biologické rodiče a odhalila svou minulost. Druhá před ní naopak utíká. Jak se jejich osudy spojí, tak to zjistíte, když s námi budete hrát v naší soutěži, a to na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď.
1: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Milo zazněl v nočním radiožurnálu a teď jdeme soutěžit.
1: Radiožurnál pro vás má audioknihu Příbuzní.
2: Ta osoba má oči úplně stejný jako já a Olina. Světlounce modrý, jako led.
1: Dva světy a jedna pravda, která může všechno změnit.
2: Tohle má jako bejt můj fotr? Tahle kreatura?
1: Poslechněte si příběh o hledání kořenů z pera Pavlíny Křivánkové. Audioknihu Příbuzní na Radiokartě dostanete v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Dnešní výhru jsme si připomněli, pojďme tedy zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince. Haló, slyšíme se?
3: Haló.
0: Kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Jaroslav.
0: Slyšel jsem správně, Jaroslav, je to tak?
3: Ano.
0: Trošku nás zlobí signál, vy jste předpokládám na cestách, jede se bez problémů?
3: A tím to jde, no.
0: Tak to je dobrá zpráva. Když takhle po nocích cestujete, tak by se vám určitě třeba do auta hodila i audiokniha, je to tak?
3: Ano.
0: A znáte tvorbu Pavlíny Křivánkové?
3: Ne, bohužel.
0: Neznáte? No tak se s ní aspoň seznámíte. Dnes není soutěžní otázka, takže gratuluji, výhra je vaše.
3: Bezva, děkuju moc.
0: Není vůbec zač, bude pro vás nebo třeba někoho potěšíte?
3: Když si poslechnu opaký věnou dceři.
0: Perfektní. Tak já vás jenom poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu, snad nás signál nezradí. Díky.
3: Ano.
0: No a vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit o audioknihu na Radiokartě Příbuzní. Zase zítra v tradičním čase, tedy v nočním radiožurnálu po zprávách ve 2 hodiny.
4: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Skupina Alice a Dan Bárta zazněli v nočním radiožurnálu a teď nás čeká sport. V 16 letech odešel do zahraničí a věří fotbalové cestě, kterou si vybral. Lukáš Ambros už hrál v Německu, v Polsku, od léta je v Belgii a teď ve 22 letech se také poprvé dostal do českého národního týmu. Uslyšíte ho za chvíli v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: We were staring down disaster.

0: Premiéru v české fotbalové reprezentaci nezažívá jen nový trenér Španěl Santi Denia. Před zápasy Ligy národů, které začnou v sobotu utkáním proti Chorvatsku, se sešlo v národním týmu hned několik nováčků a také jeden, který nikdy nehrál nejvyšší soutěž v Česku. Do zahraničí totiž odešel v roce 2020.
1: Einfach Ronaldo, mein

0: Můj idol.
1: Idolem Lukáše Ambrose je Cristiano Ronaldo, jak přiznal v dotazníku Wolfsburgu, kde odehrál i jeden bundesligový zápas jako nejmladší Čech a kam zamířil do akademie už v 16 letech ze Slávie. Tím začala jeho zahraniční mise. Z Německa se potom přesunul do polského Górniku Zabrze.
2: Celkově mi to dalo strašně moc, ať už v životě nebo po fotbalové stránce. A...
3: Fenomenálně vykončil to Lukáš Ambrose.
2: Myslím si, nevím, jak lidi na to tady se dívají, na tu polskou ligu, ale pro mě to je jako superliga, ať už fotbalově nebo prostě z ohledu fanoušků.
1: Teď od léta hraje 22-letý ofenzivní fotbalista v Anderlechtu Brusel.
4: Lukáš Ambrose, Gatrap, Hevdegui, Trap, Eskort!
1: A Lukáš Ambrose je rád za cestu, kterou si ve fotbale zvolil.
2: Věřil jsem tomu, samozřejmě nějaké chvíle občas byly těžší, ale nikdy jsem vlastně nezapomněl věřit, že to je ta cesta, která mi pak pomůže se dostat dál.
1: Na ofenzivního fotbalistu.
2: Teď i v Anderlechtu nastupuji na pravém křídle, ale většinou se jako toulám tak někde uprostřed. No.
1: Nemá ale Lukáš Ambrose nějak oslnivé statistiky, pokud jde o góly. Většinou 1-2 za sezónu, nebo asistence. V minulém ročníku v Polsku jich měl pro sebe rekordních 5. V Anderlechtu má zatím za krátkou dobu ve všech soutěžích bilanci 2+2.
2: Já jsem vlastně na tom pracoval a neustále jsem na to dával tu důležitost, protože jsem věděl, že ty čísla jsou něco, co mi chybělo, ale myslím si, že furt je na čem pracovat, furt to může být lepší.
1: A ukázat se teď chce mladý fotbalista kromě Anderlechtu i v národním týmu, kde je premiérově.
2: Jako, no, jsem rád z toho samozřejmě, jako myslím si, že člověk musí se ocenit za to, že dělá dobrou práci, ale zároveň je ještě o co hrát. Není to moje konečná štace, takže prostě člověk se furt rozvíjí a vlastně tak se na to i dívám.
1: Nechybí motivace a zdravé sebevědomí Lukáši Ambrosovi. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Marek Sedláček přináší stručné zprávy.
3: Česká společnost Škoda JS podepsala smlouvu s britskou Rolls-Royce SMR. Stane se jediným dodavatelem pohonu do malých modulárních reaktorů, které britská firma vyrábí. Každá zakázka vyjde na víc než 1 miliardu korun. První reaktor má vzniknout ve Velké Británii. V polovině 30. let pak i v českém Temelíně. Mezinárodní společenství musí podle českého prezidenta Petra Pavla pokračovat v politice neuznání anexe Krymu. Řekl to na summitu Krymské platformy v New Yorku. Ruská okupace poloostrova podle něj zůstává porušením charty OSN i základních principů suverenity a územní celistvosti. Česko upravilo pravidla notifikací ruských diplomatů. Nově musí s jednodenním předstihem hlásit plán překročit české hranice, účel cesty, její trasu i místo pobytu. Informaci parlamentních listů radiožurnálu potvrdilo ministerstvo zahraničí. Prezident Petr Pavel během návštěvy OSN v New Yorku řekl, že úpravu pravidel považuje za správný krok. A muzeum města Brna nově lidem zpřístupnilo restaurovaný byt manželů Herdanových z první republiky. Plánuje v něm pořádat prohlídky, přednášky i autorská čtení, která budou vyprávět příběh jak židovských manželů, tak samotné architektury bytu. Na obnově funkcionalistického nábytku se 4 roky podíleli i studenti Vyšší odborné školy restaurátorské v Brně.
0: Sport.
3: Fotbalistky Sparty zvládly úvodní utkání druhého předkola Evropského poháru nad rumunským týmem Farol Konstanca. Zvítězili 4-1. Uspěly i hráčky Liberce. Nad favorizovaným norským Rosenborgem vyhráli před domácím publikem 3-1. Odvety čekají oba české týmy za týden.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici D4 u sjezdu na Kytín a další v Praze Strašnicích. Na dálnici D4 ze Strakonic do Prahy za zavřeným sjezdem na Kytín srazilo auto zvěř. Kilometry 20 až 19, kousek za výjezdem z opravovaného úseku. Kolona se v místě netvoří. Na D4 opačně z Prahy do Strakonic u sjezdu na Obořiště stojí nákladní auto. Má poruchu. Po dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy znovu jedou dva nadměrné náklady konvoj. Vypadá to, že objeli opravovaný úsek mezi Poděbrady a Sackou, míří přes Prahu do Plzně. V Praze Strašnicích v ulici Na 50. pozorně u stanice metra Skalka směr Černokostelecká ulice omezuje průjezd, překáží nehoda, následky nehody. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přeháňky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17, na horách kolem 8. Tolik zprávy. Teď vám nabízíme reprízu středečního pořadu Život k nezaplacení speciál, moderuje Jan Pokorný.
5: Dobrý den, kde jsme? Cena nafty pro spotřebitele se v srpnu v České republice zvýšila nejvíc ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou unii byl 8,3%. Ve své zprávě to uvádí Eurostat. Dnes jsou ve studiu hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu Jana Klímová. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A Daniel Prokop ze společnosti Pak Research. Vítejte.
7: Dobrý den.
0: Život k nezaplacení speciál.
1: Spotřební průvodce do složitých ekonomických časů.
5: Začněme tím, že vláda zavádí od října znovu regulaci cen pohonných hmot. Marže na naftu a benzín budou minimálně 2 koruny 50 halířů na litr. Jano, v čem je to jiné než ta podobná operace na jaře?
6: Jenom přesně, že budou maximálně. 50
5: ano.
6: na litr.
5: Ještě, že jste tady.
6: Je to skoro stejné jako ta poslední regulace, kterou vláda ukončila 20. července. A ta jediná změna je v tom, že se ta marže pump právě snížila na maximálně 2,50 koruny na litr, předtím byla 3 koruny. Ono se tedy měnila, protože původně vláda zaváděla tu regulaci už 8. dubna a tam měla právě těch 2,50 koruny na litr. Pak se tedy ta marže zvýšila, takže teď ji zase snížila. A podle mě tím důvodem je, že ta běžná marže se teď pohybuje právě kolem té nižší hranice a kdyby vláda ponechala tu 3 korunovou, tak by to možná mohlo vést v některých případech i ke zvýšení cen, což není cíl samozřejmě.
5: My to téma probíráme vlastně stále ještě uprostřed debaty nad návrhem zákona o státním rozpočtu na příští rok. Danieli, když vzpomeneme na tu operaci na jaře, jaký ona měla dopad na rozpočty?
7: Ona stojí zejména na té straně té regulace cen, ale na snížení spotřební daně, tak tam stojí stát něco jako 1 až 1,2.
5: Ta se sníží spotřební daň na naftu o víc než 2 koruny teď.
7: Tak a stojí to, tyhle operace stojí kolem 1 až 1,2 miliardy korun ročně ten stát, jo. Takže mají nějaký náklad, vláda to chce vybrat tou windfall tax, daní z neočekávaných zisků rafinerií. Jako je dobré říct, že ta spotřební daň z nafty a z benzínu má výrazně menší reálnou hodnotu, než měla před několika lety, protože ona se taky relativně málo zvyšuje v čase. Takže jako já chápu tu operaci u té nafty, protože její hlavní cíl je ochránit ten průmysl a ceny, které vstupují do průmyslu a dopravy. A reagovat na to, že v Polsku a v Maďarsku zejména jsou ty ceny trochu levnější té nafty. Takže když jakoby jezdí ty dopravci, tak aby netankovali tam primárně prostě. Na druhou stranu v Německu, Rakousku jsou minimálně stejně vysoké a dlouhodobě cena těch pohonných hmot jakoby klesá reálná, jo. Protože si vemte třeba za poslední 20 let, inflace byla kolem 90-95%, mzdy vzrostly o 160%. A ta nafta a benzín vzrostly o 50-60%. Takže jakoby za...
5: Takže dnes by musel stát litr benzínu, kdybychom to vztáhli k roku 2006 a očistili to o inflaci, a tak to by stál 56 korun.
7: Třeba ještě o 10-15 korun víc, jo, prostě. Takže rozhodně vůči kupní cíle obyvatel, nebo vůči tomu, jak stoupaly jiné vstupy v té ekonomice, jo, jak rostla cena plynu a elektřiny, tak ty ceny nafty a benzínu rostly relativně málo, nebo méně než ty ostatní vstupy v té ekonomice. Takže jako já chápu tu logiku, že nemůže mít tu cenu asi výrazně vyšší než to okolí. Je to takový závod ke dnu, kdo tam to víc reguluje a snižuje spotřební daně a podobně. Protože v Polsku a v Maďarsku se to děje taky. Ale na druhou stranu, jo, jakoby i do toho průmyslu ty ostatní věci, jako energie a plyn a podobně, rostly více u domácností, ostatní náklady rostly více a podobně. Takže bych to nepřeháněl dlouhodobě se snižováním těch spotřební daně. Možná jako krotil tyhle ty zuby maximálně. Jako.
6: Já souhlasím s tím, že hlavní cíl je opravdu to snížení spotřební daně, což je vlastně stejný model, jako to bylo i v té předchozí regulaci od jara do léta. A ten důvod je, že právě cena nafty vstupuje do podnikání, do dopravy, vlastně do průmyslu a propisuje se potom...
5: Má mnohem větší vliv než cena benzínu.
6: Má mnohem větší vliv na cenu dalšího zboží a služeb v celé ekonomice, čili má větší tendenci táhnout vzhůru inflaci a mít tedy větší dopady, takže vláda sice tady obětuje nějakou miliardu měsíčně na spotřební dani, ale zároveň na druhé straně z pohonných hmot se platí ještě DPH 21%, které se určuje ne jako prostě známka, která se přilepí k té ceně té komodity, ale jako procento z té celkové ceny, čili čím je vyšší ta cena a teď jsou rekordy, tak je samozřejmě i vyšší výběr DPH, takže ono se něco vrátí zpátky zase. A plus tedy je tam ještě to, co zmiňoval Dan, a to je ta daň z mimořádný. Máte nový alias. Tak z mimořádných příjmů rafinérií.
5: A už jsme o toho, mimořádná sektorová daň pro rafinérie, které mají podle vlády vysoké marže, což je na první pohled pravda, ale při znalosti fungování těch rafinérií, třeba vyložení ropy, doprava, nutné odstávky kvůli bezpečnosti, oni asi nebudou rádi. A teď mluvíme hlavně o Orlenu.
6: Ne, tak samozřejmě, že nejsou rádi Orlen, Unipetrol, tedy to znamená majitel tuzemských rafinérií, tak už se vyjádřil, že pravda, rafinérské marže jsou sice teď vyšší, jak oni řekli, já bych řekla, že jsou opravdu vysoké, ale že oni upozorňují, že to zpracování ropy je cyklický biznis, kdy se období vyšších zisků střídá s poklesem marží a také zisků samozřejmě podle stavu ekonomiky a průmyslu. No a Orlen Unipetrol právě připomenul, že v minulých dvou letech vykázal relativně vysoké ztráty. Loni to bylo čistá ztráta 6 miliard, předtím 16 miliard. A k tomu tedy musí samozřejmě plnit dekarbonizační cíle, to znamená snižovat emise. K tomu musel řešit to, že jsme se odstřihli od ruské ropy a on musel nahradit tedy vlastně tu ropu nějakými západními surovinami, které si vyžádaly určité zásahy do technologií, takže připomněl také, že investoval v posledních letech kolem 10 miliard ročně, takže samozřejmě, že nadšený není. Na druhou stranu, já jsem zvědavá, kolik skutečně na té mimořádné dani potom zaplatí.
5: To je právě to, že těch vlivů na cenu ropy a následně tedy nafty a benzínu je tolik, že těžko hledat jedno jediné efektivní opatření, pokud tedy neumí odtud od stolu zastavit například konflikt mezi Spojenými státy a Iránem. Vlády tedy musí udělat aspoň něco, je to tak dané?
7: Asi ano, ale...
5: Politicky jako, zejména.
7: Jako zajímavé, že se to vždycky orientuje na ceny těch pohonných hmot a ne na jako ulevení těm domácnostem, které to cítí nejvíc, nějaké cílené, nebo na investice do úspornosti a zefektivní toho průmyslu. Jo, prostě. Jako v jedné chvíli si musíme klást otázku, jestli není lepší zrychlit odpisy, které směřují do daňové odpisy, které směřují do zefektivní těch průmyslových provozů, aby byl energeticky méně náročný, aby jsme pořád dokola nemuseli dělat to zlevňování těch zdrojů, které tam jako proudí. Jo. A ta daň z mimořádných zisků, já jsem byl v nervu, když se zaváděla ta daň, ta windfall tax tam minulá, která byla na banky a energetické společnosti. Teď je zajímavé, že ta, jestli to chápu, tak to vláda chce zavést už na rok 26, což zhruba v podobné době tenkrát jakoby se říkalo, že to nejde, protože už je to retroaktivní a podobně. A kdyby se to tenkrát zavedlo už na ten rok daný, jo, tak bychom teda vybrali mnohem více v té minulé dani z mimořádných zisků. Jo. Tam pravděpodobně i některé no, prostě se rozhodlo i asi na základě některých argumentů z toho biznisu, že se to nebude zavádět ještě na ten daný rok a zřejmě to byla škoda. No. A potom je to, co říkala Jana, ten problém, jak určitě tu bázi, tu základnu těch mimořádných zisků, protože u biznisu, kde hodně osciluje ten výnos nebo ten zisk, tak jako není jednoduché vybrat ten rok, který určuje ten normální zisk a na co se to má danit a podobně. No. Skoro mi přijde, že to děláme tak často v tolika oborech, tu daň z mimořádných zisků, že bychom měli mít nějakou metodiku, která skoro udělá progresivní daň v oborech, kde je malá konkurence, kde jsou tam ty cyklické jakoby období těch velkých výnosů, které nejsou dané jenom jakoby konkurenčním prostředím, ale prostě tím, jak se mění ta geopolitika, tak mají připravený nástroj, který to dělá jako, neřeknu automaticky, ale prostě mají připravenou metodiku, dají se spouštět a je to v podstatě nějaký typ progresivní daně v těchto oblastech prostě, jo. Protože opravdu se to řeší už po třetí v krátké době tahle daň.
5: Takže by měl někdo říct, milí občané České republiky, na tyhle ceny si musíme zvyknout a zřejmě počítejte s tím, že se zvýší inflace a ceny zboží a služeb.
6: Jako myslíte teď před volbama?
5: Ano, teď před volbami.
6: To si myslím, že asi neuslyšíme teď.
5: Ani vy byste to neřekla.
6: Ne, tak já myslím, že si lidi už zvykli. Prostě, když se podíváme na cenovou hladinu, tak samozřejmě za posledních 5-6 let od nástupu covidu, tak jsme někde úplně jinde. Prostě, já nevím, 40% pořád určitě, možná i víc. Takže tady se toho asi příliš nemění. Tady spíš jde o to, že vláda prostě chce ukázat, že něco dělá. Ale otázka, jestli by nebylo lepší zvážit opravdu ty cílená opatření pomoci, o kterých mluvil Dan.
8: Ono to může mít ještě jeden efekt, kdyby takzvaně vláda nedělala nic, tak je možné, že se třeba omezí doprava, více lidí bude využívat městskou hromadnou dopravu a nastane třeba větší příkon k elektromobilitě. Je to naivní představa?
6: Tak to je samozřejmě cíl a ono to celé souvisí, když jste se tady bavili vlastně předtím o tom, co by se s tím dalo dělat, že vláda asi nezastaví války, tak ono je to opravdu komplexní, protože vlastně ten důvod, proč je i tak drahá zrovna nafta, tak v České republice, nebo proč i tak rychle roste, jak jsme slyšeli úplně na začátku, tak to souvisí nejenom s tím geopolitickým děním, ale i s tím, že my jako Česko patříme k jedné z nejdeficitnějších zemí, pokud je o výrobu nafty a její spotřebu. A teď je otázka, co se s tím, takže jsme závislí jako totálně na dovozu, takže samozřejmě, když potom vznikne nějaké napětí na trhu, tak to pochopitelně má vliv, jo. Takže možná je třeba na čase se bavit o nějakých strategických zásobách nafty, nejenom ropy, nevím. A protože ta kapacita tady není a nebude se zvyšovat, když máte ještě vedle toho Green Deal, který počítá se s výrazným omezením spalovacích motorů nebo vůbec se zákazem nových spalovacích motorů pořád, i když se tam udělalo nějaké menší rozvolnění, ale pořád tam platí rok 2030. A cílem právě je, aby se vůbec nepoužívala fosilní paliva, jako je nafta a benzín. Takže těžko, jako tady budete někoho nutit, aby jako zvyšoval pořád výrobu a kapacitu.
8: A tak jako tak člověk pojede v říjnu do práce a první jeho pohled, když pojede autem, tak bude na to temi u čerpacích stanic. Co tam pravděpodobně uvidí? Nějakou výraznou změnu směrem dolů u těch cen?
6: V momentě, kdy vstoupí v platnost ta regulace. Opatření. Já si to neumím jako propočítat, jak se vyvine ještě během týdne cena té základní suroviny, to znamená té velkoobchodní ceny nafty a benzínu, protože teď v posledních dnech jsme byli svědky toho, že začala klesat. Na světových trzích zase klesat cena ropy, protože se nějak uklidnila situace, ale předtím týden zase vylétla přes $100 za ropu Brent. Další věc je tedy, že ještě navíc naše rafinérie, pokud vím, tak zpracovávají ještě různou evropskou ropu, která je ještě mnohem dražší než Brent. Takže tam je otázka, co se stane, jaká bude ta velkou obchodní cena vlastně k tomu 1. říjnu. Takže já nedokážu říct. A jako další věc je, že premiér Andrej Babiš ještě minulý týden vlastně sám říkal, že ten problém těch vysokých cen teď není v tom, že by byly vysoké marže u pump, že na vině tedy jsou hlavně rafinérské marže a to se projeví samozřejmě nějaké mimořádné zdanění až se zpožděním. Takže jak se projeví teď to stropování těch marží? Trochu asi jo, jako zase myslím si, že někde u těch dálnic a tak dále, že nějaký vliv to mít bude a samozřejmě bude mít vliv minimálně to snížení spotřební daně, včetně toho navázání toho DPH na tu spotřební daň. To se tam projeví prostě 2,30.
8: Ono se dá říct, že i přes tu mimořádnou situaci se trhy chovají normálně, reagují třeba na to, že je valné shromáždění OSN a čekali na projev zejména Donalda Trumpa, reagují na to, že na Blízkém východě se obnovuje doprava ropy přes jeden z ropovodů, který se podařilo opravit, ale jak to bude vypadat od října si ani nikdo v tomhle studiu netroufne říct. Posloucháte další rozhovor, tentokrát spíš besedu v rámci projektu Život k nezaplacení.
0: Život k nezaplacení.
8: Pojďme se teď s Danielem Prokopem, zejména za laskavé asistence Jany Klímové, věnovat dalšímu tématu, a to jsou důchody. Důchody se zvyšují podle zákona vždy od ledna. Od ledna tedy průměrný starobní důchod bude vyšší o 304 koruny měsíčně. Překročí tak hranici 22 000 korun. Vzhledem k tomu, co nás pravděpodobně čeká, o čem jsme se bavili v té první části. Je to dostatečné nebo zbytečné?
7: Já si myslím, že to je dostatečné spíš, jo, a vysvětlím proč, protože a je to věc, na kterou jsem tady upozorňoval v mnoha letech jako problém, který přijde a teďka ho vidíme. A ten je v té valorizaci důchodů, která probíhá tak, že se valorizuje podle inflace. To znamená, že v těch letech 22, 23 a podobně se valorizovalo i o 15% ty důchody. Takže roste opravdu velmi rychle. A potom ty důchody se kromě inflace valorizují o růst reálných mezd. To znamená, nakolik rostou mzdy nad úroveň té inflace. Ale v tom ten mechanismus funguje tak, že vlastně čeká, než ten růst těch mest dožene tu inflaci, jo. Což trvá řadu let, projeví se tam až příští rok, ne od 1.1.27, ale pravděpodobně až 28. Takže on řadu let čeká a vznikne tam prostě roky velké valorizace a potom takové hubené roky, kde to fakt roste o 2% ty důchody třeba. A to samozřejmě vede vlády, které jakoby schytají, že zrovna jim to roste o ty 2%, aby tam dávali ty mimořádné valorizace. Jo. Jako se teďka chystá těch 2000 korun, nebo nějaké příspěvky a podobně. A to znamená, že my bychom měli řešit dlouhodobě podle mě jako tuhle valorizaci, která dělá ty hrozné skoky. Dělá i neférové skoky mezi těmi důchodci. Jo. Když se stihl nebo stihla valorizaci v roce 2022-2023, což řada lidí udělala tím, že tam šla předčasně do důchodu, tak vám ten důchod narostl hodně. A když teďka jako podobní lidé odejdou v roce 26, 25 a podobně, tak vlastně nabrali ty malé valorizace a podobně. A ty důchody se liší třeba i o 2000 korun u podobných lidí. Takže my bychom měli dlouhodobě přemýšlet, jak zlepšit to schéma té valorizace, ať tam nedělá takovéhle vlny, protože za A teda každá vláda chce tu, jo, ten spodek vyrovnat a zvýšit to a za B to dělá nerovnosti mezi těmi důchodci.
8: A to, že všichni od nového roku, všichni důchodci dostanou jednorázový příspěvek 2000 korun, to je taky valorizace? Bo je to jednorázová věc, která se nepropíše do těch dalších let?
7: Ne, oni tam chtěli vymyslet schéma, aby jim přidali a nekumulovalo se to do dalších let. Mm-hmm. Protože když tam dáte valorizaci třeba o 300 korun navíc,
8: tak už musíte.
7: Tak se vám to potom valorizuje. I tahle valorizace se prostě potom násobí těmi dalšími a podobně a dělá tam obrovský schodek. Takže je to jako lepší z těch špatných řešení určitě, jo. Ale jako nevím, co budou řešit od 1.1.28. když tam budou muset sebrat tenhle ten příspěvek a zároveň jakoby ta valorizace pořád bude relativně nízká, jo. Takže to fakt je nějakým systémem řešení, protože se může stát, že tam budou dávat další mimořádný příspěvek a že to tam budou nechávat prostě až do konce téhle vlády, ty mimořádné příspěvky a potom jako ho zrušit není taky úplně jednoduché, ten mimořádný příspěvek.
8: Mimořádné valorizace mají svůj úděl, protože třeba ta snížená mimořádná valorizace z června roku 2023 se vracet nebude, přestože tam takový příslib byl.
7: No a to je jako asi dobře, že se vracet nebude, protože opravdu jako ty české valorizace penzí jsou jedny z nejvíc štědrých v rámci OECD na světě. Jo. Normální většina zemí valorizuje ve smyslu třeba 80% inflace a 20% růstu mest. Jo. To je systém, který je trošku méně štědrý než Česku a zároveň nedělá ty vlny, kde se čeká na ten růst mest a podobně. Takže to jako už dneska máme jeden z nejštědřejších systémů v Evropě a na světě v té valorizaci. No a problém je, že pořád vláda plánuje to vrátit, aby se valorizovalo podle inflace a poloviny růstu reálných mest. Jo. Což dlouhodobě, když si přečtete tu RIA, tu analýzu těch dopadů, kterou k tomu udělali, tak ty změny v těch důchodech, které chystají, tohle a některé další jako drobnější změny, tak bude stát asi 50 miliard ročně, až to plně naběhne. Jo. Takže my prostě už teďka vláda plánuje věci, které jsou jako extrémně drahé, vzhledem k tomu, jaký máme schodek a vzhledem k tomu, jak se vyvíjí to stárnutí populace a podobně. A prostě riskujeme, že tam se potom bude tahat za záchrannou brzdu velmi jako drastickým způsobem. Jo. Takže já bych si rozmyslel všechny ty kroky. Myslím, že ta reforma Fialovy vlády byla taková jako velmi hrubá. Prostě, že neudělali některé dobré věci, která udělala ta Babišova vláda zase, jo, reformu třetího pilíře. A rozmyslel bych si ty kroky, které stojí 50 miliard korun ročně prostě. To je obrovský náklad, který nikde jinde neušetříte. Takže to opravdu jako zvážit výrazně. No.
8: A ještě se objevují návrhy na motivaci pracujících důchodců, což není nezajímavé.
7: To je jako, to určitě podporuju, protože u nás pracuje, mám relativně hodně lidí do 60 let a potom hodně málo lidí od 65. Ten rozdíl v té aktivitě lidí před důchodem a těsně po tom důchodovém věku je u nás jako jeden z největších v Evropě. Takže tam je určitě potenciál, aby víc lidí pracovalo při důchodu. A teďka jsou dvě možnosti, jak to udělat. Jedna je, že jim snížíte, že třeba neplatí sociální pojištění vůbec. Jo. A druhá je, že jim zvyšujete důchody. Já jsem určitě spíš zastánce toho snížení těch daní. Protože ty lidi to cítí hnedka. Chápu, že jim třeba o 25%, když byste to udělal fakt hodně a výrazně, tak jim o 25% vzroste čistá mzda. Jo. A zároveň to je jeden rok. Když jim dáte do důchodu 1,5% a podobně, jo, tak to vypadá jako strašně malá motivace. V podstatě to málo lidí motivuje, protože podceňují, jak dlouho to budou čerpat. Jo. Ale stojí ten stát hrozně peněz, proč to potom čerpají 20 let. Jako. Takže vlastně my jdeme hodně tou cestou zvyšovat ty důchody o malé procenta, což má malý efekt na to, kolik lidí tam zůstane, protože si říkají, zrovna včera mi jeden pán říkal, já to budu čerpat 5 let a podobně, jo. A jako reálně to bude čerpat 20 let, tomu chudu, no, 15 až 20. Takže ty lidi podceňují, jaký to má efekt dlouhodobě v tom důchodu. A zároveň to, ten stát stojí hrozně peněz, když to táhne 20 let. Jo. Tak pojďme dělat opatření, které jako psychologicky fungují, ty lidi kvůli ním zůstanou na trhu práce a zároveň jsou levnější, jo. Což je na straně těch odvodů a mest, aby když pracujete v 65, tak jste třeba neplatil žádné sociální odvody vůbec. Jako.
8: Takový byl dnešní rozhovor Život k nezaplacení. Jana Klímová, hlavní ekonomická analytička Českého rozhlasu. Hezký den, děkuju.
6: Děkuji, naschranou.
8: A Daniel Prokop ze společnosti Pak Research. Hezký den.
7: Naschle.
0: Život k nezaplacení speciál.
1: Spotřební průvodce do složitých ekonomických časů.

0: Radiožurnálu.
1: Česko posílá na Oscary dokument Pepi Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film o závislosti v rodině už získal 2 ceny na Berlinále. Jaké to je se najednou starat nejenom o film, ale i o kampaň za miliony a cestu do Hollywoodu? Čím vlastně může intimní dokument natočený z velké části na iPhone skutečně zaujmout americké akademiky?
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis připravil Marek Sedláček.
4: Prezident Pavel v OSN vyzval Čínu, aby pomohla ukončit ruskou agresi proti Ukrajině. Slovensko omezí marže při prodeji paliv a zlevní jízdné na železnici. České házenkářky na úvod přípravného turnaje v Chebu podlehly B týmu Norska a bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Prezident Petr Pavel vyzval Čínu, aby využila svého vlivu k ukončení ruské agrese na Ukrajině. Řekl to v národním projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Varoval, že hrozba ze strany Ruska se blíží i k českým hranicím a rizika rostou každým dnem.
5: Podle prezidenta Pavla přichází s větší mocí i větší zodpovědnost. Svoji promluvu zamířil na stále členy Rady bezpečnosti OSN, tedy hlavně na Čínu, která by podle něj mohla pomoct konflikt ukončit. Připomněl, že ruská agrese porušuje chartu OSN a civilisté i infrastruktura na Ukrajině jsou dál terčem útoků. Jako důkaz, že riziko roste, uvedl nedávný pokus o ruský dronový útok na letiště Lipsko-Hále v Německu, jen 150 km od českých hranic. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
4: Slovensko kvůli drahým pohonným hmotám dočasně omezí marže čerpacích stanic a taky zlevní cestování vlakem. Oznámil to premiér Robert Fico po jednání vlády. Od října bude marže prodejců na Slovensku maximálně 10 centů na litr benzínu nebo nafty. Zároveň zlevní vlakové jízdenky ve druhé třídě na polovinu.
6: Slovenská vláda odmítá kvůli drahým pohonným hmotám zasahovat do jejich zdanění. Premiér Fico tvrdí, že taková opatření se v zahraničí neosvědčila.
7: Některé krajiny zkoušaly v minulosti jíst ze snížení spotřebné daně alebo DPH. Vyhodili stovky milionů eur, možná miliardy do luftu a nemalo to vůbec žádný efekt.
6: Ceny benzínu a nafty jsou na Slovensku nejvyšší za více než 4 roky. Stále ale zůstávají pod průměrem Evropské unie a ve střední Evropě patří k těm nižším. Vláda chce navíc jednat se samosprávami o zlevnění další veřejné dopravy, regionálních autobusů o 30% a MHD v krajských městech o polovinu. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Ve věku 102 let zemřela architektka Hana Pešková. S manželem Daliborem navrhli kulturní dům Eden v pražských Vršovicích. Podílela se taky na projektu Nové vesnice z Výrotice, která vznikla nad původní obcí zatopenou při stavbě Slapské přehrady. Navrhla i domov pro seniory v Rožmitále pod Třemšínem. Pešková, která dětství prožila v Bratislavě, po druhé světové válce vystudovala ČVUT. Byla taky nejstarším registrovaným členem spolku Menza.
2: Sport.
4: České házenkářky zahájily v Chebu závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy prohrou s B týmem Norska 30-38. V prvním utkání nové sezóny proti favoritovi od úvodu ztráceli. Nepomohlo jim ani 8 branek Charlotte Cholevové. Pokračuje trenér české reprezentace Tomáš Hlavatý.
8: Mali jsme tam dobré momenty, hlavně v té útočné fáze dát 30 gólov, lenže bohužel 38 dostaných je velmi veľa a fyzickými silami my jsme se nevěděli poradit tam s obranou pivota, to je niečo, na čo musíme pracovať ďalej, ale myslím si, že bol tam moment, keď sme sa pekne zdvihli a dotiahli sme.
4: V pátek český tým nastoupí proti Polsku a v neděli uzavře vystoupení na turnaji proti v Chebu zápasem se Slovinskem. Na evropském šampionátu se pak české házenkářky představí na začátku prosince. Spolupořádat ho bude Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na Brněnsku. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni jedou 2 nadměrné náklady s doprovodem. Jsou poblíž nebo už na exitu 23, kde přejedou na dálnici D5 do Plzně. Na dálnici D1 u Brna na exitu 203 stojí osobní auto zřejmě s poruchou na nájezdu z Brna směr Ostrava. Je vpravo zatím jen na blikačích. Na silnici 417 z Brna do Slavkova havaroval jezdec na elektrokoloběžce. Nehoda je za obcí Prace, dejte pozor, zasahovali tam nebo stále ještě zasahují zdravotníci. Na silnici 446 z Litovle do Šternberku pozorně pomaleji za Pňovicemi řidiči hlásí pohybujícího se koně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Čekáme oblačno až zataženo nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem 8. Tolik zprávy. A dál posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Ladíte noční vysílání radiožurnálu a teď pokračujeme naším seriálem. Někteří několikrát měsíčně míří do divadla Járy Cimrmana, jiní pojmenovávají po Cimrmanovi rozhledny či muzea a někdo si prostě jen tak na zahradě zřídí Járovu hospodu a pořádá Cimrmanovská sympózia. Tyto lidi jsme označili jako Cimrmaniaky a věnujeme jim týdenní seriál radiožurnálu. Už za okamžik představíme Jaroslava Chloupka z Letovic.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Cimrmaniaci, to je seriál radiožurnálu, kterým tento týden předznamenáváme, že už v neděli s námi můžete být u oslav 60. sezóny divadla Járy Cimrmana v Příchovicích u Tanvaldu. Teď ale pojďme do jiné části republiky, a to do Letovic na Blanensku. Tam bydlí cimrmaniak Jaroslav Chloupek a na své zahradě má třeba i Járovu hospodu.
1: Vítejte na Cimrmanově zahradě.
2: Jaroslav Chloupek, jsme v Letovicích na Boskovicku, tady v krásném údolí řeky Křetínky, a vidíme hned takový nápis obrovský v té typické secesní úpravě Jára sobě.
1: Ano, to jsem si sem sám věnoval, já jako Jaroslav jsem si věnoval pódium, na kterém probíhají semináře nad dílem Járy Cimrmana. Je zde i portrét Járy Cimrmana, zcela originální, neobvyklý.
2: Je tam napsáno Jára Cimrman pravděpodobně 1914, ale vypadá to spíš jako nějaká žena.
1: Ano, je to žena. Já si myslím, že by to takhle mohlo zůstat, protože Jára Cimrman do těch svých 15 nebo možná ještě 16 let byl považován za ženu a my jsme se toho drželi. Můžeme vstoupit do takzvané Járovy hospody, kde se odehrály hlavně dlouhé debaty nad odkazem divadla Járy Cimrmana a Járy Cimrmana. Je zde naprosto to zásadní, co v hospodě musí být, a to jsou citáty Járy Cimrmana, který on psal v té hospodě, když se odhalovali.
2: Nápisy v hostinci u sirotků, ano, je to 8 nápisů, první lepší pivo v žaludku, nežli voda na plicích. Zazvoníme. Posadíme se.
1: My diskutujeme hlavně nad tématy, které ještě nebyly rozvinuty. Měli jsme zde několik sympozií, třeba Jára Cimrman a ženy. K každému sympóziu máme speciální grafiku, samolepky, placky. Prostě aby tady byla ta stopa, která by se neměla zapomenout, že jsme opravdu nad těma věcma uvažovali, dělali.
2: Ta sympózia se tady na té zahradě konají už od roku 2005, čili už to má poměrně velkou tradici.
1: Ano, na těch stěnách vidíme fotografie, vždycky jedna fotografie z každého ročníku. Co bylo taky zásadní, v jeden ročník jsme se pustili do pátrání, co se vlastně stalo s Luisou Cimrmanovou.
2: Sestrou Járy Cimrmana.
1: Sestrou Járy Cimrmana. Natočili jsme asi 15-minutový film.
2: A co se s ní teda stalo?
1: Naše cesta byla taková, že jsme se totiž dostali k deníku Luisy Cimrmanové a my jsme nakonec zjistili, že ona skončila v Americe a že tam založila hnutí hippies.
2: Když půjdeme ještě ven, venku je bysta Járy Cimrmana.
1: Pojďme se na ní podívat.
2: Jak Cimrman vypadal, ačkoliv vytvořil tu svou jednu autobistu, která je dodnes v divadle Járy Cimrmana.
1: Tady je ten pomník je zajímavý v tom, že podstavec, který je z Pískovce a je velice takový jako
2: mohutný,
1: ten vlastně byl na farním dvoře, tady v Letovicích, máme zde i bistu, a je tam ten titulek Největší velikán Jára Cimrman, o to ta bista je menší.
2: Takže pro posluchače ten podstavec je takových kolik? Metr vysoký, zatímco bista má
1: 10 centimetrů, ano, a je tady napsáno Největší velikán Jára Cimrman. Je to přesně umístěno vedle záchodku, na ten se musíme podívat taky, protože to je dokonce záchodek,
2: ano,
1: ve kterém máme návod, jak ten záchod použít.
2: A je to Cimrmanův návod?
1: Cimrmanův návod. Ano, a je zde napsáno, dej si lokty na kolena, dlaně na dásně, vyprázdni se překrásně. Jára Cimrman 1904, je dokonce splachovací.
2: Cimrmanovou hospodu a bistu má sice Jaroslav Chloupek na své soukromé zahradě, pokud ale v Letovicích narazíte na muže s buřinkou a prošejivělým vousem, bude takřka jisté, že je to on a že vás do své hospůdky pozve. Z Letovic Tomáš Maleček, Radiožurnál.
3: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
4: Navštěvují představení po celé republice.
3: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
4: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
3: Cimrmaniaci.
4: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
3: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
4: Cimrmaniaci.
3: Každé všední ráno krátce po 8:45.
4: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Joe Cocker a vzpomínka na léto, píseň Summer in the City zazněla v nočním radiožurnálu a teď už další téma. Nové stáje pro chov starokladrubských vraníků otevřely včera ve Slatiňanech na Chrudimsku. Národní hřebčín do nich přesune hlavně chovné klisny, které byly doteď v historických stájích u Slatiňského zámku. V novém areálu budou mít víc prostoru a také blíž k pastvinám. Stavba za téměř 136 milionů korun vznikla na místě bývalého výcvikového centra pro koně.
1: Některý koně se sem přesunou příští týden a to velký stádo se aktuálně pase na okolních pastvinách.

0: a jsou venku 24 hodin denně, takže až ukončíme tady tu pastvu, což je zhruba tak za 2 týdny, tak se potom přesunou už tady do těch nových stájí, do toho nového dvora. Kateřina Neumannová a jsem zootechnička v Řepčíně ve Slatiňanech.
1: Co taková ideální stáj má splňovat, co koně potřebují?
0: Tak hlavně ty stáje mají vysoký stropy, jsou vzdušný, velký, prostorný a to je takový to zásadní, aby měli to správný klima.
1: Vy jste dříve koně složitě přesouvali na pastviny přes silnici.
0: Tak klisny se zhromáždili dole na dvoře a vyháněli se okolo Hřebčína a šli vlastně na silnici, kde se zastavoval provoz a šli tou kaštanovou alejí do výběhu a pastvin. Ta silnice byl trošku problém, autům to vadilo, že občas někde nějaký zrcátko to odneslo. Navíc té kaštanové aleje jsou poměrně vzácný kaštany, které ty koně taky ničily.
1: Se mnou je tady ředitel Národního hřebčína Kladruby nad Labem Jiří Machek.
2: Cíle zajistit nejcitlivější kategorii našich koní, což jsou březí klisny a kojící klisny, optimální prostředí. Tady budou v uzavřeném oploceném areálu, který bude naprosto pod kontrolou, když to teď byly ustájeny v tom historickém stájeném dvoře, kde byly vlastně sloupy uprostřed těch volných stájí a hlavně tam byl velký ruch, protože vlastně tam tudy vedl vlastně prohlídkový okruh pro návštěvníky a je to vlastně i místo, kde pořádáme spoustu akcí.
1: Nové stáje vyšly na téměř 136 milionů korun. Celou investici zaplatilo Ministerstvo zemědělství. Ze Slatiňan Anna Svoborová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Máme přesně půl čtvrté. Vysíláme zprávy, je tu Marek Sedláček.
3: Krajský soud v Hradci Králové osvobodil všechny čtyři ženy obžalované v kauze falešné závěti po továrníkovi Františku Řípovi. Mezi nimi je i vdova po podnikateli Alena Řípová. Podle obžaloby ženy vytvořily falešnou závěť, díky které se měla Řípová stát jedinou dědičkou. Tím mohla ostatním dědicům způsobit škodu skoro 120 milionů korun. Hradecký soud nakonec řízení zastavil mimo jiné proto, že ostatní příbuzní vzali své souhlasy se stíháním Řípové zpět. Rozsudek není pravomocný. František Řípa byl majitelem jaroměřské průmyslové skupiny Karsit. Zemřel v březnu 2021. V Lublinském vojvodství v Polsku se zatím neznámý pachatel pokusil vykolejit dva nákladní vlaky jedoucí proti sobě. Na koleje umístil betonové bloky, do kterých narazily lokomotivy. Stroje byly poškozené, nikdo ale neutrpěl zranění. Mluvčí státního zastupitelství řekl, že úřady čin vyšetřují jako výtržnictví. Sabotáž policie vyloučila. A Národní divadlo Praha dokončilo modernizaci vytápění a chlazení za 302 milionů korun. Součástí nového energocentra jsou i dvě kogenerační jednotky, pojmenované Romeo a Julie, které dokážou divadlo zásobovat elektřinou a teplem zcela nezávisle na vnější síti a ušetří taky energii.
0: Sport.
3: Basketbalistky Žabin Brno prohrály v semifinále kvalifikace o Evropskou ligu s Crvenou zvezdou Bělehrad 69-75 a čeká je pouze účast v Evropském poháru. Ten si po prohře v kvalifikaci zahraje i druhý brněnský tým. Hráčky Králova pole totiž podlehly na hřišti Flám Karolo 81-101. Francouzskému týmu pomohla k postupu 9 body a 8 asistencemi česká reprezentantka Julie Pospíšilová.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na dálnici D1 u Brna, další na D2 u sjezdu na Slavkov. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně vás mohou zpomalit dva nadměrné náklady s doprovodem. Mají skoro 6 metrů na šířku a z D5 sjedou u Plzně na exitu 73 Slovany Černice. Na dálnici D1 u Brna na exitu 203 stojí osobní auto na nájezdu z Brna směr Ostrava. Už za šipkou blokuje pravou krajnici. V Praze skončila noční uzavírka Letenského tunelu a na D2 z Břeclavi do Brna stále pozornějí za sjezdem na Slavkov. Od včerejška je na 8. kilometru zavřený pravý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Čekáme oblačno až zataženo, občasný déšť nebo přehánky. Nejdřív v Česku, v Čechách, později taky na Moravě a ve Slezsku začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem 8. Tolik zprávy. A teď už vám na Radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Rusko vede hybridní válku i proti Česku.
7: S odvoláním na bezpečnostní služby to oznámil premiér Andrej Babiš.
8: Hnutí STAN vyzvalo vládu, aby iniciovala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti.
9: Vlády evropských zemí připouštějí nebezpečně se stupňující hybridní hrozby ze strany Ruska.
10: Někteří evropští představitelé zpravodajských služeb varují před hrozbou agresivnějších kroků.
11: Ruský útok na NATO může podle ředitele BIS přijít v řádu měsíců.
5: Jsme v hybridní válce s Ruskem, přiznává český premiér. Jenže co to znamená hybridní válka, jak se pozná a je správné ruskou válečnou agresi označovat jako hybridní? Ptám se na to vojenského analytika a bezpečnostního experta Jana Kofroně z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 24. září.
12: Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
13: Díky za pozvání.
12: Český premiér Andrej Babiš z ANO varuje před hrozbou z Ruska. Jak iminentní taková hrozba v tuto chvíli, v současnou dobu je?
13: Těžko říct, to byste se asi musel zeptat někoho třeba z Bezpečnostní informační služby a nebo případně z armády České republiky, protože ti asi budou mít lepší informace. Každopádně jsme v nějaké situaci, kdy po Evropě se nám vyskytují různé útoky, incidenty, které asi z nějaké části lze připsat Rusku. A i u nás ostatně byl pokus, kdy nějaký Kolumbiec chtěl zapálit, myslím, nějaké tramvaje nebo autobusy dopravního podniku. Což jako bezesporu je minimálně sabotáž.
12: Pan premiér taky řekl, že české zpravodajské služby věnují všem takovým rizikům největší možnou pozornost.
14: Ze strany Ruska čelíme hybridní válce. A proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost.
12: Mluvčí BIS prý o žádném bezprostředním útoku neví. Šéf tajné služby Koudelka nicméně pro Guardian řekl, že ruský útok na Severoatlantickou alianci může přijít v řádu měsíců. O České republice v této souvislosti řeč prý nebyla.
15: Mohlo být o omezený vpád, provokace pod falešnou vlajkou nebo rozsáhlou kampaň zaměřenou na ovlivňování veřejného mínění.
12: Pokud by řeč o České republice byla, tak čeho by se takový útok mohl v Česku týkat?
13: Tak my jsme to už naznačili. Máme tu nějaký ten precedens toho útoku na vlastně dopravní podnik nebo jeho majetek. Máme tu nějaké incidenty ze zahraničí, viz ty drony na německých letištích. Pravděpodobně došlo třeba v nějakém momentě k přetrhání, záměrnému přetrhání podmorských kabelů a takhle bychom mohli pokračovat. To znamená, typicky jsou to útoky proti infrastruktuře, umí si člověk představit třeba útoky proti datovým centrum, všechno takovéhle, co může nějakým způsobem ochromit tu společnost. A pak, samozřejmě možná ještě o něco podstatnější, jsou to útoky, které nemají třeba fyzickou povahu, neútočím s cílem něco zničit, ale cílem je spíše získat třeba informace, jo, rozkrýt třeba nějaké osoby vlivné. Takže prostě špionáž, včetně samozřejmě dnes primárně kyberšpionáže.
12: Ale když se vrátím teda k té fyzické hrozbě jako takové, tak třeba to, že když teď policie posiluje svoji přítomnost na nádražích v Česku, tak nádraží, vlaková nádraží mohou být jeden
13: může to být jeden z cílů, ale stejně tak prostě i obecně tratě. To může být taky jeden z docela lehkých cílů. Přenosová soustava, elektrárny. Samozřejmě ty většinou bývají tak dobře zabezpečené, že zas tam ten útok není tak triviální.
12: Co průmyslové závody, protože už letos v dubnu ruské ministerstvo obrany uveřejnilo seznam podniků, které vyrábějí zbraně pro Ukrajinu a které by se mohly stát cílem ruských útoků. 2 z těch firm jsou z Česka, 2 z těch závodů.
13: Jednoznačně, jo, prostě je jasné, že Rusům vadí naše dodávky vojenské pomoci Ukrajině, to asi není nic tak jako překvapivého. Teď je otázku, jestli Rusové skutečně budou chtít šáhnout k takovémuto kroku. Stejně tak ale upozorněme na to, že Rusové můžou do nějaké míry využívat nebo podněcovat i, řekněme, aktivisty, kterým je rusko-ukrajinský konflikt celkem jedno, ale můžou třeba do prostoru vnést nějakou falešnou informaci o tom, že ten či onen podnik podporuje třeba Izrael nebo kohokoliv jiného a následně se hněv některých aktivistů nebo prostě teroristů, řekněme si to tak, obrátí právě proti těmto podnikům. I to je nějaký jako možný scénář a já neříkám, že se děje, ale je to něco, s čím je potřeba počítat.
12: Pan premiér svým prohlášením navázal na dřívější slova, nedávná slova vrcholných představitelů v Polsku, ve Francii, kteří taky varují vlastně před podobnými útoky.
16: Hybridové uderzenia dronami i raketami na państwa wspierające Ukrainę, v tym Polsku.
12: Jaké oni mají zprávy?
17: La menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée.
13: Tak já myslím, že o tom, jaké mají přesně zprávy, vám asi teďka nikdo neřekne nad rámec toho, co je v médiích. Co je faktem, že prostě v některých zemích těch útoků bylo vícero, nebo těch incidentů, a minimálně část z nich pravděpodobně Rusku dokážeme připsat.
12: Zaznamenali jsme právě ty dronové útoky a přelety dronů třeba nad Pobaltím, v Rumunsku přímo spadl jeden z těch dronů, že jo?
13: Samozřejmě my někdy nevíme, co z toho je náhoda, co z toho je záměr. Vzhledem k množství těch incidentů a vzhledem k tomu, že se netýkají třeba jenom té oblasti dronů a jenom třeba úzké oblasti poblíž hranice Ukrajiny, Polska, tak nám z toho vychází, že zatím může být trochu víc než jenom omyl.
12: To, že se o tom teď tady bavíme a že pan premiér řekl, co řekl, považujete to za nějaký průlom v té dosavadní komunikaci směrem k Rusku od té současné vládní koalice?
13: Já nevím, jestli průlom, ale je to možná nějaké přiznání toho, že ten problém tady existuje a že je potřeba se jim zabývat.
12: Protože on přímo řekl, že čelíme válce. Čelíme hybridní válce, řekl.
13: No, řekl hybridní válce. To se možná dostáváme k tomu, co si vlastně všichni představujeme pod tím termínem hybridní a nakolik je to skutečně jako dobře vydefinovaný pojem a jestli to pro někoho spíše jenom nějakým způsobem nenabízí možnost snížit tu intenzitu té pociťované hrozby, anebo naopak pro někoho předstíkat, že ta hrozba je větší, než co skutečně. I to je možnost.
12: No tak těch rovin je několik. Ta první, a tu asi rychle přejdeme, je to politický krok říct, že to je hybridní válka a ne
13: asi
12: válka?
13: Ano. Jo.
12: Že naschvál zvolíte takové slovo, abyste zmírnili obavu možná, protože to působí tak jako jemněji?
13: Podle mě, když řeknete válka, tak tím v zásadě indikujete, že buď to jsme v té válce, nebo se minimálně k ní blížíme, která bude mít nějaký ten kinetický charakter, že prostě někde začnou jezdit tanky, drony ve velké množství, někdo se nám pokusí sebrat území, nenutně nám, ale třeba našemu spojenci. U toho hybridní, tam se samozřejmě nabízí možnost říct jsme ve válce, tím vlastně učiním zadost těm, kteří se Ruska bojí, ale když tam dám to hybridní, tak vlastně zároveň říkám, tak ta vlastně naše reakce nemusí být tak velká a zároveň to té vládě pravděpodobně umožňuje říkat na jednu stranu tuto věc a říkat, my to bereme vážně a zároveň říkat, my ale nad ty 2% do obrany moc víc dávat nechceme, protože to myslím, že si každý uvědomuje, že to je do nějaké míry v rozporu.
12: A teďka teda k podstatě toho pojmu jako takového. Hybridita války. Nedělá z války hybridní například to, abyste to vnesl do toho rozhovoru, jestli náhodou některé ty útoky nemohly být náhodné, tak to, jak o tom mluví třeba polský premiér Donald Tusk, který že Rusko oficiálně ty útoky naschvál označí za náhodné, to je hybridní?
13: Takhle, já nevím vlastně. Já si pamatuju na rok 2014, kdy se začalo hodně mluvit o hybridní válce. Mnozí říkali, že to, co Rusové praktikují na Krymu nebo na východní Ukrajině, takže to je hybridní. Já se přiznám, že na ruském tankovém praporu, bez ohledu na to, jestli má své vlajky nebo ne namalovány na tom pancíři, nevidím vůbec nic hybridního. Nerozumím tomu, proč to někdo nazývá jako hybridní. To, že by si příklad česká mechanizovaná brigáda opět zamalovala vlajky a omylem zaútočila, já dám příklad na Polsko, to by se samozřejmě nestalo, berme to jako příklad, opět nevidím, co je na tom hybridní, protože tam vlastně i ta atribuce je strašně snadná. Jinou otázkou je, když ty útoky jsou výrazně nižšího řádu, to znamená ne 50 raket na jedno polské letiště, ale třeba jeden dron do té oblasti. Jestli tam skutečně lze mluvit o té nejasné atribuci a tady skutečně asi jde, ale zároveň tady ta intenzita toho útoku je opravdu jako poměrně malá a ty škody, které napáchá, budou obvykle relativně malé. Byť máme výjimky, jako třeba Vrbětice. Jo, to je pravda. Ale takže ta otázka s tou atribucí ano, ale jenom upozorním, že u té atribuce, to je z toho, jestli jsme schopni to připsat tomu či onomu. To vůbec nezáleží na tom, jestli na které říká, já to udělal, já to neudělal. Když mě tu zastřelíte a budete tvrdit, já jsem to neudělal,
12: já stejně vám
13: nikdo vám stejně jako neuvěří, jo. Ale umím si představit to v některých případech, kde je skutečně ta intenzita malá, ale pak je otázkou, jestli to je skutečně tak zásadně a jestli nejde použít tradiční pojem sabotáž. Sabotáž sponzorovaná Ruskem, řízená Ruskem. To, co se dělo třeba i ve studené válce, kdy Rusko spoléhalo na nějaké třeba teroristické skupiny v západní Evropě, více či méně jim pomáhalo, tehdy tedy ještě jako Sovětský svaz, a ono říkalo, my jsme to neudělali, udělali to tito lidé.
12: Ale vy jste připomněl ten rok 2014 a anexi Krymu, neoznačení vojáci, kteří prostě zabrali si poloostrov pro sebe a další oblasti na jihovýchodě Ukrajiny.
18: Ruské jednotky už de facto kontrolují celý Krymský poloostrov.
19: Russian helicopters fly over Sebastopol Bay.
12: K tomu se ale tehdy přičlenily i další věci. Hlasitá propaganda o domnělém fašismu, matoucí dezinformace o tom, co se skutečně děje, do toho demonstrace ve velkých východoukrajinských městech, které ale byly sponzorované právě Ruskem, protože tam byly Rusové dovezení z Ruska, aby demonstrovali, a na oko se o tom psalo podle ruského narrativu. Tyhle ty věci, které se k tomu jako přičlenují, ty nedělají z války ten pojem hybridní válka. Nepředstavují pro nás vlastně možnost pochopit, co se děje.
13: Opět, já to tak vlastně nevidím, jo. Já si myslím, že ta užitečnost toho konceptu je tam strašně malá, protože tohle to dělali vlastně skoro vždycky všechny válčící strany. Když Němci chtěli Sudety, tak také tvrdili, jak Češi ubližují Němcům. A samozřejmě, že z části vycházeli z něčeho, co byla aspoň do nějaké míry pravda. My jsme se k Němcům nechovali úplně super hezky, ale rozhodně ne tak zle, jak to tvrdili Němci. To znamená, ty Němci šířili nějakou svou propagandu, která, jak říkám, využívala něčeho, co se z části zakládalo na pravdě, no a z 80% to byly fabulace. Stejně tak Němci používali svoje agenty třeba Abwehru k rozmíchávání nepokojů, k vyzbrojování různých bojůvek, které přecházely hranici. To všechno známe. V tomhle tom minimálně to není nic nového. A já si kladu, tady si musíme položit tu otázku, jestli to pojmenování těchto aktivit jako hybridních nějakým způsobem přispěje k tomu, že budeme jako efektivněji schopni řešit ty problémy. A ten největší problém s tím pojmem hybrid je vlastně dvojí. První problém je, že ono to mnohdy vypadá tak, a na to upozorňuje velmi dobře kolega Bahenský, a to já tady jenom musím říct, kolega Bahenský byl mým diplomantem.
12: Vojenský analytik.
13: Je fér říci, že prostě my asi nějakou základní názorovou schodu mít budeme. A on správně poznamenává, ten koncept hybridní války, hrozby, tak je hodně jakoby postaven na tom, co dělá Rusko. Že to není tak, že bychom měli deduktivní koncept a pak jsme se koukali, jestli do toho ty ruské akce patří. Ale ono bohužel tak, jak se ten koncept začal používat po roce 2014, tak to často bylo tak, že Rusko něco udělalo a my jsme tomu dali nálepku hybridní. Což samozřejmě vede k tomu, že ten koncept je takový postupně se rozšiřující, zahrnuje na konci úplně všechno a ta jako definiční přesnost tam do značné míry chybí. Druhý problém je ten, že v průběhu času se strašně mění to, co se vlastně pod tenhle ten pojem dostává. Kdysi Frank Hofmann to vystavil na základě do 2007, na základě toho, co se dělo v roce 2006 mezi Izraelem a Hizbaláhem. A on říká, ten Hizbaláh je vlastně velmi specifický aktér. On tam má nějaké prvky, řekněme, konvenčního působení a nějaké prvky velmi nekonvenčního působení. On se v něčem chová jako státní aktér, v něčem ne. A on to říkal na více rovinách a zároveň zdůrazňoval, hele, on je tam nějaké prolínání konvenční a nekonvenční bojové činnosti. Pauza, nebo ne, ani ne pauza, ale skočíme o pár let dál. Pak přišel ten rok 2014 a začali jsme říkat, že to, co dělá Rusko, je vlastně hybridní.
12: No já se na to ptám i kvůli tomu rozsahu, protože přeci jenom, když teďka třeba poslouchám to, jak o tom mluví pan ministr vnitra Metnar, tak ten přeci říká, že to není jenom o těch útocích, a vy jste to sám zmínil, o těch útocích v tom reálném světě, ale i v tom kyberprostoru. To jsou ty kybernetické útoky, to jsou ty dezinformační operace, různé sabotáže a to je celá škála možných potenciálních hrozeb. Tak na tom rozsahu přeci, ale vidíme nějaký rozdíl oproti tomu, co tady bylo v minulosti, ne?
13: To znamená, že to hybridní označuje vlastně jako moderní.
12: No jiné. A širší.
13: A širší. Tak jako širší je spousta věcí.
12: A matoucí a mlhavé možná, tekuté.
13: Já nevím, v čem je to vlastně matoucí, upřímně. To je ten asi největší problém, že u spousty z těch aktivit jako příliš matoucí nejsou. Oni samozřejmě umožňují nějakým způsobem zase si hrát s tou atribucí, s tím, jestli to způsobilo Rusko nebo ne. To je jako bezesporu pravda. To jsou ty útoky, řekněme, té nižší intenzity. Ale to, co je pro mě jako podstatné, ta široká, řekněme, škála prostředků, tak je něco, co se dělo i v minulosti. Ano, máte pravdu, že kdybychom se bavili o některých typech informačních operací, které typicky využívají sociální sítě, to je nějaké novum. Teď je ale samozřejmě velká otázka, jestli ta škála těchto prostředků je skutečně provázaná. Do jaké míry skutečně platí, že Rusové nebo kdokoliv jiný je schopen nějakým způsobem koordinovat třeba sabotáže na jedné straně a na druhé straně nějaké třeba informační prostředí. Nebo jestli je to prostě jenom jejich působení v různých vrstvách plus minus ve stejném čase na podobného protivníka s nějakým velmi obecně podobným záměrem poškodit prostě toho protivníka. Ale žádná vlastně velká koordinace tam není. Jo, protože i prostě před 20, před 30, před 50 lety vidíme, že Sověti produkovali nějakou propagandu, tu lepší, tu horší. Produkovali nějakou, řekněme, podporu těm teroristickým, levicovým teroristickým skupinám v Evropě. Produkovali samozřejmě i nějaký vojenský tlak na té konvenční oblasti a tak dále. Takže v tomhletom já vlastně jako asi chápu, proč se to začalo používat, a když už se to začalo používat ten termín, tak já nejsem z těch, kteří by říkali ne a už to nesmíme nikdy použít. Já bych ale varoval spíše před tím, že bych řekl, já tam úplně to novum nevidím. Minimálně ne v tom, že bych si byl jistý tím, že tam je nějaká jako úzká koordinace, tak jak se to chápe třeba ve vojenství, když se mluvíme o koordinaci dělostřelecké palby a třeba manévru silami. A zároveň bych jako upozornil fakt, jako i v minulosti ta škála byla velmi široká. Ano, dnes je širší, souhlas.
12: Kdybyste byl na místě pana premiéra, tak vy byste řekl, prostě čelíme ruské válce.
13: To bych neřekl. Protože válka to ještě není tak, jak ji většinou chápeme. Čelíme ruským aktivitám, které jsou nepřátelské vůči nám. To je něco, co podle mě naprosto sedí.
12: Je to ta ruská agrese, to vlivové působení.
13: Může být například. A můžou to být i ty sabotáže. Typicky to vlivové působení je za mě možná jako nejproblematičtější, protože tam se nejhůř dokazuje, zejména když jsou tu nějací lidé, kteří jsou ochotni, řekněme, názorově argumentovat ve prospěch toho, co dělá Rusko, co je ještě ruským působením a co je vlastně autentickým postojem té, řekněme, části domácí populace. Protože jsme v demokracii, máme svobodu slova, to znamená, my nemůžeme zas tak jako lehce říkat, že kdokoliv, kdo se v něčem shoduje s Ruskem, tak je a priori ruský agent nebo dokonce i nepřítel. To by bylo jako velmi, velmi nebezpečné z cestí, na které bych se asi nechtěl vydat. Ale pokud se bavíme o těch sabotážích, kybernetických útocích a podobně, tak to jsou nějaké jakoby nepřátelské akty. Teď je otázkou, jestli se dostaneme za hranu skutečně nějakého významnějšího ozbrojeného útoku. Kde potom bych řekl, ano, jsme ve válce.
12: Já vám dám konkrétní jenom příklad k tomu vlivovému působení a zeptám se na to, jestli to spadá do toho vlivového působení, tak jak o tom vy mluvíte. Seznam zprávy upozornili na konferenci v Praze, které se zúčastnil sankcionovaný spolupracovník Vladimíra Putina Fjodor Lukjanov a šířil přes telemost ruskou propagandu. Na akci byly mimo jiné místopředseda výboru pro obranu Jindřich Reichl, zvolený za SPD, který kandiduje v nadcházejících volbách, i expert SPD na bezpečnost Martin Pecina.
13: Jako tohle mi přijde, ono to má dvě roviny. Ta jedna rovina je, že bez pochyby tohleto nějaká forma vlivového působení je. A myslím, že jako není o čem diskutovat. Druhá rovina je, řekněme, ptát se po soudnosti těch lidí, kteří se něčeho takového účastní. Protože já asi pochopím, že někdo může mít třeba na válku na Ukrajině jiný názor. Opět jsme v demokracii. To, co je poněkud jako zvláštní, když se účastním konference s takovýmito lidmi, kteří jako rozhodně nejsou přátelští vůči České republice. Ale to je prostě druhá rovina. Ale na vaši otázku, je toto příklad vlivového působení? Určitě je. Teď je samozřejmě otázkou, jak významné je. Tady jsou asi věci, kterých bych se bál třeba o trochu více, které mohou dlouhodobě hrát nějakou větší roli. Protože tohle je v jistém ohledu tak vlastně velká akce, akce, která je i na konci pokryta novináři, že my se vlastně o tom dozvíme a neunikne to naší pozornosti.
12: No a o jakých věcech vy
13: zde, jako mluvíte, v jistém ohledu potenciálně, v nějakém dlouhodobějším horizontu, si jeden dokáže představit, že působení třeba přes sociální sítě, přes různé účty, kde je mnohem těžší vlastně jako atribuce, než tady. Tady není moc co řešit v případě téhleté konference. Tak tam skutečně se tomu nepříteli v nějakém okamžiku může podařit začít měnit názor té naší populace. A teď je otázkou, je to vlastně něco, proti čemu jde reálně vůbec bojovat, jinak než třeba tím, že i my působíme v tom prostředí. Protože zase, jako my pokud nemáme dobré nástroje, jak odhalit, který třeba účet je vysloveně spravován z Ruska nebo něco takového. Velmi těžko se to bude nějakým způsobem zakazovat nebo hlídat. Pokud se týká působení našich vlastních občanů, tak pokud my jim nedokážeme, že od někoho vzali peníze a jsou tak říkajíc v žoldu Moskvy, tak opět, jak je chceme omezovat na jejich svobodném vyjádření?
12: Co si má teda veřejnost vzít z toho prohlášení pana premiéra?
13: Pokud bych já si to měl nějak interpretovat, tak já bych řekl, a to je vlastně docela pozitivní, že i premiér si uvědomuje, že tu bezpečnostní rizika jsou a že jsou prostě spojená s Ruskem. A jestli tomu říkáme na konci hybridní hrozba, šedá zóna nebo působení těsně pod prahem války, nebo významné, řekněme, bezpečnostní soupeření, to je na konci vlastně jedno. Byť ty pojmy můžou mlžit nebo naopak můžou zpřesňovat. Ale asi všichni chápeme, o čem se tu bavíme. A řekněme, že ani česká vláda v tomto není jako v rozporu nebo že by to nějak popírala. Druhá rovina je, znamená to, že zítra bude válka s Ruskem? Asi ne. Rusové pořád mají problémy na Ukrajině, to je jasné. Co je ale jiná věc, my se musíme ptát, a tady chcete-li klidně použijeme ten pojem hybridní. Jestli ten komplex těch jako dílčích hybridních hrozeb, byť já bych preferoval je označovat těmi jako velmi specifickými jmény, aby bylo jasné, o co jde, tak jestli prostě nedosahují té úrovně, která nám říká, hele, Rusko, tohle to nedělá jako nějakou dílčí provokaci nebo nějaká náhoda, ale jestli to není součást dlouhodobější strategie, která je konfrontační a která ukazuje, že Rusko přemýšlí, že by za určitých okolností bylo ochotno přistoupit i k tomu, co je skutečně podstatné. To jest ne hybridní kampaň, ale otevřená kampaň proti nějakému členovi NATO. Ale to je něco, co je v tenhle ten okamžik spíše možnost než jistota. Ale je to něco, o čem bychom měli přemýšlet, neměli bychom to brát jako, že se to na 100% stane, ale není to ani něco, co by bylo zcela vyloučené.
12: Tak je to už ale několikátý signál, že se to děje, že se to, přesně a že se to může přelít do něčeho vážnějšího.
13: Přesně tak, a to je něco, co bychom jako neměli podceňovat. A já bych měl dodat jednu věc, já se občas trochu bojím, že při použití toho slova hybridní se vlastně ta váha přenáší právě na ten pojem hybridní. Ale já bych vlastně argumentoval, ta hybridní kampaň, pokud už použiju tenhle ten termín, tak má smysl a strategický význam, pokud se tu nejedná fakt jako o velmi dílčí věci. Jenom do té míry, do jaké mi připraví půdu právě pro ten konvenční atak. Protože tam se rozhoduje o těch věcech. Jo? My zatím nejsme v situaci, že by se někomu podařilo pomocí třeba vlivových operací, sabotáží a tak dále, rozložit nepřátelskou společnost nebo tu protistojící společnost do té míry, že by tam ten stát, jako je třeba Rusko nebo kdokoliv jiný, dosáhl svých cílů, tak říkajíc, bez jediného výstřelu. I Ukrajina, která měla obrovské problémy, bylo tam to společenské štěpení a Rusové tam v roce 2014 měli vlastně obrovský vliv i skrze média a podobně, mnohem větší, než měli o 10 let později. No tak vlastně Rusové neuspěli s tou hybridní kampaní. Na konci tam prostě museli přijet ruské tanky. A to je podle mě vlastně ta zásadní jako lekce. A jak říkám, jestli se něčeho bojím, že možná my někdy máme tendenci si představovat, že to hybridní bude to jádro toho působení. Ono je, ano, dokud, a pokud teda to hybridní chápeme jako něco, co leží pod hranicí války.
12: Dokud nepřijedou ty tanky.
13: Dokud nepřijedou tanky, dokud Rusové nebo kdokoliv jiný nebude mít sílu na to, aby provedl ten konvenční atak.
12: Dobrá. Tak jo, tak moc díky za všechna ta vysvětlení.
13: Díky.
12: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jan Kofroň z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, jinak také spoluautor podcastu 1035 o armádě a bezpečnosti. Ptal jsem se ho na slova premiéra Babiše o hybridní válce Ruska, tedy co si pod tím mám představit a co to pro nás znamená. Naslyšenou zítra.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Marek Sedláček a zpravodajský souhrn.
1: Dálniční známky v lednu nejspíš nezdraží, poslanci schválili zmrazení cen. Kyjev a Moskva mají podle Američanů zájem o energetické a obilné příměří. České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové a bude oblačno až zataženo, občas s deštěm a přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Řidiči v Česku příští rok zřejmě zaplatí za dálniční známky stejnou cenu jako letos. Poslanci schválili novelu, která ruší pravidelnou valorizaci. Kritizuje to opozice.
3: Část peněz z dálničních známek bude podle opozice chybět Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Jen v příštím roce by šlo o zhruba 500 milionů korun. Na dostavbu dálnic by tak podle poslankyně Pirátů Wendly Svobodové přispívali ze státního rozpočtu i ti, kteří dálnice nevyužívají.
4: Na třeba i zvyšující se počet kilometrů dálnic, tak budou přispívat všichni. Takže i třeba nějaká vaše babička, která vůbec dálnice nevyužívá.
3: Podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD se ceny známek můžou změnit.
5: Každá vláda, každý minister dopravy bude mít možnost přistoupit ke zvýšení cen dálničních známek, pokud si vyhodnotí tento krok jako žádoucí.
3: Sněmovna podpořila taky změnu v platnosti jednodenních dálničních známek. Místo do půlnoci by od nového roku platili 24 hodin od zakoupení. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Ukrajina a Rusko mají podle Američanů údajně zájem o omezené příměří v oblasti energetiky a obilí, řekl to ministr zahraničí Marco Rubio po schůzce se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem. Sešli se v New Yorku na okraji rozpravy valného shromáždění OSN. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v úterý jednal prezident Donald Trump. Z energetického příměří by podle Rubia profitovali všichni.
6: Je to něco, do čeho stojí za to investovat, aby se to uskutečnilo. Myslím, že by to bylo výhodné pro svět i pro obě země. Takže je to něco, čeho můžeme pomoct dosáhnout dohodou. Zkusíme to a myslím, že jsme připraveni hrát pozitivní roli, pokud můžeme.
1: Lavrov po setkání s Rubiem podle agentury Reuters řekl, že je potřeba z USA co nejdřív obnovit bilaterální vztahy a že se ruská delegace s americkou dohodla na dalších jednáních. Tématem schůzky podle něj byla nejen Ukrajina, ale taky situace na Blízkém východě. Do kin se dnes po 7 letech vrací Avengers Endgame, tedy nejúspěšnější komiksový film všech dob. Snímek v roce 2019 uzavřel důležitou kapitolu filmového vesmíru studia Marvel a celosvětově utržel skoro 60 miliard korun. Aktuální promítání nabízí několik minut záběrů navíc a jeho cílem je taky naladit diváky na chystané pokračování série Avengers s podtitulem Doomsday.
2: Sport.
1: České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V pátek budou v čínském Shenzhenu bojovat o postup se Španělkami, které porazily v reprezentaci Kazachstánu 2-1 na zápasy. Česká kapitánka Barbora Strýcová věří, že fanoušci, kteří byli v hale při postupu přes Velkou Británii, zůstanou v Číně i na duel proti Španělkám.
7: Hodně jich přiletělo, což jako je neuvěřitelný. Jsou prostě neuvěřitelný, jako jak jezdí po celém světě za náma. Jako, a holky si toho váží, já si toho strašně vážím, oni jsou fakt jako, a je to fakt pomoc.
1: A semifinálový souboj českých tenisek se Španělkami odvysílá v pátek Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici D1 u Velkého Meziříčí a taky u Brna. Na dálnici D1 z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí stojí dodávka kilometr 146,5 vpravo.
9: 146,5, tady přesně hned za sjezdem Třebíč Velmec, tak stojí v odstavném pruhu.
8: Na dálnici D1 u Brna na exitu 203 se objíždí odstavené osobní auto. Stojí na nájezdu z Brna směr Ostrava, místo je dobře označené silničářskou šipkou. Silnice 16 z Slaného do Velvar je už několik dnů neprůjezdná. Uzavírka po víkendové nehodě cisterny s únikem nafty, taky benzínu. Je mezi odbočkami na Žižice a Luníkov. Pokračují tam sanační práce. Uzavírka se objíždí po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Čekáme oblačno až zataženo, nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem 8. To byly zprávy. Dál posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Přeji příjemnou noc, nebo teď už spíš možná časné ráno. Ladíte noční radiožurnál necelých 6 minut po 4. hodině. Doufám, že v naší společnosti se vám dobře probouzí. A další reportáž nás zavede do divadla. Romeo a Julie nově nejen na jevišti, ale i v podzemí Pražského národního divadla. Hluboko pod slavnou Hynajzovou oponou hučí nové motory, které vedení právě takto pojmenovalo. Zlatá kaplička představila modernizaci energetiky za víc než 300 milionů korun. Co se skrývá 5 pater pod jevištěm a jak dokáže divadlo ochladit voda z Vltavy? To se dozvíte za okamžik.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Industriální prostor, kilometry trubek a chlad. To není obrázek, který se vám běžně vybaví při pohledu na Zlatou kapličku. Přesně tak to ale vypadá pět pater pod jevištěm. V technologickém tunelu včera vedení Pražského národního divadla slavnostně pokřtilo kogenerační jednotky Romeo a Julie, díky kterým si instituce zvládne sama vyrábět teplo i elektrickou energii.
1: Oni se střed budou střídat, v zásadě rovnoměrně, takže nedá se říct, že Romeo je hlavní a Julie vedlejší nebo naopak. Tady jsme genderově vyvážení.
2: Ředitel technicko-provozní správy Národního divadla Václav Pelouch pozoruje dvě nové modré kogenerační jednotky. Jméno zamilovaného páru ze znepřátelených rodin si instituce podle jeho šéfa Jana Buriana nevybrala náhodou.
3: České divadlo se vždy pyšnilo tím, že umí překládat Shakespeara. A tady v té historické budově, kde vlastně jsme teď se tady pořádali i v minulosti velké cykly provádění Shakespeara. My jsme třeba včera především hráli Hamleta a měli jsme zase plno.
2: Nové energetické zázemí pět pater pod historickou budovou nahradilo diesel agregát z roku 1978, vysvětluje Václav Pelouch.
1: To je technologie, která vyrábí teplo tím, že spaluje plyn a zároveň vyrábí elektrickou energii. A druhá funkce toho je nikoliv v neposlední řadě, to funguje jako zdroj, náhradní nebo nouzový zdroj elektrické energie. Funguje to jako záloha, kdyby byly přestaly dodávky mimo Národní divadlo.
2: O pohodlí posluchačů se zjednodušeně řečeno stará i samotná Vltava. Součástí proměny je i nové tepelné čerpadlo.
1: Vltava funguje na bázi tepelných čerpadel, to znamená změny teplot, tak pomocí jí můžeme chladit i topit, zejména v přechodovém období, to znamená to období, stáhnuli to na roční období jaro a podzim, kdy se ještě nevyplatí startovat jiné zdroje tepla.
2: Projekt dotovaný Státním fondem životního prostředí a Ministerstvem kultury podle ředitele Národního divadla Buriana nemá v zahraničí obdoby.
3: Doufáme si říct, že jsme jeden z lídrů tohohle procesu nejenom v České republice, ale i v rámci Evropské unie.
2: Národní divadlo by tak mělo během prvních pěti let ušetřit 32 milionů korun. Michaela Pištěláková, Radio

0: Lady Gaga a Bruno Mars s písní Die With A Smile s vámi byli v nočním radiožurnálu a teď jdeme za sportem. V rámci tradiční akce Pojď hrát hokej se dvakrát do roka po celém Česku koná takzvaný týden hokeje. Děti na vybraných stadionech dostanou výstroj, péči a také čas trenérů a mohou si poprvé vyzkoušet, jaké to je být hokejistou. Například v Prostějově se děti nemohly dočkat, až poprvé vyjedou na led.
1: Hlavní trenér přípravky Tomáš Tábor mi řekne, jak se takovýhle nábor pro ty úplně nejmenší děti, které třeba stojí poprvé, po druhé na ledě, vůbec připravuje.
2: Je to hlavně pro ty děti, aby je to bavilo, aby získali tu lásku k tomu zibánku, aby jsme zaujali, aby dávali zároveň pozor, aby z každé trénink byly u nich ta emoce, radost a vychutnali si to. Aby odešli odsaď ze zimáku s radostí, s láskou k tomu sportu a zároveň, aby

0: aby se k nám vraceli a přišli na další tréninky, přípravky, které máme celý rok.
1: A počkej, nikam mi nehoříždej, kyblík si vem, kdo ho nemá, teď něco s těma kyblíkama zkusíme, jo?
2: Ty kyblí, jak jsme měli, šlo mi to.
3: My jsme se chytali a to mě bavilo nejvíc. Už se trošku umím, ale zase jsem nebyla dlouho na bruslích, takže zase padám.
4: Rodiče Zbyněk a Gabriela se sebou vzali čtyřletého synka Jiříka. Jak se vám to odsud ze střídačky sleduje? Jste nervózní trošku?
5: Ne, my jsme rádi, že se ho ujal tady pan trenér, má s ním svatou trpělivost. Malej je na tom poprvé, tak se víc válí, než jezdí, ale už se to zlepšuje. A hlavně malý ho to baví.
6: Tak protože malý je hodně aktivní, potřebovali jsme nějaký sport, zkoušeli jsme fotbal a toho nebavilo. Když jsme říkali hokej, tak se chvilku díval v televizi a nadchl se proto, tak to chtěl zkusit, no, tak jsme tady. Vypadá, že je nadšený.
4: No a na úplně opačném konci hřiště už se prohání starší děti, které už evidentně bruslit umí a umí i hrát, protože celou dobu hrají na třetinu hřiště hokej a jsou mezi nimi dvě velmi šikovné holčičky, Tereska a Gabriela.
7: Hokej mě jako hodně baví. Ani nevím, proč jsem se ho vybrala, ale jako je to dobrý sport.
8: Je to lepší než fotbal, protože aspoň tady máš celou výstroj a když spadneš, tak tě nic nebolí. Ve fotbale, když spadneš, tak si třeba zlomíš nohu a tak.
4: No, protože drtivá většina dětí opouštěla let s úsměvem na tváři, tak je docela pravděpodobné, že se někdy ještě sem na zimní stadion do Prostějova vrátí. A to by měl být přesně základní účel podobných náborů. Z Prostějova Adam Kodéta, Radiožurnál.

0: čas, keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Radioservis představuje knihu Ivany Denčevové Jak to bylo doopravdy. Mýty, polopravdy, dezinformace i vyložené lži v naší historii. Přečtěte si, jak málo někdy stačí, aby se rozhýbalo velké kolo dějin a jak těžké někdy je rozhodnout se mezi dobrem a zlem. 21 nejúspěšnějších příběhů stejnojmenného pořadu v knize Jak to bylo doopravdy. Právě teď v e-shopu radiotéka.cz.
2: Je 16:30. Jana Utendorfská má krátké zprávy.
3: Taxikáři budou možná nově muset skládat zkoušku z češtiny a místopisu, schválila to sněmovna. Podle poslanců ANO bezpečnost jízd s taxislužbou klesla, třeba proto, že někteří cizinci neznají české dopravní předpisy. Kromě vládních poslanců návrh podpořili i opoziční piráti. Ostatní opoziční poslanci jsou proti, bojí se například zdražení taxislužeb. Rada míru amerického prezidenta Donalda Trumpa představila plán pro obnovu válkou zničeného pásma Gazy přepočtu za 52 miliard korun. Zahrnuje desítky programů obnovy infrastruktury a ekonomiky. Budoucnost plánu je ale nejistá, protože Izrael a palestinské teroristické hnutí Hamas se stále neshodují na podmínkách příměří. Česká televize nemusí bývalému řediteli Janu Součkovi vyplatit další peníze. Rozhodl o tom pravomocně odvolací soud. Souček chtěl od televize doplatit manažerský bonus za rok 2024. Tehdy mu totiž rada České televize přiznala jen desetinu maximální částky. Chtěl doplatit další 1 300 000 korun. Podle soudu ale Souček na peníze nemá nárok. A americká zpěvačka a vizuální umělkyně Melanie Martinez vystoupí v pražské O2 aréně. Jedna z nejvýraznějších postav současného alternativního popu představí fanouškům nové album Hades, které vydala letos v březnu. Zpěvačka se proslavila tvorbou, která propojuje hudbu, vizuální umění, speciální efekty a film.
4: Sport.
3: Čeští florbaloví šampioni z Mladé Boleslavy nezvládli úvodní utkání čtvrtfinále poháru mistrů. Na hřišti více ze švýcarského poháru Turgo prohráli 4-6. Další český klub Tatran Střešovice doma zvítězil nad Richenbergem Winterthur 5-4. Odveta čeká oba tuzemské týmy příští týden.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená silnice u Krnova a omezení na dálnici D1 na Vysočině a u Brna. Silnice 57 na výjezdu z Krnova do Opavy neprůjezdná. U průmyslové zóny Červený dvůr se srazila dvě nákladní auta a dodávka. Na místě jsou záchranáři, možné objízdné trasy vedou kolem průmyslové zóny nebo přes Lárišov a Úvalno. Na dálnici D1 se objíždí odstavená vozidla. Z Brna do Prahy u Velkého Meziříčí stojí dodávka kilometr 146,5 vpravo. Na D1 u Brna na exitu 203 pak stojí osobní auto na nájezdu z Brna směr Ostrava vpravo. Na obou místech blikají silničářské šipky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo nejdřív v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku, občasný déšť nebo přehánky. Později začnou srážky i oblačnost ubývat. Teploty dnes vystoupí na 13 až 17 stupňů, na horách bude kolem 8. Tolik zprávy. Posloucháte stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Je to tak, společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu 4:30 a pokud se chystáte v nejbližší době pořídit do rodiny ojetý vůz a máte omezený rozpočet, asi sáhnete po autu s vyšším nájezdem. Pak ale zvažte, jestli nevzít elektromobil na místo benzinového motoru. Studie z Velké Británie totiž ukázala, že elektromotory s vysokým nájezdem jsou spolehlivější než benzínová varianta. Víc najdete v článku na irozhlas.cz v rubrice Životní styl. Tak tam nahlédněte, ať víte víc. A dál David Stypka z písní Rycho.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Bývalý trenér české fotbalové reprezentace Ivan Hašek promluvil o svém odchodu od národního týmu. Radiožurnálu Sport prozradil, že se cítil nechtěný. Otevřel ale také citlivé téma obsazení postu kapitána reprezentačního týmu, o který přišel Tomáš Souček. Celý rozhovor najdete na webu irozhlas.cz a kdo by podle bývalého kouče Ivana Haška měl být českým kapitánem, tak to si poslechněte v nočním radiožurnálu za pár minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Hodiny ukazují 14 minut před pátou a to znamená, že noční radiožurnál pomalu končí. Za chvíli tu s vámi bude ranní vysílání a Petr Král. Teď jsem ale slíbil ještě sportovní rozhovor na závěr nočního vysílání, tak pojďme na něj. Tomáš Souček byl správným kapitánem fotbalové reprezentace, říká bývalý kouč národního týmu Ivan Hašek. Souček přišel o kapitánskou pásku krátce po Haškově odvolání od národního týmu. I o tom bývalý reprezentační trenér Ivan Hašek mluvil v rozhovoru pro radiožurnál Sport.
1: Tak já musím říct, že Tomáš Souček je pětinásobný nejlepší fotbalista v Česku. Není to úplně přirozený lídr, že by to z něj čišelo, ale je to kluk, který pro tým by udělal úplně všechno. Takže pro mě to byl kapitán na správném místě, kluk, který by se pro tým a pro Českou republiku rozkrájel.
2: Říká bývalý trenér reprezentace Ivan Hašek. Právě pod jeho vedením byl kapitánem národního týmu záložník West Hamu Tomáš Souček. Jenže po Haškově odvolání přišla změna. Po vítězném zápase v Olomouci nad Gibraltarem v kvalifikaci mistrovství světa se tým rozhodl nepoděkovat nejaktivnější části fanoušků a před kotel tehdy zamířili právě jen kapitán Souček společně s Vladimírem Coufalem.
3: Ale když se bavíme o jednotě a ta jednota dneska nebyla a proto my tady nejsme dneska. My jsme zatleskali tamhle těm divákům, který nám fandili 90 minut.
1: Myslím si, že je normální, že hráči, kteří jdou poděkovat po zápase jediný dva, tak to pak nejvíc odnesli v médiích a ten tlak na ně byl vytvářený. A ty jediný dva, Coufal a Souček, šli po tom zápase s těma hráčema si promluvit. Ostatní odešli, byli za to zbavení kapitánský pásky. Pro mě absolutně nepochopitelný krok.
2: Vysvětluje Ivan Hašek. Po Tomáši Součkovi se stal kapitánem Ladislav Krejčí, který nastupoval už za Haškovy éry. Hašek o něm věděl, ale správný čas pro změnu kapitána během svého působení nenašel.
1: Ladislav Krejčí určitě je taky kapitán budoucí, pro mě to byl budoucí nástupce Tomáše Součka, ale bylo takový znásilnění tady to. Já jsem necítil nějaký pnutí, když jsem byl u nároďáku, já si nemyslím, že jsme měli pnutí v tom, jestli je Tomáš Souček kapitán nebo ne.
2: Říká Ivan Hašek, samotný Tomáš Souček si po nepovedeném mistrovství světa vzal čas na rozmyšlenou v otázce, jestli bude v reprezentaci pokračovat. V aktuální nominaci Santiho Denny Souček není kvůli zranění. Podle Haška ale ještě záložníka West Hamu v národním dresu uvidíme.
1: Tak Tomáš je takový srdce, že prostě pokračovat bude a je to hráč, který by padnul za nároďák. Je to pro něj čest a hrdý je na to a bude bojovat, dokud bude moc a dokud bude nominovaný, tak si myslím, že jezdit bude.
2: Myslí si Ivan Hašek. V rozhovoru pro radiožurnál Sport se ale bývalý reprezentační kouč rozpovídal o několika dalších tématech. Třeba o tom, že se Hašek cítil nechtěný po nástupu nového vedení asociace. Už teď najdete kompletní povídání s Ivanem Haškem na webu iRozhlas.cz. Karel Schamberger, radiožurnál.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Jana Utendorská a zprávy.
1: Sněmovna projedná zmrazení platů politiků. Ruská armáda v noci znovu útočila na Kyjev. Karel Sedláček vyhrál jako první český šipkař hodnocený turnaj mezi profesionály a bude oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci se dnes začnou zabývat zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD s kritikou nesouhlasí.
3: To ukazuje na pokrytectví opozice, že oni jsou proti zamrazení platů politiků od příštího roku a zároveň říkají, že máme šetřit v rozpočtu. My chceme šetřit a myslím, že politici by měli šetřit od sebe začít.
1: Krajský soud v Praze dnes začne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Firma, která provozuje třeba zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ně Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu popírá a na svých výrocích trvá. Babiš říká, že o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Tvrdí také, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma odmítá. Její mluvčí Aneta Kapucianová už v minulosti řekla, že Seznam chce od Babiše omluvu. Ministerstvo financí varuje influencery před propagací nelegálního hazardu. Dopouštějí se ho i v případě, že hrají na nelicencované online kasínu a přitom se natáčejí na sociální sítě, kde sdílejí taky odkazy k registraci. Podle mluvčí rezortu Gabriely Krušinové jim za to hrozí pokuty.
4: Ministerstvo financí apeluje na všechny influencery a tvůrce obsahu, aby byli při přijímání spolupráci obezřetní. Propagace nelegálních hazardních her není jen další výnosná spolupráce, ale je to porušení zákona, které pro ně může mít vážné následky. Influencerům hrozí pokuty v řádech milionů korun a zablokování účtu na sociálních sítích.
1: Po ruském nočním útoku na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřeli 2 lidé, dalších nejméně 6 je zraněných, informoval o tom starosta města Vitalij Kličko. Podle něj ukrajinská metropole čelila balistickým raketám. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na sociální síť Telegram napsal, že tlak na agresora není dostatečný a vyzval spojence k dodávce dalších protiraketových systémů. Ruská armáda vzdušné údery v uplynulých týdnech zesiluje. Opera Národního divadla a Státní opery dnes zahajuje sezonu muzikálovým thrillerem Sweeney Todd režiséra Martina Čicváka. Vypráví o londýnském lazebníkovi, který se po letech nespravedlivého věznění vrací pod novým jménem, aby se pomstil. V inscenaci vystupuje i operní zpěvák Adam Plechetka a dirigentkou je Anna Pozidis.
5: Využívá ty různý rytmický prostě jako strukturky, které jsou skvělý, ale opravdu jsou hodně jako netradiční. A pak samozřejmě právě to, aby jsme k tomu nepřistupovali k jako klasickému opernímu dílu, aby to opravdu mělo i z toho světa kousek a aby to bylo takový, já jsem říkala, jako odlehčený, trošičku, když budu říkat, s nadsázkou po 2 skleničkách červeného vína.
2: Sport.
1: Česko má poprvé v historii vítěze hodnoceného šipkařského turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček uspěl na 30. podniku Players Championship a získal svůj premiérový titul v organizaci PDC.
6: Karel Sedláček porazil ve finále v nizozemském Hertogenboshi Angličana Scotta Williamse 8-7 na legy. Díky zisku titulu se posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Vítězstvím na Players Championship 30 získal 15 000 liber, tedy více než 400 000 korun. Česká jednička má díky triumfu taky jistou účast na závěrečném turnaji série Players Championship Finals, tedy turnaji kategorie Major. František Kuna, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Neprůjezdný hlavní tah u Krnova a překážka na silnici 7 u Prahy. Silnice 57 je na výjezdu z Krnova do Opavy stále obousměrně neprůjezdná. U průmyslové zóny Červený dvůr se srazila 2 nákladní auta a dodávka. Blokují oba pruhy na místě záchranáři. Policie hlásí krátkou objízdnou trasu. Vede kolem průmyslové zóny. Na silnici 7 na výjezdu do Prahy z Chomutova stojí porouchané auto. U letiště na sjezdu na Evropskou ulici.
8: Nevím, jestli má auto poruchu nebo něco, ale ta nebruská zatáčka je hrozně špatně vidět. Trojúhelník tam sice má, ale ten, prostě ten vidí bez poslední chvíli.
7: Silnice 16 ze Slaného do Belvár je od soboty neprůjezdná. U zavírku po nehodě cisterny s únikem benzínu a nafty stále prodlužují. Mezi odbočkami na Žižice a Luníkov pokračují sanační práce. Objíždí se po souběžné staré silnici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, ať už vaše cesty vedou po Česku kamkoliv, tak jsou lemovány usměvavými obličeji a povzbudivými hesly. No, blížící se volby jsou patrné všude, stejně tak se u některých tváří a hesel možná neubráníte sloganu slibem nezarmutíš. Abyste v tom měli jasněji, radiožurnál přichystal předvolební vysílání.

0: S vámi Radiožurnál, čtvrtek 24. září, komunální volby se blíží, je to vidět všude. Žádné předvolební plakáty ani billboardy na městských pozemcích, ale někde přece jenom neuvidíte. Tohle pravidlo zavedli před volbami radní v Zábřehu na Šumpersku. Chtějí tak zabránit tomu, aby ulice byly přeplněny politickou reklamou.
1: Je před námi celkem 8 panelů.
2: Seřazené volební banery na náměstí Osvobození mi ukazuje lidovecký starosta František Jón, který kandiduje v podzimních volbách za uskupení Společně za Zábřeh.
1: Jsou vyhrazeny pro prezentaci kandidujících politických subjektů v komunálních volbách.
2: Zákaz umisťovat reklamní stojany a billboardy na městské pozemky schválili radní na svém srpnovém zasedání.
1: Souhlas všech radních byl jednohlasný, to znamená, že nikdo nebyl proti, a ani v zastupitelstvu, které jsme měli už poslední a na které někdy by samozřejmě mohli se probírat usnesení rady, tak se nikdo neohradil, nikdo se na tu téma nezeptal.
2: Pravidla se týkají všech kandidujících uskupení. Pokračuje opoziční zastupitel Petr Krmela, který kandiduje v říjnových volbách za hnutí ANO.
3: My používáme jiná média, v podstatě my jsme ty Ačka za celou dobu, co si pamatuju, nepoužili. Možná jednou jsme měli zábor plachty při krajských volbách, ale my ty Ačka v podstatě nepoužíváme, takže nám to až tak moc nevadí.
2: Podle Jona podobné plochy ve městě fungovaly už dříve.
1: Už kdysi v 90. letech bývalo zvykem, že ve městě Zábřeze takto byly vymezené plochy, ale jednalo se tehdy o kanalizační betonové potruby a to samozřejmě nepůsobilo nějak moc vzhledně.
2: Změny si všimli také obyvatelé Zábřehu, jako například pan Lukáš.
4: Určitě byly plakáty na plakátovacích takových těch stojanech nebo bubnech, nebo co to je, a tam teď nejsou, takže jich ubylo.
2: Nová pravidla hodnotí také paní Eva.
5: Já když přijdu z jedné ulice na druhou nebo z druhé části města na druhou, tak už nevím, co tam bylo, že? Takže na to porovnání a na to je to lepší, když je to v jednom místě.
2: Cílem pravidel je tak omezit vizuální smog v ulicích před nadcházejícími volbami. Ze Zábřehu Sabina Millerová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve 4:15. Až čtvrtina studentů vysokých škol má sklony k depresím, vyplývá to z loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví. Toho se zúčastnilo 19 000 studentů. Pomoc můžou nabídnout univerzitní poradenská pracoviště, která fungují na všech veřejných vysokých školách. Vysoké ceny pohonných hmot dopadají také na městské společnosti, tak třeba zlínským technickým službám se kvůli nim zvyšují roční náklady o miliony korun. Dopravní společnosti Zlín Otrokovice za poslední rok nahradila téměř polovinu vozového parku novými elektrobusy a také trolejbusy na baterie.
1: Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, také musíme počítat se srážkami. Nebe bude oblačné až zatažené, bude to ale přechodně velmi proměnlivá oblačnost. Od severozá

0: 5 hodin 19 minut v ranním radiožurnálu teď o zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ta se totiž teď napříč republikou potýkají s nedostatkem krizových lůžek. A taková lůžka poskytují bezpečné prostředí dětem, a to v případech, když selže domácí péče. Děti na taková lůžka do takových zařízení posílá OSPOD. Ještě před pár lety se běžně stávalo, že lůžka byla volná třeba i několik týdnů za sebou. No a protože se v tomto případě jedná o finančně poměrně náročnou sociální službu v nepřetrženém provozu, tak jejich počet klesl. A teď je jich prostě málo.
1: Za těmihle dveřmi máme chlapce, který nemá ještě 15 let, ale bude mít brzy.
2: Pracovnice zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Ludmila Toboláková mě provází bytem ve zlínské místní části Mladcová.
1: Bydlel tu s ním 17-letý chlapec, kterého dneska vlastně jsme propustili, ale je možné, že do večera už lůžko budeme mít obsazené.
2: Některé děti se tu na krizových lůžkách zdrží pár dnů, jiné tu žijí i měsíce.
1: V momentě, kdy vlastně sociální pracovnice dá na web, že máme volné lůžka, tak volá třeba za raz i 3 nebo 5 OSPODů, že prostě mají nějakou akutní situaci.
3: Jedná se o děti, které jsou v té aktuální situaci ohrožené na zdraví nebo na životě. A ať jsem konkrétní, může se jednat o násilí v rodině, může se jednat o zanedbávání péče, nějaké dlouhodobé náhlou ztrátu bydlení.
2: Vysvětluje ředitel poradenského a krizového centra Zlínského kraje Marek Mikláš. Za posledních 8 let v Česku počet krizových lůžek klesl. Bylo jich téměř 900, nyní je jich 663.
4: V minulých letech byla nižší obsazenost 75-80% a financování na obsazené lůžko znamenalo nutnost úspor a zavírání některých bytů i z důvodu nedostatku pečujících zaměstnanců.
2: Vysvětlil pokles mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík s tím, že teď ministerstvo chystá změnu.
4: Aktuálně MPSV chystá návrh na změnu jejich financování, a to nikoli na obsazené lůžko, ale na registrované vytvořené lůžko.
2: To by podle mluvčího Jakuba Slavíka mělo situaci stabilizovat. Zlínské hejtmanství už zareagovalo na problém po svém a zřídí ke stávajícím 11 dalších 5 nových krizových lůžek. Ze Zlína Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu. Už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Dobré ráno, česká fotbalová reprezentace má nové trenéry. Kdo umí španělsky, tak je u nich ve výhodě. Budeme o tom mluvit po půl šesté. No a také budeme blahopřát. Legendární písničkář Jan Nedvěd dnes slaví 80. narozeniny. I o tom bude ranní radiožurnál.
1: Host radiožurnálu.
2: Česko posílá na Oscary dokument Pepi Lubojacky, Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Film o závislosti v rodině už získal 2 ceny na Berlinále. Jaké to je se najednou starat nejenom o film, ale i o kampaň za miliony a cestu do Hollywoodu? Čím vlastně může intimní dokument natočený z velké části na iPhone skutečně zaujmout americké akademiky?
1: Host radiožurnálu.
3: Poslouchejte dnes
1: po 9. hodině.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Je půl šesté. A teď zprávy a Jana Utendorská.
4: Obce musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou voliči taky na obálce s hlasovacími lístky. Tu dostanou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Obecní zastupitelé a třetinu senátu vyberou 9. a 10. října. IT zakázky ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektu nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas vlády. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám, jinak na ně úřady nedostanou peníze. Venezuela podle své prezidentky Delcy Rodriguezové uspořádá volby, které by měly zemi přivést k plné demokracii. Řekla to v projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Neupřesnila ale, kdyby se hlasování mohlo uskutečnit. Rodriguezová taky uvedla, že vláda umožní opozici účastnit se voleb a zahájila s ní dialog. A před 35 lety vydala americká kapela Nirvana album Nevermind. Objevil se na něm i nejslavnější hit kapely Smells Like Teen Spirit. Podle časopisu Rolling Stone je Nevermind 6. nejlepší hudební album v historii. Na celém světě se ho prodalo přes 30 milionů kusů.
3: Sport.
4: Česká boxerka Lenka Bernardová bude dnes odpoledne v Sofii bojovat o postup do finále mistrovství Evropy. V semifinále váhy do 54 kg se utká s Finkou Pilahovou. Bernardová má tak jistotu minimálně bronzové medaile. To už na šampionátu pro Česko ve váze do 80 kg získala Stella Blažková.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážky na D5 u Berouna i v nájezdu z Pražského okruhu na Evropskou. Na dálnici D5 ve směru z Plzně do Prahy za sjezdem na Králův dvůr na kilometru 20,5 nepřehledněte osobní auto stojící v odstavném pruhu. V nájezdu z Pražského okruhu ze směru z letiště na Evropskou směr Davice pozorně v nájezdové rampě stojí auto zřejmě po poruchu, označené trojúhelníkem, ale vidět je až na poslední chvíli. A silnice 57 za Krnovem na Opavu je u Červeného dvora uzavřená v obou směrech. Střetla se tam dodávka s nákladním autem. Objížďka kratší kolem průmyslové zóny. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Na Českém je dnes po ránu zatažená až oblačná obloha. Na severozápadě našeho území se vyskytuje výjimečně slabý déšť nebo přehánky. Teploty nejčastěji klesly ke 4 až 9 stupňům. V noci se výjimečně dostaly i k 1 stupni Celsia. Přes den pak bude pokračovat počasí s velkou, přes den proměnlivou oblačností. Pršet bude nejprve v Čechách. Déšť přichází od severozápadu a postupně se rozšíří i na Moravu a ve Slezsku. Jednat se bude o občasný déšť nebo přehánky. Místy se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty dnešního dne se budou pohybovat v rozmezí od 13 do 17 stupňů. Na hřebenech hor naměříte kolem 8. A foukat k tomu bude zpočátku jen slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který bude přes den měnit směr na severozápadní a večer částečně zeslábne. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Marcela Hálová, s počasím u české fotbalové reprezentace se zřejmě blízká ještě na lepší časy, protože tam teď převládá empatický přístup a energie, kterou vyzařují od prvního momentu. Ano, čeští reprezentační fotbalisté od pondělí poznávají nové španělské trenéry, včera se Sannym Tim Deiniou. Jak to v české reprezentaci teď funguje a jaká je tam nálada, tak to se byli podívat také naši reportéři. Dáme jim za chvíli slovo.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 538. Čeští fotbalisté se seznamují s vizemi nového reprezentačního trenéra Santiho Denny. Ten je ze Španělska a trénuje s nimi v Praze před vstupem do Ligy národů, ve které se čekají velké výsledky a také možná prestižní soupeři. Chorvati, Angličani a mistři světa i Evropy Španělé. Stále se jedná ještě o seznamovací fázi.
1: Prioritou Santiho Denny bylo od první chvíle co nejlépe poznat hráče, se kterými napřímo pracuje od pondělí. A platí to i opačně. Reprezentanti byli v očekávání.
2: Před trošku jiným světem, než jsme byli doteďka zvyklí, někteří z nás, takže určitě si z toho budeme moct vzít spoustu věcí, spoustu zkušeností, nějaký nový pohled na ten fotbal trošku.
1: Říkal na začátku stoper Štěpán Chaloupek. Denia byl zvyklý s mládežnickými reprezentacemi Španělska vyhrávat. Pracoval s fotbalisty, kteří měli kromě technických dovedností odmala zažitý i jasný systém. Teď hledá cestu pro český národní tým.
3: The football is not only defense and offensive phase.
1: Záložník Roman Macek připomíná i lidskou stránku spolupráce, kterou zažil se Španěli už dříve při zahraničních angažmá.
4: Oni nějakou tou jejich kulturou, jakou energii dokážou vlastně vyzařovat od toho prvního momentu, tak je to vždycky do pozitivna, takže musím říct, že prvního momentu se mi potvrdilo opět to, když se budeme bavit o té lidské stránce, že ti Španělé dokážou být empatičtí.
1: Důležitou roli tak hraje i osobní přístup, o kterém mluvil třeba Ondřej Linger.
5: My jsme prohodili pár španělských slov. Protože něco jsem pochytil v Texasu. Jo, zatím super. Co jsem tak viděl, snaží se bavit s každým hráčem, takže to je velice důležité.
1: Jak se odrazí první týden spolupráce českých fotbalistů se španělským trenérem Santim Deniou, se ukáže v zápase v sobotu v Lize národů proti Chorvatsku. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: Ranní radiožurnál 5 hodin 43 minut od Táboráku až na Strahovský stadion. Tak by se dala ve zkratce popsat cesta písní Jana Nevěda. Autor legendárních stánků nebo Igelitu dnes slaví 80. S bratrem Františkem hráli nejdřív v kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
1: Tulácký ráno mrakem se snáší, za chvíli půjdem toulat se dál.
2: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
1: Na dlaní jednu z výřez, do tmy se kouká. Hraju si písničky svý, co jsem ti psal.
2: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí.
1: Skleniček pán a pár davů strávy.
2: Následující roky byly složitější. Bratři se na čas rozešli a Jan Nedvěd prodělal mrtvici. Později spolu znovu vystupovali. František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiích hrají i jejich synové Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 6:15. Prezident Petr Pavel dnes zakončí svou návštěvu Spojených států. Ve státě Nebraska bude jednat s republikánským guvernérem Jimem Pillenem a taky představiteli Národní gardy. Ta před 30 lety začala spolupracovat také s českou armádou. Do Nebrasky se Petr Pavel přesune z New Yorku, kde vystoupil s projevem před valným shromážením OSN. Na pražském Žižkově si připomenou 120 let od narození hudebního skladatele Jaroslava Ješka. Zástupci radnice na jeho rodném domě v Rokycanově ulici umístí pamětní desku. Vyrobená je z betonu a zdobí výrazné brýle, které byly pro tohoto člena osvobozeného divadla tak typické.
3: Překážka na D5 před Berounem a neprůjezdná 57 za Krnovem. Na dálnici D5 cestou z Plzně do Prahy za exitem Králův dvůr na kilometru 21,5 stojí v odstavném pruhu porouchané auto, je u něj policejní hlídka. Silnice 57 z Krnova na Opavu je u Červeného dvora uzavřená, srazila se tam dodávka s nákladním vozem. Objížďka je hned vedle kolem průmyslové zóny, krátká, ale opatrně dojíždějte, chvílemi se tvoří kratší fronty. Na průjezdu s Línem po 49 směrem na Vizovice ve Štefánikově kousek za Filharmonií se srazilo osobní auto s nákladním, provoz začíná váznout. A ještě silnice 58 z Frenštátu na Rožnov u Chumchálek, pozorně, stojí tam dvě auta po střetu s jelenem. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: Dnes nás čeká deštivo, na nebi hodně mraku a teploty nízké, jen mezi 13 a 17 stupni. Zítra budou teploty podobné a počasí zpočátku hlavně na severovýchodě také ještě zůstane deštivé. Od jihozápadu se ale bude nebe projasňovat a víkend pak už čekáme slunečný s poměrně vysokými teplotami. V sobotu polojasno nebo skoro jasno, bez deště, teploty mezi 18 a 22 stupni. V neděli pak bude ještě o 1 stupeň tepleji a nebe jasné nebo polojasné, jen po ránu s mlhami. A podobné počasí, které nazýváme babým létem, bude pokračovat nejméně do poloviny příštího týdne. Krásné ráno.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 5.50, před chvílí 80. Honzy Nedvěda. A teď ještě jedno významné hudební výročí. Budeme mluvit o souboru, který původně vznikl jako 20členný pod vedením Jošky Charváta. Přežil německou okupaci a dokonce i obsazení budovy Československého rozhlasu Vojsky Varšavské smlouvy. Původně ho tedy tvořilo jenom 20 hráčů, ale teď je jich téměř 100. Socher za 100 let svého působení významně rozšířil své působiště a také slávu u nás i v zahraničí. Dnes v pražském Rudolfinu vrátí hudebníci Socher na začátek svého příběhu při slavnostním zahájení jubilejní z té sezóny.
1: Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo, ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
2: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle, pravá ruka nového šéfdirigenta orchestru Eliase Grandiho.
1: V Symfonickém orchestru Českého rozhlasu působím od roku 2000, od 1. ledna, takže vlastně dá se říct, že to je, no už je to víc než čtvrtstoletí vlastně.
2: Co pro vás osobně znamená to výročí 100 let?
1: No tak mně se to zdá jako naprosto neuvěřitelný, protože jako 100 let opravdu to se má málo který člověk dožije.
2: Stejně jako před 100 lety na historicky prvním koncertu orchestru Radiožurnalu, tak i tentokrát rozhlasoví symfonici zahájí večer předehrou ke Smetanově Prodané nevěstě. Zazní taky Beethovenovy romance pro housle a orchestr a výběr z Dvořákových legend. Celý slavnostní koncert pod vedením šéfdirigenta Eliase Grandiho pak zakončí monumentální Fibichova druhá symfonie.
1: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie od Zdeňka Fibicha je náročná technická věc a já si určitě nepamatuju, že bychom tady jí hráli za mýho působení.
2: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle. Zahajovací koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků bude možné sledovat nejen přímo v Rudolfinu, ale i na České televizi nebo na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Jsme v hybridní válce s Ruskem, přiznává premiér. Jenže co to znamená hybridní válka? A je správné ruskou válečnou agresi označovat jako hybridní?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál Podzimní časy chravého počasí zve do kina a my vás budeme zvát taky, pravda, tentokrát bez vstupenek, a to protože Avengers Endgame po 7 letech vstupují na plátna kin. Pozveme vás v reportáži před 7 hodinou, ale také teď už za chvíli v dalších zprávách. Buďte s námi.
1: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
2: Navštěvují představení po celé republice.
1: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
2: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
1: Cimrmaniaci.
2: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
1: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
2: Cimrmaniaci.
1: Každé všední ráno krátce po 8:45.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Je 6 hodin. Jana Utendorská, zprávy.
3: Zastupitelské a obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Čínský prezident Xi Jinping přijel do Spojených států, osobně ho přivítal Donald Trump. Zraněného fotbalistu Rineše nahradil v nominaci národního týmu Ondřej Zmrzlý. Je to už 7. změna. Po nehodě je uzavřená silnice 57 za Krnovem na Opavu a bude oblačno až zataženo s přehánkami. Teploty do 17 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Zájemcům umožní 9. a 10. října hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: Přes portál občana, což je jediné místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí, třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
3: O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí, vydá jim ho zastupitelský úřad, volit ale musí přijet do Česka. Čínský prezident Xi Jinping přijel na oficiální návštěvu Spojených států. Po příletu ho na vojenské základně nedaleko Washingtonu přivítal jeho americký protějšek Donald Trump. Na místě byl rozvinutý červený koberec a čestné jednotky. Nad základnou taky přiletěly dva bombardéry B-1. Prezidenti budou dnes v Bílém domě jednat o obchodních vztazích, vývoji umělé inteligence i postoji k Tajvanu. Xi Jinping je ve Spojených státech poprvé po více než 10 letech. S Donaldem Trumpem se naposledy setkal v Číně letos v květnu. Systém umělé inteligence společnosti OpenAI v červnu pronikl na webové stránky australské vlády. Na okraj jednání valného shromáždění OSN v New Yorku to řekl australský premiér Anthony Albanese. Agent umělé inteligence podle něj získal přístup k portálu se statistickými údaji, které se týkaly veřejného systému zdravotního pojištění. Nezískal ale přístup k citlivým osobním údajům. Jde tak o vůbec první potvrzený případ, kdy umělá inteligence vnikla do vládního systému. Avengers v původní sestavě jsou po 7 letech zpět v kinech. Marvel vrací na velké plátno jeden ze svých nejúspěšnějších filmů Avengers Endgame. Speciální verze s podtitulem Anchor míří ode dneška také do českých kin.
5: Měl si vést úder na hlavu. Ne!
6: Endgame se stal celosvětovým fenoménem a načas i nejvýdělečnějším filmem historie. Teď ho Marvel znovu posílá na velké plátno. A načasování není náhodné. Už v prosinci dorazí nový Avengers s podtitulem Doomsday. Právě na ně má speciální projekce nalákat. Součástí Anchor je zhruba 3minutová ukázka z připravovaného filmu. A důležité je ještě jedno propojení obou projektů. V Doomsday se znovu objeví Robert Downey Jr., ovšem nikoli jako Tony Stark. Tentokrát stojí na druhé straně barikády jako hlavní padouch Dr. Doom. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Sport.
7: Nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci Ligy národů. Zraněného Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z polského Górniku Zabře. Češi do turnaje vstoupí sobotním utkáním s Chorvatskem, čekají je pak taky Angličani a mistři světa Španělé. Asistent trenéra Radek Bejbl mluví o přípravě mužstva pod novým realizačním týmem.
8: Teď máme tyto dva srazy na to, abychom poznali dobře hráče, abychom se poznali navzájem mezi sebou, abychom se dobře navnímali, aby to směřovalo k tomu, že budeme hledat ty správné typy hráčů a ideální herní model.
7: Pátý ročník fotbalové Ligy národů dnes odstartuje 8 zápasy, vítězství v soutěži obhajují Portugalci, v jejichž dresu nejspíš nastoupí i 41-letý Cristiano Ronaldo. V prvním utkání se obhajci triumfu střetnou s Velsem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolona na D1 před Brnem a uzavřená 57 za Krnovem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy už se začíná tvořit ranní kolona, dojíždí se do ní a brzdí se za exitem 182 Popůvky, pak se to různě trhá. Na silnici 7 z Prahy na Chomutov z Bystřeteku se Zaslaným kolem kilometru 29 až 29,5 ještě před Třebízí jsou rozházené patky podstavce dopravních značek. Silnice 57 z Krnova na Opavu je u Červeného dvora uzavřená, po srážce dodávky s nákladním vozem objížďka kolem průmyslové zóny není dlouhá, ale opatrně dojíždějte, chvílemi už se tvoří kratší fronty. Na silnici 58 z Frenštátu na Rožnov pozorně pod Pindulí stojí tam dvě auta po srážce s Jelenem. Na silnici 50 v kopci za Slavkovem směrem na Brno vzniká kratší kolona po srážce dvou osobních aut. A na průjezdu s Zlínem silnicí 49 směr Vizovice ve Štefánikově za Filharmonií čekejte kratší kolonu. Srazilo se tam osobní a nákladní auto. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Teploty 13 až 17 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Posloucháte ranní radiožurnál, je s vámi Petr Král.
0: Dobré ráno, čtvrtek 24. září, už se to blíží 9. a 10. října komunální volby a tak pokračuje také série našich předvolebních debat. Na další z nich zamíří právě dnes na dalekou cestu tady z Prahy moderátor Jan Pokorný a sice do České Vsi na Jesenicku. Ves, která byla postižena ničivými povodněmi, dnes tady bude hostit tým radiožurnálu. My o tom ještě budeme mluvit před 6:30 a také přineseme další informace o například digitálních změnách na IT zakázkách ministerstev. Co se tam děje, dozvíte se od nás.

0: Radiožurnál a jedna novinka, která se z hůry možná tak trochu dotkne nás všech. Výdaje ministerstev a dalších úřadů na IT projekty bude nově stát posuzovat centrálně. Na starost bude mít vládní poradní orgán v oblasti digitalizace, takzvaná Rada vlády pro informační společnost. Podrobnosti Lucie Špetová z domácí redakce, vítej.
1: Hezké ráno. Aby ministerstva a úřady získaly na zakázky peníze, budou muset odpovídat prioritám vlády nebo zákonným povinnostem. Priority vycházejí z programového prohlášení, jde celkem o 55 klíčových projektů. Je mezi nimi třeba e-žádanka k lékaři nebo jednotné inkasní místo pro výběr daní. Zakázky s cenou přes 30 milionů navíc musí posoudit ještě samotná vláda. Asociace softwarových agentur vítá, že stát určil prioritní projekty. Podle ní by mohla změna zpřístupnit veřejné zákazky většímu počtu dodavatelů. No a bývalý vicepremiér pro digitalizaci a současný opoziční poslanec Ivan Bartoš z Pirátů naopak varuje před zhoršením transparentnosti jednotlivých zakázek. Celý proces se navíc podle něj protáhne.
0: Lucie Špetová z domácí redakce, díky za vysvětlení a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Radiožurnál 6.15. Nejpozději právě dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby. Ty budou 9. a 10. října. Kde mají volit, lidé zjistí buď na úředních deskách, anebo na obálkách s hlasovacími lístky. Obálky by měly dostat nejpozději 3 dny před volbami. Krajský soud v Praze právě dnes začne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Firma, která provozuje například zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér vinu odmítá a na svých výrocích dál trvá.
1: Nehoda na D8 za Novou Vsí, kolony i na D1 před Brnem. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy opatrně dojíždějte do kolony za sjezdem na Novou Ves na 16. kilometru. Na 12. se srazila 2 osobní auta v levém pruhu, zdržení čtvrt hodiny a narůstá. Na D1 před Brnem směrem z Prahy už čekejte hustý provoz před omezením u D2 a hlavně za sjezdem na Rosice se kolem 180. kilometru brzdí. Kolona popojíždí za exit 182 Popůvky, pak se osobní auta různě rozjíždějí. Na silnici 50 na obchvatu Slavkova se tvoří kolona směrem na Brno od fotovoltaiky do kopce za městem. Srazila se tam 2 osobní auta, zdržení 10 až 15 minut. A silnice 57 za Krnovem na Opavu u Červeného dvora nadále uzavřená. Po nehodě objížďka je kratší kolem průmyslové zóny.

0: Někde může dokonce i zabouřit. K večeru pak bude jak srážek, tak i mraku ubývat. Teploty jen od 13 do 17 stupňů. Krásný čtvrtek.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál právě dnes pokračuje série našich předvolebních debat. Moderátor Jan Pokorný se tentokrát se svými hosty přihlásí z České Vsi na Jesenicku krátce po 17. hodině. A probírat budou třeba situaci 2 roky po povodních. Některé děti se tam stále učí v modulární škole.
1: No, pomalu bych řekl.
2: Hodnotí tempo povodňových oprav místní obyvatel Břetislav.
1: Jak to vypadá kolem té řeky, tak to je hruza, že? No, tady někde ty chodníky taky, nevím, na co čeká se tady.
2: Na neopravené chodníky a komunikace si stěžuje i obyvatel Jiří.
3: Ty chodníky, už mi to zničilo jedny boty.
2: Dalším problémem je místní obchod, který stále funguje jen provizorně, říká pracovnice domova s pečovatelskou službou Kamila.
4: Je to taková vlastně nějaká sestavná rychlá buňka, kde sice jsou všechny základní potraviny, ale kolem obchodu to není úplně dobře pro ty klienty nebo pro starší lidi všeobecně upravené.
2: To potvrzuje i obyvatelka Vlasta.
5: Ten obchod by mohl trošku se zrychlit, kdyby to šlo. Ty, co mají auto dobrý, horší ti důchodci, kteří to auto nemají, že ty jsou opravdu na ten obchod závislí.
2: Podle vedení obce se povodňové škody vyšplhaly zhruba na 700 milionů korun. Zatím se podařilo zajistit peníze na opravy za zhruba 200 milionů. I přesto se stále nepodařilo dokončit opravu základní školy. Část dětí se proto dál učí v modulárních učebnách. Pokračuje učitelka Veronika Květáková.
6: Já si myslím, že i když nám tohle vyhovuje a...

0: Jsme rádi za ty prostory a jsou nám příjemné, tak se všichni těšíme na to, až ubydou ty starosti. A v podstatě někde tam vzadu v tom podvědomí se těšíme, až to bude jako za náma, uzavře se kapitola povodní.
1: Co brzdí povodňové opravy a jaké návrhy na zlepšení mají jednotlivá uskupení, která teď kandidují ve volbách? Na to se zeptáme jejich zástupců. Předvolební debatu přímo z České vsi poslouchejte na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus hned po zprávách 17 hodin. Z České vsi Sabina Millerová.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Radiožurnál půl sedmé. Další zprávy a Jana Utendorská.
5: Poslanci se dnes začnou zabývat zamrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů sobě navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Původně to plánovala prosadit už minulý rok. První čtení ale nakonec otevře až dnes na mimořádné schůzi. Opozice návrh považuje za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. 2milionový stát Nebraska je dalším a posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamnější guvernér, vystoupí na místní univerzitě a setká se i s českými krajany. Právě jejich počtem je Nebraska mezi všemi ostatními americkými státy výjimečná. Ministerstvo financí varuje influencery před propagací nelegálního hazardu. Dopouštějí se ho i v případě, že hrají na online kasínu bez licence a přitom se natáčí na sociální sítě, kde sdílejí taky odkazy k registraci. Porušují tím zákon. Hrozí jim za to pokuty v řádech milionů korun a zablokování účtů na sociálních sítích. A hasiči zasahují u požáru haly v Plané nad Lužnicí. Informovali o tom na síti X. Uvnitř haly jsou nákladní auta a ropné látky. Oheň zasáhl celý objekt a propadla se střecha. Na místě platí druhý stupeň požárního poplachu ze 4.
0: Sport.
5: Kvalifikacemi kajakářů a kanoistů dnes odstartuje evropský šampionát ve vodním slalomu v italské Ivreji. O medaile na něm pojedou i čeští mistři světa, kanoistka Tereza Kneblová a kajakář Jakub Krejčí. Ten navíc bude obhajovat kontinentální zlato v disciplíně kajak cross. Radiožurnál a Radiožurnál Sport budou mít na místě svého reportéra.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D8 za Novou Vsí, kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D8 ve směru z Ústí na Prahu u exitu 18 Nová Ves se dojíždí do kolony, ta se potom sune půl hodiny k nehodě na 12. kilometru.
7: V levém jízdním pruhu srážka dvou osobních automobilů.
6: Na D1 z Prahy do Brna pozor těsně za Tasovem, respektive před sjezdem na Bíteš. Na kilometru 161,5 leží na vozovce kusy prasklé pneumatiky. Potom dál na D1 před Brnem směrem z Prahy kus za Domašovem se kolem 176. kilometru řadí poprvé kamiony. Mezi exity 178 Rosice a 180 Popůvky se různě zpomaluje až zastavuje i v levém pruhu, následně proměnlivě silný provoz k D2. Na silnici 50 na výjezdu ze Slavkova na Brno se tvoří kolo na od zatáčky u zámku v kopci nad městem řeší kolizi dvou osobních aut, zdržení až čtvrt hodiny. Na silnici 7 z Prahy na Chomutov pozorně zaslaným před Třebízí mezi 29. a 30. kilometrem jsou rozházené podstavce dopravního značení. Na silnici 26 za Plzní na Domažlice před nájezdem na D5 srážka osobního auta s nákladním provoz i pozastavují a silnice 57 za Krnovem na Opavou uzavřená po nehodě u Červeného dvora objížďka kolem průmyslové zóny. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
8: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Počasí.
9: Dnes po ráno klesla teplota místy k 1 stupni, nejčastěji ale ke 4 až 9 stupňům Celsia. Přes den pak také užijeme teplejší oblečení, odpoledne na teploměrech totiž uvidíme od 13 do 17 stupňů. A hodit se dnes bude i deštník. Ze zataženého nebe proměnlivou oblačností se postupně rozprší na celém našem území. Déšť bude přecházet přes naši republiku od severozápadu směrem k východu. K večeru bude jak déšť, tak i mraky ubývat. V noci na zítřek a zítra po ránu nás opět mohou překvapit přízemní mrazíky a mlhy. A také ještě hlavně na horách může doznívat déšť. Pátek pak bude s rozděleným počasím, v jeho západní polovině Čech bude slunečno, naopak na severovýchodě bude převládat velká oblačnost s deštěm. Večer pak bude od západu mraků ubývat. O víkendu nás čeká babí léto s teplotami, které budou přesahovat 20. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál. U mikrofonu je Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Marcela Halová s příslibem babího léta na víkend, tak snad to vyjde. No a pro váš ranní informační přehled za chvíli zamíříme do světa. Čeká nás totiž připomenutí jedné důležité schůzky amerického a čínského prezidenta. Ti se scházejí po druhé během posledních 4 měsíců. Co od té schůzky čekat a jaká společná témata můžou asi tak řešit, probereme už za chvíli s naším zpravodajem.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál 638 ve Washingtonu začíná jedna z nejdůležitějších politických akcí roku, summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a čínského prezidenta Xi Jinpinga. Trump přivítal svého hosta na letecké základně St. Andrew a nechyběl rozvinutý červený koberec, čestná salva a ani uvítací fanfára orchestru amerického letectva. Oba státníci by měli mluvit také o sporných tématech. Která to jsou, tak to probereme s naším asijským zpravodajem Davidem Jakšem. Davide, vítej.
1: Dobré ráno, ty sporné body jsou jasné a obě strany dlouhodobě deklarují, že pro ně mají mimořádný význam. Je to využití umělé inteligence, obchodování se vzácnými zeminami, ochrana vlastního trhu a pokud možno další expanze na trhy konkurenční. Tématem bude také Irán a s tím, jak si obě strany vyhoví nebo ne, potom spojeny i další bezpečnostní otázky, hlavně tady ve východní Asii.
0: Americká strana tvrdí, že to druhé funkční období prezidenta Trumpa je ve vztahu k Číně vstřícnější. Jak to vidí Peking?
1: V podstatě velmi podobně. Peking se obával návratu Donalda Trumpa do Bílého domu, ale teď už se dá říct, že v jeho prvním funkčním období byly vztahy mezi Pekingem a Washingtonem mnohem vyhrocenější. Teď v nich většinou dominuje pragmatismus a trpělivost. Čínští politologové tvrdí, že vztahy mezi oběma velmocemi momentálně běží v módu takzvaného politického autopilota, což je prý pro stabilitu a mír ve světě ideální situace.
0: Velmi pozorně budou summit sledovat hlavně státy východní Asie. Pověz, které to budou a proč?
1: Je to Japonsko, Jižní Korea a Tchaj-wan, to jsou ti hlavní sledovači, nebo řekněme pozorovatelé. Jejich zástupci už se v předvečer summitu sešli se špičkami americké politiky, protože se obávají, aby jejich bezpečnost Donald Trump nevyměnil se Xi Jinpingem třeba za větší přístup amerických firem na čínský trh, anebo za větší objem dovozu vzácných zemin. No a v případě Tchaj-wanu tam je pokračování americké ochrany ostrova doslova otázkou života a smrti.
0: Americký a čínský prezident se scházejí po druhé během posledních 4 měsíců. O čem to má být, tak to nám řekl teď náš asijský zpravodaj David. Jakž, Davide, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tak taková byla realita, teď ještě pozvánka do reality, která je nám možná vzdálená, ale velmi atraktivní. Nejúspěšnější komiksový film všech dob se vrací. Avengers Endgame. Pozveme vás.

0: Tady je Radiožurnál ve 6:45. Po nočním ruském útoku na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřeli dva lidé. Nejméně 6 je zraněných, informoval o tom starosta města Vitali Kličko s tím, že ukrajinská metropole čelila balistickým raketám. Prezident Volodymyr Zelenský požádal spojence o další protiraketové systémy. Krkonošský Harachov schválil zadání změny územního plánu kvůli výstavbě 5hvězdičkového hotelu. Ten má vzniknout v oblasti Nový svět. Změna územního plánu výrazně rozšiřuje možnost zastavení pozemku. Investor město slibuje vybudovat zdravotní středisko a také novou silnici. Část zastupitelů a také občanů je ale proti.
1: Nehody na D8 za Novou Vsí a překážka na D1 u Výtaše. Na dálnici D8 z Ústí do Prahy problémy za sjezdem na Mělník a Slaný. Nejdřív na 12. kilometru se srazila dvě osobní auta v levém pruhu a v koloně předtím na 14. kilometru střed motorky s osobním autem. Tam byl provoz teď chvíli úplně zablokovaný. Před chvílí všechno sklidili do odstavného pruhu. Do kolony se dojíždí před exitem Nová Ves kolem 19. kilometru. Čekejte minimálně půl hodiny navíc. Na D1 z Brna na Prahu nejdřív za Tasov. Pozor na kilometru 161,5, těsně před sjezdem na Výtaš leží na vozovce kusy prasklé pneumatiky a potom za Domašovem na kilometru 173 je první část kolony kamionů v pravém pruhu. V levém se různě proměnlivě zpomaluje a kolona se tvoří hlavně za Rosicemi od 180. kilometru za Popůvky. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Ve východní polovině Evropy je chladno, vnikl tam studený vzduch, který sebou místy přinesl i první sníh. Naopak západ kontinentu zažívá pod vlivem talakové výše nezvyklé horko. Česko prozatím zůstává v té chladnější části. Už víkend ale přinese slunečné počasí a teploty porostou i u nás. Dnešní počasí ale ještě typické podzimní. Teploty jen kolem 15 stupňů, zatažené nebe a také deštivo. Zítra budou teploty ještě podobné, pomalu se ale začne od jeho západu nebe jasňovat a víkend už bude slunečný s teplotami do 22, respektive do 23 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Avengers v původní sestavě se po 7 letech vrací do kin a znovu budou mít co dělat s Thanosem, i když tentokrát už diváci vědí, jak ten jejich souboj dopadne. Marvel vrací na velké plátno jeden ze svých nejúspěšnějších filmů Avengers Endgame. Speciální verze s podtitulem Anchor míří ode dneška také do českých kin. Avengers!
1: Assemble! Když Avengers Endgame vstoupili v roce 2019 do kin, završili příběh, který Marvel budoval 11 let napříč 22 filmy. Navazovali přitom na Infinity War a na malé kolektivní trauma marvelovských fanoušků, kteří v kinech napříč světem propadali v pláč. Fialový záporák Thanos v něm získal všech 6 kamenů nekonečna a jediným lusknutím vymazal polovinu všeho živého ve vesmíru. V prach se před očima diváků rozpadl padli i někteří z nejoblíbenějších superhrdinů. Iron Man, Captain America, Thor a další, kteří přežili, tak v Endgame dostali jediný úkol. Thanosovo dílo zvrátit.
2: Měl si vést úder na hlavu.
1: Ne! Endgame se stal celosvětovým fenoménem a načas i nejvýdělečnějším filmem historie. Teď ho Marvel znovu posílá na velké plátno a načasování není náhodné. Už v prosinci dorazí nový Avengers s podtitulem Doomsday. Právě na ně má speciální projekce nalákat. Součástí Anchor je zhruba 3minutová ukázka z připravovaného filmu. A důležité je ještě jedno propojení obou projektů. V Doomsday se znovu objeví Robert Downey Jr., ovšem nikoli jako Tony Stark. Tentokrát stojí na druhé straně barikády jako hlavní padouch, Dr. Doom. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

Máme ranní radiožurnál a opět vyrazíme na cesty. Tentokrát to bude do Polska kvůli demokratické politice a také nás bude zajímat jedno velmi aktuální domácí téma, a sice zmrazení platu politiků. Atraktivní, aktuální i teď. Po zprávách se k němu dostaneme podrobněji.

0: listopadu koncert v nové spirále na výstavišti s otáčivým pódiem. V podání zpěvačky Ivy Marešové, Filharmonie Hradec Králové a skupiny Razam zazní skladby jako Andělská, Námořnická nebo Naruby v nových aranžích. Pro velký zájem o tento výjimečný zážitek byl přidán druhý koncert 15. listopadu. Více informací na novaspirala.cz. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 7 hodin. A začínají zprávy s Janou Tendorskou.
2: Stát nově posuzuje všechny IT projekty ministerstev a úřadů. Až čtvrtina studentů vysokých škol má sklony k depresím. České tenistky se v semifinále poháru Billie Jean Kingové utkají se Španělkami. Po nehodách jsou kolony na dálnici D8 z Ústí na Prahu u Nové Vsi. A bude oblačno i zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Zakázky na digitální projekty ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost a všechny státní zakázky nad 30 milionů korun musí ještě schválit vláda. Radě předsedá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a jsou v ní taky třeba vládní zmocněnec pro digitalizaci nebo vedoucí IT sekcí jednotlivých rezortů. Zakázky musí odpovídat prioritám vlády, jinak na ně úřady nezískají peníze. Podle Martina Buriána z Asociace softwarových agentur může změna otevřít veřejnost. Zakázky většímu počtu IT dodavatelů.
4: Budou soutěžit o ty veřejné zakázky a čím víc dodavatelů v těch zadávacích řízení, tím ve finále roste pravděpodobnost toho lepšího produktu nebo služby na konci.
2: Cílem změny je podle kabinetu větší efektivita financování státních IT zakázek. Podle poslance opozičních pirátů Ivana Bartoše to ale celý proces zdrží a zakázky budou méně transparentní. Každý čtvrtý student vysoké školy má sklony k depresím. Vychází to z loňského rozsáhlého monitoringu Národního ústavu duševního zdraví. Třetina z 19 000 studentů, kteří v něm odpovídali, taky přiznala, že už myslela na sebevraždu. Popisuje výzkumný pracovník ústavu Ondřej Pešout.
5: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
2: Studentům s psychickými obtížemi pomáhají na všech veřejných vysokých školách poradenská pracoviště. Venezuela uspořádá volby, které zemi přivedou k plné demokracii. V projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku to uvedla prezidentka Delcy Rodriguezová. Neupřesnila ale, kdyby se hlasování mohlo uskutečnit. Vláda podle ní umožní opozici účastnit se voleb a zahájila s ní dialog. Prozatímní hlava státu Rodriguezová je ve Venezuele u moci od ledna, kdy Spojené státy na jihoamerickou zemi zaútočily a unesly tehdejšího prezidenta Nicolase Madura. S Rodriguezovou, která byla dlouholetou představitelkou Madurova autoritářského režimu, Washington spolupracuje. Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slavnostně vstoupí do jubilejní sté sezóny. Nový šéf dirigent Elias Grandi v pražském Rudolfinu uvede program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, který se odehrál v roce 1926.
6: Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo, ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
7: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle. Na programu večera bude stejně jako před 100 lety předehra ke Smetanově Prodané nevěstě, Beethovenově romance pro housle a orchestr, výběr z Dvořákových legend a monumentální Fibichova druhá symfonie.
6: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie je náročná technická věc a já si určitě nepamatuju, že bychom tady ji hráli za mýho působení.
7: Zahajovací koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků budou moct lidé živě sledovat také na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
3: Sport.
8: Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. V čínském Shenzhenu totiž porazili Kazachstán 2-1 na zápasy, když rozhodující bod vybojovali ve čtyřhře. Češky se utkají se Španělkami znovu po roce. V loni v dubnu jim podlehli v kvalifikační skupině poháru Billie Jean Kingové v Ostravě 1-2 na zápasy. A české házenkářky zahájily v Chebu závěrečnou přípravu před domácím mistrovstvím Evropy prohrou, a to s B týmem Norska 30-38. Pokračuje trenér Tomáš Hlavatý.
9: Mali sme tam dobré momenty, hlavne v tej útočnej fáze dať 30 gólov, lenže bohužiaľ 38 dostaných je veľmi veľa a fyzickými silami my sme si nevedeli poradiť tam s obranou pivota, to je niečo, na čo musíme pracovať ďalej, ale myslím si, že bol tam moment, keď sme sa pekne zdvihli a dotiahli sme.
8: Házenkářky čekají při tomto reprezentačním srazu ještě dva zápasy, evropský šampionát se pak koná na začátku prosince, spolupořádat ho bude Brno.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D8 za Novou Vsí a taky na D1 na příjezdu do Prahy. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem na Prahu za Roudnicí počítejte s kolonou z 21. kilometru. Popojíždí se kolem půl hodiny za sjezd na Mělník a Slaný. Tam je ucpaná i silnice 16 před nájezdem na dálnici. Na kilometru 15 je po srážce auta s motorkou zabraný pravý pruh. Pak byla další nehoda na 12. kilometru, tam ale už levý pruh uvolnili. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna za Pruhonicemi se tvoří kolona z 5. kilometru, už je to na čtvrt hodiny, na nultém se v levém pruhu srazila 3 osobní auta. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Rosice vzniká kolona ze 180. kilometru, v obou pruzích různě pomalu se táhnou osobní auta za Popůvky, kamiony k D2. Potom na D1 v Brně dál směr Vyškov za D2 je na 199. kilometru hlášený kus plechu na dálnici. Na 50. v kopci za Slavkovem směr Brno kolona na 10 minut před nehodou dvou osobních aut. Na silnici 26 za Plzní směr do Mažlice kolona od sjezdu na Vejprnice před nájezdem na D5 havarovalo osobní a nákladní auto, je to na 10 minut. Na tahu 35 ze Svitav na Mohelnici pozor na porouchaný kamion stojící za horizontem za studenou loučkou. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Dále s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
1: Dobré ráno, krátce po 7. do ranního Radiožurnálu a nejenom do ranního Radiožurnálu, i obecně do života se vrací věčně vracející se atraktivní téma, a sice zmrazení platů politiků. Poslance kvůli tomu dnes čeká mimořádná schůze. Vládní koalice konkrétně navrhuje, aby se příjmy politiků nezvyšovaly. Opozice to ale považuje za populismus. Proč? Vysvětlíme.
3: Ranní Radiožurnál a Petr Král.

0: S vámi Radiožurnál, o některých tématech se dá jednat pořád dokola. Patří mezi ně mimo jiné také zmrazení platů politiků. Koalice ANO, SPD a motoristů navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy teď nezvyšovaly. A poslanci to dnes začnou projednávat na mimořádné schůzi. Podrobnosti nám poví Lucie Špetová z domácí redakce. Vítej.
1: Hezké ráno. Vládní návrh počítá s tím, že by se výdělky politiků zmrazily na 5 let. Důvodem jsou podle kabinetu mimo jiné úspory. Platy poslanců, senátorů nebo prezidenta se teď zvyšují podle automatického systému. Příští rok by se jim mohly platy zvýšit o 5%. Řadový poslanec by tak příští rok bral přes 120 tisíc korun měsíčně, a to bez náhrad. Zástupci opozice vládní návrh na zmrazení platů kritizují. Považují ho za populistický a podle nich po rozmrazení platy vzrostou skokově. Vysvětluje předsedkyně klubu Hnutí STAN Michaela Šebelová.
2: My tady máme schválený automat, který říká, že platy poslanců, ústavních činitelů mají dýchat společně s lidmi, společně s ekonomikou. V momentě, kdy dojde k tomu zmrazení, tak se jenom odloží ten problém do budoucna.
1: Kritiku opozice odmítá například předseda sněmovny a šéf SPD Tomio Okamura. Podle něj by měli politici s šetřením peněz začít u sebe. Původně chtěla vláda, aby zmrazení platilo už od letošního ledna. Na program sněmovny se ale dostává až dnes.
0: Lucie Špetová, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: 11 minut po 7 střídá Chris Ria. Za chvíli přidáme aktuální informace o tom, co se děje. Počasí také zelenou vlnu, a proto teď hned raději ještě připomeňme, že jeden velký problém je na dálnici D8, a to konkrétně ve směru z Ústí nad Labem na Prahu u Nové Vsi na 15. kilometru. Komplikuje provoz momentálně nehoda, respektive následky nehody střetu auta a motocyklu. Ranní Radiožurnál s vámi je na cestách. Zelená vlna 800 553 553.

0: Milujte se a množte se, pronesl pán Bůh v legendárním animovaném filmu Stvoření světa, jenže to se neděje. Polsko proto chce měnit demografickou křivku. Do 30 let může země přijít až o 5 milionů lidí v produktivním věku. Sázet na imigraci ale rozhodně nechce. Více o tom ještě před půl osmou. S vámi Radiožurnál, teď 7.15. A aktuálně teď přehledu o tom, co se momentálně děje. Systém umělé inteligence společnosti OpenAI v červnu pronikl na webové stránky australské vlády. Uvedl to australský premiér Anthony Albanese. Podle něj systém získal přístup k portálu s údaji z veřejného systému zdravotního pojištění. Citlivým datům se ale nedostal. Je to tak vůbec první potvrzený případ, kdy umělá inteligence vnikla do vládního systému. Vysoké ceny pohonných hmot dopadají také na městské společnosti, tak například zlínským technickým službám se kvůli nim zvyšují roční náklady o miliony korun. Dopravní společnosti Zlín Otrokovice za poslední rok nahradili téměř polovinu vozového parku novými elektrobusy a také trolejbusy na baterie.
1: Nehoda na D8 u Nové Vsi, taky v Praze v Brněnské. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy za exitem Nová Ves na 15. kilometru je po kolizi auta s motorkou zabraný pravý pruh. Kolona na půl hodiny začíná na dálnici za Roudnicí z 22. kilometru a taky na Mělnické silnici 16 před Novou Vsí vznikají kolony obou směrně. Na příjezdu do Prahy z D1 počítejte s kolonou od exitu 6 Průhonice, sune se zatím 20 minut a narůstá to za exit Opatov. Na půltém kilometru nehoda, máme tam motohlídku Jakuba Vodičku.
2: Na půltém kilometru se srazila 3 osobní auta, blokují levý jízdní pruh a na místo před chvilinkou dorazila policie.
1: A na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří kolona od exitu 178 Rosice v obou pruzích osobním autem k D2 až 40 minut. Kolonu kratší čekajte taky na 50 za Slavkovem, směr Brno v kopci za městem řeší srážku dvou osobních aut. Další zelená vlna za čtvrt hodiny.
3: Dnes nás čeká převážně velká oblačnost, také musíme počítat se srážkami. Nebe bude oblačné až zatažené, bude to ale přechodně velmi proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se bude vyskytovat občasný déšť.

0: S vámi Radiožurnál míříme do Polska, a to proto, že Polsko výrazně trápí nízká porodnost. Za posledních několik let počet Poláků klesl o 1,5 milionu. Tamní vláda se totiž snaží změnit lecos. V Polsku teď momentálně budou výhledově chybět lidé v produktivním věku. Problém ale nechce řešit vláda tím, že by do Polska lákala více cizinců. Téma pro zpravodajku v Polsku Kateřinu Havlíkovou. Dobré ráno.
1: Hezké ráno.
0: Začneme tím, v jaké demografické situaci dnes Polsko je a jaký vývoj mu hrozí.
1: V současnosti patří Polsku smutná druhá příčka od konce, jestli se bavíme o úrovni dětnosti, nebo tedy úrovni plodnosti v rámci států OECD, tedy o počtu dětí, které jedna žena v průběhu svého života v průměru porodí. Nejhůře je na tom Jižní Korea, kde se ženě za život narodí v průměru vlastně 3/4 dítěte. V Polsku je to 1,7 dítěte. V Česku je to trošku lepší, 1,3 dítěte na ženu. Aby se generace nahrazovaly bez úbytku pracovní síly, tak by ta plodnost stabilně musela být vyšší než 2 děti. A polský ústřední statistický úřad proto předvídá, že do roku 2050 by počet Poláků v produktivním věku mohl klesnout až o 5 milionů. Za posledních 15 let přitom už klesl jejich počet o 3 miliony a ten trend vlastně zrychluje kvůli tomu, že stárne polská populace.
0: No a pokud to tedy podle toho, co říkáš, nevypadá tak, že by se v nejbližších měsících, letech ten trend měl změnit a začalo se rodit mnohem více dětí, jak chce tedy Polsko ten problém s pracovní silou řešit?
1: Na to řešení v současnosti naléhají třeba hlavně firmy, které už začaly pociťovat úbytek té pracovní síly v Polsku. Dosud ta předešlá vláda, ale i ta současná, řešily ty pracovní problémy tím, že vlastně vydávali pracovní víza, přiváželi pracovníky z třetích zemí. Vlastně řešili to pracovní migrací, udílením víz například Pákistáncům, Indům, Filipíncům, kteří do Polska přicházeli a přicházejí hlavně na manuální práce. V některých odvětvích pomohli i uprchlíci z Ukrajiny, například ve zdravotnictví a pečovatelství, kde ta odvětví už jsou teď na nich závislá. Výrazně pracují třeba také v logistice a dopravě. Zároveň ale obě vlády, jak vláda práva a spravedlnosti, tak dnešní vláda vedená občanskou

0: Českou koalicí varují před bezpečnostními dopady té imigrace. Takže současná vláda chce spíš přilákat do Polska členy své diaspory, protože v zahraničí žije odhadem 18 až 20 milionů Poláků. No a Polsko je dnes bezpečná země s rostoucí ekonomikou, spoustou příležitostí pro život a pro práci. Takže lidé z diaspory, kteří by se rozhodli pro návrat do Polska, tak například můžou využít daňových úlev. Několik let neplatí daň z příjmu. Mohou ale také dostat dotace na rozjezd podnikání nebo mají i snazší přístup k polskému pasu nebo i občanství. Sociologové ale připomínají, že pro nápravu té dětnosti, té plodnosti se vláda bude muset postarat o to, aby lidé, kteří žijí v Polsku, aby se mohli rozhodnout mít dítě, aby proto měli vhodné podmínky. To znamená, aby měli třeba stabilní bydlení, které je v Polsku nedostupné, aby měli dostupné hlídání, které i přes všechny finanční podpory stále je problematické, protože není dostatek jeslí nebo školek. A také, aby měli flexibilní pracovní úvazky, hlavně tedy ženy, protože ženy v Polsku mají velký problém s návratem do práce po mateřské.
1: Kateřina Havíková o tom, jak Polsko chce řešit nepříznivou demografickou křivku. Díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Radiožurnál za 6 minut půl osmé. Varujeme půltý kilometr dálnice D1 na příjezdu do Prahy v levém pruhu na půltém kilometru. 3 auta v sobě po nehodě. V tuto chvíli kolona už od pruhonic. Tak pevné nervy. Šťastnou cestu.

0: Dobré ráno, 7:30. Zprávy s Janou Tendorskou.
1: Americký prezident Donald Trump musí obnovit novinářům stanic CNN a MS Now a zpravodajského serveru Politico přístup do Bílého domu. Nařídil mu to federální soud. Prezidentovo rozhodnutí vypovědět trojici médií z Bílého domu bylo podle soudce protiústavní. Agentura Reuters označila rozhodnutí soudu za Trumpův velký neúspěch v jeho boji proti důležitým americkým i světovým médiím. Nejpozději dnes musí obce zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby, kde mají 9. a 10. října volit, zjistí lidé buď na úředních deskách nebo na obálkách s hlasovacími lístky. Ty dostanou nejpozději 3 dny před volbami. Politické strany a hnutí v Zábřehu na Šumpersku letos nesmí dávat předvolební plakáty a billboardy na městské pozemky. Už v srpnu o tom rozhodli radní. Od tohoto týdne ale můžou kandidáti využívat bezplatnou plochu před městským úřadem. A krkonošský Harachov schválil zadání změny územního plánu kvůli výstavbě 5hvězdičkového hotelového komplexu. Ten má vzniknout v lokalitě Nový svět. Změna územního plánu výrazně rozšiřuje možnost zastavění pozemku. Investorem je společnost Five Star, která městu slibuje mimo jiné vybudovat zdravotní středisko a novou silnici. Část zastupitelů i občanů byla proti. Sport. Hokejisté pardubického B týmu už nejsou v první lize 100%. Slavii porazili 6-5 až v prodloužení. Východočeši ale dál vedou soutěž. Druhý setín totiž vyhrál také v prodloužení, a to 2-1 na ledě Kolína. Další výsledky Maxa ligy jsou Třebíč Jihlava 1-2 v prodloužení, Zlín Tábor 0-1, Litoměřice Chomutov 5-1, Frýdek Místek Havířov 3-2 po nájezdech a Sokol v Přerov 1-3.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D8 za Roudnicí i na D1 před Prahou a Brnem. Na D8 z Ústí na Prahu za Novou Vsí na 15. kilometru po srážce auta s motorkou už všechno stáhli do odstavného pruhu, kolona se rozjíždí. Její konec je na dálnici za Roudnicí na kilometru 22,5, zdržení až půl hodiny se bude krátit. Fronta je před dálnicí taky na silnici 16, hlavně směrem z Mělníka před Novou Vsí od odbočky na Vraněny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se tvoří kolona od exitu 178 Rosice, osobním autem je to k D2 lehce přes půl hodiny. Před Brnem taky na Svitavské 43 fronta z Lažan do Lipůvky až na půl hodiny, fronta je taky za Čebínem do Kuřimi. Na D1 před Prahou směrem z Brna za Česlicemi opatrně dojíždějte do kolony kolem 7. kilometru, čekejte až půl hodiny navíc, příčina byla na 0,5. kilometru u Chodova, odtamtud před chvílí odjela nabouraná auta, takže se to natahuje ke sjezdu na jižní spojku. Na pražském okruhu z D1 na letiště se začne tvořit kolona před Chlupickým tunelem, za ním na Radotínském mostě za nájezdem ze Strakonické se srazil kamion a auto v pravém pruhu. A na 26 se z Plzně na Domažlice kolona od odbočky na Vejprnice k nehodě u nájezdu na D5. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Na Českém je dnes po ránu zatažená až oblačná obloha. Na severozápadě našeho území se vyskytuje výjimečně slabý déšť nebo přehánky. Teploty nejčastěji klesly ke 4 až 9 stupňům. V noci se výjimečně dostaly i k 1 stupni Celsia. Přes den pak bude pokračovat počasí s velkou, proměnlivou oblačností. Pršet bude nejprve v Čechách, déšť přichází od severozápadu, postupně se rozprší i na Moravě a ve Slezsku. Jednat se bude o občasný déšť nebo přehánky a místy se může objevit i bouřka. Později odpoledne a večer budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Nejvyšší teploty dnešního dne se budou pohybovat v rozmezí od 13 do 17 stupňů. Na hřebenech hor naměříte kolem 8 stupňů Celsia. No a foukat k tomu bude zpočátku jen slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr, který bude přes den měnit směr na severozápadní a večer částečně zeslábne. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, přidáme důležitou informaci k senátním volbám. První kolo nás totiž čeká zhruba za 2 týdny a právě ode dneška můžete od obecních úřadů získat voličské průkazy, pokud se tedy nechystáte volit přímo tam, kde bydlíte. Je ale potřeba si dát na pár věcí pozor, na co konkrétně poví Lucie Špetová z domácí redakce. Vítej.
5: Hezké ráno. Voličský průkaz sice v případě senátních voleb umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti, ale na rozdíl třeba od sněmovních voleb musíte pořád zůstat ve stejném senátním obvodu. O voličský průkaz si můžou požádat i Češi žijící v zahraničí. Tam jim ho vydá místní zastupitelský úřad. Odvolit ale musí přijet do Česka. Žádost je možné písemně podat do 2. října, osobně až do 7. Pro komunální volby, které se konají ve stejném termínu, se průkazy nevydávají.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál 7.38. V Německu teď začíná souboj o největšího dodavatele zemního plynu, o společnost Uniper. A zájem by o ní mohl mít podle ekonomického deníku Handelsblatt taky český miliardář Daniel Křetínský, pro kterého by to nebyla první akvizice v oblasti německé energetiky. Víc o tom s naším berlínským zpravodajem Tomášem Havlínem. Tomáši, vítej.
1: Dobré ráno, Daniel Křetínský by mohl mít zájem, ale jeho holding EPH to zatím nepotvrdil. S tou informací včera přišel ekonomický deník Handelsblatt, a to s odvoláním na nejmenované finanční kruhy. Český podnikatel podle něj podal takzvanou nezávaznou nabídku na převzetí energetické společnosti Uniper a na rozdíl od jiných firm prý projevil zájem o koncern jako celek. Ty ostatní firmy mají spíš zájem jen o některé části toho podniku Uniper, ať už třeba o obchod s plynem ve střední Evropě, anebo o větrné atomové elektrárny ve Skandinávii.
0: O převážně plynařském koncernu Uniper se psalo začátkem války na Ukrajině. Uniperu tehdy musel pomáhat stát. Proč může mít miliardář Křetínský o takovou společnost zájem?
1: Ta podpora státu tehdy byla masivní, v přepočtu přes 300 miliard korun na to, aby Uniper dál mohl nakupovat plyn na světových trzích po tom, co dodávky z Ruska po ruské invazi na Ukrajinu skončily a cena té komodity na světových trzích prudce vzrostla. Nicméně Uniper, se dá říct, že výpadek díky té státní pomoci ten výpadek ruských dodávek nějak neparalizoval. Je to firma, která má pro Německo strategický význam, zásobuje plynem stovky podniků, ale i většinu obyvatelstva, dál dováží plyn, provozuje skladovací zařízení. Takže zájem investovat do ní, to vyjadřuje určitou důvěru vyjadřuje to přesvědčení, že evropská energetická infrastruktura je dobrá investiční příležitost.
0: Tak nám ještě stručně řekni, proč je Uniper pro Německo strategicky významný a je na prodej?
1: Německý deník Handelsblatt to vysvětluje závazkem Německa, které tedy před 4 lety dalo Uniperu ty miliardy a za to získalo ve firmě přes 99% akcí, ale Evropská unie tehdy tento záchranný plán schválila pouze za podmínky, že podíl státu v Uniperu do roku 2028 se zase sníží, a to na 25%. No a lhůta, kterou spolková vláda a banky, které jí radí, dali případným kupcům na to, aby předložili nabídku, tak ta skončila tento týden v pondělí.
0: Tomáš Havlín z Berlína, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: Radiožurnál ve 7:45. Až čtvrtina studentů vysokých škol má sklony k depresím. Vychází to z loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví, kterého se zúčastnilo 19 000 studentů. Pomoc můžou nabídnout univerzitní poradenská pracoviště, která fungují na všech veřejných vysokých školách. Česká republika má poprvé v historii vítěze hodnoceného šipkařského turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček uspěl na 30. podniku Players Championship a získal svůj prémiový titul v organizaci PDC. Jak velký je to úspěch, tak to rozebereme krátce po 8. hodině.
1: Kolona na D1 před Brnem, nehoda na Pražském okruhu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy se kolona kamionů v pravém pruhu tvoří už za sjezdem na Domašov kolem kilometru 172, v levém se brzdí za exitem Rosice kolem 180. kilometru, různě pomalu k D2 osobním autem půl hodiny. Kolony jsou před Brnem taky na 43 z Lažan do Lipůvky skoro na 30 minut a i před Kuřimí směrem z Čebína. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna zbytek kolony po už odklizené nehodě od sjezdu na okruh k Průhonicím na 10 až 15 minut. Na pražském okruhu z D1 na letiště se tvoří kolona od Vesce, natahuje se, protože mezi tunely na Radotínském mostě se bouralo, jak to tam vypadá, sleduje naše motohlídka.
2: Za nájezdem od Strakonické se srazil kamion s osobním autem, kamion blokuje pravý pruh, osobní auto stojí napříč mezi levým a prostředním pruhem.
1: A na D8 z Ústí na Prahu se rozjíždí kolona po nehodě na 15. kilometru před sjezdem na Novou Ves. Další zelená vlna za 15:15.
3: Dnes nás čeká deštivo, na nebi hodně mraku a teploty nízké, jen mezi 13 a 17 stupni. Zítra budou teploty podobné a počasí zpočátku, hlavně na severovýchodě, také ještě zůstane deštivé. Od jihozápadu se ale bude nebe projasňovat a víkend pak už čekáme slunečný s poměrně vysokými teplotami. V sobotu polojasno nebo skoro jasno, bez deště, teploty 18 až 22 stupňů. V neděli pak bude ještě o 1 stupeň tepleji a nebe jasné nebo polojasné, jen po ránu s mlhami. A podobné počasí, které nazýváme babým létem, bude pokračovat nejméně do poloviny příštího týdne. Krásné ráno.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: 7.50, Radio Žurnál, ranní interview. V celé republice extrémní nápor na zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí bylo v loňském roce v Česku k dispozici 633 krizových lůžek, no a jejich vytíženost byla více než 100%, což znamená, že měsíčně se na nich vystřídalo v průměru 690 dětí. Aktuální situaci teď probereme s ředitelem poradenského a krizového centra Zlínského kraje Markem Miklášem. Dobrý den.
1: Dobré ráno všem.
0: Krizová lůžka jsou určena pro ohrožené děti v krizové životní situaci. Můžete prosím u vás nějaké konkrétní případy, za jakých okolností se k vám děti dostávají?
1: Jedná se o případy, kdy opravdu to dítě je v bezprostředním ohrožení zdraví nebo života a nemá se o něho kdo aktuálně postarat. Konkrétně pak jsou to příklady, kdy například dojde k náhlému úmrtí pečujících osob nebo jako nějaké aktuální akutní hospitalizaci. Případně v těch horších případech je to opravdu násilí, týrání, zanedbávání dětí a podobně.
0: No a jak je to aktuálně s krizovými lůžky u vás ve Zlínském kraji?
1: Aktuálně je to tak, že opravdu ta vytíženost je enormní v momentě, kdy vlastně se nějaké lůžko uvolní, tak vlastně ZDVOPy jsou celorepubliková síť, takže jsme v evidenci a v momentě, kdy se to lůžko uvolní a my v úvozovkách se rozsvítíme zeleně v tom registru, tak okamžitě začínáme přijímat telefony napříč republikou a zhání se v podstatě volné lůžko u nás, ať už je to odkudkoliv, z jakéhokoliv kraje.
0: Takže znamená to, že zařízení tohoto typu jsou na tom po celé republice obdobně. Čím si vysvětlujete ten současný nápor na tento typ služby?
1: Je to celospolečenská situace. Opravdu to, co vlastně zažíváme dennodenně všichni, tak to má dopad i na to, jak ty rodiny jsou prostě pod větším a větším tlakem. To přirozeně prostě přináší značné obtíže ve výchově, v těch situacích socioekonomických a prostě ty rodiny potřebují podporu dlouhodobější, rychlou, akutní a v tomhle zatím bohužel ten náš systém selhává teďka v tento moment.
0: A mění se nějak třeba nároky na pracovníky zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc?
1: Velmi významně, tam opravdu dřív, několik let zpět, to bylo hlavně o nějakém jako základním bezpečí pro ty děti, nějaké pozornosti a nějaké péči základní. Teďka v podstatě všichni naši pracovníci prošli nějakým aspoň dílčím terapeutickým kurzem nebo kurzem v krizové intervenci. Prostě musí mít mnohem širší kompetence a to se nevztahuje jenom jakoby na pracovníky u nás, ale celkově na všechny pracovníky, kteří pracují s dětmi. To znamená učitelé, vychovatelé, prostě všichni, kdo teďka aktuálně s dětmi pracují.
0: A co třeba pěstouni, pomáhají vám nějak v těchto situacích?
1: Pěstouni jsou pro nás významní partneři, ale je potřeba říct právě v souvislosti s tou předchozí otázkou, že pěstouni ne vždy jsou opravdu profesionálové v tom nejširším slova smyslu, že by si dokázali poradit prostě třeba s vícečetnou sourozeneckou skupinou nebo s nějakým starším dítětem, které už má nějaké třeba výchovné obtíže nebo duševní obtíže. Tam je prostě potřeba specifický přístup a je to pro ty pěstouni jako velmi významný prostě zátěž a není možné si s tím jakoby poradit úplně každý.
0: No a co by ten nedostatek krizových lůžek v republice podle vás mohl stabilizovat?
1: Je to v prvé řadě nějaké zvýšení efektivity toho systému. Pořád bohužel je to tak, že napříč těmi odvětvími od učitelů, pediatrů a dalších odborníků prostě není to úplně přehledné ten systém a to doporučení na ty návazné služby neprobíhá úplně včas. Takže tam, kdyby se podařilo a všichni tyhle odborníci, kteří pracují s rodinami, měli opravdu velmi detailní přehled o těch dostupných službách v regionu, které jsou schopny i preventivně zapůsobit, tak by prostě významně pomohlo, no a pochopitelně potom navýšení těch krizových lůžek. To je asi teďka jako neodiskutovatelné.
0: Ředitel poradenského a krizového centra Zlínského kraje Marek Mikláš byl naším hostem. Děkujeme za to a přejeme, ať se situace zlepší. Díky, naslyšenou.
1: Děkujeme moc, naschranou.

0: Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
3: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Řízení letového provozu, Lesy České republiky a hlavní město Praha.
4: Radiožurnál v 8 hodin. Teď zprávy a Jana Utendorská.
5: Sněmovna začne na mimořádné schůzi projednávat zmrazení platů politiků. Trojice médií se vrátí do Bílého domu, rozhodl o tom americký federální soud. Z fotbalové reprezentace kvůli zranění vypadl už 7. hráč. Kolona je po nehodě na Pražském okruhu směr letiště před tunely a bude oblačno i zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Sněmovna se dnes začne zabývat zmrazením platů politiků. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice nesouhlasí, návrh považuje za populistický. Podle předsedkyně klubu Hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Po rozmrazení totiž vzrostou skokově.
6: My tady máme schválený automat, který říká, že platy poslanců, ústavních činitelů mají dýchat společně s lidmi, společně s ekonomikou. V momentě, kdy dojde k tomu zmrazení, tak se jenom odloží ten problém do budoucna.
5: Koalice původně plánovala prosadit zmrazení platů politiků už minulý rok. První čtení se ale nakonec dostává na program až dnes. Vládní poslanci k tomu nechali svolat mimořádnou schůzi. Krajský soud v Praze začne odpoledne řešit spor mezi společností Seznam.cz a premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Firma, která provozuje třeba zpravodajské servery Novinky.cz nebo Seznam zprávy, tvrdí, že na ní Babiš dlouhodobě útočí a šíří o ní nepravdivé informace. Premiér na svých výrocích trvá. Podle něj média vlastněná Ivem Lukačovičem o něm dlouhodobě lžou a manipulují s fakty. Babiš taky tvrdí, že se Seznam vyhýbá placení daní v Česku. To firma odmítá. Seznam žádá od Babiše omluvu. Očekává taky, že soud premiérovi nařídí smazat některé příspěvky ze sociálních sítí. Bílý dům bude muset obnovit akreditaci novinářům stanic CNN a MS Now a také zpravodajského serveru Politico. Rozhodl tom federální soud, podle kterého bylo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa vypovědět trojici médií z Bílého domu protiústavní. Trump zakázal přístup zmíněným médiím v pátek v příspěvku na sociálních sítích. V něm uvedl, že je zbavuje akreditace kvůli šíření nepravdivých zpráv. V příspěvku kromě toho taky varoval, že budou následovat i další velká média. Písničkář Jan Nedvěd dnes slaví 80. S bratrem Františkem hrál nejdřív kapele Toronto, ze které se později stali Brontosauři.
7: Tulácký ráno, mrakem se snáší.
8: Společně působili také ve Spirituál kvintetu. Jan pak uspěl i na solové dráze. Jeho skladby měly jednoduché melodie, srozumitelné texty a refrény, ke kterým se mohl přidat skoro každý. Právě v tom byla jejich síla a pro některé kritiky i důvod, proč je odmítali jako kýč.
7: Na dlaní jednu stvířas, dok mi se kouká.
8: Vrchol popularity bratrů Nedvědů přišel v červnu 1996. Na jejich koncert na Pražském Strahově dorazilo přibližně 60 tisíc lidí.
7: Skleniček pár a pár davů strávy.
8: František před 5 lety zemřel. Jejich skladby dnes na pódiu hrají i jejich synové Vojta a Jan Nedvěd mladší. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
5: A právě Jana Nedvěda mladšího zveme do vysílání ranního Radiožurnálu. Poslouchejte po 8:45. Sport.
9: Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel udělat už 7. změnu v nominaci na nadcházející zápasy Ligy národů. Zraněného obránce Matěje Ryneše nahradil Ondřej Zmrzlý, který zatím za národní tým nastoupil 2x. Fotbalisty čekají během reprezentační pauzy 4 zápasy, ten první v sobotu v Edenu proti Chorvatsku. Přímý přenos nabídneme na této stanici. Basketbalistky Žabin ani KP Brno neuspěly v boji o Evropskou ligu a čeká je pouze evropský pohár. Žabiny podlehly v semifinále kvalifikace doma Crvené zvězdě Bělehrad 69-75. Královo Pole prohrálo ve Francii s Flam Carolo 81-101. Francouzskému týmu pomohla k postupu 9 body a 8 asistencemi česká reprezentantka Julie Pospíšilová.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 před Brnem, nehoda na D11 u Chlumce a překážka na Pražském okruhu. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy počítejte s kolonou od sjezdu 178 Rosice i osobní auta se vlečou různě pomalu levým pruhem k D2 až 40 minut. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec potíže v omezení na jeho konci na 62. kilometru před sjezdem na Chlumec. Nehoda a kamiony se protáhnou jen s velkými potížemi.
12: Přijel kamion do příkopu a asi 300 metrů za ním je tam ještě osoba, jsou tam policajti.
11: Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně vzniká kolona za Loděnicí z 8. kilometru, je to až na 50 minut na pražský okruh Ořechu a z té fronty navíc hlásíte ze 3. kilometru D5 překážku.
12: Stojí porouchaný kamion v pravým pruhu.
11: A na pražském okruhu směrem z D1 na letiště dejte pozor za sjezdem na Jesenici. V omezení jsou tam zřejmě nějaké překážky a stojí tam už odstavená 3 poškozená osobní auta. Následně vzniká kolona, ta se táhne za tunely, protože na Radotinském mostě řeší nehodu.
12: Policisti obě ty vozidla stáhli do toho pravého pruhu.
11: Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, ojediněla i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. A teploty dnes 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte ranní Radiožurnál, je s vámi Petr Král.
13: Dobré ráno, 6 minut po 8. Velký sportovní český úspěch. České šipky mají historicky prvního vítěze hodnoceného turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček vyhrál na jednom z podniků Players Championship a slaví premiérový titul. A my o tom rádi budeme za chvíli mluvit.

0: Radiožurnál. V Nizozemsku se o velký úspěch postaral Karel Sedláček. Jako první český šipkař v historii vybojoval titul mezi profesionály. A tento velký úspěch probereme s Adamem Weidenthalerem ze sportovní redakce. Vítej.
1: Pěkný čtvrtek.
0: Sedláček vyhrál 30. podnik Players Championship. Co konkrétně to tedy znamená?
1: Jednak to, že Sedláček získal svůj premiérový profesionální titul, a druhak taky to, že se znovu posunul ve světovém žebříčku. V šipkách je cílem vyhrávat prize money, tedy turnajové peníze, a tohle byl hodnocený turnaj. Takže Sedláček si v pořadí připsal 15 000 liber, což je více než 400 000 korun, a posune se na 53. místo. A lépe postavený ještě nikdy v kariéře nebyl.
0: Karlu Sedláčkovi je 47 let. Není to na první titul mezi profesionály trochu pozdě?
1: No, v tom je ten for. V šipkách o věk tolik nejde. On už byl několikrát nějakému úspěchu blízko, nicméně tedy první titul přidal až teď. A ve videu pro televizi Nova Sport pak neskrýval svá dojetí.
2: To strašně užívám, protože takovýhle pocit, na něj jsem čekal, já myslím, že víc jak asi 10 let, a to je něco neuvěřitelného. Pořád to střebávám, jsem úplně napumpovaný, ale dokázal jsem to a mám strašnou radost. Já se začnu brečet.
1: Řekl Karel Sedláček po svém premiérovém vítězství.
0: Věk je jenom číslo, dokazuje to i šipkař Karel Sedláček, který svůj obrovský životní úspěch dosáhl v 47 letech. Adam Weidenthaler, díky, naslyšenou.
1: Pěkný den.

0: U stánku na levnou krásu postávají a smějou si času. Asi málo kdo by nedokázal s tím textem pokračovat dál. Autory jsou bratři Nedvěrové a starší z nich Jan právě dnes slaví 80. Budeme mu přát v ranním radiožurnálu už za chvíli s jeho synem. Dobré ráno, je 8.15. Radiožurnál o tom, co se děje. Ministerstvo financí varuje influencery před propagací nelegálního hazardu. Dopouštějí se ho i v případě, že hrají na nelicencovaném online kasínu a přitom se natáčejí na sociální sítě, kde sdílejí taky odkazy k registraci. Podle ministerstva financí jim právě za tohle hrozí velké pokuty. Hasiči teď zasahují u požáru haly s kamiony a ropnými látkami v Plané nad Lužnicí. Oheň zasáhl celý objekt a propadla se také střecha. Na místě platí druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Jeden z hasičů se na místě zranil.
1: Kolony na D1 před Brnem, nehoda na D11 u Chlumce. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy vzniká kolona už za Domašovem ze 173. kilometru, brzdí i osobní auta v levém pruhu. Je to k D2 až na 50 minut osobním autem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec potíže v omezení tvoří se kolona z 56. kilometru. Na 62. před sjezdem na Chlumec vjel kamion do příkopu a kolem něj se protáhnou jenom osobní auta. Dálnice D5 před Prahou směrem z Plzně je ucpaná ze 7. kilometru, se to táhne kolem porouchaného kamionu na 3., blokuje tam pravý pruh. Dál na okruh k Ořechu je to na 3/4 hodiny osobním autem, po Praze potom řada dalších ranních kolon. A na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu dejte pozor, kus za Roudnicí, vzniká tam kolona z 26. kilometru k nehodě na 24., zdržení 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 1/4 hodiny.
2: Dnes a zítra ještě méně slunce a také docela nízké teploty. Závěr září ale přinese počasí babího léta. Od víkendu bude slunečno s teplotami, které na mnoha místech přesáhnou 20. A teplé a slunečné počasí se na našem území zdrží i v příštím týdnu. Dnes ale ještě oblačno až zataženo od severozápadu s deštěm, který bude postupovat směrem na východ. Odpoledne začne pršet i na Moravě a ve Slezsku. Jednat se bude o přehánky nebo občasný déšť. Někde může dokonce i zabouřit. K večeru pak bude jak srážek, tak i mraku ubývat. Teploty jen od 13 do 17 stupňů. Krásný čtvrtek.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: V době největší slávy zaplnili Strahov a dodnes jejich písně zpívají, jak ti starší, tak i ti mladší. Řeč je o bratrech Nedvědech. Jan Nedvěd dnes slaví 80. narozeniny a povedlo se mu rozjet i úspěšnou sólovou kariéru. Hudba byla pro něj prioritou a životním posláním. Jak se to projevovalo třeba doma, tak to probereme teď s jeho synem, také muzikantem Janem Nedvědem mladším. Dobrý den, Honzo.
1: Dobrý den, dobrý ráno.
0: Jak oslavíte tohle významné jubileum vašeho tatínka?
1: Já myslím, že především to, že jsme šťastní, že to ještě s náma na světě je a pevně doufáme, že dlouho bude. To je největší radost toho, z těch narozenin.
0: Připomněli jsme to, že tatínek byl opravdovou a je opravdovou folkovou hvězdou. Vzpomínáte se třeba na dětství, vybavíte si ho hlavně s kytarou v ruce. Jakým byl tátou, když jste byl malý?
1: No, to bylo těžký, protože byl to samozřejmě spiritolky, to dělali 30 koncertů měsíčně po dobu 15 let. Takže si dovedete představit, co to pro mě znamenalo, kdy jednou za měsíc šel domů, dal mi přes zadek zaznámky a zase odjel. Ale začal mi to plně vynahrazovat, když mi bylo 18 a bral mě na takový ty velký svojšický festivaly a plzeňský lochotinský porty. A tam to někde všechno začalo.
0: Máte některou konkrétní písničku z repertoáru tatínka i vlastně vašeho strýčka oblíbenou a máte s ní spojené třeba nějaké velké zážitky silné?
1: No, těch písniček je samozřejmě i, že táta za svůj život složil skoro 5000 písniček, to posluchači ani nevědí, 240 je v éteru mezi vámi a 4700 mám v garáži na takových těch kotoučích, který čekají teprve na objevení.
0: Vy děláte také muziku, mluvíte o své tvorbě s vaším tatínkem nebo jedete třeba jinudy a nekonzultujete?
1: Ne, samozřejmě můj největší kritik a konstruktivní kritik je můj táta, to znamená, když jsem teďka vydal disku po 20 letech s názvem Chlapský slova, tak první, než jsem ji vydal, tak jsem ji poslal tátovi. A byl jsem šťastný, že z těch 17 mi tam pár písniček opravdu pochválil a v ten moment jsem nejšťastnější člověk a nic jiného mě vlastně nezajímá.
0: A co popřejete tatínkovi Janu Nedvědovi k dnešním 80.
1: No, táta tvrdí, že nejhorší je prvních 100 let. Pak už to jde. Takže mu řeknu, že to ještě těch 20 vydrží a pak už to bude všechno dobrý. Takže především zdraví a hlavně naskládá ještě spoustu krásných písniček a hlavně říkám, ať se s námi ještě objeví na tom pódiu, ty lidi se na ně těší a my taky, že jo.
0: Tak ať se to povede. Jan Nedvěd mladší, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: No a teď v ranním radiožurnálu samozřejmě nemůžeme jinak, než si pustit Jana Nedvěda staršího. Není to sice každodenní hudební tvorba, kterou od nás slýcháte, ale je to muzika, kterou určitě všichni známe, máme ji rádi, máme s ní spojené nějaké ty zážitky. Takže věřím, že leckdo dva z vás teď s Janem Nedvědem s prvními písněmi tu píseň spustí a dospívá ji dokonce.
2: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Brad Pitt, Vlčák a drsná příroda Aljašky. To jsou hlavní hrdinové nového filmu V srdci divočiny. One last mission. Přijďte se do kina podívat na nerovný souboj mezi přírodou v té nejdivočejší podobě a dvěma výjimečnými parťáky. We're not gonna die out here. V srdci divočiny. Ve vašem kině od 24. září. Hlavním mediálním partnerem filmu V srdci divočiny je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, 8:30. A teď Jana Utenberovská a zprávy.
2: IT zakázky ministerstev a úřadu nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektu nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas vlády. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám. Jinak na ně úřady nedostanou peníze. Systém umělé inteligence společnosti OpenAI v červnu pronikl na webové stránky australské vlády. Na okraj jednání valného shromáždění OSN v New Yorku to řekl australský premiér Anthony Albanese. Agent umělé inteligence podle něj získal přístup k portálu se statistickými údaji, které se týkaly veřejného systému zdravotního pojištění. Jde o vůbec první potvrzený případ, kdy umělá inteligence vnikla do vládního systému. Obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Zájemcům umožní 9. a 10. října hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem. A do kin se dnes po 7 letech vrací Avengers Endgame, nejúspěšnější komiksový film všech dob. Snímek v roce 2019 uzavřel důležitou kapitolu filmového vesmíru studia Marvel a celosvětově vydělal na 60 miliard korun. Aktuální promítání nabízí několik minut záběrů navíc a cílem je také naladit diváky na chystané pokračování série Avengers s podtitulem Doomsday. Očekávaná novinka dorazí do českých kin 17. prosince. Sport. Hokejový obránce Tomáš Galva se vrací z kempu Pittsburghu do extraligového Liberce. Penguins před startem sezóny NHL zúžili kádr a vyřadili i českého reprezentanta. V Otavě zatím zůstává další obránce Tomáš Hamara, který v přípravném zápase asistoval u jedné branky Otavy. Ta podlehla 2-4 Torontu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D6 za Sokolovem a nehoda na D11 u Chlumce. Na dálnici D6 z Karlových Varů směrem do Chebu pozorně za sjezdem na Citice nad 139. kilometru leží v levém pruhu blatník. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy očekávejte za sjezdem na Domašov nejdřív první část roztrhané fronty kamionů v pravém pruhu kolem 173. kilometru, různě se to mění, pak za exitem Rosice je kolona v obou pruzích ze 179. kilometru, osobní auta to mají různě pomalu k D2 asi na 40 minut. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se do kolony dojíždí Zaloděnicí v kopci na 7. kilometru, jednak na 3. kilometru blokuje pravý pruh porouchaný kamion, na nultém je omezení a kolona pokračuje na Pražský okruh tradičně k Ořechu, celé to zabere 3/4 hodiny osobním autem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec v omezení se tvoří kolona z 56. kilometru, je to až na půl hodiny k exitu Chlumec. Na 62. hned za sjezdem kamion vyjel do příkopu, další nákladní soupravy projíždějí velmi natěsno. A na D8 z Ústí do Prahy za Roudnicí kolona z 26. kilometru na 10 minut k nehodě na 24. srazilo se nákladní a dvě osobní auta. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
0: Počasí.
5: Dnes po ráno klesla teplota místy k 1 stupni, nejčastěji ale ke 4 až 9 stupňům Celsia. Přes den pak také užijeme teplejší oblečení, odpoledne na teploměrech uvidíme od 13 do 17 stupňů. A hodit se dnes bude i deštník, ze zataženého nebe proměnlivou oblačností se postupně rozprší na celém našem území. Déšť bude přecházet přes naši republiku od severozápadu směrem k východu. K večeru bude jak déšť, tak i mraky ubývat. V noci na zítřek a zítra po ránu nás opět mohou překvapit překvapit přízemní mrazíky a mlhy. A také ještě hlavně na horách může doznívat déšť. Pátek pak bude s rozděleným počasím, v jeho západní polovině Čech už bude slunečno, naopak na severovýchodě bude převládat velká oblačnost s občasným deštěm. Večer pak bude od západu mraků ubývat. O víkendu nás čeká babí léto s teplotami, které budou přesahovat 20. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, Marcela Hálová s počasím a před námi vzpomínka na to, co bylo před 2 lety. Tehdy řadu míst Česka zasáhly ničivé záplavy a na některých těch místech stále ještě nejsou s opravami hotovy. Jak velké škody voda způsobila a co povodňové rekonstrukce brzdí, tak to budeme probírat právě dnes. A sice v další ze série debat radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus před říjnovými komunálními volbami. Tentokrát se vydáme do České Vsi.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 8.38. Části Moravskoslezského a Olomouckého kraje se i po dvou letech potýkají s následky povodní. My se na to zaměříme právě dnes v další předvolební debatě. Odvysíláme ji po 17. hodině přímo z České vsi. Právě na Jesenicko, tak to bylo jedno z nejpostiženějších oblastí. No a do České vsi dnes tedy opět zamíří také s naším týmem i reportérka Sabina Millerová. Toho času s námi ve spojení. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. V České vsi jsem natáčela před několika dny a její obyvatelé mluvili o neopravených chodnicích, silnicích a také březích tehdy rozvodněné řeky Bělé. A právě i na to, jak vylepšit protipovodňová opatření, se moderátor Jan Pokorný zeptá přímo v České vsi, a to všech zástupců tří kandidujících uskupení. Opravená také úplně ještě není škola. Část dětí se tak dál učí v modulární škole. Pronájem kontejneru a financování placené z dotací navíc skončilo na konci prázdnin. Náklady na jejich provoz tak teď hradí obec. Nájem vyjde v průměru na 500 000 korun měsíčně a vedení obce proto jedná o prodloužení financování.
0: A víme, jaká je výše povodňových škod právě v České vsi?
1: Stávající vedení je odhaduje na zhruba 700 milionů korun. Zatím se podařilo zajistit peníze na opravy za přibližně 200 milionů. Opravit se podařilo většinu domů, které povodeň zasáhla. Prostřednictvím dotačního programu Živel 3 bylo v České vsi žadatelům vyplaceno přes 156 milionů korun. A jen pro zajímavost, právě v České vsi bylo podáno nejvíce žádostí o dotaci z celého Olomouckého kraje.
0: Reportérka Sabina Millerová, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Sabina Millerová se přihlásí opět z České vsi. No a předvolební debata začíná dnes po 17. hodině.

0: Radiožurnál 8.43 začíná nový akademický rok. Vysokoškolákům startují přednášky, no a někteří si musí zvykat také na nové prostředí, což může být velmi náročné na psychiku. Podle nejnovějšího monitoringu Národního ústavu duševního zdraví to vypadá, že výraznými psychickými problémy trpí až tisíce studentů. No a právě proto také na univerzitách fungují poradenská pracoviště, která nabízejí mimo jiné i psychologickou pomoc.
1: Zažíval jsem takové velké úzkostné stavy, vůbec jsem nedokázal jezdit městskou hromadnou dopravou a podobně.
2: Krištof studuje na vysoké škole hudbu a v sérii Safe Space na rádiu Wave mluvil o tom, jak studium zvládá s úzkostně depresivní poruchou a vysokofunkční depresí.
1: Nemyslím, že by nějaká část těch vyučujících jako pochopila, kdybych napsal, že mi jako psychicky blbě.
2: Krištofova zkušenost není ojedinělá. Podle loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýká 44% zapojených studentů a zhruba třetina s úzkostmi. Každý třetí má zkušenost se sebevražednými myšlenkami, popisuje výzkumný pracovník z ústavu Ondřej Pešout.
3: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans.
2: Studenti se na každé veřejné vysoké škole můžou obrátit na poradenská pracoviště. Nabízejí psychologickou pomoc nebo nasměrují k další odborné péči. Barbora Čalkovská z Asociace vysokoškolských poradců zmiňuje, co studenty nejvíc trápí.
4: Vztahové problémy, ať je to mezi spolužáky nebo obecně vrstevníky, ale partnerské nebo rodinné vztahy.
2: Monitoringu se loni zúčastnilo přes 19 000 studentů. Není sice reprezentativní, ale podle Ondřeje Pešouta ukazuje na závažnost psychických obtíží mezi studujícími. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. Nejpozději dnes se dozvíte, kam půjdete 9. a 10. října volit své zastupitele, případně senátora. Obce totiž musí zveřejnit seznam volebních místností pro podzimní volby. Kde budete volit, tak to zjistíte buď na úředních deskách, anebo na obálkách s hlasovacími lístky, které musíte mít nejpozději 3 dny před volbami. Prezident republiky Petr Pavel právě dnes zakončí svou návštěvu Spojených států. Navštíví 2milionový stát Nebraska. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamnější guvernér, vystoupí na místní univerzitě a setká se i s českými krajany. Právě jejich počtem je Nebraska, co by stát, naprosto výjimečná.
5: Kolony na D1 před Brnem a nehoda na D11 u Chlumce. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy první část kolony je už kolem exitu 168 do Mašov, brzdí krátce i osobní auta, pak se jede kus plynule a od exitu 178 Rosice znovu kolona, ta hlavní různě pomalu jedoucí k D2 osobním autem až 40 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec z 55. kilometru popojíždí kolona omezením až na jeho konec, je to zhruba na půl hodiny. U exitu 62 Chlumec je tam po nehodě kamionu špatně průjezdný úsek pro nákladní soupravy. Na D5 před Prahou z Plzně kolona za Loděnicí ze 7. kilometru, na 3. je porouchaný kamion v pravém pruhu na nultém omezení, sune se to celé až na pražský okruh k Ořechu, celkově 3/4 hodiny. A na D8 ve směru z Ústí nad Labem na Prahu za sjezdem na Roudnici počítejte s kolonou z 27. kilometru, je to na 1/4 hodiny k nehodě na 24. Další zelená vlna za 1/4 hodiny.
6: Ve východní polovině Evropy je chladno, vnikl tam studený vzduch, který sebou místy přinesl i první sníh. Naopak západ kontinentu zažívá pod vlivem tlakové výše nezvyklé horko. Česko prozatím zůstává v té chladnější části. Už víkend ale přinese slunečné počasí a teploty porostou i u nás. Dnešní počasí ale je ještě typické podzimní sichravé. Teploty jen kolem 15 stupňů, zatažené nebe a také deštivo. Zítra budou teploty ještě podobné, pomalu se ale začne od jihozápadu nebe projasňovat a víkend už bude slunečný s teplotami do 22, respektive do 23 stupňů. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný čtvrtek.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: S vámi ranní Radiožurnál, no a před námi další díl seriálu Zasmát se humoru, který milují a ještě přispět na dobrou věc, to je nadpis, který mu můžeme dát, protože tohle přesně spojuje více než 200 lidí, kteří pravidelně několikrát za sezonu navštěvují divadlo Járy Cimrmana. Za každou vstupenku zaplatí víc než běžní diváci a výtěžek darují centru Paraple. To pomáhá lidem po poškození míchy a jeho prezidentem je právě Zdeněk Svěrák. Začátkem září přišla tato skupina, která se označuje jako bublina Járy Cimrmana, na pohádku Dlouhý, široký a krátkozraký.
1: Dneska se tady scházíme po 24., což je obrovské číslo a podařilo se nám zatím na centrum Paraple vybrat 1 milion 478 tisíc korun.
2: Ta myšlenka na začátku zněla tak, všichni se pokoušíte koupit lísky do divadla Járy Cimrmana a nedaří se. Kamarádi, pojďme si koupit celý představení. Takhle to všechno začalo.
3: Petr Němeček je organizátor, ten, který vymyslel před několika lety to, že budete takhle se skládat a chodit na představení divadla Járy Cimrmana.
2: Já bych opravil, jsem jeden ze 7 organizátorů a s myšlenkou přišel pan profesor Michal Masařík v roce 2023.
3: Takže všechny hry už jste věděli a teďka jedete druhé kolečko.
2: Je to tak.
3: Jaký je ten princip? Tak můžu se zeptat, kolik každý zaplatíte za vstupenku?
2: Je to víc než běžná stupenka, ale máme to nákladově rozpočítaný a ten zbytek, co zbyde, tak dáváme centru Paraple.
3: Jakými částkami přispíváte centru Paraple?
2: Tak kolem 60-70 tisíc za jedno představení.
3: Co to pro vás znamená? Nebo čí vlastně byla ta myšlenka, aby to šlo na centrum Paraple zrovna?
2: Tak divadlo Járy Cimrmana je spjatý s centrem Paraple, tak jsme chtěli tu myšlenku zachovat a v tomhle takhle pokračujeme a snažíme se vlastně takhle přispívat na dobrou věc. I dneska byla zpráva ohledně toho, jak vozíčkáři mají těžký život a peníze, které dostávají, nestačí a centrum Paraple jako mobilní centrum dělá záslužnou věc.
3: Bylo vás 7 na začátku, ale naplníte celé divadlo, tak kdo jsou ti další lidé?
2: Tady je třeba Martin Lacina, ten zajišťuje takový úvodní představení.
3: Zrovna hutu rozdává. Přichází sem pravidelně třeba i Radek Matoušek, až ze Severních Čech.
4: Ano, dobrý večer.
3: A ten přišel i se svými 2 dětmi.
4: Ano.
3: Jak se jmenuješ?
5: Ráďa.
3: Taky Ráďa. Už jsi tu asi po hodně kráté, po 10., po 20.
5: Asi tak po 7.
3: Po 7. A dneska je to pohádka, to se asi obzvlášť těšíš.
5: Ano.
3: Co se ti líbí nejvíc?
5: Afrika.
3: Radku, vy jste vlastně i doma velice aktivní, protože pokud já vím, tak vy doma na zahradě máte hospodu na Mítince a nejen to.
4: Ano, přesně tak a ještě lavičku Járy Cimrmana. Lavička se nachází v Radvanci, je to malá vesnice mezi Novým Borem a Sloupem v Čechách a je přístupná kdykoliv a určitě se vám tam bude líbit.
6: Poprvé se bublina Járy Cimrmana v sále Žižkovského divadla Járy Cimrmana na představení sešla v roce 2023. Podporu této skupiny lidí vítá i ředitel Centra Paraple David Lukeš.
7: Jejich podpora se za tu dobu přehoupla přes 1 000 000 korun, což symbolizovali tím, že na jednom představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana předali panu Svěrákovi meloun.
6: Zástupci bubliny Járy Cimrmana také několikrát centrum Paraple navštívili.
7: Díky tomu a díky pravidelné komunikaci s nimi také vidí konkrétně, na co my peníze používáme. Nejčastěji je to na dofinancování našich služeb, které nejsou plně hrazeny z veřejného pojištění nebo dotací a grantů, jako například psychologická péče.
6: Centrum Paraple založil Zdeněk Svěrák společně s Alenou Kábrtovou a Olgou Havlovou v roce 1994. Na myšlenku vzniku centra ho přivedl jeden ze zakladatelů svazu paraplegiků, vozíčkář a Svěrákův kolega z divadla Járy Cimrmana Jan Kašpar. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: filmové bude dnešní dopoledne po 9. hodině. Kéž by bylo v budoucnu Oscarové. Jan Pokorný a jeho dnešní host, vítej.
1: Tak i o Oscarech se budeme bavit. Přijde režisérka Pepa Lubojacký, která natočila film nejenom o svém bratrovi, ale i bratrancích, Kdyby se holuby proměnili ve zlato. 5 let zaznamenávala jejich život a ten snímek získal kromě jiného cenu za nejlepší dokument na festivalu v Berlíně. No a Česká filmová a televizní akademie ho vysílá do souboje o Oscary, tak jsem zvědavý, jak režisérka Pepa Lubojacký teď bude lobovat za ten snímek, jestli ho bude prezentovat a jak ho bude prezentovat v Americe, protože ten film je velmi silný a je točený na mobilní telefon.
2: Liga mistrů na Radiožurnálu.
3: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
2: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
3: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
2: Liga mistrů na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
4: Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
0: Radiožurnál 9 hodin. Aktuální zprávy a Jana Utendorská.
5: Sněmovna začne projednávat zmrazení platů politiků. Čínský prezident Xi Jinping je ve Spojených státech. Karel Sedláček vyhrál jako první český šipkař hodnocený turnaj mezi profesionály. Kolonu čekejte na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové před Chlumcem. A bude oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Poslanci se dnes budou zabývat zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy nezvyšovaly 5 let. Poslanci se právě schází a ve sněmovně je naše reportérka Jana Čermáková.
6: Původně plánovala koalice prosadit zmrazení platů už loni. První čtení, tedy úvodní kolo projednávání, ale nakonec otevře až dnes na mimořádné schůzi. Koalice navrhuje, aby se výdělky poslanců, senátorů nebo prezidenta nezvyšovaly 5 let. Zdůvodňuje to mimo jiné úsporami. Opozice považuje návrh za populistický. Upozorňuje, že pokud se teď platy zmrazí, za 5 let se zvýší skokově. Koalice s kritikou nesouhlasí a navrhuje projednat normu zrychleně. Tomu ale opozice spíš zabrání. Plánuje totiž předkládat pozměňovací návrhy. Třeba starostové chtějí snížit poslanecké náhrady, které podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové koaliční návrh neřeší. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
5: Čínský prezident Xi Jinping přijel na oficiální návštěvu Spojených států. Po příletu ho na vojenské základně nedaleko Washingtonu přivítal jeho americký protějšek Donald Trump. Na místě byl rozvinutý červený koberec a čestné jednotky. Nad základnou taky přiletěly 2 bombardéry. Prezidenti budou dnes v Bílém domě jednat o obchodních vztazích, vývoji umělé inteligence i postoji Tajvanu. Xi Jinping je ve Spojených státech poprvé po více než 10 letech. S Donaldem Trumpem se naposledy setkal v Číně letos. Hasiči zasahují u požáru haly s kamiony a ropnými látkami v Plané nad Lužnicí. Oheň zasáhl celý objekt a propadla se střecha. Na místě platí 2. stupeň požárního poplachu ze 4, popisuje mluvčí jeho českých hasičů Monika Kocinová.
7: Uvnitř haly hořelo několik nákladních vozů a odpad. Velitel si na místo povolal také statika a dron. Během zásahu došlo ke zranění jednoho z hasičů. Ten byl odvezen na ošetření do nemocnice.
5: Politické strany a hnutí v Zábřehu na Šumpersku letos nesmí dávat předvolební plakáty a billboardy na městské pozemky. Už v srpnu o tom rozhodli radní. Od tohoto týdne ale můžou kandidáti pro říjnové volby využívat bezplatnou plochu před městským úřadem.
8: Hlavním cílem je, aby to město nebylo plné politické reklamy.
9: Říká lidovecký starosta František Jon, který v nadcházejících volbách kandiduje za hnutí Společně za Zábřeh. Změny si všiml například i pan Lukáš.
10: Byly plakáty na plakátovacích bubnech, tam teď nejsou, takže jich ubylo.
9: Pravidla se týkají všech kandidujících uskupení. Pokračuje opoziční zastupitel Petr Krmela, který kandiduje v říjnových volbách za hnutí ANO.
11: My využíváme převážně jiná média, takže nás to až tak moc neomezuje.
9: Nová pravidla hodnotí i paní Eva.
12: Na to porovnání je to lepší, když je to v jednom místě.
9: Ze Zábřehu Sabina Millerová, Radiožurnál. Sport.
13: Česko má poprvé vítěze hodnoceného šipkařského turnaje mezi profesionály. Karel Sedláček uspěl na 30. podniku Players Championship a získal svůj premiérový titul v organizaci PDC.
14: Karel Sedláček porazil ve finále v nizozemském Hertogenboshi Angličana Scotta Williamse 8-7 na legy. Díky zisku titulu se posunul na 53. místo světového žebříčku, což je jeho nejlepší postavení v kariéře. Vítězstvím na Players Championship 30 získal 15 000 liber, tedy více než 400 000 korun. Česká jednička má díky triumfu taky jistou účast na závěrečném turnaji série Players Championship Finals, tedy turnaji kategorie Major. František Kuna, Radiožurnál.
13: Začíná mistrovství Evropy vodních slalomářů. Do kvalifikace vstoupí první reprezentanti za necelou čtvrt hodinu. Aktuality uslyšíte od našeho reportéra.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Překážky na D5 za Berounem i Stodem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor za sjezdem na Králův dvůr. Na kilometru 25,5 stojí dvě auta. Jedno zasahuje do levého pruhu, druhé je v odstavném.
16: Auto na trávě u svodidel, ta blikačka, a na druhé straně proti němu stojí další auto.
15: Na D5 se z Rozvadova na Prahu opatrně za sjezdem na Stot na 106. kilometru jsou tam kusy prasklé pneumatiky rozházené po vozovce. Na D5 před Prahou směrem z Plzně zůstává kolona v kopci před Rudnou z kilometru 6,5 až dál přes omezení na nultém na pražský okruh k Ořechu. Osobním autem je to asi na 40 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolonu od sjezdu 178 Rosice. Různě pomalu se to táhne k D2. Osobním autem je to ještě asi na půl hodiny. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové se tvoří kolona za sjezdem na Městec z 56. kilometru omezením na jeho konec. Na 62. u sjezdu na Chlumec stále řeší nehodu kamionu, vjel do příkopu, je to na půl hodiny. A D8 z Ústí na Prahu za Roudnicí kolona z 28. kilometru k nehodě na 24. je na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu.
17: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
2: Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky. Teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy. Teď už je s vámi Jan Pokorný a host Radiožurnálu.
1: 9 hodin 6,5 minuty, dobré dopoledne. Co dělat, když se někdo blízký propadá do závislosti a vy mu nedokážete pomoct tak, jak byste si přáli? Režisérka Pepa Lubojacky, dobrý den.
18: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: O tom natočila film Kdyby se holuby proměnili ve zlato. 5 let jste zaznamenávala život svého bratra a nejenom svého bratra, ještě bratranců dalších členů rodiny. Ten snímek získal cenu za nejlepší dokument na festivalu v Berlíně a Česká republika ho vyšle do boje o Oscara v kategorii Mezinárodní celovečerní film. Co pro vás tou, to není nominace, ale že tím, že Česká republika vysílá váš snímek do Ameriky, co pro vás začíná nového?
18: Kromě té cesty do Ameriky, kde vlastně budeme pouštět v různých amerických městech ten film pro akademiky a akademičky a bude to poměrně dlouhá cesta, tak určitě je to nějaký jako větší fokus, si myslím, že na ten film je. Že nám to vlastně nějakým způsobem může podle mě pomoct i v Impact kampani, která třeba pro mě je opravdu velmi, velmi důležitou součástí tohohle toho filmu. Ale tak určitě je to něco nečekaného, ale zároveň já mám třeba hroznou radost, že se českému dokumentu tak daří, protože už je to vlastně druhý dokument v řadě, který akademici a akademičky vybrali jako českého reprezentanta.
1: Jak za ně chcete v Americe lobovat?
18: Tak tohle je hodně na producentky, musím říct, že tady vlastně my budeme dělat promítání v těch jednotlivých městech, ale já vám moc nemůžu říct detaily, protože briefingovej schůzku na to teprve budeme mít, protože my toho máme opravdu tak hodně, protože vlastně spouštíme distribuci, měli jsme ty předpremiéry, zároveň už řešíme impact kampaně, ještě tu Oscarovou, takže to je tak všechno jako krok za krokem.
1: Vy ten film jste točila na mobilní telefon, protože ho budete prezentovat v Americe, musí následovat otázka, na jaký mobilní telefon?
18: Je to na iPhone.
1: No, tak to by mohlo klapnout v Americe.
18: No.
1: Pepa Lubojacký, režisérka, dokumentaristka a host Radiožurnálu.
19: Host Radiožurnálu.

0: Autorka a režisérka filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, Pepa Lubojacký, je hostem Radiožurnálu. Ten film jde dneska do kin. Budete se podívat? Nebo už to nechcete vidět?
1: Já už to nemůžu vidět, ten film. Já jsem strávila 2 roky ve střižně a potom už jsem to vlastně viděla několikrát v kině, tak já už to nezvládám na to koukat.
0: Zjednodušeně řečeno, ten film popisuje úděl vašeho bratra, ale úděl jeho okolí. Bratr asi stále je závislý na, nebo je to člověk, který je závislý na alkoholu, byl třeba na té premiéře, když jste to někde promítalo, viděl to?
1: Brácha byl teď na slavnostní premiéře v Lucerně, je to vlastně úplně první událost s tím filmem, nebo první promítání, kde byl, a byl střízlivý a bylo to hodně intenzivní pro mě. Já jsem byla strašně šťastná, že tam brácha se mnou byl a vlastně po skončení toho filmu ty lidi si všichni stoupli a hrozně dlouho tleskali a koukali na něj. A on seděl v té první řadě, takže je neviděl. A já z toho pódia na něj, otoč se. A on se otočil a viděl, že ty všichni lidi tam stojí a tleskají mu. A to byl podle mě jako moment, který budu mít v srdci fakt navždycky, protože... Vlastně nějakým způsobem po dlouhý době, když žijete na ulici třeba se závislostí, tak prostě máte pocit, že jste neviditelný pro ostatní a tak najednou vám tam prostě tleská celá Lucerna. A ne tleská za to, že jste závislí, ale tleská za to, že jste pořád člověk a že vlastně se na vás dokázali nacítit na tu vaši komplikovanou situaci a že vás vnímají jako komplexní bytost. A to pro mě znamenalo strašně moc.
0: On se setkával zřejmě spíš s tím druhým pólem, tedy s šmahem odsoudit člověk bezdomova, člověk závislý na alkoholu, prostě nezájem.
1: Ano, je to tak, protože já si myslím, že prostě hrozně často vnímáme ty nálepky právě jako alkoholik, bezdomovec, že vlastně nevidíme za těma lidma vlastně přesně toho člověka, ale přitom závislost jako není izolovaný problém. To je většinou právě snaha řešit nějaký hlubší problém. Může to být trauma, nějaký emocionální nenaplnění, bolest, strach, opuštění, rozchody, každý má vlastně jinou emocionální rezistenci. A častokrát, když nevíme, jak to řešit, tak sáhneme po alkoholu nebo jiných návykových látkách, ale bohužel alkohol je jakoby u nás, ale obecně tak normalizovaný, že prostě po něm sáhnout je jako velmi lehké.
0: Vnímám to dobře, lidí. Že vy jste se profilmovala k adiktoložce?
1: Skoro jo. Já totiž jsem vlastně strávila fakt 5 let tím, že jsem rešeršovala jednu knihu za druhou, vyloženě odborní knížky na téma neurobiologie mozku, co se děje při závislosti, moderní psychologie ve vztahu k závislosti, protože jsem potřebovala pochopit, co se v bráchovi děje. A ono reálně, když pochopíte princip závislosti, tak vlastně i jakoby ta zloba a ta frustrace se i tím trošku sníží.
0: V názvu jednoho hraného filmu o závislosti jsou taky holuby. Dobří holuby se vracejí. To nebyl záměr, že byste tam dala toho holuba?
1: Nebyl, ale už jsem to slyšela. Tohle je vyloženě nějaký napojení nebo nějakou paralelu, kterou jsem vnímala mezi holubama, což jsou prostě ptáci, kterými jsme používali na jako poštovní ptáky. A když jsme je přestali potřebovat, tak jsme je vlastně odsunuli a nějakým způsobem nám vadí ve veřejném prostoru.
0: Živí stejně se jako těmi odpadky takové.
1: Ano, protože vlastně ale nemají nic jiného. Oni jsou to ptáci, kteří vlastně jsou závislí na člověku a nezvládají jakoby žít bez nás už, protože jsou domestikovaní, vlastně jsou to zdomestikovaní zdivočelí zvířata. A já vnímám, že lidi na ulici vlastně jsou na tom trošku podobně. Nějak nám vadějí v tom centru, v tom veřejném prostoru a nejradši, aby jsme odsunuli místo toho, aby jsme prostě ten problém řešili od nějakého jádra.
0: Ten holub vlastně v tom filmu promlouvá vaším hlasem anglicky.
1: Ano.
0: Proč anglicky?
1: Tak on to už jste
0: sázela na Oscara tenkrát?
1: Ne, on mluví částečně česky, částečně anglicky a je to opravdu, to původně nebyl záměr, ale já jsem byla v dlouhodobém vztahu, kdy jsem mluvila anglicky a jak já jsem natáčela na telefon a doma jsem si to stříhala v obýváku, tak jsem byla tak jako izolovaná od toho světa, že vlastně jsem... Tvořila česko-anglicky a nějakým způsobem to dlouhodobě nedošlo. A pak jsme to jenom sjednotili, protože jsme věděli, že vlastně budeme mít premiéru na Berlíně, ale bude i česká verze, která je plně v češtině pro vlastně české publikum.
0: Ta stylizace, která je v jinak syrovém dokumentu, kde ukazujete vlastně téměř maximum eticky možného, jakoby vyvažovala právě ty drsné syrové reálné záběry. To byl záměr?
1: Ano, byl to záměr. Já jsem vlastně nějakým způsobem nad tím přemýšlela, takže bych chtěla, aby si diváctvo mělo trošku šanci oddychnout, ale zároveň jsem vždycky věděla, že nechci natočit observační film, že to je vlastně opravdu subjektivní pohled na mě, na můj příběh, na příběh mého bráchy a mých bratranců na téma závislosti života na ulici. A chtěla jsem vlastně předat nějaké informace. A nechtěla jsem používat voiceover, aby vlastně pořád byl můj komentář, nechtěla jsem používat mluvící hlavy, takže vlastně jakoby ty rozpohybované fotky mi přišly i dobrý v tom, že mám pocit, že člověk má přirozeně větší schopnost empatie cítit empatii k dětem, než vlastně k lidem, kteří z nich vyrostou a kteří právě už žijou se závislostí nebo žijí na ulici. Ale vlastně všichni, kteří žijí třeba se závislostí nebo na ulici, jednou byli děti, měli nějaký sny a měli koníčky a byli to prostě ten komplexní člověk. A já si myslím, že tohle, co si připomenou, je vlastně jakoby nějaký funkční mechanismus a trošku to naráží právě na takovou tu. Jakože neptejme se, co je s tebou špatně, ale ptejme se, co se ti stalo, že žiješ se závislostí nebo že jsi skončil na ulici.
0: Říká Pepa Lubojacky.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Autorka a režisérka Pepa Lubojacký je hostem Radiožurnálu. Vy jste při tom natáčení nemohla být objektivní, to nešlo, že ne?
1: To nešlo.
0: Otázka je, co je to objektivní u dokumentu?
1: Ano, právě, jako, přesně tak. Já si myslím, že to moc... jako do nějaký míry, možná třeba u observačního můžeme trošku být objektivnější, ale já jsem cíleně věděla, že nechci být objektivní vlastně jakoby nějakým způsobem v tom filmu a stylu vyprávění se snažím posilovat vnímání toho, že je to subjektivní pohled na mě, na náš příběh, na závislost, na život na ulici.
0: Když si představím, že 5 let točíte na mobilní telefon a uvědomíme si ten vývoj, který informační a komunikační technologie zaznamenávají. Byl to jiný mobil na začátku a jiný na konci? A jinak se s tím pracovalo?
1: Já jsem úplně na začátku začala s mým starým Samsungem. A potom jsem
0: přešla... jsme vyvážili ten iPhone v pořádku.
1: No, a potom jsem přešla na iPhone, ale vlastně my jsme chtěli natáčet na kameru. My jsme vlastně chtěli natáčet se štábem a na kameru, ale vlastně jsme zjistili na začátku, že to nešlo. Jakože brácha hrozně silně reagoval na kameru, hlavně nějakým způsobem pro mě bylo opravdu důležitý se pokusit co nejvíc autenticky vlastně nějakým způsobem to zaznamenat. A hlavně taky fakt 5 let se nedá natáčet na kameru, protože to se všechno musí plánovat a potom opravdu potřebujete, aby se něco dělo pro tu kameru. A tohle je prostě princip, který mě hrozně není blízký. Já jsem prostě potřebovala být jako, já jsem vlastně natáčela náš život, který by se děl úplně stejně, i kdyby tam vlastně nikdo nenatáčel. A v tom mi opravdu pomáhal ten telefon, protože to je objekt nějaký denní potřeby, takže vlastně nepřekáží, člověk je na něj zvyklý, zároveň máte pořád u sebe a můžete ho vytáhnout vlastně kdykoliv je třeba.
0: No a kdybyste tam přišla byť s úsporným štábem, tak by to asi taky byl nějaký blokátor pro bráchu.
1: Pro bráchu strašně. Ten opravdu jako reagoval na jakýhokoliv člověka. Úplně vlastně nějakým způsobem naběhne taková nějaká ta ochranná maska, obranný mechanismus a pak se jako neotevře. A i mně to bylo strašně vlastně nepříjemný.
0: Vy tam pracujete i s takovými rozpohybovanými a rozmluvenými fotografiemi. Takže jste použila umělou inteligenci ještě, když ne všichni věděli, co je to umělá inteligence.
1: Ano, a bych řekla, že skoro nikdo nevěděl, co je umělá inteligence. Takže vlastně, když jsem to ukazovala prvním lidem, tak je tak jako wow, jak jsi to udělala, jak jsi na to přišla, což je teď vlastně trošku komický. Ale zároveň tenkrát to byl hrozně funkční mechanismus právě v tom, že nějakým způsobem mi to dovolilo nepoužívat furt voiceover, nepoužívat mluvící hlavy, ale zároveň do toho filmu dostat informace, které jsem tam dostat chtěla, plus právě si myslím, že opravdu lidi mají tu větší schopnost cítit empatii k dětem, takže to bylo funkční. Ale zároveň teď se nám to trošku vrací v tom, že lidi vlastně jsou z AI přehlcený a nějakým způsobem tomu určitá část jako publika nebo lidi nechce dát moc šanci, což mě mrzí, protože vlastně to na té AI jako nestojí a nepadá, ale je to nějaký prvek. Ale myslím si, že AI je prostě nejvíc problematická v momentě, kdy předstírá, že je realita, ale tam je vlastně absolutně jasný, že to realita není. A schválně vlastně používám ty pokažené exporty, kde je vyloženě prostě vidět ty chyby, ty gliče na obličeji, abych posílila vlastně to, že to je jenom nějaký jako kolektivní vypravěč a ne záznam.

0: reality.
1: Ale když tam používáte ty fotky, kde roztomilá holčička nebo roztomilý chlapeček najednou mluví a mluví a okolo toho my víme, že se vypráví ten ponurý příběh, tak to funguje, tedy vám musím
0: říct. Já si myslím, že to může právě být i jako kontrast. No. Hlavně fakt si propojíte ty vlastně hezký děti, ty naše hezký školní fotografie, potom vlastně s tím, s těma těžkýma věcma, které přišly v té dospělosti.
1: Řekněte mi, film je na světě, má cenu na Berlinále, Česká filmová a televizní akademie ho vybírá na soutěž o Oscara. Mizí u vás pochybnosti, jestli jste udělal dobře? Je to teď už v pohodě?
0: Není to úplně v pohodě. Furt nad tím přemýšlím, furt mám takovou otázku, jestli to bylo nejlepší nebo nejhorší rozhodnutí mýho života. Někdy se víc přikláním k jedné variantě, někdy k druhý. Hodně mi pomáhá ta neuvěřitelně pozitivní zpětná vazba a hlavně to, že se mi fakt ozývá strašně velké množství lidí, kteří mají v rodině někoho, kdo žije se závislostí, nebo lidi samotní, kteří žijí se závislostí. Mnoho lidí mi třeba píše, že si uvědomili, že vlastně mají závislost sami, jenom si to nechtěli připustit. A říkají mi, že se prostě necítí konečně sami, necítí se, že se musí stydět vlastně za ten svůj jako osud nebo za to, že mají někoho v rodině. A to mně přijde strašně silný, protože právě v tomhle tom sdílení my můžeme nějakým způsobem rozlomit to stigma, který kolem závislosti pořád panuje, ale závislost je strašně jako velký problém. Hrozně moc lidí má minimálně jednoho člověka v rodině, který žije se závislostí a podle mě je strašně potřeba začít se bavit o závislosti beze studu. A protože jinak se z toho jako nikdy nevymotáme.
1: Díky za to.

0: Co dělat, když je vaše dítě pořád online?
1: Jak s dospívajícími potomky řešit náročné rodinné otázky?
0: A jak předejít tomu, aby se dítě sebepoškozovalo?
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí, s experty na konkrétní témata a postupy.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Rozhovor každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
3: Radiožurnál je 9:30. Zprávy a Jana Utendorská.
4: Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí bylo loni k dispozici 633. Všechna jsou ale prakticky neustále plná. Lůžka jsou určená zejména pro děti, které jsou týrané nebo zanedbávané. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Bílý dům bude muset obnovit akreditaci novinářům stanic CNN, MS Now a taky zpravodajského serveru Politico. Rozhodl o tom federální soud, podle kterého bylo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa vypovědět trojici médií z Bílého domu protiústavní. Trump zakázal přístup zmíněným médiím v pátek příspěvku na sociálních sítích. V něm uvedl, že je zbavuje akreditace kvůli šíření nepravdivých zpráv. Příspěvku kromě toho taky varoval, že budou následovat i další velká média. Sněmovna zahájila schůzi k návrhu šéfů vládních stran, aby se platy vrcholných politiků příštích 5 let neměnily. Jednání do noci koalice nenavrhla. A Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slavnostně vstoupí do jubilejní sté sezóny. Nový šéf dirigent Elias Grandi v pražském Rudolfinu uvede program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu, který se odehrál v roce 1926.
0: Sport.
4: Hokejisté Hradce Králové a Liberce otevřou v předehrávce 4. kolo Tip Sport Extraligy. Hrát se začne v 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte pravidelné vstupy. A fotbalistky Sparty a Liberce vyhrály úvodní utkání posledního předkola Evropského poháru. Pražanky porazily rumunský Farul Constanta 4-1. Severočešky zvítězily nad Rosenborgem Trondheim 3-1.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 před Brnem a taky před Šmejkalkou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Domašov teď vzniká kolona ze 174. kilometru. Je to první část fronty kamionů v pravém pruhu. Potom za exitem 178 Rosice brzdí i osobní auta v levém pruhu a různě pomalu jedou do Brna do omezení u D2 ještě až půl hodiny. Na D1 z Brna na Prahu za sjezdem na Chocerady počítejte s kolonou z 28. kilometru, je to na 20 minut, na Šmejkalku na 25. Tam byl chvíli provoz i pozastavený po nehodě. Osobně auto už odstavili stranou mimo pruhy.
6: Je tam Mercedes, má proražený dvě pneumatiky.
5: Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec z 57. kilometru se táhne kolona až půl hodiny. Nakonec omezení u exitu 62 Chlumec stále řeší nehodu kamionu a nákladní soupravy se tam protahují pomaleji. Na dálnici D11 ve směru z Hradce Králové na Prahu za sjezdem na Chlumec opět v tom omezení na kilometru 57 hlásíte porouchané osobní auto, blokuje tam pravý pruh, může začít vznikat kolona. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů, na horách bude kolem 8. Tolik zprávy. Dále s vámi Jan Pokorný a host Radiožurnálu, dokumentaristka Pepa Lubojacky. Rozhovor pokračuje už za chvíli.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Režisérka Pepa Lubojackého z Radiožurnálu. Bylo cílem cvičení, respektive cílem pětiletého natáčení snímku o vašem bratrovi a bratrancích třeba, aby přestal pít?
1: No, původně jo. Já jsem se vlastně na začátku vytyčila takovej nereálný cíl, že zachráním bráchu, protože se mi nepodařilo zachránit taťku, který zemřel, ale zároveň vlastně to nikdy nebyl můj jako úkol zachraňovat taťku, stejně jako já nemůžu zachránit bráchu, protože bohužel nátlak vytváří rezistenci a nikdo vlastně nebude střízlivý, protože to chce někdo jiný za něj. Vlastně ty lidi musí být připravený nejdřív udělat tu změnu za sebe, takže tím, že jsem si nastavila takovýhle cíl, jsem poměrně jako sama vzplanula a vyhořela. Takže, ale nějaký počáteční cíl to byl, no.
0: Tak aspoň vy jste přestala.
1: Ano, já jsem přestala, to je pravda.
0: Tak vidíte, to nebyla tak marná práce.
1: Ano, ano. A velmi to doporučuji.
0: To je terapeutické rovině.
1: Ano, a velmi mi to jako pomohlo psychicky vlastně.
0: Bylo to těžké?
1: Bylo to strašně těžké. Ten první rok bez alkoholu byl extrémně těžký v tom, že jsem neměla jiný mechanismy, jak se jako potýkat s těma v uvozovkách negativníma emocema, jenom prostě úzkost, strach, smutek, že vlastně jsme hodně zvyklí zánout po té sklence, aby právě obrousila ty hrany těch našich jako komplikovaných nebo nepříjemných emocí. A jak jsem neměla ten mechanismus, tak jsem si musela vlastně hledat nějaký jiný způsob, jak se s tím vypořádat. Ten první rok byl velmi, velmi těžký vlastně vědět, že ta sklenka tam pro mě není, aby vlastně to nějakým způsobem ohoblovala, ale zároveň mi to hrozně pomohlo v nějaký jako rezistenci a v tom právě pokusit se najít jiný mechanismy, protože já si myslím, že obecně jako společnost jsme prostě hrozně naučený utíkat od těch složitých situací, právě třeba k telefonu, scrollujeme, k alkoholu, sklenka, prostě k těhle těm vlastně. A to jsou všechno závislosti a všechny mají vlastně stejný jako stejný mechanismus.
0: Jak s tím teď naložíte? Třeba i v rámci nějaké osvěty.
1: Tím přesně.
0: No s tím, nechci, aby to znělo, to je divné slovo, s tím, že ten alkoholismus je závislost a že je dobré nepít.
1: No ano.
0: Tak jestli využijete toho momentálního nasvícení k něčemu takovému jako pozitivnímu?
1: Já o tom jako hodně mluvím, o tom, že si myslím, že alkohol je v naší společnosti tak extrémně normalizovaný. My vlastně víme, že alkohol je toxický, je to karcinogen, je ve stejné kategorii jako například cigarety. Už víme, že decka červeného na krev je blbost. Jakýkoliv množství alkoholu škodí. A já si myslím, že prostě v naší zemi hlavně s tím máme velký problém. Alkohol je fakt levný a místo toho, aby jsme se prostě zaměřovali na to, aby alkohol nebyl tak dostupný, nebyl třeba tak dostupný pro mládež, aby prostě jsme neměli herní automaty všude, tak vlastně si potom vybíráme nějaký úplně jiný, právě ten kratom a podobné věci, když tady prostě máme mnohem jako hořlavější problémy a prostě nemělo by být normální v takový míře pít a bylo by fajn si to nějakým způsobem zvědomovat a více o tom bavit.
0: Takže vy sama jste toho názoru, respektive víte na základě toho, co jste prostudovala, že u závislostí se mnohem víc vyplatí prevence, než potom ta léčba, která je drahá.
1: Ano, určitě. A opravdu i finančně je to vlastně mnohem levnější investovat do prevence, než potom hasit ty důsledky. Takže ve výsledku takový ten boj proti závislým lidem, proti drogám, ale prostě opravdu boj proti těm nejslabším a nejzranitelnějším skupinám. Takový to odstraníme bezdomovce z centra. To vlastně taky jenom odstraňujeme ten problém, ale on nezmizí. My bychom měli vlastně pomáhat. A reálně my všechny tyhle ty důsledky stejně platíme ze svých daní a platíme mnohem víc, než kdyby se ty peníze investovaly do prevence. Ale bohužel prostě tohle se ty politické body jako nezbírá, takže je to spíš právě odstraňme, bojujme proti drogám, ale my opravdu reálně bojujeme proti lidem, kteří potřebují naší pomoc.
0: Dobře jste se rozjela. Pepa Lubojacký.

0: Režisérka Pepa Lubojacky a její snímek, v němž vystupuje zejména její bratr. Když bratr viděl film poprvé, to bylo na Štědrý den, co to s ním udělalo?
1: Tak on viděl vždycky jenom ukázky, ale vlastně celý to opravdu viděl až na toho Ježíška, kdy jsme na to koukali spolu skoro celý den, protože jsme se museli dávat hodně pauz od toho. On se hodně nasmál u toho, protože tak i pro mě je vtipný, ono se brácha je vtipný. Taky jako se poplakal, ale spíš v těch scénách, kde právě třeba je ta ztráta jeho kamaráda, je to kvůli tomu, že on vlastně ten kamarád Martin, který v tom filmu je, nebyl jediný, kdo zemřel, ale mnoho jeho kamarádů, kteří s ním žili na ulici, vlastně zemřeli taky. Ale byl na sebe hrdý, mi přišlo, což vlastně byla emoce, kterou jsem úplně nečekala, ale já si to opravdu vysvětluju tak, že když žijete dlouhodobě na ulici nebo se závislostí, tak prostě začnete být neviditelný pro ostatní. A já jsem to zažila taky, protože vlastně i to, že jsem trávila ten čas s mýma příbuznýma na ulici, tak jsem viděla, jak ty lidi od nás vlastně odvrací zrak. A musím říct, že i pro mě to byla hrozně bolestivá zkušenost. A to jsem měla aspoň ten luxus vrátit se domů po tom těžkým dnu, ale oni vlastně tohle to nemají, takže nějakým způsobem tady byl dvouhodinový film, který se na něj konečně dívá znova jako na člověka, jako na komplexní bytost, nejenom jako na alkoholika nebo bezdomovce.
0: A v té, nevím, jestli je to komunita, v tom jeho okolí získal brácha třeba nějaký jiný sociální status tím, že najednou je ve filmu? Berou to tak?
1: Tak tohle je trošku vlastně oddělená podle mě. Ono za prvý, jak to ještě v kinech není, on to vstupuje vlastně do kina opravdu reálně dneska, tak v tom okolí to moc lidí nevidělo. Oni o tom tak nějak všichni vědí. Brácha třeba už není na ulici, on žije v ubytovně, což ale já nepokládám jako za adekvátní bydlení, protože ubytovny jsou prostě biznis s chudobou, který parazitují na tom, že nemáme dostatek sociálního bydlení, ale furt je to jako by lepší než drátem do voka. Takže nějakým způsobem vlastně fandí v tom, třeba správce ubytovny byl na předpremiéře, tak a byl z toho hrozně nadšený, takže v tomhle tom si myslím, že jo. I v tom, že právě lidi pochopí ten náš příběh, ten jeho příběh, tu historii, tak vlastně třeba mnohem jakoby jsou přívětivější k té jeho závislosti, protože ji právě chápou.
0: V tom filmu je zajímavá scéna, která vlastně vypovídá o tom, že brácha je starší než vy a že pořád i teď v tom nelehkém období má ty ochranitelské tendence, jak tam točíte na ubytovně a tam za dveřmi se co si děje a on říká, radši tam nechoď, nebo já půjdu s tebou a ochráním tě. To říká váš brácha, který možná potřebuje ochránit sám.
1: Já se ho snažím ochránit, ale on se snaží ochránit mě a tohle to mi vlastně přijde hrozně dobrý v tom, že my jsme furt ty stejný sourozenci a mimochodem můj brácha je pořád můj hrdina a to se nikdy nezmění, jak němu vždycky budu vzlížet, i když třeba teď za jiný věci, ale mně přijde hrozně skvělý, že navzdory všemu to prostě nezvládá a že i když má určitě nějaký obranný masky, kdy prostě se tváří jako ten drsnej člověk, protože prostě jak jinak tohle to všechno přežít, tak je to hrozně citlivá duše. Právě proto hodně věcí taky semlelo. Takže to se nezměnilo. Brácha je pořád můj hrdina, vždycky ho budu chtít ochránit a on vždycky bude chtít ochránit mě, což mi vlastně přijde hrozně hezký.
0: Stoupne si někdy na skate?
1: Zkoušel to pár let zpátky, ale bohužel brácha má polyneuropatii. Ano, děkuji. Jensky zamotá jazyk v důsledku právě závislosti, ale zároveň pár let zpátky měl velmi vážný zranění, kdy uklouznul na ledu a několikanásobně se zlomil stehenní kost, takže on bohužel už není schopný chodit jinak než o berlích, takže skate ne, ale hrozně se mu potom stýská, hodně často o tom mluví. On teda byl i skvělý basketbalista. On byl strašně nadaný na sporty, takže hodně vzpomíná vlastně na tu dobu, kdy mohl dělat sport. A teď se snaží hrát aspoň fotbal tím, že je v bráně a chytá míče.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Kdyby se holuby proměnily ve zlato, dokumentární snímek režisérky Pepi Lubojecky, ke kterému, když tenhle rozhovor člověk dojednává, tak vlastně přijde i takový jako mediální manuál, který ale má svůj smysl. Není to žádná s odpuštěním buzerace moderátora, ale je to snaha svým způsobem zpřesnit různá pojmosloví, že si posluchač mohl všimnout, že jsme vlastně neřekli bezdomovec, neřekli jsme závislí na alkoholu.
1: Já když právě to bezdomovec a alkoholik říkám, tak to vlastně říkám právě v tom, že my dáváme lidem prostě často nálepky. A my vlastně se snažíme komunikovat to, že vlastně to je skrz trauma informovaný přístup, který právě se snaží dívat na člověka právě, co není, co je s tebou špatně, tak ne, ale co se ti stalo. A vlastně součástí toho je, říká se tomu vlastně person first language v češtině, něco jako jazyk zaměřený na člověka. Je to právě člověk se závislostí, člověk, který žije na ulici. A vlastně se dělali už různé studie, kdy prostě třeba v nemocnici měl člověk v anamnéze napsaný bezdomovec, alkoholik, a opravdu ten personál se k němu choval hůř, než když tam měl člověk se závislostí nebo člověk, který žije na ulici. A je to vlastně ten typ jazyka se používá proto, že vlastně hlavní fokus je na toho člověka, až potom má nějaký zkušenosti. Ale vlastně to, že je závislý nebo že žije na ulici, není to jediné, co ho definuje. A já věřím tomu, že média mají opravdu velkou moc komunikovat věci. A proto se právě snažíme používat i senzitivnější jazyk, protože potom nám i pomáhá vlastně o těch lidech přemýšlet jako o komplexních bytostích a o člověku.
0: Je to vlastně příjemné zjištění, že vy tak věříte na sílu jazyka, ano, nebo na vliv a na sílu nebo na vliv médií, že jdete touhle cestou. To není vůbec špatné.
1: Já si myslím, že to může být nějakým způsobem funkční cesta právě v tom, že jako zvyknout se dá opravdu na cokoliv. Jakože třeba na začátku, když jsem začala používat tenhle ten typ jazyka, tak mi to taky šlo trošku kostrbatě. Ale třeba teď právě, když už řeknu alkoholik nebo bezdomovec, já úplně cítím špatně, že mi to moc neleze přes tu pusu a používám to vyloženě právě jako, že to jsou ty nálepky, že vlastně jako by
0: na nálepky s opačným znaménkem. Zatím jsme zvyklí spíš nálepkovat v tom negativním slova smyslu, s negativními konotacemi. Zjišťujeme, že to funguje, proč by to nemohlo fungovat i na druhou stranu.
1: A jazyk se vyvíjí, takže by mohl prostě reflektovat nějakým způsobem, jak se vyvíjíme my jako společnost. A já bych chtěla, aby jsme se vyvíjeli dobrým a empatickým směrem.
0: Ještě jsem se vás nezeptal, jaké bylo to období ve Střižně, když jste těch 5 let, kolik to mohlo být materiálu.
1: Přes 200 hodin.
0: Přes 200 hodin. A teď si to tam promítáte. Kolikrát jste byla ve slepé uličce?
1: No, ve slepé uličce, co se týká té struktury a střihu, vlastně moc ani ne. Ono nějakým způsobem to začalo, se to nějak poskládalo vlastně dobře, jenom to bylo hrozně dlouhý a pak se to zkracovalo, že v tomhle tom jsem úzkých nebyla, ale spíš jakoby v rámci psychiky to bylo poměrně extrémně vlastně náročný proces, najednou se dívat na ty věci z toho pohodlí toho domova, kdy vlastně nemáte tu emoci, kterou v tu situaci prožíváte, takže se na to díváte trošku objektivněji a vlastně mi to i mě nastavilo velmi výrazné zrcadlo i vlastně tomu, jak já jsem schopná reagovat. Vlastně mi došlo, že i já na bráchu vlastně často jsem zlá, že i já vlastně mu dávám pocit, že jako selhává, a v tomhle to mě to hrozně jako pomohlo nějakým způsobem změnit ten přístup k němu.
0: Ale přitom bylo pro vás snadné tam některé scény nedat.
1: No jako já jsem...
0: Stačilo označit a vyndat.
1: Ano, ale to by asi právě jakoby nebyl odraz toho, jak to je pro ně bylo fakt důležitý zaznamenat, co ten člověk se závislostí, ale právě i jeho rodina prožívá, že to je velmi jako destruktivní proces, který vás může semlít, pokud si nenastavíte nějaký funkční hranice. A já jsem ty hranice právě na začátku neměla a tenhle ten film vlastně nějakým způsobem mapuje tu cestu k tomu mimo vyhoření a k tomu, že je prostě potřeba ten fokus taky opravdu dát na sebe, protože když vy jste úplně na dně a vyčerpaný, tak nemůžete pomoct ani nikomu jinému. Ale zároveň je důležitý říct, že tak nějak člověk prostě moc nepřemýšlí nad tím, že to vlastně potom uvidí tolik lidí, že jste vlastně jako nějak upřímný, ale až teprve teď mě dochází, kolik lidí to vidí, kolik lidí vás vidí v takhle zranitelných situacích, a je to něco, s čím vlastně nějakým způsobem pracuju až teď.
0: Co se ve vás odehrává, když o tom takhle mluvíte? Už je to rutina?
1: Je to určitě jednodušší o tom mluvit, protože už jsem nad tím hodně přemýšlela, protože třeba na některé věci už odpovídám vlastně po několikátý, ale vlastně rutina to asi není, to myslím, že nikdy nebude. Ono to je furt hodně důležitý téma pro mě, ale zároveň furt cítím vlastně nějaký strach, který jsem cítila i na začátku. Je to nějaký jako strach z odsouzení, je tam vlastně nějaký jako zbytky nějakého jako studu. Není to jednoduchý s něčím takhle osobním ven, ale zároveň ty reakce od ostatních, kteří třeba jsou v podobné situaci jako já, mě vlastně dávají nějakou jako sílu v tom, že závislost je prostě velký problém a potřebujeme o tom mluvit, protože jinak se nic nezmění.
0: Děkuju, že jste přišla do Radiožurnálu. Pepa Lubojacký, režisérka.
1: Moc děkuju za pozvání ještě jednou.
0: Mějte se hezky.

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Clausidisová a zprávy.
2: Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Prezident Pavel ukončil svůj pobyt v New Yorku a odletěl do Nebrasky. České tenistky se v semifinále poháru Billie Jean Kingové utkají se Španělskem. Po nehodě se tvoří kolona na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové před Chlumcem. A bude oblačno i zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidem umožňují hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale budou muset zůstat ve svém senátním obvodu. O průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
4: A musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit v tom senátním volebním obvodu.
2: Volby budou 9. a 10. října. O průkaz je možné požádat písemně nejpozději týden do voleb, osobně pak 2 dny do začátku hlasování. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. Po zhruba 3 letech ve vězení je na svobodě Tomáš Čermák. Podmíněně ho propustil liberecký soud. Čermák si odpikával 5,5 roku ve vězení za propagaci a podporu terorismu. Během covidové pandemie vyzýval k útokům na poslaneckou sněmovnu. Vadil mu pandemický zákon, který považoval za omezení osobních práv. Před trestem uprchl do Polska, kde ho zadržela policie. Čermák byl trestaný opakovaně. V minulosti si odseděl 5 měsíců za výzvy k útokům na Ukrajince. 2milionový stát Nebraska je dalším a posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamní guvernér, vystoupí na místní univerzitě a setká se i s českými krajany. Právě jejich počtem je Nebraska mezi všemi ostatními americkými státy výjimečná.
5: Nebraska je pro nás trochu speciálním případem mezi všemi americkými státy. Na počet obyvatel má největší zastoupení potomků českých emigrantů, ale taky částečně i slovenských.
6: Ještě před odletem z New Yorku přednesl Petr Pavel laudáciu k ocenění finského prezidenta Alexandra Stuba organizací The Atlantic Council. Cenu společnost uděluje každoročně osobnostem za jejich přínos k transatlantickým vztahům. Z New Yorku Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Jihomoravští silničáři získali stavební povolení na opravu československého mostu mezi Lanžhotem a Brodským. Slovenská strana by ho měla mít během října. Most na silnici 2. třídy je kvůli havarijnímu stavu uzavřený od loňského ledna. Jeho konstrukci narušili taky předloňské povodně. Opravy výjdou na více než 200 milionů korun, říká mluvčí Jihomoravské správy a údržby silnic Monika Švehlová.
7: Pokud vše dobře půjde, plánujeme zahájení rekonstrukce v příštím roce. Je nutné dořešit nejen parametry zadávacího řízení, protože každá strana má jinou legislativu, ale i další aspekty, jako je rozdílná měna nebo jiná výše daně z přidané hodnoty.
1: Sport. České tenistky narazí v poháru Billie Jean Kingové na Španělsko, které vyřadilo 2-1 na zápasy Kazachstán. Semifinále je v čínském Shenzhenu na programu v pátek. A začalo mistrovství Evropy vodních slalomářů. Kvalifikaci mají za sebou kajakářky. V italské Ivreji ji viděl reportér Jan Suchan.
8: Do semifinále se dostaly všechny 3 Češky, Kateřina Beková ze 7., Bára Galušková ze 12. a Amálie Hilgertová z předposlední postupové 29. pozice. Hilgertová udělala několik větších chyb, ale zachránila ještě výraznější zaváhání soupeřek. Vypadla například 2. nejlepší podle světového žebříčku francouzka Pržontová. Následují kvalifikace kajakářů, kanoistek a kanoistů z Ivreji. Jan Suchan, Radiožurnál.
3: Zelená vlna s známe lepší cestu.
9: Nehoda na D11 u Chlumce a kolona na D1 před Brnem. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec se omezením stále vleče kolona z 54. kilometru. Osobním autem to zabere zhruba 35 minut. Nakonec zúžení, tam u sjezdu na Chlumec na 62. kilometru je po nehodě kamionu průjezdný jenom levý pruh. Na dálnici D1 před Brnem ve směru z Prahy, kousek za sjezdem na Domašov, počítejte s kolonou kamionů v pravém pruhu poprvé kolem kilometru 172, místy je pak roztržená. Za exitem Rosice zase na 179. brzdí i osobní auta v levém pruhu a různě pomalou jedou k D2, mají to asi na půl hodiny. Na D1 z Brna na Prahu za Chocerady se ještě rozjíždí zbytek kolony z kilometru 26,5, je to do 10 minut osobním autem do omezení na 25. na Šmejkalce, tam už stojí stranou mimo jízdní pruhy auto po nehodě. A na dálnici D5 před Prahou na příjezdu z Plzně za Loděnicí se řadí kamiony na 8. kilometru v pravém a stoupacím pruhu. Od Rudné z 5. pak různě pomalu jedou i osobní auta kolem 20 minut do omezení na 0. kilometru před okruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno, je zataženo, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Teploty od 13 do 17 stupňů a na horách kolem 8. Tolik zprávy. Teď už začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
10: Dobrý den a čtvrteční dopoledne začneme znovu ve sněmovně. Tam se budou poslanci zabývat zmrazením svých platů. Co by takový návrh přinesl a jaké výhrady má ke zmrazení platů poslanců opozice? Ptát se budu přímo do sněmovny živě naší parlamentní reportérky. No a čtvrteční dopoledne hudebně odstartujeme Pink. Vítejte.
3: Dopolední Radiožurnál
11: a Jiří Chum.

0: Čtvrtek 24. září i dnes jednají poslanci, a to už přes hodinu. Sešli se na další mimořádné schůzi. Měli by se zabývat zmrazením svých platů. Koalice ANO, SPD a motoristů navrhuje, aby se ústavním činitelům příjmy teď nezvyšovaly a nechala kvůli tomu svolat mimořádnou schůzi. Opozice to považuje za populismus a upozorňuje, že pokud se platy zmrazí teď, za několik let vzrostou skokově. Detaily přímo ze sněmovny teď dodá reportérka Jana Čermáková. Jano, zdravím, pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Ve sněmovně hned od rána vystupovali a stále ještě vystupují poslanci s přednostním právem. Například předseda Pirátů Zdeněk Hřib kritizoval vládní tábor, že nechal svolat mimořádnou schůzi právě na dnešek, který je obvykle vyhrazený interpelacím, tedy dotazům poslanců na členy vlády.
2: Čtvrtek, vážení, čtvrtek je ten den, kdy my jako opozice máme to svaté právo vás hnát k odpovědnosti.
1: A teď už k návrhu na zmrazení platů, ke kterému by se dnes poslanci dřív nebo později dostat měli, i když zatím se to nestalo. Koalice navrhuje, aby se mzdy politiků zmrazily na 5 let. Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5%. Prezident republiky by vůbec poprvé pobíral víc než 400 tisíc korun měsíčně. Předsedové parlamentních komor a vlády by si polepšili téměř o 15,5 tisíce na 324 tisíc a plat řadového poslance by přesáhl 120 tisíc.
0: Jak se k návrhu zmrazit platy staví opozice?
1: Návrh kritizuje. Podle předsedkyně klubu Hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Po rozmrazení by totiž stouply skokově.
3: My tady máme schválený automat, který říká, že platy poslanců, ústavních činitelů mají dýchat společně s lidmi, společně s ekonomikou. V momentě, kdy dojde k tomu zmrazení, tak se jenom odloží ten problém do budoucna.
1: Předseda poslanecké sněmovny Tomio Okamura z SPD s kritikou nesouhlasí.
4: To ukazuje na pokrytectví opozice, že oni jsou proti zamrazení platů politiků od příštího roku a zároveň říkají, že máme šetřit v rozpočtu. My chceme šetřit a myslím, že politici by měli šetřit od sebe začít.
1: Podle Okamury koalice ovšem navzdory opozici zmrazení platů politiků stejně prosadí.
0: Koalice chce, aby sněmovna návrh schválila zrychleně. Projde to, Jano?
1: Nejspíš ne. Opozice to zřejmě bude vetovat. Chce totiž předkládat pozměňovací návrhy a to ve zrychleném řízení nejde. Třeba starostové chtějí snížit poslanecké náhrady, které podle předsedkyně jejich klubu Šebelové koaliční návrh neřeší.
0: Ze sněmovny živě naše reportérka Jana Čermáková. Díky za informace. Zatím.
1: Naslyšenou, hezký den.

přednost pro priority vlády a posuzování zakázek nad 30 milionů na jednání kabinetu. Výdaje ministerstev a dalších úřadů na IT projekty bude nově stát posuzovat centrálně. Od změny si slibuje mimo jiné efektivnější využití veřejných peněz. Probereme to podrobně v dnešním dopoledním biznesu. Přichystali jsme ho do času do 10:30. Za chvíli je tu. Teď Robert Miles a vzpomínka na 90. léta. One and One v dopoledním radiožurnálu ve čtvrtek 24. září 2026. Dobrý den.

Výdaje ministerstev a dalších úřadů na IT projekty bude stát nově posuzovat centrálně. Vláda svým nařízením minulý týden schválila, že veškeré digitální zakázky financované ze státního rozpočtu bude prověřovat Rada vlády.

0: zmocněnce pro digitalizaci a strategickou bezpečnost Lukáše Klučky, je cílem mít přehled o IT zakázkách, aby je třeba další náklady zbytečně neprodražily.
1: To všechno je akcelerováno právě rozvojem umělé inteligence, kdy celá řada málo nákladných opatření nese sebou velmi vysoké provozní náklady do budoucna. Proto my chceme toto centralizovat, omezit duplicity a dělat ty věci zkrátka koncepčně.
0: Podle Klučky už rada dostala desítky záměrů od jednotlivých úřadů a vyhodnotit je chce do několika týdnů. Pokud rada záměr neschválí, tak na něj ministerstvo nebo úřad nedostanou státní ani evropské peníze. Radě předsedá premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, jsou v ní ale taky právě zmocněnec pro digitalizaci Lukáš Klučka nebo třeba vedoucí IT sekcí jednotlivých ministerstev.
2: Jak tu změnu hodnotí zástupci firem a opozice?
0: Asociace softwarových agentur vítá, že stát chce určit prioritní projekty a navíc měřit efektivitu výdajů. Podle Martina Buriána z představenstva asociace by to navíc mohlo zpřístupnit veřejné zakázky většímu počtu IT dodavatelů.
3: Budou soutěžit o ty veřejné zakázky a čím víc dodavatelů v těch zadávacích řízeních, tím ve finále roste pravděpodobnost toho lepšího produktu nebo služby na konci.
0: Naopak bývalý vicepremiér pro digitalizaci a současný opoziční poslanec Ivan Bartoš z Pirátů tvrdí, že změna může zhoršit transparentnost jednotlivých zakázek. Celý proces se navíc podle Bartoše protáhne, protože rada vlády podle něj nemá zkušenosti s posuzováním jednotlivých projektů.
4: Schvaluje projekty ve strategii, ale ne do úrovně konkrétních vysoutěžených zakázek. Od toho skutečně tady Rada vlády pro informační společnost není. Ta pracuje jako strategický orgán rozvoje digitalizace, ne jako kancelář pro zakázky. Takže určitě výrazné zpoždění.
0: Podle Bartoše by tak posuzování IT projektů státu mělo zůstat jako dosud pouze na digitální a informační agentuře.
2: Vít Anderle, díky.
0: Naslyšenou.

0: S Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Jsme v hybridní válce s Ruskem, přiznává premiér. Jenže co to znamená hybridní válka? A je správné ruskou válečnou agresi označovat jako hybridní?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
4: Radiožurnál 10.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
5: IT zakázky ministerstev a úřadů nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektů nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas vlády. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám. Jinak na ně úřady nedostanou peníze. Při ruském útoku na zemědělský podnik v Charkovské oblasti zemřelo 6 lidí, dalších 12 je zraněných. Oznámil to velitel vojenské správy Charkovské oblasti. Oběťmi útoku jsou zaměstnanci firmy, kteří třídili zeleninu. Mezi mrtvými jsou 4 ženy a 2 muži. V Kyjevě v noci na dnešek ruský útok zabil 2 lidi, 3 další zranil. Venezuela podle své prezidentky Delcy Rodriguezové uspořádá volby, které by měly zemi přivést k plné demokracii. Řekla to v projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku. Neupřesnila ale, kdyby se hlasování mohlo uskutečnit. Rodriguezová taky řekla, že vláda umožní opozici účastnit se voleb a zahájila s ní dialog. 120 let od narození Jaroslava Ježka si odpoledne připomene Praha 3. Zástupci radnice na jeho rodném domě v Rokycanově ulici na Žižkově umístí pamětní desku. Vyrobená je z betonu a zdobí výrazné brýle, které byly pro umělce typické. Ježek byl hudební skladatel, klavírista a dirigent. Ve 30. letech minulého století tvořil uměleckou trojici s Jiřím Voskovcem a Janem Verichem.
0: Sport.
5: Na mistrovství Evropy vodních slalomářů se chtějí do semifinále kvalifikovat celkem 4 čeští kajakáři. Jejich výkony sleduje na severozápadě Itálie Jan Suchan.
6: Dvěma z nich už se to povedlo díky své dravé jízdě. Matyáš Novák na prvním místě a semifinále už má jisté také aktuálně 4. Jan Bárta, Jiří Prskavec pojede v 10.59 a Jakub Krejčí v 11.02. V přímých přenosech Radiožurnálu Sport následovat budou kvalifikační boje kanoistek a kanoistů. Kajakářky už postoupily Galušková, Beková i Hilgertová. Z Ivrej Jan Suchan, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D11 u Chlumce a kolony na D5 před Prahou. Na dálnici D11 ve směru z Prahy na Hradec Králové komplikace v dlouhém omezení mezi sjezdy na Městec a Chlumec, přímo mezi sjezdem a nájezdem od Chlumce na 62. kilometru na konci zúžení ráno havaroval kamion. Jezdí se jedním pruhem, respektive teď ho vyprošťují a provoz i úplně zastavují. Kolona se natáhla, začíná na kilometru 52 a zdržení se teď blíží k hodině. Sjet předtím se dá exitem 50 Městec, vzít to přes Dlouhopolsko na Chlumec, zpátky buď exitem 62, to už je za místem nehody, nebo na 68. kilometru před Chýští. Na D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem čekejte kolonu kamionů, začíná kolem kilometru 174 v pravém pruhu, roztrhaná je k D2, osobní auta už jenom chvílemi zpomalují kolem Popůvek. Na dálnici D5 před Prahou z Plzně zůstává kolona za loděnící kamiony z 8. kilometru pravým a stoupacím pruhem, osobní auta od Rudné ze 4. přes omezení na 0. dál k Ořechu, ještě je to až na půl hodiny. A na silnici 19 z Plhřimova na Tábor opatrněji hned za Číškovem, brzdí se tam v zatáčce, srazilo se osobní auto s kamionem, jezdí se kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřka. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat a místy i oblačnosti ubývat. Teploty od 13 do 17 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: Je čtvrteční, je 24. září, tady je radiožurnál 4 minuty po půl 11. Dobré dopoledne.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

Česku přestávají stačit kapacity v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Krizová lůžka jsou extrémně vytížená. A to je problém, kterému se v dopoledním Radiožurnálu ještě budeme věnovat.

0: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Ta poskytují rychle bezpečné prostředí dětem v případě, i když selže domácí péče. Ty důvody jsou různé, od náhlého úmrtí nebo hospitalizace pečujících osob po domácí násilí, zneužívání drogy anebo alkohol v rodině. Děti na krizová lůžka míří na základě rozhodnutí OSPODu. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí byla loni vytíženost lůžek víc než 100%. Třeba ve Zlínském kraji, odkud se teď živě hlásí reportérka Blanka Kovandová. Dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Tak podle ředitele poradenského a krizového centra Zlínského kraje Marka Mikláše se v minulosti na děti, které tuto službu potřebují, v uvozovkách čekalo. A ta lůžka byla volná třeba i několik týdnů. Teď je 11 lůžek stále obsazených a velice často se stává, že místo se ráno uvolní a večer už je znovu obsazené. Děti tu také zůstávají delší dobu, protože podle ředitele Marka Mikláše kolabuje sociální záchytný systém. Chybí dětští psychiatři a psychologové a děti jsou tak v horším psychickém stavu, dostává se jim pomoci později, kdy už mají kumulované problémy. No a to znamená, že potřebují speciální péči a v případě té krizové situace nejsou úplně schopní se o ně postarat pěstouni. Jeden příklad za všechny. S 11-letým chlapcem po neúspěšném pokusu o sebevraždu s agresivními sklony si prostě běžný pěstoun bez speciálního vzdělání úplně dobře neporadí. Zlínský kraj, který je zřizovatelem služby, na akutní situaci reaguje a schválil navýšení kapacity krizových lůžek o dalších 5.
0: No a řeší tu současnou složitou situaci Ministerstvo práce a sociálních věcí?
1: Mluvčí Jakub Slavík mi řekl, že ministerstvo připravuje plány, jak situaci v zařízeních pro děti vyžadujících okamžitou péči zlepšit. Chystá návrh na změnu jejich financování. Platit je bude paušálně bez ohledu na to, jestli jsou ta krizová lůžka obsazená anebo ne. V minulosti, kdy nebyla lůžka tolik vytížená, je totiž některé organizace museli rušit, protože na ně nedostávali peníze. Za posledních 7 let tak ubylo přes 263 krizových lůžek po celé republice. Je jich teď 663. A já ještě dodám, že krizová lůžka mají více zdrojové financování, přispívají na ně samozřejmě také zřizovatele, kraje, obce i sponzoři. Jde o jednu z nejdražších sociálních služeb, protože personál musí být k dispozici nepřetržitě, ať už jsou lůžka obsazená, anebo ne. A jenom loni stát na jejich chod vynaložil téměř 264 miliony korun.
0: Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Situaci ve Zlínském kraji zmapovala reportérka Blanka Kovandová. Blanko, děkujeme za to, nashledanou.
1: Hezký den.

Hvězdy a Simply Red, 2 minuty po 11:15. Oddíl B, místo pro průměrné vězně. A taky název nového komediálního seriálu z české věznice. Jak tedy vypadala jeho premiéra na seriálovém festivalu Serial Killer, řekneme ještě do 11. hodiny.

0: To ještě byla zas 9 minut před 11. Premiéra komedie Oddíl B otevřela v Brně festival Serial Killer, zaměřený na seriálovou tvorbu střední a východní Evropy. Projekt Jana Prušinovského a Petra Kolečka z prostředí věznice bude na přehlídce soutěžit hned dvakrát. Desetidílná série usiluje o vítězství jak v hlavní mezinárodní kategorii, tak i v nové české sekci Czech Killer.
1: To mám mít jako 3 roky zavřený, za nic?
2: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
3: On se živí tím, že dělá sportovní řázky a takový různý pofiderní věci. No a nějakou shodou okolností se dostane do toho vězení ze svýho pohledu neprávem.
4: Mladý podvodník David Broulík v podání herce Tadeáše Moravce se snaží za mřížemi za každou cenu přežít.
3: On není žádný klasický tvrďák a musí využívat spíš jako jiný věci, aby v tom vězení přežil, což nějaká jako by chytralost, zdrženlivost a postupně se mu to čím dál tím méně daří.
5: A u nás jsou spíš takový blbečci.
4: Název nového seriálu vychází ze skutečného vězeňského uspořádání, vysvětluje režisér Jan Prušinovský.
6: Ten oddíl B je takový ten průměr, kde jsou takový ty jako průměrný vězni, takže je to celý jako o lidech, kteří vlastně nic moc hroznýho jako ve skutečnosti neprovedli, jsou takový průměrní kriminálníci, takový blbci prostě. No.
4: Spolu se scénáristou Petrem Kolečkem se pokusili ukázat každodenní realitu za mřížemi.
6: V tomhle tom já jsem chtěl maličko takový ten žánr toho vězeňského filmu narušit tím, že je to vlastně trošku o té nudě, jak se vlastně ty lidi tam nudí a jak vlastně žijou ze dne na den a že to není jenom o nějakých útěcích nebo prostě nějakých dramatických událostech, ale že to je vlastně strašná nuda být v vězení.
7: Za co jste dostal pěstí?
8: Nedostal.
6: Ta věznice sama o sobě je takový malý stát ve státě, ústup vlastně věcí, které člověk jako zjišťuje jenom když tam přijde.
4: Scénář tak čerpá z historek Zdeňka Godly, které tvůrcům vyprávil při natáčení seriálu Most.
9: To musí se bát, my tě ochráníme. Jsi naše ložnice.
4: Oddíl B je jedním z 5 finalistů hlavní soutěže festivalu Serial Killer. Diváci ho uvidí začátkem října na platformě OnePlay. Kristýna Sedláčková, Radio

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi. Never did believe what I couldn't see.

0: Co dělat, když je vaše dítě pořád online?
1: Jak s dospívajícími potomky řešit náročné rodinné otázky?
0: A jak předejít tomu, aby se dítě sebe poškozovalo?
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí, s experty na konkrétní témata a postupy.
1: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
0: Rozhovor každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
3: Soud v Liberci propustil z vězení dezinformátora Tomáše Čermáka, dostal podmínku. Pobaltské státy uvalily sankce proti dvěma ruským miliardářům. Ze sankčního seznamu je vyřadila Evropská unie. Na mistrovství Evropy vodních slalomářů se na kvalifikační jízdu chystá světový šampion Krejčí. Dlouhá kolona po nehodě stojí na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Městec. A bude oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty většinou do 17 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Okresní soud v Liberci dnes podmínečně propustil z vězení dezinformátora Tomáše Čermáka. Před 3 lety ho soud poslal na 5,5 roku do vězení za podporu a propagaci terorismu. Během covidové pandemie Čermák veřejně vyzýval k násilí na politicích. S jeho propuštěním souhlasila i státní zástupkyně. Rozhodnutí je pravomocné. Čermák u soudu svého jednání litoval. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
4: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou, a soud shledal, že je možné odsouzeného propustit, že tam je prognóza vedení řádného života do budoucna, a ještě to bylo pojištěno tím, že mu byla stanovena delší zkušební doba a vysloven dohled probačního úředníka.
3: Zkušební dobu soud Čermákovi stanovil na 4 roky. Estonsko, Lotyšsko a Litva uvalily sankce proti ruským miliardářům Ališeru Usmanovovi a Michailu Fridmanovi. Pobaltské státy tím reagují na úterní rozhodnutí Evropské unie vyškrtnout tyto miliardáře ze svého sankčního seznamu. Členské státy 27 se začátkem týdne shodly na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy, tentokrát o 3 roky. Doposud museli opatření schvalovat každých 6 měsíců. Kvůli drahé naftě musí dopravci šetřit. Například zlínským technickým službám se náklady na provoz aut zvýšily o miliony korun ročně. Dopravní společnost Zlín Otrokovice proto primárně využívá elektrobusy a bateriové trolejbusy. Za poslední rok jimi nahradila zhruba polovinu svého vozového parku. Pokračuje ředitel společnosti Josef Kocháň.
5: V současné době můžeme říct, že 1 kilometr, který musíme zaplatit v elektrice na elektrobus, se pohybuje někde mezi 7-8 korunama, zatímco 1 kilometr, který ujede naftový vůz, se pohybuje někde do 16 korun.
0: Sport.
6: Kajakáři Jakub Krejčí se v italské Ivreji snaží o postup z kvalifikace mistrovství Evropy. Závěrečnou akci v sezóně vodních slalomářů sleduje reportér Jan Suchan.
7: Jakub Krejčí na druhém mezičase ztrácí 89 setin sekundy na vedoucího Itala Ferraziho, ale tohle by měl být bezpečný postup, který už mají jistý aktuálně 10. Novák, 16. Bárta a také Jiří Prskavec z 18. místa. Jakub Krejčí už se blíží do cíle, poslední branka neatakuje vedoucího Itala Ferraziho, ale také Jakub Krejčí pojede na mistrovství Evropy v italské Ivreji semifinálovou jízdu. Momentálně je 3. z Ivreji. Jan Suchan, Radiožurnál.
6: Etická komise Fotbalové asociace České republiky udělila rekordní trest. Marek Kalina má za ovlivňování zápasů maximální možný zákaz činnosti, tedy na 20 let. Dosud nejdelším byl původně 15-letý trest pro Michala Hladíka, kterému ho ale následně odvolací komise snížila na 4-letý. Kalina figuruje v kauze, která se týká ovlivňování utkání v nižších soutěžích, zapojené jsou ale i týmy Karviné nebo Opavy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D11 před Chlumcem a nehoda na 19. u Čížkova. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové zásadní potíž po ranní nehodě na konci omezení u exitu 62 mezi sjezdem a nájezdem od Chlumce skončil kamion v příkopu. Teď ho vyprošťovali, provoz zastavovali, už mají být průjezdné oba pruhy, kolona se pomalu rozjíždí, ale jenom velmi pomalu. V dlouhém úseku se ještě stojí, z původní hodiny je teď zdržení někde kolem 40 minut. Řidiči ztrácejí nervy, někteří se v tom omezení, kde je obousměrný provoz jedním pásem, dokonce otáčeli a jeli zpátky, což rozhodně Rozhodně není následování hodné, závažný přestupek, 6 bodů, ve správním řízení 25 000 pokuty a je tam dost kamer. Lepší si jet exitem 50 městec a jet přes Dlouhopolsko k Chlumci, od něj zpátky na dálnici už bez potíží exitem 62. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně kolona kamionů začíná za Loděnicí na 8. kilometru, plný pravý stoupací pruh sune se to k okruhu, na něm potom ještě od D5 ky Kořechu jsou plné oba dva pruhy. A na silnici 19 z Pelhřimova na Tábor obezřetně v zatáčce hned za Číškovem brzdí se tam kyvadlový provoz po srážce nákladního a osobního auta. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno i zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Teploty od 13 do 17 stupňů a na horách kolem 8. Tolik zprávy. Dál pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: 6 minut po 11. hodině téměř, tady je čtvrteční dopolední Radiožurnál, možná si ty záběry ještě pamatujete. Opravený průmyslový palác dnes představilo vedení hlavního města. Zhruba po 18 letech od obrovského požáru dokončili dělníci jeho rekonstrukci. A tak se z místa už za chvíli přihlásí živě náš reportér. Zůstaňte u nás.
0: Dopolední Radiožurnál
1: a Jiří Chum.

0: Průmyslový palác na pražském výstavišti se po několikaleté rozsáhlé rekonstrukci za víc než 3 miliardy korun znovu otevře veřejnosti. Od zítřka si ho můžete prohlédnout při komentovaných prohlídkách. Na dnešním slavnostním otevření je reportér Petr Kastner. Petře, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Já už jsem si prošel zrekonstruované pravé křídlo, středovou halu i nové levé křídlo. Tady dělníci postavili úplně novou ocelovou konstrukci, která je odhalená a natřená zelenou barvou. Nahoře je pak bílý dřevěný strop s velkými okny. Nejnáročnější restaurátorské práce museli stavbaři dělat ve středové hale, do které jsem teď přešel, a dívám se třeba na dřevěný strop, na kterém jsou kresby královské koruny a dalších symbolů. Některé části ocelové konstrukce z roku 1891 dokázali opravit, jiné ale museli kvůli korozi úplně vyměnit. Například zhruba 50-metrovou hodinovou věž, která váží asi 26 tun, museli dělníci sundat, dole zrekonstruovat a pak usadit zpět nahoru. Opravili taky hodinový mechanismus, ciferníky a ručičky.
0: Ten požár byl obrovský, průmyslový palác vyhořel v roce 2008. Proč jeho oprava trvala tak dlouho?
1: Vedení metropole chtělo opravit budovu hned po ničivém požáru, který likvidovalo asi 200 hasičů. V roce 2013 ale hlavní město tyto plány odložilo. V roce 2018 sice zastupitelé schválili zadání zakázky, kvůli chybám jí ale vedení města o rok později zrušilo. S kompletní rekonstrukcí paláce tak dělníci začali až v roce 2022. Lidé si budou moct opravené prostory prohlédnout od zítra do 11. září na komentovaných prohlídkách. Všechny jsou už ale plně vyprodané. Vedení výstaviště ale uvažuje o zorganizování dalších prohlídek. Stejně jako před rekonstrukcí se tady budou konat různé veletrhy, festivaly a další akce.
0: Opravený průmyslový palác na pražském výstavišti se otevírá veřejnosti. Na místě je náš reportér Petr Kastner. Petře, děkujeme, nashledanou.
1: Přeji hezký den, naslyšenou.

Americké televize CNN, MS Now i zpravodajský server Politico dostanou zpátky akreditace do Bílého domu. Rozhodl o tom federální soudce. Minulý týden mě nechal odebrat prezident Donald Trump. Za chvíli víc.

0: Tady je dopolední radiožurnál. Tři americká média, televize CNN, MS Now a zpravodajský server Politico mají podle rozhodnutí soudu dostat zpátky své akreditace do Bílého domu. Minulý týden jim je odebrala ochranka sídla amerických prezidentů poté, co Donald Trump oznámil, že už nebudou mít do Bílého domu přístup. Soud jeho rozhodnutí zvrátil. Co tohle pro americkou mediální scénu znamená? Přišel do studia dopoledního radiožurnálu vysvětlit Pavel Novák ze zahraniční redakce. Vítej. Dostanou se tedy, Pavle, reportéři dvou televizních stanic a serveru Politico opět do Bílého domu?
1: Alespoň takto soudce Timothy Kelly nařídil, zatím tedy pozastavil platnost toho Trumpova zákazu na 14 dnů. Během této doby ještě bude posuzovat argumenty žalobců, to znamená médií a Bílého domu, tedy žalovaného, a potom rozhodne definitivně. To znamená, proti tomuto předběžnému opatření se ještě nemůže ministerstvo spravedlnosti jakožto reprezentant státu odvolat. Donald Trump ale avizoval na síti True Social, že od tohoto soudce očekává verdikt proti němu a že se odvolávat bude. Přitom je to soudce, kterého on sám v roce 2017 jmenoval. Oběma televizím a také serveru Politico by tedy měli vrátit ty akreditace. To znamená, že také možná skončí i takový ten solidární bojkot dalších médií veškerých akcí Bílého domu. Třeba přílet a vítání čínského prezidenta Xi Jinpinga na leteckou základnu Andrews u Washingtonu nepřenášela žádná velká televize. ABC, CBS, NBC i Fox, které normálně straní prezidentu Trumpovi, tak ty měly jenom fotografie a neměly vůbec záběry z toho příletu a zvítání.
0: No a jaké argumenty tedy nakonec převážily? V čem dal soudce médiím za pravdu?
1: Soudce zatím tedy nerozhodl, jestli to odebrání akreditací bylo porušením prvního dodatku americké ústavy o svobodě projevu, tisku a shromažďování, jak tedy argumentují v žalobě média, ale konstatoval, že Bílý dům nepostupoval zákonným způsobem. On měl nejdřív upozornit ty mediální domy na nebezpečí ztráty té akreditace a vytknout jim jejich provinění, ale to se vlastně stalo až po odebrání těch vstupních karet. Potom Bílý dům tedy poslal dopisy do redakcí s výtkami, které byly, že zpravodajství CNN, MS Now a serveru Politico třeba o válce v Iránu nebo o stavbě tanečního sálu na území zbořeného křídla Bílého domu mělo znamenat ohrožení národní bezpečnosti, ale ani tyto argumenty ministerstva spravedlnosti v odpovědi na tu žalobu médií soudce nepřesvědčili a proto rozhodli, jak rozhodl.
0: Pavel Novák ze zahraniční redakce, budeme sledovat dál. Pavle, děkuji, nashledanou.
1: Hezké dopoledne.
0: A už za 7 minut v dopoledním radiožurnálu další zpravodajský servis.

0: tak všechno mám.
1: Vinohradská 12.
2: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
3: Jsme v hybridní válce s Ruskem, přiznává premiér. Jenže co to znamená hybridní válka? A je správné ruskou válečnou agresi označovat jako hybridní?
2: Taková je dnešní Vinohradská 12.
1: V předpremiéře v 15:30 ráno.
2: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
1: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
2: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: mistrů na Radiožurnálu.
1: Česko mezi fotbalovou elitou zastupuje opět pražská Slavia.
0: Jak si povede v nejprestižnější klubové soutěži světa?
1: Fanděte sešívaným díky Radiožurnálu i na dálku. Poslouchejte všechny zápasy slávistů živě.
0: Liga mistrů na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál?
0: Fandíme s vámi.
2: Brad Pitt, Vlčák a drsná příroda Aljašky. To jsou hlavní hrdinové nového filmu V srdci divočiny.
3: One last mission.
2: Přijďte se do kina podívat na nerovný souboj mezi přírodou v té nejdivočejší podobě a dvěma výjimečnými parťáky.
3: We're not gonna die out here.
2: V srdci divočiny. Ve vašem kině od 24. září.
3: Okay, I got you.
2: Hlavním mediálním partnerem filmu V srdci divočiny je Radiožurnál.
4: Radiožurnál 11:30. Kateřina Causidisová má zprávy.
5: Stíhačky Gripen české armády v noci vzlétly nad Polsko, aby střežili tamní vzdušný prostor. Stroje vyrazily na rozkaz NATO, zasahovat podle armády nemuseli. Na místě hlídkovali ve vzdušném prostoru a byli připraveni reagovat na případné ohrožení. Letouny se pak vrátily zpět na letiště v Pardubicích. V Rumunsku se nedaleko hranice s Ukrajinou zřítil neznámý dron. Informuje o tom rumunský zpravodajský kanál Digi24. V rumunském vzdušném prostoru měl dron strávit přibližně 4 minuty. Pak podle svědků narazil do stromu a explodoval. Rumunské úřady nehlásí žádné oběti ani materiální škody. V základní škole v Újezdě nad Lesy v Praze použili ve školní jídelně na přípravu jídla vejce s prošlým datem trvanlivosti. V pondělí se tam prokázala nákaza salmonelózou. Informovala o tom hygienická stanice hlavního města. Infekcí se nakazilo 250 dětí a dospělých. Záchranáři museli v nemocnicích ošetřit 41 lidí. Vedení školy vyhlásilo až do konce tohoto týdne ředitelské volno. Včera odpoledne se při houbaření ztratila 72-letá Alena Růžičková. Naposledy její manžel viděl u nového rybníka u obce Teně na Rokycansku. Než se jí vybil telefon, byl s ní v kontaktu. Žena ale trpí stařeckou demencí a nedokázala popsat, kde je. Pohřešovaná je vysoká zhruba 160 cm. Je obézní postavy, má zelené oči a šedé krátké vlasy. Na sobě měla modrou bundu, černé kalhoty a hnědé boty. Pokud jste ji viděli anebo máte informace o tom, kde by mohla být, volejte linku 158.
0: Sport.
5: Lukáš Dostál zastavil v přípravném utkání NHL hokejistům Los Angeles 17 střel, neodvrátil ale domácí porážku Anaheimu 1-2. Obránce Tomáš Hamara přihrál na jeden gól Otavy, která na svém ledě podlehla Torontu 2-4. Obránce Tomáš Galvas se mezitím vrací do extraligy. Pittsburgh ho po zúžení kádru poslal na hostování zpátky do Liberce.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D11 za Poděbrady a taky na D1 před Brnem. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové, pokud se chcete vyhnout problémům, sjíždějte už za Poděbrady exitem 42, to je sjezd na Jičín, jeďte po silnici 611 přes Dlouhopolsko a před Chlumcem zpátky na dálnici na exit 62. Jinak je totiž na dálnici pořád ještě kolona směrem na Hradec. Už před sjezdem na Městec na 47. kilometru začíná a sune se ještě i přes půl hodiny na kilometr 55. Hlavní příčina, nehoda kamionu na 62. kilometru u sjezdu na Chlumec, tam už je všechno odklizené. Ovšem v tom dlouhém zúžení se vedle jedné soupravy připravující Unimo Buňky právě na 55. zasekla dodávka, nevešla se do zúženého pruhu. Už i tam se to teď ale rozjíždí. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy kolony zastavují poprvé za Domašovem na 175. kilometru v pravém pruhu a táhnou se k D2. Osobní auta jedou pomalu mezi sjezdy na Rosice a Popůvky ještě kolem 10 minut. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně dlouhá kolona kamionů z 9. kilometru až na 0. předokruh. Tam se pořád jede pomalu k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
1: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Počasí.
5: Bude oblačno až zataženo, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Teploty od 13 do 17 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
4: No a CCS čerstvě uvádí, že cena nafty v Česku se blíží rekordní hodnotě z března 2022. Ve středu stála v průměru 42,50 koruny za litr, benzín teď stojí 45,91 koruny za litr. Dražší byl naposledy v létě, také roku 2022.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Drsné vyprávění bez příkras, taková je kniha Manifest o ústavní péči a neb důstojnost na příděl, kterou vydala kancelář ombudsmana. Její autor, zdravotně postižený Kamil Fousek, v ní popsal vlastní zkušenosti z pobytu v ústavním zařízení. A k téhle knížce se dostaneme v dopoledním radiožurnálu ještě do 11:45. To je naše následující nabídka. Hudebně pak Cranberries.

0: To už byly Cranberries 4 minuty před 11:45 na Radiožurnálu. Lidé s postižením mají mít šanci žít důstojně a nezávisle mimo velké instituce tam, kde sami chtějí. To je hlavní poselství knihy Manifest o ústavní péči aneb důstojnost na příděl. Tu vydala kancelář ombudsmana. Jejím autorem je Kamil Fousek, který žije od narození s dětskou mozkovou obrnou. Popsal v ní svůj roční pobyt ve velkém ústavu. Včera měla knížka slavnostní křest v sídle ombudsmana v Brně.
1: Některé pasáže mohou být pro posluchače citlivé nebo znepokojující.
2: Upozornil moderátor návštěvníky akce předtím, než herec Národního divadla Brno Michal Bumbálek začal číst ukázky z Manifestu.
3: Tak teď už, když jsem byl vyslečený, jsem čekal, že mi bude napouštět v tu vanu. Ještě jsem si všiml toho hnědého vzorku po kolegovi. Teď na mě pustil vodu a než se spláchl ten vzorek, tak to bylo cítit. Jak to mám popsat, abyste se nepozvraceli?
4: Pořád mám obavu, že přijdou a ukamenujou mě. A zároveň jsem měl morální dilema, že je udávám, ale muselo to tak být, aby se něco stalo.
2: Řekl o lidech, kteří se o něj v ústavu starali, Kamil Fousek s pomocí své tlumočnice Pavly Petříkové. Když přešel do chráněného bydlení, rozhodl se své zážitky sepsat. Byla to pro něj terapie.
5: My jsme se s panem Fouskem poznali při návštěvě chráněného bydlení, ve kterém žije.
2: Říká ředitelka právní sekce kanceláře ombudsmana Jana Gregorová.
5: On se nám jen tak mezi řečí zmínil, že dopsal svou osobní zpověď o zkušenostech života v jednom z ústavů, kdy předtím celý život prožil doma s rodinou.
2: Text je napsaný přístupnou a záživnou formou, přestože otevírá těžká a intimní témata. Jeho vydáním chce kancelář zdůraznit potřebu změny péče o lidi s postižením. Kniha je určená pro pracovníky v sociálních službách i pro veřejnost, doplňuje Jana Gregorová.
5: Zároveň bych si přála, aby se začetli také politici, ať už na komunální nebo na celostátní úrovni.
2: Publikace je zdarma ke stažení na webu ombudsmana. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

Čeští vodní slalomáři zažívají výbornou sezónu. Na červencovém mistrovství světa ovládli medailové pořadí národů a teď chtějí další úspěchy přidat i na evropském šampionátu v Itálii. A právě tam ještě půjdeme. Teď je 11:45, posloucháte dopolední radiožurnál. Přichází Ellie Goulding.

0: Sezonu vodních slalomářů uzavírá mistrovství Evropy v italské Ivreji. Aktuálně se bojuje o postup do semifinále. A na místě je i náš sportovní reportér Jan Suchan. Dobrý den.
1: Krásné dopoledne, zatím je krásné i pro české reprezentanty, protože kvalifikaci zvládli všichni ty, kteří do ní nastoupili, to znamená kajakářky Bára Galušková, Kateřina Beková, Amálie Hilgertová, mezi muži Matyáš Novák, Jan Bárta, Jiří Prskavec, Jakub Krejčí a už také první z českých kanoistek Tereza Michalová. V té atmosféře, kterou asi slyšíte, že je velice slušná, vytvářejí také místní školáci, kteří asi dnes dostali volno, aby se mohli podívat na nejlepší a světové, respektive evropské slalomáře. Z těch zmíněných českých reprezentantů to měl nejvíc nahnuté Amálie Hilgertová, která se dokázala z kvalifikace do semifinále dostat navzdory dvěma velkým chybám, ale zachránilo jí to, že na té poměrně lehké trati ještě víc chybovaly některé konkurentky v čele s francouzskou Prigentovou, která byla druhou nejvýše nasazenou podle světového žebříčku, ale i tak končí v kvalifikaci, která ještě čeká další české reprezentanty Martinu Sladkovou, Terezu Knéblovou, Lukáše Rohana, Lukáše Kratochvíla a Václava Chaloupku. Z italské Ivreji Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Phil Collins nás téměř dovedl ke 12. hodině, k hlavním zprávám. Ještě nás čeká ještě jeden song a pozvánka k polední publicistice. Věra Štechrová ve studiu, vítej.
1: Dobrý den, my se podíváme do poslanecké sněmovny. Tam totiž rozhodují, jestli si poslanci a také ministři pro příští rok zmrazí platy. Já se budu ptát, jaký dopad by tohle zmrazení mělo na státní rozpočet a jestli stále ještě voliči slyší na tyhle výrazy solidarity. Federální soudce ve Spojených státech nařídil prezidentu Trumpovi, aby obnovil novinářům ze CNN, MC Now a Politiku přístup do Bílého domu, zatím tedy na 14 dní. Budeme mluvit o tom rozhodnutí, jaké důvody soudce uvedla, jaký dopad má na Donalda Trumpa bojkot hlavních televizí, ke kterému ty televizi přistoupily jako výraz solidarity. No a Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes v pražském Rudolfinu zahájí svoji 100. sezónu a jeho ředitele se zeptáme, jak probíhají ty poslední přípravy.
0: Poslechněte si za čtvrt hodiny publicistiku, ale ještě předtím i desetiminutové hlavní zprávy, které začínají ve 12. Věra Štechrová ve studiu, díky za pozvání.
1: Naslyšenou.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru,
0: volba nejoblíbenější divadelní postavy
1: i oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s vámi.
2: Pri Bohemia Radio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
3: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
4: 3 hodiny trvala ve sněmovně debata o programu mimořádné schůze svolané ke zmrazení platů politiků.
5: První, čemu bych se chtěl alespoň částečně věnovat, je rozpočtový armagedon, který se na nás řítí.
4: V Česku chybí krizová místa pro ochranu dětí.
6: Jedná se o případy, kdy opravdu to dítě je v bezprostředním ohrožení zdraví nebo života a nemá se o něho kdo aktuálně postarat.
4: V českém fotbale padl rekordní trest za úplatkářství. Kolona se rozjíždí na dálnici D11 z Prahy na Hradec Králové za Poděbrady a bude oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů. Je čtvrtek 24. září. Hezké poledne přeje u zpráv Kateřina Cousedisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Sněmovna začala projednávat zmrazení platů politiků. Vládní koalice navrhuje, aby se poslancům, senátorům a nebo prezidentovi nezvyšovala mzda 5 let. Jednání mimořádné schůze se protahovalo kvůli nesouhlasu opozice. Ve sněmovně je reportérka Anna Millerová.
7: U řečnického pultu se od rána střídali poslanci s přednostním právem. Opoziční politici čas využili pro interpelace vládních členů. Ty jsou totiž obvykle ve čtvrtek, dnes jsou ale zrušené právě kvůli mimořádné schůzi. K zmrazení platů politiků se tak sněmovna dostala až těsně před polednem. Koalice novelu vysvětluje úsporami a chce ji projednat zrychleně. S tím ale opozice nesouhlasí. Zmrazení platů označuje za populistický krok. Upozorňuje, že pokud návrh projde, tak po jeho skončení za 5 let narostou platy skokově. A třeba starostové chtějí taky pozměňovacím návrhem snížit náhrady pro poslance. Podle předsedkyně jejich klubu Michaely Šebelové totiž tohle koaliční návrh neřeší. Z poslanecké sněmovny Anna Millerová, Radiožurnál.
4: Národní rozpočtová rada kritizuje plánovaný vysoký deficit státního rozpočtu. Podle ní jsou veřejné finance neudržitelné. Podle předsedy rady Mojmíra Hampla čeká Česko náraz do dluhové brzdy už v roce 2034.
8: V dobrých časech nebo nekrizových časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky v roce 1993.
4: Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán. Jejím hlavním úkolem je vyhodnocovat, jestli stát dodržuje zákonem daná pravidla rozpočtové odpovědnosti. V Česku chybí místa v krizových zařízeních pro okamžitou pomoc dětem. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí bylo loni k dispozici 633 lůžek pro týrané a zanedbávané děti. Všechna jsou ale pořád obsazená. Podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše současný systém není efektivní.
6: Pořád bohužel je to tak, že napříč těmi odvětvími od učitelů, pediatrů a dalších odborníků prostě není to úplně přehledné ten systém a to doporučení na ty návazné služby neprobíhá úplně včas.
4: Ministerstvo práce teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Okresní soud v Liberci podmínečně propustil z vězení dezinformátora Tomáše Čermáka. Z 5,5letého trestu za podporu a propagaci terorismu si odseděl více než polovinu.
9: Čermák během covidové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích. U soudu svého předchozího jednání litoval. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
10: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou.
9: S propuštěním souhlasila i státní zástupkyně Lenka Fričová.
11: Si uvědomil, že tak, jak jednal, tak jednat nemůže a přislíbil, že kdyby se dostal do této situace znovu, že bude jednat úplně jinak.
9: Rozhodnutí soudu je tak pravomocné. Čermák byl prvním člověkem v Česku pravomocně odsouzeným do vězení za podporu a propagaci terorismu. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
4: Jen částečně opravené silnice, chodníky, břehy a děti, které se i letos učí v modulární škole. Tak to vypadá v České Vsi na Jesenicku 2 roky po povodních. Právě z České Vsi dnes podvečer odvysíláme další předvolební debatu.
12: Jak to vypadá kolem té řeky, tak to je hrůza, že? No, tady někde ty chodníky taky nevím, na co čeká se tady.
13: Hodnotí tempo povodňových oprav místní obyvatel Břetislav. Podle vedení obce se povodňové škody vyšplhaly zhruba na 700 milionů korun. Zatím se podařilo zajistit peníze na opravy za zhruba 200 milionů. I přesto se stále nepodařilo dokončit opravu základní školy. Část dětí se proto dál učí v modulárních učebnách. Pokračuje učitelka Veronika Květáková.
14: I když nám tohle vyhovuje a jsme rádi za ty prostory a jsou nám příjemné, tak se všichni těšíme na to, až ubydou ty starosti.
13: Co brzdí povodňové opravy a jaké návrhy na zlepšení mají jednotlivá uskupení, která teď kandidují ve volbách? Na to se zeptáme jejich zástupců. Předvolební debatu přímo z České Vsi poslouchejte na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus hned po zprávách 17 hodin. Z České Vsi Sabina Millerová, Radiožurnál.
4: Umělá inteligence společnosti OpenAI v červnu napadla australské zdravotnické weby a dostala se i k neveřejným datům. Oznámil to australský premiér. Jde nejspíš o první veřejně známý hackerský útok umělé inteligence na vládní cíle.
15: AI agent, tedy program samostatně plnící úkoly, měl proniknout do vládních portálů, když pátral po zdravotnických statistikách. Firma OpenAI o tom informovala australskou vládu o téměř 3 měsíce později, a to zasláním běžného e-mailu. Australský premiér Anthony Albanese situaci na včerejší schůzce se šéfem OpenAI Samem Altmanem v New Yorku označil za neakceptovatelnou a nařídil urgentní přezkoumání připravenosti země na podobné útoky. Lídři technologických firm před několika dny vyzvali k zavedení mezinárodních pravidel pro dohled nad umělou inteligencí, která podle nich postupuje příliš rychle. Americký prezident Donald Trump globální regulace odvětví odmítl. Ladislav Novák, Radiožurnál.
4: Zpravodajové amerických televizí CNN a MS Now i serveru Politico dostanou zpátky akreditace do Bílého domu. Rozhodl o tom federální soudce ve Washingtonu. Minulý týden je trojici médií nechal odebrat prezident Donald Trump.
16: Soudce Timothy Kelly zablokoval Trumpovo rozhodnutí a vydal předběžné opatření, ve kterém nařídil dotčeným médiím okamžitě vrátit akreditace. V následujících 14 dnech bude posuzovat argumenty stran, než definitivně rozhodne. Média zažalovala Trumpovo rozhodnutí, protože v něm vidí porušení prvního dodatku americké ústavy o svobodě projevu a tisku. Soudce zjistil, že Bílý dům nedodržel zákonný postup a média na hrozbu odebrání akreditací neupozornil předem. Také argument, že zpravodajství stanic a serveru znamenalo ohrožení národní bezpečnosti Spojených států, nepovažuje za přesvědčivý. Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Symfonický orchestr Českého rozhlasu večer zahájí jubilejní 100. sezónu. Pod taktovkou nového šéf-dirigenta Eliase Grandiho odehraje v pražském Rudolfinu program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu z roku 1926.
17: Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo, ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
18: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle. Na programu večera bude stejně jako před 100 lety předehra ke Smetanově Prodané nevěstě, Beethovenově romance pro housle a orchestr, výběr z Dvořákových legend a monumentální Fibichova 2. symfonie.
17: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie je náročná technická věc a já si určitě nepamatuju, že bychom tady jí hráli za mýho působení.
18: Zahajovací koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků budou moct lidé živě sledovat také na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport.
19: Etická komise fotbalové asociace České republiky udělila rekordní stopku. 20 let se do fotbalu nesmí zapojit brankář Marek Kalina, který ovlivňoval zápasy v nižších domácích soutěžích. Je to maximální možná sazba. Navíc musí Kalina zaplatit 500 000 korun. Dosud nejdelším byl původně 15-letý trest pro Michala Hladíka, kterému ho ale následně odvolací komise snížila na 4-letý. Kajakář Jakub Krejčí postoupil do semifinále mistrovství Evropy. Další výkony vodních slalomářů sleduje na severozápadě Itálie reportér Jan Suchan.
20: Ano, do semifinále zatím postoupilo všech 10 českých reprezentantů a právě letošnímu mistrovi světa Jakubu Krejčímu se z nich dařilo nejvíc. Byl mezi kajakáři třetí, dál jde i další letošní světová šampionka Tereza Knéblová nebo olympijský vítěz Jiří Prskavec. Kanoisty Rohana Kratochvíla a Chaloupku kvalifikace teprve čeká. Po půl jedné o ní uslyšíte na radiožurnálu Sports Ivrej, Jan Suchan, radiožurnál.
21: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Na dálnici D4 z Prahy na Příbram pozor za sjezdem na Voznici. Na kilometru 25 se prudce brzdí v zatáčce na mokré vozovce po dešti. Blokovaný pravý pruh po nárazu auta do svodidel. Na D11 z Prahy do Hradce Králové u exitu 62 Chlumec jsou následky ranní nehody kamionu už hodinu zcela odklizené. Zbytek kolony je ještě na půl hodiny, začíná za sjezdem na Jičín na 45. kilometru a postává to k exitu 50 Městec. Za ním už se jede, ještě na kilometru 54,5 pozor na stojící auto v pravém pruhu. Na D1 před Brnem z Prahy první část kolony za Domašovem teď kolem kilometru 174 krátce brzdí i osobní auta, dál se tahnou kamiony k D2 a na D5 před Prahou z Plzně kolona kamionů z 8. kilometru na okruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
21: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude oblačno až zataženo, místy s deštěm, teploty většinou do 17 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte Publicistiku s Věrou Štechrovou.
23: Proč se do poslanecké sněmovny znovu vrací podnět ke zmrazení platů politiků? Jak vážná je nejnovější bitva ve válce Donalda Trumpa s předními americkými médii? A jaké tóny dnes rozezní pražské jubileum na Rudolfinum na úvod jubilejní z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu? I o tom budeme mluvit. Poslanci dnes na mimořádné schůzi rozhodují o tom, jestli jim platy příští rok vzrostou o 5% nebo zůstanou zmrazené. Jde o koaliční návrh, který prosazuje hlavně SPD. Poslanec této strany Tomáš Doležal dnes v našem vysílání zdůvodnil zmrazování platů následovně.
24: Ten první je, že u nás, u hnutí SPD, to slib voličům, který trvá už asi třetím rokem, čili ještě jsme s tím dovoleb, plníme ten závazek. Druhý je vyjádření symbolické solidarity se zaměstnanci, seniory, rodiči na rodičovské dovolené, již reálné příjmy klesaly v posledních letech, byť teď se to zlepšuje, což je dobře. A za třetí je to úspora, byť není extrémní, jsou to desítky milionů korun ročně, asi 40, ale je možné tuto úsporu použít například na zvýšení platů zaměstnanců sněmovny.
23: Opozice návrh kritizuje s tím, že jde o populistický krok před volbami a ohlásila řadu pozměňovacích návrhů. Jeden z nich představila poslankyně Vendula Svobodová z Pirátské strany.
25: Směrem teďka právě ke koalici, která tady navrhuje opravdu obří schodky, tak máme ještě jeden pozměňovací návrh. A ten jde tím směrem, že by právě koaličním poslancům snižoval platovou základnu ve chvíli, kdy je schodek státního rozpočtu nad 5%, nad 3%, nad 1%, máme to tam odstupňované, aby skutečně ta odpovědnost za ty veřejné finance, aby to pocítili, aby šla skutečně za těmi, kdo o tom rozhoduje. A to jsou vládní poslanci.
23: Řadový poslanec a senátor má od letošního ledna základní plat 115 tisíc korun měsíčně, ministr přes 219 tisíc. Ve vysílání je teď šéfredaktor serveru Seznam zprávy Robert Čásenský. Dobrý den.
26: Dobrý den, děkuji za pozvání.
23: To jednání mělo začít v 9 hodin, začalo se ale později, protože sněmovna nebyla zpočátku usnášení schopná, poslanci jaksi nedorazili. Tak možná i to svědčí o nadšení poslanců pro tenhle návrh. Bude podle vás nakonec přijatý, pokud k tomu nedojde před volbami, protože koaliční návrh se zrychleně schvalovat nebude?
26: No, není důvod, aby nebyl přijatý, pokud to vládní koalice myslí vážně, má na to dostatek hlasů, 108, pokud všechny ty tři strany se rozhodnou pro tento krok, který je takový evergreen české politiky, musím říct, že teda z mého pohledu velmi nešťastný evergreen české politiky, tak hlasy na to mají a mohou to schválit samozřejmě.
23: No a jak často tedy takové návrhy na zmrazení platů slyšíme a kolikrát si je politici opravdu zmrazili?
26: No, myslím si, že si nepamatuji žádné volební období, kdyby se to neprojednávalo alespoň jednou, někdy dokonce vícekrát a několikrát v historii už k tomu zmrazení skutečně došlo. To je samozřejmě potom nešťastné v tom, že když to zmrazení skončí, tak by měl následovat skokový nárůst podle těch pravidel, jak se platy politiků a veřejných činitelů počítají, takže potom zase opticky vypadá, že najednou se jim přidá hrozně moc, celé je to vlastně z mého pohledu poněkud nesmyslný tah a popravdě řečeno, já si myslím, že bychom jako Česká republika a daňoví poplatníci měli do našeho politického provozu investovat víc, jak do platů politiků, tak do financování politických stran a že by se nám to velmi vyplatilo.
2: Vyplatilo z jakého důvodu?
26: Protože bychom byli schopni, do té politiky by se dostávali lidé, kteří jsou třeba dnes lépe placení, to zaměstnání by bylo i finančně atraktivní, zároveň by se tím snižoval korupční potenciál, přinejmenším u některých politiků, a pokud bychom k tomu přidali i financování politických stran, tak ty politické strany by byly daleko méně závislé na sponzorech, ať už přiznaných nebo skrytých, a pokud Česká republika a my jako daňoví poplatníci investujeme do řady jiných oblastí, tak myslím si, když teď řeknu něco, co bude možná znít nepopulárně, kdybychom se rozhodli, že platy politiků budou dvakrát vyšší, než jsou dnes, tak by se nám to vyplatilo, a kdybychom se rozhodli do provozu politických stran investovat dvakrát nebo třikrát větší částku, než investujeme dnes, tak by se nám to také vyplatilo.
2: Opozice teď kritizuje ten návrh na zmrazení platů jako populistické gesto, ale i Fialova vláda platy politiků zmrazila při energetické krizi a pak přišel konsolidační balíček. Tak vidíte vy tam nějaký rozdíl mezi tehdy a teď?
26: Rozdíl je vždycky v tom, že to víc kritizuje ta opoziční část než ta koaliční, která to navrhuje. Jinak, jak říkám, nepamatuji si volební období, kdyby tomu poslanci nepodléhali. Je to stejně špatný krok, ať ho dělá Babišova vláda nebo ho dělala Fialova vláda. Ta úspora, ostatně ten pan poslanec z SPD, který byl předtím citován na začátku, to říkal, ta úspora je u platů politiků 40 milionů korun. Bavíme se o tom ve chvíli, kdy schodek státního rozpočtu má být téměř 400 miliard korun. To je ten poměr, nebo to je obrovský nepoměr, a jak říkám, prostě zrovna toto je úspora, která podle mého přesvědčení není na tom správném místě.
2: Politici to často dělají jako gesto, aby vyjádřili jakousi solidaritu s lidmi, jak oni říkají. Tak slyší stále voliči na tohle gesto? Je to pro ně podle vás stále podstatné?
26: Já se obávám, že na to voliči nijak zvlášť neslyší, protože pokud jste přesvědčeni, že jsou v politice vyžírkové, kteří mají příliš vysoké platy, tak i ten plat 115 tisíc korun, který jste také zmiňovali v tom úvodním příspěvku, bude řadě lidem připadat vysoký a budou mít pocit, že jsou to tedy ti vyžírkové placení z našich daní. Takže pro tuto část veřejnosti to stejně nebude uspokojující. A pro ty ostatní si myslím, že to berou spíš jako folklor. Navíc řada těch politiků má jiné, mnohem podstatnější příjmy, než jsou jejich příjmy z poslaneckého mandátu.
2: Šéfredaktor serveru Seznam zprávy Robert Čásenský. Díky, naslyšenou.
26: Děkuji za pozvání. Hezký den vám i posluchačům.
2: Federální soudce ve Washingtonu nařídil prezidentu Donaldu Trumpovi, aby obnovil novinářům stanic CNN a MC Now a serveru Politico přístup do Bílého domu. Média tak zatím uspěla s žalobou proti zákazu, který Trump vyhlásil před týdnem. Obvinil je, že soustavě přinášejí fikci a lži. Právníci ministerstva spravedlnosti pak zákaz zdůvodnili ochranou národní bezpečnosti. Soudce ale konstatoval, že novinářům byly odebrány průkazy do Bílého domu bez řádného procesu zakotveného v ústavě. Jen několik dnů po zrušení akreditace. Dnes vydané nařízení má platit 14 dní, dokud soud podrobněji neprojedná argumenty obou stran. Já teď zdravím amerikanistu Tomáše Klvaňu z New York University Prague. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Znamená to soudní rozhodnutí, že Bílý dům teď musí umožnit dotyčným novinářům přístup na tiskové konference?
3: Ano, přesně tak, protože to rozhodnutí Trumpova Bílého domu je pozastaveno tím soudem a bude se přezkoumávat, takže do té doby Trump nemá žádný právní základ k tomu vylučovat novináře těchto organizací a tím pádem je musí pustit zpátky do Bílého domu. Jestli to udělá, to pochopitelně je otázka.
2: Co by mu hrozilo, pokud by to neudělal?
3: No tak teoreticky nic, protože jako vynucování práva má pod sebou exekutiva a Trump je na čele exekutivy Spojených států, to znamená, tam jde o ministerstvo spravedlnosti, které je pod jeho totální kontrolou, takže tady je to víceméně na jeho dobré vůli, jestli poslechne soud.
23: Federální soudce, mimochodem jmenovaný právně Trumpem, opřel to prozatímní rozhodnutí o procedurální otázku. Proč jsme podle vás zatím neslyšeli nic o tom prvním dodatku americké ústavy, který zaručuje svobodu slova a svobodu tisku a na který se právě ta tři média odvolávají?
3: No je to proto, že ten první dodatek není formulován tak, aby bylo možné zcela jednoznačně říci, že tohle je protiústavní nebo protizákonné. Nevíme totiž, jestli to rozhodnutí Bílého domu má povahu zákona nebo nějaké zákonné normy, nebo jestli to je čistě nějaké administrativní rozhodnutí. To samozřejmě právě bude muset rozplést ten soud, který se tím bude muset meritorně zabývat a myslím, že to bude poměrně brzy.
23: A může nebo nemůže podle vás ta stížnost dotyčných médií narazit na ten argument ministerstva spravedlnosti, že na akreditaci v Bílém domě nemají automaticky nárok, ale že to je privilegium?
3: To si myslím, že je úplně lichý argument. Jakákoliv argumentace toho ministerstva spravedlnosti a Bílého domu v této kauze je absurdní, směšná, vůbec nezapadá do historie svobodné společnosti ve Spojených státech. Je to vlastně rozhodnutí jakéhosi kvazidiktátora, kterému se nelíbí to, jak o něm ta média referují a také chce potrestat. Takže předpokládám, že tady tenhle ten soud dopadne jednoznačně ve prospěch těch médií. Ovšem, jakým způsobem oni budou právně argumentovat, respektive jak to vyloží ten soud a jak bude právně argumentovat, to bude velmi důležité.

0: v tom útoku na svobodná média a že už ani Fox News, což je dneska víceméně propagandistická stanice, která má s žurnalistikou cosi společného jen velmi volně, tak i pro ně to bylo přes čáru. To znamená, tady se opravdu pohybujeme v naprosto bezprecedentním teritoriu a politicky je to jednoznačné, teď samozřejmě čekáme na ta právní rozhodnutí.
1: Už někdy k něčemu takovému došlo, že by média masivně bojkotovala prezidenta?
0: Já si to nespomínám. Jako tam došlo k různým aktům solidarity v minulosti, ale že by takhle otevřeně ta média řekla, že nebudou pokrývat Bílý dům, že nebudou přenášet obrázky z Bílého domu nebo vlastně vůbec pokrývat prezidenta Trumpa, protože se solidarizují s těmi, kteří byli vyloučeni. Já si na nic takového nespomínám.
1: Jak velký problém pro prezidenta Trumpa je, že se tenhle spor vyhrotil krátce před listopadovými volbami, a to především tedy do kongresu?
0: Myslím si, že nebude mít velký vliv na ty listopadové volby, protože Američané už jsou zvyklí na to, že Donald Trump neustále kritizuje média, snaží se jim znepříjemňovat život a lidé, kteří tohleto považují za skandální, stejně Donalda Trumpa volit nebudou a lidé, kteří jsou rozhodnuti ho volit, tak tohleto přejdou a nemyslím si, že tohle bude na stejné úrovni důležitosti, jako jsou třeba ceny benzínu, nepopulární válka v Iránu, případ kauzy Jeffreyho Epsteina a podobně.
1: Trumpova popularita podle nejednoho průzkumu klesá na rekordní úroveň. Co za Trumpovy kroky by to mohlo, řekněme, změnit? Teď jsme viděli některá jeho jednání v OSN.
0: No, tak určitě by to mohlo změnit zastavení války v Iránu a návrat těch cen benzínu do těch relativně normálních úrovní. To by určitě mohlo nějakým způsobem mírně pomoci psychologicky, ale dnes cena toho dieslu, která ovlivňuje samozřejmě především dopravu nákladní ve Spojených státech a tím pádem zvyšuje ceny všeho ve Spojených státech, tak to se do těch voleb, které jsou už jenom na začátku listopadu, takže do nich zbývá jenom několik týdnů, to si myslím, že se nějak jako radikálně nezmění. Jo. Takže kdyby se podařilo vyřešit situaci v Iránu, jestli by to psychologicky přispělo k tomu, že někteří voliči se třeba k republikánům vrátí a budou volit. Ale za současné situace by celá řada těch lidí, kteří dřív volili republikánskou stranu, buď nešla volit, anebo dokonce volila demokraty. Takže si myslím, že především je to ta válka a všechny další aspekty se souvisí s tím, že republikáni mají dneska velmi nabité kufry peněz před těmi volbami, takže oni jsou schopni komunikovat tu svoji takzvanou message daleko, daleko razantně než demokraté, ale především musí mít co komunikovat.
1: Tomáš Kovaňa, amerikanista z New York University Prague. Díky, naslyšenou.
0: Hezký den.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes v pražském Rudolfinu zahájí svoji 100. sezónu a program bude symbolicky stejný jako v roce 1926. Pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandyho bude začátek předehra k prodané nevěstě Bedřicha Smetany.

0: Návštěvníci koncertu a posluchači Vltavy večer uslyší také romanci pro housle a orchestr číslo 1 a 2 Ludvíka van Beethovena, výběr z legend Antonína Dvořáka a symfonii číslo 2 Zdeňka Fibicha. A veřejnost bude moct koncert sledovat také v přímém přenosu na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. No a v kole posledních příprav je Jakub Čížek, ředitel symfonického orchestru, který přišel na chvilku k nám do studia. Vítejte.
1: Krásný popolední čas.
0: Tak vy máte za sebou, tuším, generální zkoušku. Tak ano. Co všechno se teď ještě musí doladit a zařídit před takovým koncertem?
1: Já myslím, že my jsme připraveni. My jsme připraveni na to, abychom přesně ve 2015 odvysílali, kromě toho, že to hrajeme živě v Rudolfínu, odvysílali tento koncert i na sesterské stanici Vltava, také v České televizi, jak jste správně připomněla, i na náměstí Míru, takže pokud mají Pražané chvilku času, mohou přijít.
0: Takže už zbývá opravdu jen doladit nástroje těsně před koncertem.
1: Ano, ladění před koncertem.

0: po nástupu, to je pravidelná činnost, kterou musíme udělat.
1: Jak vnímá ten program, který je už se spojený s minulostí, nový dirigent Elias Grandi, který má sám německé a japonské kořeny?
0: My při tom plánování i těch dalších koncertů a hlavně i dalších sezon hledíme na to, abychom tak nějak propojili ty profily českého orchestru, který především má propagovat a hrát českou hudbu, ale nejen ji, a zároveň jeho německé zázemí, protože on skutečně v Německu se narodil a v Německu absolvoval školy, dirigoval tam mnoha léta, takže tady se nám to propojuje samozřejmě minimálně v osobnosti Ludvíka van Beethovena, ale to je dneska mezinárodní repertoár standardní, tak zároveň vím, že náš nový šéf dirigent má zájem i o třeba období v Praze těch 20. 30. let, kde se skutečně ty kultury propojovaly, česká, německá, židovská a tak dále, minimálně osobou třeba Alexandra Zemlinského, Ervina Schulhofa a tak dále. Čili tady já věřím, že on k té české hudbě teďka nachází cestu. Fibich je jedna příležitost, ale hráli jsme už i Janáčka. Budeme hrát Martinu, Dvořáka a další.
1: Když byste se měl vžít do role ředitele orchestru před 100 lety, když připravoval pro Sorčor tenhle první koncert, tak proč podle vás vybral právě tyhle skladby? Tak U prodané nevěsty je to asi jasné.
0: Myslím, že tam sehrála určitě roli ta, řekněme, národní identita, proto určitě Smetana a jeho předehra k prodané nevěstě, proto určitě i Dvořák. Proč to byly legendy, popravdě nevím, ale možná pan šéf dirigent tehdejší Joška Charvat mi nám to býval někde prozradil. A Fibich samozřejmě vedle Dvořáka a Smetany představoval celkem výraznou osobnost právě té romantické hudby druhé poloviny 19. století, takže tam si myslím, že byl jasný záměr podpořit tu linii Smetana, Dvořák, Fibich. Beethoven se nám tam určitě objevil i právě z titulu toho mezinárodního repertoáru, což vlastně všechno platí dodnes.
1: Beethoven je populární napříč věky a roky.
0: Přesně tak.
1: Jak vznikl ten nápad přenášet ten koncert na velkoplošnou obrazovku na Pražském náměstí Míru?
0: Tak my jsme si vyzkoušeli už jednu takovou spolupráci tady s naší pražskou částí Praha 2, když jsme měli v červnu open air koncert v Riegerových sadech. Přeci jen ta Vinohradská 12 je velmi, řekl, silná adresa, silná značka Českého rozhlasu a i my to tak nějak považujeme, že patříme sem na ty Vinohrady. Proto byl open air koncert v pražských Riegerových sadech a proto jsme se i domluvili, že právě náměstí Míru jako takový další symbol těch Vinohrad a ten majestát vlastně kostela svaté Ludmily by mohl přispět k tomu, abychom umocnili ještě tu atmosféru, že přeci jenom slavíme 100 let.
1: Jakou tam čekáte atmosféru? Jak to bylo v těch Riegerových sadech? Jsou tam lidé stejně jako v koncertní síni vážní a poslouchají?
0: Přeci jenom to letní,
1: je to uvolněnější.
0: To letní počasí v parku na Louce, tam byly tisíce lidí, tak to si myslím, že nedokážeme zopakovat, to si musíme upřímně říct. Bereme to spíš tak, že možná se i na chvíli zastaví lidé, kteří budou procházet, přece jenom i ten čas je pozdější a už není léto, už nám začal podzim. Takže já spíš si od toho slibuju takové připomenutí toho, že tady je Český rozhlas, že tady je jeho symfonický orchestr, který právě zahajuje, a to si myslím, že nám bude bohatě stačit.
1: Tak poslouchat můžete večer na Vltavě, v Rudolfinu a nebo na náměstí Míru. Naším hostem byl Jakub Čížek, ředitel Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Děkuji, že jste přišel.
0: Naslyšenou. Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: A to už je vše z hlavních zpráv rozhovoru, komentářů. Ty podvečerní tu budou v 18 hodin 10 minut. Vy se i k tomuhle pořadu můžete vrátit třeba v podcastové aplikaci Můj rozhlas.cz.
2: Radiožurnál Půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
3: IT zakázky ministerstev a úřadu nově posuzuje Rada vlády pro informační společnost. U projektů nad 30 milionů korun je navíc nutný souhlas vlády. Cílem má být vyšší efektivita financování a zajištění toho, aby státní zakázky odpovídaly vládním prioritám. Jinak na ně úřady nedostanou peníze. Mezi oběťmi sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nebyly ženy z Česka. Potvrdil to mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté například Několik měsíců prověřovali ve spolupráci s americkými úřady. Podle Vinčálka žádné kriminální propojení s americkým případem nezjistili. Americké úřady v lednu zveřejnili velkou část dokumentů, které dokazují jeho vazby na Česko. Sport. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezónu v Eurolize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem Hapoelu bude v 18 hodin Bayern Mnichov.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 před Brnem a taky na D8 před Prahou. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy kus za Domašovem kolem kilometru 177 očekávejte první část kolony kamionů v pravém pruhu, sunou se až do Brna k D2, hned potom za sjezdem na Rosice brzdí na kilometru 179 i osobní auta v levém pruhu a tvoří kolonu za exit 182 Popůvky, je to tak na 10 minut. Na příjezdu do Prahy dálnicí D8 se tvoří kolony od exitu z Diby z 0. kilometru v Cínovecké před sjezdem na Čakovice. Se srazil kamion a osobní auto, stojí v levém i pravém pruhu, jezdí se uprostřed mezi nimi a zdržení je už 20 minut dál narůstá. Na D11 z Prahy do Hradce Králové za Poděbrady, zase zde na Jičín se na 44. kilometru rozjíždí zbytek kolony, po 48. to zabere ještě čtvrt hodiny a v zápětí vzniká nová fronta od exitu 50 Městec k porouchanému autu v omezení na kilometru 54,5 v pravém pruhu, je to dalších 10 až 15 minut navíc. Na D5 na příjezdu do Prahy směrem z Plzně čekejte kolonu kamionu už skoro od Loděnice z 10. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu a na D4 z Prahy na Příbram opatrně za sjezdem na Voznici na 25. kilometru řeší nehodu v pravém pruhu a přibrzduje se tam v zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude oblačno i zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Teploty od 13 do 17 stupňů a na horách naměříme kolem 8. Tolik zprávy. A pokračuje odpolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
6: A za chvíli pro vás v soutěži odpoledního radiožurnálu budeme mít další ceny, sadu dvou polštářů fáze pro odpočinek na sedačce nebo v křesle, nebo dvě celodenní vstupenky do pražské zoologické zahrady. Historický palmový skleník se vrací na své původní místo do areálu zámecké zahrady ve Valči na Karlovarsku. Do konce září ho restaurátoři sestaví a za sklení by se měl dočkat pak na jaře příštího roku. Reportáž za chvíli, poslouchejte pozorně, po ní budeme soutěžit. Krásné odpoledne.
4: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Na zámek Valeč na Karlovarsku se po víc než třech letech vrací palmový skleník. Historickou konstrukci, včetně kupole, opravili restaurátoři v Litomyšli. Součástí areálu byla od konce 19. století. Původní zhruba 15-tunovou konstrukci zachovali restaurátoři asi z 80%. Zbytek museli nahradit replikami.
1: Kluci, další fáze bude, že posadíme tu sedlovou předmontovanou konstrukci střechy nahoru, takže připravte šrouby a předvrtejte otvory.
2: 14 půlkou vrtákem, je to tak, dáváme 14 šrouby, že jo?
1: Ano, přesně tak.
2: Dobrý.
3: Jiří Mošek, restaurátor. Vy tady teď dáváte dohromady palmový skleník v areálu zámku Valeč. Jak moc složité to restaurování bylo?
4: Nejsložitější fáze byla asi to se zorientovat vůbec v tom, který prvek kam patří. Potom jsme teprve se mohli pustit do jeho repase nebo restaurování. Potom následovala fáze odstraňování povrchových úprav a korozních produktů. A teprve potom jsme mohli vyměřovat nové prvky, které bylo nutno vyrábět jako repliky, anebo repasovat ty stávající prvky.
3: Kolik těch částí je původních?
4: U té nosné části skleníku se jedná asi o 80% materie, která se zachovává a 20% se nahrazuje. A v další etapě dojde vlastně k výrobě nových výplňových ocelových prvků pro zasklívání a tam předpokládáme, že těch novotvarů bude výrazně více.
5: Vyrábíme nový konstrukční prvek, protože původní se nezachoval.
3: Říká Martin Pavel z firmy, která tady montuje zpátky konstrukci skleníku.
5: A trošičku nám nesedí díry, tak musíme ještě převrtávat.
3: Kastelán zámku Valeč, Miloš Bělohlávek. Konstrukce palmového skleníku se postupně vrací na místo. Kdo vlastně ten skleník nechal postavit?
6: Skleník nechal postavit hrabě Vincent Tun Valcasína, tehdejší majitel Valče, a zajímavostí je, že skleník nebyl pro Valeč původně určen. Pan hrabě si ho postavil u sebe ve Vídni v paláci a o 3 roky později zjistil, že mu tam ten skleník nepasuje. A tak ten skleník, který musel už tenkrát být nákladný, nechal demontovat, zabalit a poslat na svůj zámek v Čechách.
3: Jak dlouho tady ten skleník tady stojí?
6: Ten skleník tady byl postaven v roce 1894. Bylo to v září, to znamená, že teď je to přesně 132 let od doby, kdy ho stavili poprvé.
3: Vrátí se tam palmy, vrátí se tam zpátky to, co tam kdysi dávno bylo.
6: My bychom opravdu chtěli, aby ten skleník byl skleníkem, protože je to jeho historický účel, to znamená to, co tam bylo původně za hraběte Vincenta, orchideje, palmy, kaktusy, okrasné rostliny.
3: Jak je ten palmový skleník vysoký?
6: Palmový skleník ve Valči má celkovou výšku něco kolem 15 metrů. Opravdu je to velmi dominantní záležitost.
3: Za stavbu palmového skleníku zaplatí zámek zhruba 15 milionů korun. Z Valče na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Radiožurnál.
0: A teď už můžete volat do hlavního města, do Prahy, do dopolední odpoledního Radiožurnálu už na telefon 221 552 255. Soutěž začíná po Guns N' Roses.

0: A jsme zpátky. S Vlašimi telefonuje Petr. Petře, zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak s Vlašimi ze středních Čech se vydáme na Karlovarsko. Dnešní soutěž odpoledního radiožurnálu. Poslouchal jste pozorně, možná to chtělo i alespoň jednu poznámku. Jste připraven?
1: Jsem připraven, poslouchal jsem pozorně.
0: Tak to se vám může vyplatit za 3 správné odpovědi. Sada 2 polštářů Fáze pro odpočinek na sedačce nebo v křesle. Výhru do soutěže věnovala slovenská značka Fáze, která už víc než 30 let spojuje vlastní design, řemeslnou výrobu a právě pohodlí sedaček. No a za 2 správné odpovědi 2 celodenní vstupenky do pražské zoologické, která na jaře vstoupila do jubilejní už 95. sezóny s novými zvířaty jako hyenkami hřivnatými. Je tam i nové mládě orlosupa bradatého či pražské strašilky humří, ryze pražské. A další a další. Za jednu správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od radiožurnálu. 5 vteřin na odpověď, 3 soutěžní otázky, pojďme do toho. Petře, ptám se vás, od kdy byl palmový skleník součástí zámecké zahrady ve Valči na Karlovarsku? Stačí mi století.
1: Tak století 19. 1894, ano. Přesně v září.
0: Výborně. Poslouchal jste skutečně pozorně. Tak zkusíme i druhou otázku. První bod už máte. Kdo tehdy nechal palmový skleník ve Valči postavit?
1: To vím naprosto přesně, hrabě Vincent.
0: Vincent Thurn Valsasína zámek koupil v roce 1890 a nechal celý jeho areál velkoryse opravit v novobarokním stylu. No a do třetice. Velký skleník si hrabě nechal postavit nejdřív ve svém paláci ve Vídni. Po 3 letech, jak jsme slyšeli, ho pak nechal přestěhovat právě do Valče. Byly v něm nejen palmy, ale taky kaktusy a orchideje. To všechno se do něj teď vrátí. Otázka zní, zda víte, jak je ten skleník vysoký?
1: Něco kolem 15 metrů.
0: Je to velmi dominantní záležitost zámku Valeč, je zhruba 15 metrů vysoký, 3. správná odpověď. Vy tam někdy provázíte, nebo jak to, že víte ty informace tak podrobně, nebo jste si skutečně zapisoval všechno, co jsme řekli?
1: Něco jsem si zapsal, něco zapamatoval, nebylo toho tolik.
0: To vím naprosto přesně, Petře, vím naprosto přesně, že za 3 správné odpovědi máte hlavní cenu, poputuje k vám do Vlašimi. Gratuluju vám, skvělý úspěch.
1: Díky, mějte se, na shledanou.

0: Pointer Sisters, 3:45 odpolední radiožurnál ve čtvrtek 24. září. Jdeme do Francie. Francie odpočítává poslední hodiny do dlouho očekávané návštěvy papeže Lva 14. Přistane na letišti Orly už zítra ráno a centrum města se proto postupně uzavírá. Na bulváru Champs-Élysées, kde papež odslouží mši, vznikají tribuny a nesmí tam ani auta, ani cyklisté. Církev očekává, že si papežovu pouť nenechají ujít miliony lidí. A ty přípravy sleduje i náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Marceli, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jak přísná ta bezpečnostní opatření tedy Paříž připravuje?
1: Já jsem teď kousek u náměstí Concorde na bulváru Champs-Élysées a už teď sem nesmí vjet auta. Na náměstí vznikla taková obrovská tribuna, z které visí zlatý kříž a do půlky bulváru Champs-Élysées jsou zátarasy, jsou tu obrovské velkoplošné obrazovky, na kterých budou moci věřící v sobotu právě sledovat mši, kterou tu povede papež Lev 14. Právě pařížskou část papežovy návštěvy věnují úřady zvláštní pozornost. Policejní prefektura počítá s tím, že cestu papa mobilem a mši právě tady na Champs-Élysées bude chtít sledovat až milion lidí. Jednou z nich je i věřící Hava.
2: Myslím, že půjdu do davu. Asi vytvořím nějaký transparent s nápisem, aby to bylo víc vidět. Jsme nadšení, že Paříž bude poctěna papežovou návštěvou.
1: Pátek by mělo na bezpečnost v Paříži dohlížet 14 000 policistů, četníků a vojáků z operace Sentinel. To je dlouhodobé nasazení francouzských vojáků a bezpečnostních složek v ulicích Francie, ke kterému ministerstvo vnitra přistoupilo v roce 2015 po teroristických útocích.
0: Kam papež během návštěvy Francie zamíří a s kým se setká?
1: Airbus s papežem Lvem 14. přistane na pařížském letišti Orly v pátek v 10 ráno, poté se hlava katolické církve setká s prezidentem Emmanuelem Macronem a také zástupci občanské společnosti v Elizejském paláci. Odpoledne by měl papež projet papamobilem centrem Paříže a večer ho čeká vigilie pro asi 80 000 věřících na stadionu Stade de France. Poté papež odletí do Lourdes na jihu Francie, kde by se měl v soukromí setkat se 7 oběťmi sexuálního zneužívání v katolické církvi a návštěvu zakončí v pondělí v Métách.
0: Říká náš zpravodaj v Paříži Marcel Faltis. Marcel, děkujeme, nashledanou.
1: Díky, hezký den.
0: No a ještě jedno zahraniční téma. Jsme v hybridní válce s Ruskem, přiznává premiér. Jenže, co to znamená hybridní válka? Jak se pozná a je správné ruskou válečnou agresi označovat jako hybridní? Na to všechno odpovídá vojenský analytik a bezpečnostní expert Jan Kofroň z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, spoluautor podcastu 1035. No a v našem podcastu Vinohradské 12 se ho ptá dnes Matěj Skalický, už vše k dispozici. A k dispozici ve 13 i další čerstvé zprávy, do té doby třeba Linkin Park nebo Tata Boys. Krásné odpoledne.

0: Komunální volby 2026. Podle čeho si Češi vybírají zástupce na lokální úrovni? Jaká témata rezonují a co rozhodne o celkovém výsledku? Speciál radiožurnálu ke komunálním volbám.
1: Česká Ves na Jesenicku se před dvěma lety touto dobou vzpamatovávala z rozsáhlých povodní. Zmizely silnice, mosty, část domů a poničená byla i škola. Obnova stále pokračuje. Do čeho by teď měla obec investovat? Má vedle oprav peníze a možnosti i pro další rozvoj? A jak se lépe připravit pro případ další velké vody? Zeptáme se zástupců kandidujících uskupení. A to v další předvolební debatě Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dnes v 17 hodin přímo z České Vsi s moderátorem Janem Pokorným.
0: Speciál Radiožurnálu ke komunálním volbám.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Průser mi ukrát někdo takový můj deník.
2: Mami, ty ho máš.
3: Já jsem tak zvědavá na ty tvoje prasárny.
4: Nahledáte něco?
5: Hele, na ten třídní sraz nejdu. Koukat na ten Adrianu v ksich, to ne.
6: Začalo mě zajímat, jak může takhle malá televize prodávat tak velký peníze.
5: Ale dej mi číslo na toho skřehulu, mama mi ho nechce dát.
7: Nejste vy modelka?
8: No. Jak můžou být v jednom manželství oba oběti?
9: Na tělo. Premiérový díl zítra večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Státy východní Asie sledují, jak dopadne summit prezidentů USA a Číny. Etická komise fotbalové asociace udělila v korupční kauze rekordní trest. Nehoda brzdí provoz na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po dálnici D8 a bude oblačno, je zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
11: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
10: Obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro říjnové senátní volby. Lidem umožňují hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale budou muset zůstat ve svém senátním obvodu. O průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí. Pokračuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
12: A musí k té ambasádě si pro voličský průkaz, pokud mají zájem hlasovat do Senátu, ale pak stejně ve dny voleb musí přicestovat do České republiky a na ten voličský průkaz odvolit v tom senátním volebním obvodu.
10: Volby budou 9. a 10. října. O průkaz je možné požádat písemně nejpozději týden do voleb, osobně pak 2 dny do začátku hlasování. Pro komunální volby se voličské průkazy nevydávají. O obchodních otázkách anebo umělé inteligenci bude dnes ve Washingtonu jednat čínský prezident Xi Jinping se šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem. Třídenní návštěvu Xi Jinpinga sledují další země východní Asie.
13: Jižní Korea chce zachovat rozsah obchodní výměny a zmírnit konfrontační tón vůči KLDR. Japonsko by rádo zůstalo největším zahraničním investorem na americkém trhu a Tchaj-wan zase věří, že jeho vojenskou ochranu nevymění Donald Trump za větší ekonomickou spolupráci s Pekingem. Diplomatické špičky všech tří zemí se proto už předvečer summitu sešly s americkými politiky ve snaze získat od nich příslib, že summit nakonec nebude čínským triumfem. Téma dalšího postupu vůči KLDR je dalším stěžejním zájmem všech tří východoasijských států. Z Asie, David Jakš, Radiožurnál.
10: Za hromadnou nákazou salmonelózou v základní škole v Újezdě nad Lesy v Praze jsou uhlířské špagety připravené z prošlých vajec. Dnes to oznámila pražská hygiena s tím, že vejce byla 6 dní po datu minimální trvanlivosti. Situaci bude dál řešit s provozovatelem, říká mluvčí hygieniku Petra Batok.
14: S provozovatelem stravovacího zařízení bude po ukončení celého procesu kontroly zahájeno správní řízení. Zároveň zde zajistíme opakované kontroly, abychom měli jistotu, že veškerá nápravná opatření fungují a podobná situace se již nemůže opakovat.
10: Infekcí se nakazilo 240 dětí a 10 dospělých, kteří v pondělí jedli uhlířské špagety. Záchranáři museli v nemocnicích ošetřit 41 lidí. Případ prošetřuje policie.
15: Sport. Na mistrovství Evropy ve vodním slalomu zatím z kvalifikace postoupili všichni čeští reprezentanti, 3 kajakářky, 4 kajakáři a 3 kanoistky. Jak se daří kanoistům, ví Jan Suchan.
16: I ti uspěli všichni, Lukáš Kratochvíl postoupil z 2. místa a dál jdou také Lukáš Rohan a Václav Chaloupka z Ivrej, Jan Suchan, Radiožurnál.
15: Brankář Marek Kalina dostal od etické komise fotbalové asociace stopku na 20 let. Důvodem je ovlivňování zápasů nižších soutěží. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
17: Etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
15: Kalina zároveň musí zaplatit pokutu 500 000 korun.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Brna a nehoda v Praze v Cínovecké ulici. Na D1 ve směru z Prahy do Brna je silný provoz. První kolony čekejte hned za Prahou v úseku od sjezdu na Velké Popovice až k omezení u Šmejkalky na 24. kilometru se zdržíte asi 15 minut. No pak je dlouhá kolona na příjezdu do Brna z Prahy. 20-kilometrový úsek od 176. kilometru až k omezení v Brně pojedete osobním autem asi 50 minut, kamionem delší dobu. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem postojíte v koloně. Už v Cínovecké ulici u sjezdu na Ďáblice hlásíte nehodu.
7: Je tam nehoda v levém pruhu, už jsou toho policajti, ale bude to tam asi nadíl, protože to tam někdo prostě poslal do svodidel, nešikovně, je to v tom levém a ta kolona už je dlouhá.
4: Kolona se táhne už od 3. kilometru a zdržíte se půl hodiny. Ucpává se taky dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně, kamiony od Loděnice 10. kilometru až na Pražský okruh. Osobní v levém jedou rychleji. Kolona i na Strakonické na výjezdu z Prahy směr Příbram. U Hornbachu silničáři něco opravují, zavřeli jeden pruh a je to na 10 minut od Barandovského mostu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
11: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
10: Bude oblačno až zataženo, postupně se přidává občasný déšť nebo přehánky, ojediněle může přijít odpoledne i bouřka. Později a večer bude oblačnosti i srážek ubývat, teploty do 17 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
18: Dobré odpoledne vám přeji. Někdy stačí jenom třeba já chci, někdy stačí dětský pláč nebo nepořádek v kuchyni a rodič má najednou pocit, že už musí vybuchnout. Jak se v takové chvíli sklidnit a hlavně jak podobnému přetížení předcházet? Praktické tipy vám nabídneme za chvíli v lince bezpečí Radiožurnálu. Třeba se najdete.
11: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánělová.

0: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí.
2: Jsou dny, kdy rodič vstává unavený a večer má pocit, že prostě nemůže. Děti stále něco potřebují, do toho práce, domácnost, vlastní potřeby jdou úplně stranou. Jenže právě to může být ta cesta do pekla. Co dělat ve chvíli, kdy už cítíme, že máme opravdu dost? A co patří do psychohygieny rodičů? My to probereme v Lince bezpečí Radiožurnálu. Vítám Terezu Hipšerovou z domácí redakce. Hezké odpoledne.
3: Dobrý den. Psychohygiena nemusí být nutně nic složitého. Jde o to umět se zastavit, všímat si, jak na tom sem a průběžně doplňovat síly, aby rodiče měli při péči o děti z čeho brát. Nicméně najít si čas sám na sebe je někdy těžké a ještě náročnější to můžou mít rodiče, kteří zůstanou na děti sami. Vojtěch takhle zůstal sám s tehdy rok a půl starým synem.
4: Najednou bylo mojí povinností mít v pořádku domácnost, vyprat prádlo, naučit se vařit, aby prostě synovi nic nechybělo. Synovi jsem našel jesličky, kam nastoupil. Potřeboval jsem si především udržet práci, takže to tempo prostě bylo a vlastně je jako neuvěřitelně náročný.
3: Podle loňského výzkumu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy má v Česku 120 tisíc rodičů klinické příznaky vyhoření a dalších 360 tisíc je vyhořením ohroženo. Projevuje se často chronickou únavou a podrážděností, ztrátou radosti z kontaktu s dítětem nebo pochybnostmi o vlastních rodičovských schopnostech. A nejde jen o to, jak se cítí samotný rodič. Duševní onemocnění rodiče může být významným rizikovým faktorem i pro psychické zdraví dítěte.
2: Tak to byla Tereza Hipšerová z naší domácí redakce. Díky.
3: Naslyšenou.
1: Linka bezpečí
0: na Radiožurnálu.
2: No a víc už nám o té psychohygieně rodičů řekne Pavla Frej, což je psycholožka, psychoterapeutka a lektorka kurzu Linky bezpečí. Dobrý den vám přeji.
5: Dobré odpoledne.
2: Co si pod tím pojmem psychohygiena rodiče mám představit?
5: Tak kromě toho, že to zní takhle krkolomně, tak já si pod psychohygienou rodičů představuji nějakou nedílnou součást toho rodičovství. V ideálním případě, protože často je na to nahlíženo spíš jako na nějaký luxus, na něco, co si můžeme dopřát nebo zasloužit až v okamžiku, kdy teda máme všechno splněno.
2: To bychom se toho asi nedočkali, co?
5: Právě, to bychom se toho úplně nedočkali. Ta psychohygiena jako taková je něco, co nám pomáhá udržovat dobrý psychický síly, dívat se na to, jakou máme kapacitu, protože právě proto, že se staráme o někoho dalšího, že máme v péči děti, tak je naším úkolem udržovat tu dobrou kapacitu pro tu péči. Je to trochu známá věta, že nejprve musíte v tom letadle, kterému...
2: Zachránit sebe a
5: přesně
2: teprve
5: tak,
2: potom.
5: Jo, nejprve kyslíkový masky sobě a teprve potom těm svým dětem, ale v praxi to úplně takhle nevypadá.
2: Rodič asi může být unavený, může být ve stresu, to myslím, že známe úplně všichni. Kdy ale máme mluvit o tom, že už jsme přetížení, že už je dost?
5: Každý se nějak známe, víme, jak reagujeme a můžeme si všimnout toho, že reagujeme nějak jinak. No, že vybuchnu dřív, nebo možná jsem nějaká plačtivější, taky se to může projevit v takových, bych řekla, více jako klinických kategoriích, jako je spánek, jídlo, celkově energie nebo nějaká zvýšená nemocnost.
2: No a teď hodně prakticky, když rodič cítí, že už je vážně hodně na hraně, každou chvíli bouchne, co může udělat v tu konkrétní chvíli? Jsou na to nějaké techniky?
5: Určitě jsou i techniky. Vy jste řekla jako pro mě moc důležitou věc a to je, že si toho rodič všimne.
2: A to je pravda.
5: No, já si myslím, že tohle je kousek, který zazněl i v příspěvku kolegyně Terezy, že ta psychohygiena není tak složitá, že si stačí všimnout. A já si myslím, že to stačí si všimnout. Je ten nejtěžší kousek na tom. Protože to, co dělat potom, naučit se nějaké techniky, už může být vlastně docela jednoduchý. Dneska jsou toho plný sítě, spoustu knihkupectví, co dělat, jak se o sebe starat, ale to všimnutí si je nějaký těžký kousek. Je to něco, co třeba se snažíme naučit i lidi právě v kurzu Linky bezpečí.
2: Mám se za to pochválit, že jsem si toho všimla?
5: Rozhodně. Rozhodně se pochvalte, protože teprve potom můžete dělat nějakou účinnou akci. Jo, je to jako když byste chtěla hasit požár, měla na to všechny hasičský přístroje doma, ale neměla byste ten senzor, nebo neměla byste ty smysly, který by to jako zachytili. tak to pak zjistíte, že už ten dům je třeba v plamenech a to už je pozdě.
2: Dobře, tak můj senzor to zachytil. Perfektně. Existuje nějaká univerzální, jednoduchá technika, která se dá použít během pár minut?
5: To, co nám může pomoct a to, co máme neustále sebou, je naše tělo. Můžete se podívat na to, jakým způsobem dýcháte. Často v tomhle jako zatnutí my přestáváme dýchat, takže se třeba potřebujeme nadechnout. Nebo naopak konečně po nějakým dlouhým vypětí poprvé trochu vydechnout, pak se teda můžu nadechnout. Tím se trochu okysličím a taky si můžu všimnout, jak stojím. Jo? Někde už můžu být taková, jako, že už se mi trochu podlamujou nohy, tak taky třeba si dobře stoupnout, tak se jako zakotvit v prostoru. To, co ještě může být k nějakým jako technikám, tak vřele bych doporučila všem rodičům aplikaci Nepanikař. Mohlo by se zdát, že to slouží hlavně pro lidi, kteří mají zkušenosti s panikama, s úzkostma nebo s depresí, ale najdete tam nějaký jednoduchý techniky a tipy, který máte pořád u sebe v kapse v mobilu, protože aplikace. A to, co bych mohla doporučit takhle jako po linkách Radiožurnálu, tak navrhuji techniku 5-4-3-2-1.
2: Nepočítá se do pěti, ale od pěti dolů.
5: Právě. Mohlo být dobrý způsob, jak si to zapamatovat. A je to, že aktivujete všechny smysly, které máte, všech pět smyslů, a začneme od zraku, že se rozhlídnete na pět věcí, které můžete kolem sebe vidět. Tím se trochu, už jenom tímhle se trochu změníte z toho diskurzu, který jste nabrala. Ty čtyři věci další můžete slyšet, zaposlouchat se, tady je odhlučněné studio, ale venku nebo kdekoliv jinde, zkrátka můžete mít čtyři různý sluchový podněty, potom se můžete na tři různý věci sáhnout, nějaká textura oblečení, nějaký povrchy kolem vás. Taky si můžete ke dvěma věcem přivonět. Já mám nějaký parfém nebo nosím nějaký aroma olej u sebe. A poslední věc, že něco ochutnám, můžu mít výkačku bonbony nebo se jenom napít vody. Ono teď, když jsem to vyjmenovávala, tak to může znít jako docela dlouhý proces, ale když to člověk trochu natrénuje, může to být i velmi krátký, je to něco, co máme stále sebou, protože když zrovna nemám vodu, tak aspoň zkusím.
2: Já to fakt vyzkouším.
5: Polknout, jo. A můžete to udělat ve frontě, na úřadě, nebo když jste v obchodě a cítíte se fakt jako zavalený, a jde to udělat v MHD, je to možný praktikovat kdekoliv.
2: Může být součástí té psychohygieny, o které mluvíme, i to, že si rodič řekne o pomoc?
5: Rozhodně, to už je, bych řekla, trochu vyšší dívčí, říkat si o pomoc. Pro řadu lidí to může být těžký úkol, ale pokud si umíte říct o pomoc a víte, co je to, co by vám pomohlo, tak je to skvělý krok, co pro sebe udělat.
2: Jak to přenést na člena rodiny, třeba na partnera? A jak mu vysvětlit, aby se necítil, že ho zároveň poučuju?
5: To je, nebo může to být trochu jako složitý místo. Obecně, jak jako lidé, ale i ve vztahu třeba k dětem, tak víc než dětem říkat, chovej se takhle a já se chovám jinak, moc nefunguje. My jsme naučený monkey see, monkey do, takže něco vidím, něco dělám. Tak jít dobrým příkladem, bych řekla, že může být skvělá cesta, jak i třeba partnera motivovat k péči o sebe.
2: Psycholožka Pavla Frey, lektorka kurzu Linky bezpečí, moc díky za ty cenné rady. Věřím, že spousta našich posluchačů to vyzkouší. Díky.
5: Rádo se stalo, ať jsou k užitku.
2: Mějte se krásně.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: lásky čas.
1: Miliony korun navíc kvůli drahé naftě. S takovým růstem nákladů se teď potýkají dopravní firmy. Třeba ve Zlíně to je problém pro městské technické služby. Tamnímu dopravnímu podniku ale pomáhá postupný přechod na elektrobusy. A kilometr jízdy na elektřinu ho vyjde zhruba na polovinu oproti dýzlu.
2: Bílá plechová skřínka s displejem a připojeným tlustým černým.

0: jeden kilometr, který ujede naftový vůz, se pohybuje někde do 16 korun.
1: Cenu elektřiny má dopravní podnik dlouhodobě zafixovanou s městem. Podobně jsou na tom i zlínské technické služby. Naftu ale nakupují v kratších 14-denních intervalech a její zdražování se tak do jejich nákladů promítá rychle.
2: Pro představu technické služby Zlín nakupují přibližně 400 tisíc litrů nafty ročně.
1: Říká ředitel technických služeb Jakub Černoch.
2: Průměrná nákupní cena za loňský rok byla něco málo přes 30 korun. Teď už se blíží 50 korunám.
1: Zdražení pohonných hmot tak technickým službám navyšuje meziroční náklady o miliony korun.
2: Každá koruna zdražení na litr je pro nás 400 tisíc v ročním rozpočtu a pokud je to proti loňskému roku už téměř 20 korun, tak to jsou už vyšší jednotky milionů.
1: Obě společnosti proto postupně modernizují své vozové parky. Dopravní společnost za poslední rok obměnila téměř polovinu flotily o nové elektrobusy a bateriové trolejbusy. Část naftových autobusů si ale musí ponechat pro krizové situace a případné výpadky elektřiny. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Jaký je poslední cíl amerického turné českého prezidenta Petra Pavla, to uslyšíte ve zprávách.
1: Nemám čas cvičit. Začnu od pondělí. Je to drahé. A jaká je vaše výmluva? Právě probíhá aktivní září. Tak navštivte web olympijskytým.cz/podmysluší a najděte sportovní akce ve svém okolí. Vyměňte výmluvy za pohyb, protože pot nám sluší. Zajímavosti a reportážní vstupy k projektu uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Projekt by nebylo možné realizovat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.
0: Radiožurnál je 13.30. Zprávy a Kateřina Causidisová. Stíhačky Gripen české armády v noci vzlétly nad Polsko, aby střežili tamní vzdušný prostor. Stroje vyrazily na rozkaz NATO. Zasahovat podle armády nemuseli. Na místě hlídkovali ve vzdušném prostoru a byli připravené reagovat na případné ohrožení. Letouny se pak vrátily zpátky na letiště v Pardubicích. Dvoumilionový stát Nebraska je dalším a posledním cílem amerického turné českého prezidenta Petra Pavla. V hlavním městě Lincoln ho přivítá tamní guvernér. Pavel vystoupí na místní univerzitě a setká se taky s českými krajany. Právě jejich počtem je Nebraska, co by stát mezi všemi ostatními výjimečná. O prodlouženém víkendu se vyjasní a oteplí. V sobotu a v neděli bude převážně jasno. Podle meteorologů ale ráno se ještě můžou objevit i přízemní mrazíky. Během dne bude až 23 stupňů. A v pondělí na den české státnosti se ráno můžou objevit mlhy. Odpoledne se ale teploty vyšplhají až k 25 stupňům. Sport. Hokejisté Liberce zkusí dva dny po vítězství v Pardubicích porazit dalšího východočeského soupeře. Na ledě Hradce Králové se představí v 18 hodin. Na Radiožurnálu Sport nabídneme přímý přenos, který najdete také na zpravodajském serveru iRozhlas.cz a nebo v aplikaci Můj rozhlas.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 za Prahou i před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna je silný provoz. První kolony čekejte už za Prahou, před omezením už Mejkalky na 24. kilometru. Aktuálně od sjezdu na Velké Popovice a je to asi na čtvrt hodiny. Ucpaná je D1 pak i na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od kilometru 173, osobní od 180. Je to až k omezení v Brně a osobním autem se zdržíte přes půl hodiny. Provoz vázne taky na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové, a to v omezení před Chlumcem nad Cidlinou. Překážet by nic nemělo, i tak je tam fronta od 52. kilometru asi na 15 minut. Kolony čekejte taky v Praze na výjezdu po Strakonické směr Příbram. U Hornbachu je zúžení silničáři a kolona od Barandovského mostu zabere asi 15 minut. Zhruba stejně dlouho se zdržíte v Praze i v ulici k Barandovu směrem z centra. Je tam nehoda v nájezdu na Pražský okruh a kolona od Kauflandu. Naopak v Praze se rozjíždí kolony na příjezdu po D8 z Ústí nad Labem. Nehoda v Cínovecké už je na straně. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno i zataženo, postupně se přidá občasný déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřka. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat a místy ubude i oblačnosti. Teploty od 13 do 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
4: Hezké odpoledne vám přeji. Co nás čeká? Jaké máme plány teď v odpoledním Radiožurnálu? Tak třeba si zajdeme do kina nebo se i zeptáme na budoucí marockou vládu. Zůstaňte s námi.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Závislost na alkoholu ve vlastní rodině se stala takovou hnací silou pro film Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Česká filmová a televizní akademie ho vyslala na Oscary. Jaký ten film je, zeptáme se na to za chvíli našeho filmového kritika Pavla Sladkého.

0: Český kandidát na Oscarovou nominaci se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato. Debutující režisérka Pepa Lubojacky v něm vypráví o svém bratrovi, který žil na ulici, byl závislý na alkoholu a taky o dalších rodinných traumatech. Velmi osobní, formálně výrazný film, který využívá i umělou inteligenci, ode dneška promítají česká kina.
1: Je prostě blbě, já si potřebuju něco dát.
2: Teďka umřel.
1: Víš, ale potřebuju si něco dát.
2: Ty jsi, brácho, na ulici už nějakých 8 let.
1: Jsi se alkoholik, ne?
2: Co přijde dál?
3: Slyšel jsem, že se vzorce opakují.
4: Opakují.
3: Opakují. Opakují.
0: Film Kdyby se holuby proměnily ve zlato viděl už i filmový kritik Radiožurnálu Pavel Sladký. Pavle, dobré odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
0: Na co konkrétně se zaměřuje snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato?
5: Nejenom na svého bratra, ale i na celou svou rodinu zaměřuje pozornost Pepa Lubojacky, protože kromě konkrétních osudů svých příbuzných se také snaží přiblížit tomu, jaké rodinné vzorce, jaké děděné vzorce můžou vést k alkoholismu, k rozpadu života, a kameru obrací do značné míry taky na sebe samotnou, protože mluví o svém studu, mluví o tom, jak se sama popasovává s tím, že její bratr je na ulici závislý na alkoholu a že není samozřejmě pro ní příjemné o tom veřejně promluvit.
0: No a proč Pepa Lubojacky využila AI?
5: Já si myslím, že právě z toho důvodu, aby trochu rozbila to osobní téma, ne ve smyslu, že by ho nějak degradovala, ale v tom smyslu, že díky AI a díky specifickým AI animacím, které zahrnují jak rozpohybovávání archivních fotografií, tak taky holubí animace, kde holuby mluví a dívají se na nás lidskýma očima a pohybují lidskou pusou, se trochu bránila nějakému patosu nebo sebedojetí, které by potenciálně mohlo z takového tématu vzniknout, čili je v tom použití umělé inteligence, i když sama režisérka říká, že už by se dneska k tomuhle postupu znovu nevrátila, určitý odstup vůči tomu, co žánr na takové téma může nabídnout.
0: Jak tedy film, který Česko navrhlo na Oscara, hodnotíš ty?
5: Já myslím, že Kdyby se holuby proměnily ve zlato je nejenom jeden z nejlepších letošních českých dokumentárních filmů, ale je to jeden z nejlepších českých filmů vůbec. Je to film, který je nejenom osobní, nejenom ve své trochu kolážovité formě a ve své intenzitě a v délce natáčení, protože se natáčelo asi 5 let, mimořádný, a je to film, který si zaslouží pozornost, která je mu věnovaná už od začátku letošního roku, když jsme se dozvěděli, že právě tenhle film bude uvedený na Berlinále, na Ačkovém festivalu, a tam odstartuje svoji cestu k publiku.
0: A co Oscarové šance, jaké jsou?
5: Oscarové šance dnes v posledních letech modelují hlavně kampaně a způsoby, jakým lze oslovit ty voliče Oscarové akademiky, takže to je samozřejmě otázka daleko nad rámec kvalit toho filmu, ale oceňuji už to, že Česká filmová a televizní akademie dvakrát krátce po sobě vybrala za Česko dokumentární snímek, navíc s výraznou osobní hodnotou, a vnímám to jako volbu, která přitakává originálním snímkům spíš než nějakému vyslovenému Oscarovému kalkulu.
0: Tak jsme představili českého kandidáta na Oscara, tohle byl filmový kritik Pavel Sladký. Pavle, děkuji. Hezký den přeji.
5: Díky, hezký den všem.

Novou marockou vládu nejspíš povede žena nebo fotbalový bos. Oba favorité mezi kandidáty na premiéra jsou ze strany, která vyhrála včerejší volby. Slibovala milion nových pracovních míst a bude dohlížet na přípravy fotbalového mistrovství světa. My se na tuhle marockou politiku podíváme poněkud podrobněji v odpoledním radiožurnálu.

0: Budoucí marocká vláda se už nejspíš nezbaví přes dívky fotbalová. Za 4 roky Maroko hostí společně se Španělskem a Portugalskem mistrovství světa ve fotbale. A teď to vypadá, že by se předsedou vlády mohl stát dosavadní šéf marockého fotbalového svazu. Strana, ke které se jen pár týdnů před volbami přidal, získala v dolní komoře nejvíc křesel. Jedno z nich si podržela i starostka Marrakéše, která je také potenciální kandidátkou na šéfku vlády. My teď marockou povolební matematiku probereme s naší blízkovýchodní zpravodajkou Janou Karasovou. Jano, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Co tedy ukázaly předběžné volební výsledky, které brzy nad ránem oznámil marocký ministr vnitra?
1: Tak 3 strany, které tvoří tu odcházející vládu, obsadily první 3 příčky, ale trochu si je vyměnily. Národní shromáždění nezávislých, které v minulých volbách před 5 lety zvítězilo, teď získalo 66 mandátů a porazilo ho tedy z 97 křesly její koaliční partner, ta liberálně centristická strana Autenticity a Modernity, která bývá taky považována za blízkou královým kruhům. A taky jako protiváha umírněné islamistické strany Spravedlnost a rozvoj. Ta v Maroku vládla v minulém desetiletí a při volbách v roce 2021 propadla. Teď to ale vypadá, že se vrací zpět, získala 56 křesel.
0: Vítězná strana ovládne zhruba 1/4 křesel v dolní komoře parlamentu. K většině bude potřebovat koaliční partnery. Může je najít?
1: Tak před volbami vedoucí představitelé té strany Autenticity a Modernity vyloučili další spolupráci právě s Národním shromážděním nezávislých. Obě strany se navzájem obviňovaly z neúspěchu některých politik, ale zároveň předkládaly velmi podobné předvolební sliby, jako třeba to, že vytvoří 1 000 000 nových pracovních míst, tak uvidíme, jestli jim vydrží ta nevraživost, nebo spíše se spojí. To, co má vítězná strana jisté, je pozice premiéra. Podle marocké ústavy ho musí král vybrat právě mezi politiky vítěze voleb. A jako kandidáti jsou právě nejčastěji zmiňovaní šéf Národního marockého fotbalového svazu Fawzi Lagja nebo starostka Marrakéše a také dosavadní ministryně pro územní plánování Fátima Zahra Mansouriová.
0: Blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová, díky za tvůj čas a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: host Radiožurnálu.
1: Říp je jednou z nejznámějších českých hor. Výška 461 metr nad mořem. Co všechno se na jeho vrcholu za 9 století odehrálo? Letos uplyne 900 let od první písemné zmínky o rotundě svatého Jiří. Proč právě Říp získal tak silné místo v české paměti? Co znamená pro věřící dnes? A jak se v něm potkává křesťanská tradice s příběhem praotce Čecha? A proč se někdy píše o tom, že Říp je na prodej? Hostem bude farář Martin Brousil.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Jak se chystají české tenistky na semifinále poháru Billie Jean Kingové, to uslyšíte v našich zprávách.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dopis pro vás, můj kočár.
3: Jak daleko může člověk zajít, aby ochránil někoho, koho miluje?
4: Našla si dopisy od Jane?
5: Bohužel.
3: Příběh lásky, tajemství a rozhodnutí, která už nejdou vzít zpět.
6: Sepsal jsem závěť a peníze odkázal vám.
3: Slečna Austenová.
7: Jsme spoutané na věky.
3: Premiéra minisérie 6. října na ČT Art a v iVysílání.
0: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Causibisová a zprávy. Platy politiků v dalších letech nejspíš neporostou, vládní návrh prošel sněmovnou. Umělá inteligence napadla australské zdravotnické weby. České tenistky se chystají na semifinále poháru Billie Jean Kingové. V Praze brzdí provoz omezení na Strakonické směrem z centra a bude oblačno až zataženo s přeháňkami, teploty do 17 stupňů.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. Okresní soud v Liberci dnes podmínečně propustil z vězení Tomáše Čermáka. Před 3 lety ho soud poslal na 5,5 roku do vězení za podporu a propagaci terorismu. Během covidové pandemie Čermák veřejně vyzýval k násilí na politicích. S jeho propuštěním souhlasila i státní zástupkyně. Rozhodnutí je pravomocné. Čermák u soudu svého jednání litoval. Podle zprávy z věznice se napravil, říká soudkyně Denisa Šmídová.
9: Se zaměřil více na svůj osobní život, na to, aby si udržel kontakt s dcerou, a soud shledal, že je možné odsouzeného propustit, že tam je prognóza vedení řádného života do budoucna, a ještě to bylo pojištěno tím, že mu byla stanovena delší zkušební doba a vysloven dohled probačního úředníka.
0: Zkušební dobu soud Čermákovi stanovil na 4 roky. Systém umělé inteligence společnosti OpenAI v červnu proniknul na webové stránky australské vlády. Na valném shromáždění OSN v New Yorku to řekl australský premiér. Agent umělé inteligence podle něj získal přístup k portálu se statistickými údaji ve veřejném systému zdravotního pojištění. Nezískal ale přístup k citlivým osobním údajům. Je to tak vůbec první potvrzený případ, kdy umělá inteligence vnikla do vládního systému. Nový památník letců RAF dnes odhalili před Leteckým muzeem Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi. Pomník vytvořil česko-švédský tým umělců. Inspirovali se kondenzační stopou letadla. To je umělý oblak na obloze, který vzniká sražením páry z výfukových plynů motoru. Na památníku je taky jméno Vladimíra Slánského. Vzpomíná na něho jeho synovec Vladimír Hamáček.
10: On začínal jako radiotelegrafista a střelec a potom se přiškolil, když si odlítal ty hodiny u bombardovací perutě, tak se přiškolil jako pilot letadel a pak lítal u pobřežního letectva v anglickýho a lovili ponorky. Sport.
11: České tenistky se připravují na semifinále Billie Jean King Cupu proti Španělkám, které si v čínském Shenzhenu poradili s hráčkami Kazachstánu. Jedničku českého výběru Lindu Noskovou výsledek nepřekvapil.
12: Za mě bylo trošku jasný, že včera vyhrajou, i když se jim to trošku zkomplikovalo. Je to těžký tým samozřejmě, i když jim nedorazila Badosa, taky tak je to prostě těžký, ať už s tou Buxou nebo s tou Bovzasmanejros, a my jsme si to otestovali loni právě v Ostravě, takže jim to budeme chtít trošku vrátit.
11: Indie bude v roce 2032 poprvé dějištěm mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie UCI přidělila šampionát městu Pune, které dostalo přednost před kandidaturou Groningenu. Nizozemci ale na kongresu i tak uspěli, šampionát budou pořádat v roce 2034.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Kolony na D1 u Brna a v Praze ucpaná Strakonická. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se už na 173. kilometru a nesouvislá kolona je až k omezení v Brně. Osobním těch 22 kilometrů pojedete asi 45 minut. Na D1 kolona i za Prahou směrem do Brna. Je to fronta před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. Aktuálně od sjezdu na Velké Popovice asi na 15 15 minut. Silný provoz hlásíte na silnici 35 z Hradce Králové do Mohelnice. Za Vysokým Mýtem taky před Litomyšlí se zdržíte v kolonách asi na 15 minut. V Praze je ucpaný výjezd po Strakonické směrem z centra na Zbraslav. U Hornbachu je zavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. No a kolona je dlouhá.
5: Už se začíná to štosovat od Barandovského mostu. Tady jedeme krokem, no. Ani ne.
13: A zdržíte se asi 20 minut z Myší díry. Kolona taky v ulici k Barandovu směrem z centra před nájezdem na Pražský okruh. Tam postojíte okolo 15 minut. Kolony čekáme teď v ulici v Holešovičkách směrem z centra. A u sjezdu k Bulovce se v Holešovičkách srazila dvě auta, blokují levý pruh. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Většinou je oblačno až zataženo, místy taky přeháňky. Později odpoledne a večer bude ubývat srážek a místy i oblačnosti. Teploty od 13 do 17 stupňů a na horách většinou kolem 8. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál. A Hanka Schánělová.
14: Hezké odpoledne vám přeji. Je zmrazení platů politiků úspora, anebo to je jenom populistický krok? Tak právě o tom dnes debatovala sněmovna. Návrh nakonec i přes nesouhlas opozice poslala do druhého čtení. Jednání se ale od rána protahovalo kvůli kritice opozičních předsedů. Co jim vadilo, na to všechno odpovíme. Hezké odpoledne.
8: Odpolední Radiožurnál
1: a Hanka Schánilová.

0: Platy politiků možná nebudou několik dalších let růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v dnešním úvodním kole sněmovna. Ten návrh pak půjde do druhého čtení. A to i přes kritiku opozice, která jednání od rána protahovala debatou o programu schůze. Ve sněmovně je i naše reportérka Anna Millerová. Ano, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Vládní návrh počítá s tím, že by se mzdy poslanců, senátorů nebo prezidenta zmrazily na 5 let. Kabinet to odůvodňuje úsporami v státním rozpočtu. Koalice chtěla novelu schválit zrychleně. To ale opozice zablokovala. Podle předsedy dolní komory Tomia Okamury z SPD je tak možné, že návrh nezačne platit už od příštího roku.
2: Jak pokrytecké je, že opozice volá po úsporách ve státním rozpočtu pro příští rok a zároveň si opoziční poslanci sami sobě chtí zvyšovat platy a ten stejný rozpočet více zadlužovat.
1: Opozice naopak zmrazení platů označuje za populistický krok. Podle předsedkyně klubu Starostů Michaely Šebelové jen zadlužování odsune na později.
3: Je pokrytecké od vládní koalice říkat, že se tím něco ušetří, protože to zmrazení na pár let ten problém odsune. A my jsme to tady zažili v tom minulém období, kdy po tom zmrazení došlo ke skokovému nárůstu těch platů.
1: Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5%. Třeba prezident republiky by vůbec poprvé pobíral víc než 400 tisíc korun měsíčně.
0: My jsme říkali, že sněmovna k zmrazení platů politiků dostala se až po několika hodinách. Jednání od rána protahovaly projevy opozice, co tedy konkrétně kritizovala.
1: Opozičním politikům vadí, že vládní koalice svolala mimořádnou schůzi na čtvrtek, to je totiž obvykle čas pro interpelace, tedy dotazy poslanců na předsedu vlády a ministry. Ve svém projevu to zkritizoval i předseda TOP 09 Jan Jakob.
4: Protože se blíží volby, tak se evidentně členové vlády bojí interpelací, bojí se dotazů.
1: Vládní koalice ale mimořádnou schůzi odůvodňuje tím, že je potřeba stihnout projednat několik důležitých zákonů. Po zmrazení platů tak poslance dnes čekají ještě další hlasování. Koalice proto prosadila návrh, díky kterému bude moct sněmovna jednat až do noci.
0: Čemu se dnes poslanci ještě budou věnovat?
1: Na programu mají několik zákonů v prvním, tedy úvodním čtení. Teď zrovna jednají o důchodové novele. Ta má mimo jiné lidem od věku 80 let zvýšit každých 5 let penzi o 500 korun. Opozice chce návrh zamítnout už v prvním čtení, chybí k tomu ale hlasy. Dál poslance čeká taky třeba změna pravidel penzijního spoření. Vládní předloha počítá mimo jiné s větší podporou mladých klientů a taky se snížením poplatků, které si mohou penzijní společnosti účtovat.
0: Takové informace nám posílá Anna Millerová, která je přímo v poslanecké sněmovně. Díky a hezký den přeji.
1: Díky, naslyšenou.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: Václav Havel měl jako publicista k novinářům pozitivní postoj. Tomu ale nebránilo dívat se kriticky na vývoj žurnalistiky v 90. letech. Co konkrétně si tedy první polistopadový prezident myslel o novinářích? Právě o tom je další díl našeho seriálu Svět podle Havla.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla? To nejlepší z hovorů z Lán.
3: Vztah Václava Havla k novinářům byl velice intenzivní. Jako celoživotní publicista měl pro žurnalisty pochopení, i když se sám jejich články mnohdy cítil dotčený. Nikdy ale nespochybňoval jejich klíčovou roli v demokratické společnosti. Byť si i Václav Havel třeba v lednu 1991 povzdechl nad vývojem novodobé žurnalistiky.
2: Myslím, že Ferdinand Peroutka by měl být příkladem opravdu nezávislé žurnalistiky pro všechny naše novináře, kteří se teprve jaksi učí nezávislosti. Je pro něj charakteristické to, že svobodu a nezávislost nechápe tak, jako pouhé pátrání po chybách politiků. To byla generace žurnalistů nebo spisovatelů, kdy jste si přečetl jeden odstaveček a bezpečně jste věděl, kdo to napsal. Každý měl svůj styl, svůj jazyk, svou dikci, bohatý slovník. Zkuste dnes v novinách rozpoznat, kdo co napsal. Všichni jsme trošku podlehli zanonymizovanému, všeobecnému, zgleichšaltovanému, zestejněnému jazyku. Všichni užíváme týchž klišé, týchž vaze.
3: Nicméně v červnu 1992 se Václav Havel médií zastal. Ve zpravodajství před parlamentními volbami podle něj obstála velmi dobře.
2: Já se domnívám, že sdělovací prostředky a především státní, na něž bylo v poslední době poněkud útočeno, že se v té poslední fázi pokoušeli dobře zhostit svého poslání. Samozřejmě, že jakékoliv byť sebeobjektivnější a sebevyváženější informování nebo komentování vždycky vyvolá něčí nespokojenost. To je pochopitelné. Kdyby měli sdělovací prostředky vycházet ze základní ideje, že si nesmí nikoho pobouřit, pak by opravdu mohli mluvit pouze o počasí.
3: V podobném tónu pokračoval Václav Havel i v epizodě na konci června. Tehdy se vymezil proti tomu, aby politici vstupovali do nezávislosti médií.
2: Jednou ze základních podmínek demokracie je nezávislost sdělovacích prostředků. Nemůže být předmětem politických dohod, kde smí být jaký novinář nebo kde smí být jaký ředitel kterého sdělovacího prostředku. Na to existují určité zákony, předpisy, jak se kdo jmenuje, kdo koho odvolává.
3: V září 1993 už Václav Havel mluvil kritičtěji. Vadily mu palcové titulky v médiích, které podle něj neprávem vykreslují Česko jako zemi skandálů.
2: Je to samozřejmě povrchní vidění, protože je odvozeno z několika palcových titulků v několika novinách, nikoliv z analýzy té situace. Já si myslím, že je nejen právem, ale povinností tisku hledat různé nepravosti, pátrat, zveřejňovat zjištěná fakta. Novináři by spíš měli jako mravenečkové pracovat tiše, méně nápadně, méně okázale, ale dopracovat se opravdu k něčemu nespochybnitelnému, jasnému, jistému a pak by měli přiměřeným způsobem to, čeho se dopátrali, zveřejnit.
1: Svět podle

0: Komunální volby 2026. Podle čeho si Češi vybírají zástupce na lokální úrovni? Jaká témata rezonují a co rozhodne o celkovém výsledku? Speciál Radiožurnálu ke komunálním volbám.
1: Česká Ves na Jesenicku se před dvěma lety touto dobou vzpamatovávala z rozsáhlých povodní. Zmizely silnice, mosty, část domů a poničená byla i škola. Obnova stále pokračuje. Do čeho by teď měla obec investovat? Má vedle oprav peníze a možnosti i pro další rozvoj? A jak se lépe připravit pro případ další velké vody? Zeptáme se zástupců kandidujících uskupení. A to v další předvolební debatě Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dnes v 17 hodin přímo z České Vsi s moderátorem Janem Pokorným.
0: Speciál Radiožurnálu ke komunálním volbám.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Pohonné hmoty jsou dražší, za kolik se dnes tankuje, i to uslyšíte ve zprávách odpoledního radiožurnálu.
1: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
0: Radiožurnál je 14:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, nafta je skoro na rekordu. Včera stála v průměru 49 korun a 52 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Zdražil taky benzín. Řidiči ho teď natankují v průměru za 45 korun a 91 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Od října vláda obnoví regulaci cen paliv. Důvěra v českou ekonomiku v září meziměsíčně klesla o procentní bod na 99,5 bodu. Níž byla naposledy loni v dubnu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Snížila se u podnikatelů ve všech odvětvích, kromě obchodu. Naopak u spotřebitelů se důvěra oproti srpnu zvýšila. Zmenšily se totiž jejich obavy ohledně hospodářské situace. Při vojenském cvičení v Kaspickém moři zemřelo 9 kazachstánských vojáků. Podle tamního ministerstva obrany spadly do vody. 3 vojáky se podařilo zachránit. Po několika dalších stále pátrají. Důvodem bylo špatné počasí a silný vítr. Bílý dům bude muset obnovit akreditaci novinářům stanic CNN a MS Now a taky zpravodajského serveru Politico. Rozhodl o tom federální soud. Podle něj bylo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa vypovědět trojici médií z Bílého domu protiústavní. Trump zakázal přístup zmíněným médiím v pátek. Řekl, že je zbavuje akreditace kvůli šíření nepravdivých zpráv. Příspěvku kromě toho taky varoval, že budou následovat i další velká média. Sport. Boxerka Lenka Bernardová má bronz z mistrovství Evropy. V semifinále kategorie do 54 kg totiž prohrála v semifinále s Finkou Kajvojovou. Bulharské Sofii tak Bernardová přidala svou druhou medaili v kariéře. Už v roce 2022 byla stříbrná.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 u Brna taky za Prahou. Na dálnici D1 popojíždějí nesouvislé kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně od 168. kilometru od sjezdu na Domašov. A je to až k omezení v Brně. Osobním autem těch necelých 30 kilometrů pojedete asi 50 minut. Na D1 silný provoz taky za Prahou směrem do Brna. Před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru fronta na 20 minut od sjezdu na Velké Popovice. Kolony i na příjezdu do Prahy, třeba po plzeňské dálnici D5, popojíždějí hlavně kamiony od 9. kilometru až na Pražský okruh. V Praze je ucpaná mimo jiné Strakonická ulice směrem z centra. U Hornbachu zavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky a stojí to už z Barandovského mostu. Zdržíte se přes 20 minut. V Praze i nehody. V Holešovičkách ve směru z centra se u sjezdu k Bulovce srazila 2 auta a stojí v levém pruhu. Kolona už od tunelu Blanka budou muset regulovat vjezdy do Blanky. A ještě silnice 35. Silný provoz čekejte ve směru z Hradce Králové do Mohelnice. Kolony se tvoří na konci dálnice D35 u Vysokého Mýta a taky před Litomyšlí. Celkově se zdržíte přes půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Večera v noci bude oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě na některých místech až zataženo a na horách ojediněle ještě přehánky. V noci teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál. A Hanka Schánělová.
4: Hezké odpoledne, jestli žijete fotbalem, tak k fotbalové reprezentaci se dostanete ještě v téhle půl hodině odpoledního radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Zatímco vývojáři umělé inteligence volají po její mezinárodní regulaci, Bílý dům se staví proti. Ředitelé společnosti OpenAI a Anthropic mluvili v Radě bezpečnosti o rizicích spojených s neomezeným vývojem. Co tam všechno zaznělo, povíme si za pár minut.

0: Šéfové velkých AI společností v Radě bezpečnosti OSN vyzvali ke globální regulaci umělé inteligence. Zatímco ale ředitelé OpenAI a Anthropicu volají po omezení svých vlastních nástrojů, současná americká vláda se staví proti tomu. Jejich vystoupení před zástupci nejmocnějších zemí světa sledoval také Ondřej Himer z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Rada bezpečnosti se zabývala hlavně tím, jestli a případně jak je nutné omezit vývoj umělé inteligence, aby se zabránilo některým černým scénářům. Není to třeba jenom bezpečnostní riziko, jako by mohlo být zneužití umělé inteligence pro teroristické útoky, ale možná i riziko, které by plynulo z toho, že vývoj umělé inteligence povede k tomu, že se moc bude koncentrovat ve rukou úzké skupiny lidí, tedy k tomu, že by mohla vést k omezení demokracie.
0: A ředitele těch firm tedy s nutností regulace souhlasí?
1: Ano, Sam Altman z OpenAI i Dario Amodei z Anthropicu, kteří včera v Radě bezpečnosti vystoupili, se na nutnosti regulace shodli. Takhle to formuloval Sam Altman. In our history,
2: v historii byly chvíle, kdy se země, které spolu soutěžily a neměly se zrovna v lásce, přesto tváří v tvář nové a silné technologie dokázaly dohodnout v zájmu společné bezpečnosti. Myslím, že teď je právě taková chvíle.
1: A vlastně tak přirovnal umělou inteligenci třeba k jaderné nebo raketové technologii v době studené války. Zároveň ale oba ředitelé samozřejmě hájí umělou inteligenci jako užitečný a revoluční nástroj, který ovšem potřebuje nějaký dohled.
0: Jak by měl takový dohled vypadat?
1: Například podle ředitele Anthropicu Daria Asmodeje je možné začít od nějakých malých konkrétních kroků, na kterých se všichni velmi snadno shodnou, jako je třeba zákaz použití umělé inteligence k vývoji biologických zbraní. To by měla být věc, která by neměla vzbuzovat žádné spory. No a pak je také podle něj potřeba vytvořit systémy, které umožní dohlížet na to, že všechny země budou dohodnuté regulace dodržovat, aby si prostě země mezi sebou mohly věřit.
0: Proti mezinárodní regulaci se ale staví taky třeba současná americká vláda. Čím argumentuje?
1: Jednak Spojené státy jsou momentálně zřejmě ve vývoji umělé inteligence napřed a taky je tady to, že v Bílém domě sedí Donald Trump a pro něj jsou slova jako mezinárodní dohoda nebo globální regulace něco, co rozhodně nerad slyší. Takhle v Radě bezpečnosti promluvil jeho poradce Michael Kracios.
3: Pokud vezmeme všechna rizika a přínosy superinteligence vážně, tak to nejdůležitější, co můžete udělat, je rozvinout schopnosti své země, této technologii porozumět a využít ji. Měli bychom se soustředit na sdílení našich zkušeností v této oblasti a ne zavádět nějaké globální regulace.
1: A zdrženlivě se k zavádění nadnárodních omezení na platformě OSN staví třeba taky Čína. Naopak snahy o zavedení mezinárodního dohledu včera v Radě bezpečnosti jednoznačně podpořili ministři zahraničí Francie a Velké Británie.
0: Ondřej Himer z naší zahraniční redakce, děkujeme.
1: Naschledanou.

Česká fotbalová reprezentace vstoupí pozítří do dalšího ročníku Ligy národů. S novým koučem Španělem Deniou, za to bez Patrika Šika nebo Tomáše Holeše, kteří v reprezentaci po letošním mistrovství světa skončili. Právě s obráncem Slávie jsme o tom dnes mluvili, vy si ho můžete poslechnout za pár minut v odpoledním radiožurnálu. Hezký den vám přeji.

0: Čeští fotbalisté se už chystají na premiérový zápas pod novým realizačním týmem. V sobotu večer vstoupí v Edenu proti Chorvatům do elitní skupiny Ligy národů. Oproti nedávné minulosti v českém výběru celá řada hráčů chybí. Mezi nimi chybí obránce Tomáš Holeš, který po letním mistrovství světa v reprezentaci skončil.
1: Bohužel Mexiko vede 2-0, protože tam nedokázal tentokrát Tomáš Holeš odkopnout ten balón.
2: Rozlučku s národním týmem si asi představoval jinak. Na světovém šampionátu Holeš nastoupil do dvou zápasů, v tom posledním Češi prohráli s domácím Mexikem 0-3 a obránce Slávie se přimotal ke druhému inkasovanému gólu. Výběr kouče Koupka tak na turnaji vypadl už ve skupině. Na Holešovo rozhodnutí skončit v reprezentaci to ale žádný vliv nemělo.
3: No to tak nějak přišlo samo po kvalifikaci mistrovství světa. Když jsme se dostali do baráže, už v té době jsem si říkal, že už je to na mě docela hodně, že jsem si často prostě přivezl z reprezentačního srazu na nějaký zranění nebo nějaký drobný problémy, takže jsem se rozhodl, že ať už po baráži, nebo samozřejmě jsem si přál, aby to bylo po mistrovství světa, takže to pak ukončím.
2: Přiznal Tomáš Holeš, který byl hostem desítky Pavla Horváta na radiožurnálu Sport. Kromě mistrovství světa si rodák z Nového Města na Moravě s národním týmem zahrál i na dvou evropských šampionátech. V reprezentačním dresu nastoupil do 43 zápasů a dal 2 góly.
4: Je tam někdo z Čechů, kázalečku, ještě Holeška, gól!
2: Národní tým pod novým koučem Deniou prochází určitou přestavbou. Kromě Tomáše Holeše v něm po mistrovství světa skončili i Zelený s Daridou a v pouhých 30 letech taky klíčový útočník posledních let Patrik Šik.
3: Překvapilo mě to, je to náš prostě elitní útočník, který dává góly v Bundeslize a hraje tam prostě skvěle, ale je to prostě jeho rozhodnutí, takhle to cítil a pokud nemá v hlavě to, že chce reprezentovat, tak by bylo špatný, kdyby tam jezdil a kdyby mu to jako bylo na obtíž, takže to jeho rozhodnutí respektuji, když samozřejmě to pro reprezentaci velká ztráta.
2: Hodně se také řeší to, že Santi Denia ještě bude řešit pozici kapitána. Myslíte si, že je změna kapitána případně na místě, nebo Ladislav Krejčí by měl pokračovat s páskou?
3: Já si myslím, že by Ladislav Krejčí měl pokračovat s páskou. Já takhle, jak jsem ho mohl poznat, tak je to prostě přirozený lídr a tu svoji funkci dělá výborně. Bohužel to mistrovství se zase nepovedlo, ale myslím si, že to je pro reprezentaci správný kapitán.
2: Řekl pro radiožurnál Sport dnes už bývalý fotbalový reprezentant Tomáš Holeš. Obránce Slávie si v desítce Pavla Horváta můžete pustit třeba na webu radiožurnalsport.cz nebo v podcastových aplikacích. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Jsme v hybridní válce s Ruskem, přiznává premiér. Jenže co to znamená hybridní válka? A je správné ruskou válečnou agresi označovat jako hybridní?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: kde končí láska a začíná kontrola. 5 let zaznamenávala režisérka osudy svého bratra, kterému závislost postupně vzala vše. Brutálně upřímný snímek, kdyby se holuby proměnily ve zlato, který sklízí úspěch po celém světě a bude letos Česko reprezentovat na Oscarech, vstoupí do kin 24. září. Hlavním mediálním partnerem filmu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. Kateřina Cousidisová a zprávy. Poslanci v úvodním kole podpořili zmrazení svých platů. Francie se chystá na příjezd papeže, v Paříži jsou přísná opatření. Etická komise fotbalové asociace udělila v korupční kauze za ovlivňování zápasů rekordní trest. Na dálnici D1 brzdí provoz nehoda u Humpolce směrem do Brna. A zítra bude oblačno i zataženo, později se bude vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Platy vrcholných politiků zřejmě v dalších několika letech neporostou. Návrh koalice ANO, SPD a motoristů na jejich zmrazení podpořila v úvodním kole sněmovna. Počítá s tím, že by se měly mzdy politiků zmrazit na 5 let. Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády a nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5%. Opozice má k návrhu na zmrazení výhrady a zavetovala jeho zrychlené projednání. Podle předsedkyně klubu opozičního hnutí STAN Michaely Šebelové je návrh na zmrazení platů politiků jen populistické gesto.
3: Je pokrytecké od vládní koalice říkat, že se tím něco ušetří, protože to zmrazení na pár let ten problém odsune. A my jsme to tady zažili v tom minulém období, kdy po tom zmrazení došlo ke skokovému nárůstu těch platů. To znamená, za ty 3-4 roky dojde odhadem o nárůst platů politiku o 20%.
1: Návrh teď projednají sněmovní výbory. Po 20 letech navštíví Francii papež. Lev 14. do Paříže přiletí zítra ráno. Papa mobilem projede centrem města a čeká ho taky vigílie na fotbalovém stadionu pro 80 tisíc lidí. Během 4denní cesty zavítá taky do Lourdes na jeho země. Očekávanou návštěvu provází přísná bezpečnostní opatření.
4: Na náměstí Concord a bulváru Champs-Élysées už rostou tribuny a jsou tu velkoplošné obrazovky. Papež tu v sobotu povede mši, které by se mělo zúčastnit přes 500 000 lidí. V okolí budou uzavřené stanice metra a zakázaný bude taky vjezd aut. Na bezpečnost bude v ulicích Paříže dohlížet 14 000 policistů, četníků a vojáků z protiteroristické operace Sentinel. Papež se setká taky s prezidentem Emmanuelem Macronem a navštíví sídlo UNESCO. V Lourdes u hranic se Španělskem by měl vyslechnout v soukromí oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Plzeň začala jako první město v Česku testovat systém, který má hasičům při cestě k zásahu usnadnit a urychlit průjezd křižovatkami. Pilotní projekt na 10 křižovatkách na Lochotíně využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Princip popisuje Jiří Vítek, člen Národního expertního týmu Ministerstva dopravy.
5: Pro všechny směry, ze kterých nepřijíždí vozidlo IZS, bude červená, tak aby ono skutečně mělo volno. Ten směr, ze kterého přijíždí, tak dostává zelenou a předpokládáme, že i ty auta, které vlastně jsou v tom směru, tak tou křižovatkou projedou, že nebudou tu křižovatku ucpávat, ale dopředu, předtím, než tam to vozidlo IZS přijede, tak tu křižovatku volní.
6: Sport. Fotbalový brankář Marek Kalina dostal kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasu od etické komise fotbalové asociace rekordní trest. Nejvyšší možný zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. Komise o tom informovala v komuniké na webu svazu. Letošní mistr světa ve vodním slalomu Jakub Krejčí postoupil do semifinále mistrovství Evropy. V kvalifikaci šampionátu v italské Ivreji skončil 3. Krejčí doufá, že má i na poslední akci sezóny stále dost sil.
7: To se uvidí na ty semifinálové a ty finálové trati, která by měla být jiná. Doufám, že o trošku těžší. Zároveň budeme mít, doufám, co slavit a odvezeme si odsaď nějaký medaile nebo aspoň nějaký dobrý jízdy, protože je to konec sezóny a člověk chce vstoupit do té nové sezóny s nějakým povedeným závodem a ne s tím, že se mu ten poslední závod nepovedl.
6: A z kvalifikace do semifinále mistrovství Evropy vodních slalomářů prošly i všechny ostatní české mužské i ženské lodě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na D1 u Humpolce a kolony u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony u Humpolce. Na 90. kilometru u sjezdu na Humpolec v hustém dešti hned dvě dopravní nehody.
9: Před sjezdem na Humpolec se vysekal borec osvodidla, stojí v pravém pruhu, o 500 metrů dál je auto v příkopu. Ale to je mimo silnice, takže to asi neudělá ostudu, ale myslím si, že ta kolona bude se rychle zvětšovat.
8: Kolona směrem z Prahy je už asi na 15 minut a prodlužuje se. Na D1 počítejte s kolonou i na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Je to nesouvislá kolona od sjezdu na Domašov až k omezení v Brně. Navíc na kilometru 177,5 teď i nehoda. Srazila se 3 auta v levém pruhu. Celkově pro osobní auta před Brnem to zdržení je asi na 40 minut. A ještě jednou D1, kolona popojíždí za Prahou směrem do Brna. Silný provoz, omezení u Šmejkalky a je to asi na 20 minut od sjezdu na Velké Popovice. V Praze na jižní spojce čerstvá nehoda. Ve směru na Černý most se před sjezdem na Vídeňskou na krč srazila 2 auta, zabírají 2 jízdní pruhy. No a v Praze taky už dost výrazně regulují vjezdy do tunelů ve směru z Barandovského mostu na Troju. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra bude oblačno i zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně na horách, čekáme ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Teploty do 18 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
10: Dobré odpoledne, my se připravíme na jednu debatu. Teď je 6 minut po 15. hodině. Radiožurnál a Český rozhlas Plus dnes totiž odvysílají další debatu před komunálními volbami. Tentokrát z České Vsi na Jesenicku. A moderátor Jan Pokorný bude se zástupci kandidujících uskupení debatovat třeba o povodňových opravách. Za chvíli víc.
2: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánilová.
11: Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Části Moravskoslezského a Olomouckého kraje se i po dvou letech potýkají s následky povodní. My se na to zaměříme dnes v další předvolební debatě. My ji odvysíláme od 17 hodin přímo z České vsi. Právě Jesenicko bylo jednou z nejpostiženějších oblastí. V České vsi je už také naše reportérka Sabina Millerová. Sabino, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne z České vsi. Hlásím se vám z hotelu Zlatý chlum, kde finišují přípravy na dnešní předvolební debatu. Náš štáb tady připravil taky prostor pro veřejnost, takže pokud to máte blízko, můžete dorazit přímo sem za námi. Debatu povede moderátor Jan Pokorný. Ten postupně vyspovídá všechny tři lídry kandidujících uskupení do místního zastupitelstva. Pozvání přijal současný místostarosta obce Karel Kubala z uskupení Českovesáci, Josef Liberda z KDU ČSL a současný starosta obce Petr Mudra z Hnutí Naše obec.
0: O čem všem se má diskutovat?
1: Tak těch témat bude hned několik, ale tím hlavním bude určitě obnova po povodních. Právě Jesenicko totiž patřilo při povodních v roce 2024 k těm nejvíce zasaženým oblastem. Mluvit se tady bude o tempu oprav, ale také o tom, co se za uplynulé období podařilo a naopak nepodařilo opravit. Lídři společně s Janem Pokorným také proberou, co je podle nich při opravách největší prioritou a jaké vize mají do budoucna. Řeč bude také o překážkách v obnově. Předvolební debatu tady z hotelu Zlatý chlum v České vsi můžete poslouchat dnes po 17. hodině na Radiožurnálu a Českém rozhlasu Plus.
0: To byla pozvánka od Sabiny Millerové. Děkuji, naslyšenou.

Letošní extrémně suché léto se podepíše na vyšších škodách v českých lesích. Může totiž za zvýšené rojení kůrovce, který ničil stromy. No a škody teď sčítají také majitelé soukromých lesů. Detaily k tomu rozhodně dodáme, stačí zůstat s námi v odpoledním radiožurnálu.

0: Lesníci už sčítají škody po letošním extrémně suchém létě. Jak se dalo čekat, způsobilo větší rojení škůdců, především kůrovce. Kromě státních lesů České republiky s ním mají problémy také soukromí a církevní vlastníci lesů nebo obce. Detaily už má Dominik Hron. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Dokážou už soukromí lesníci vyčíslit škody po kůrovci?
1: Tak právě teď během září nastalo období, kdy už se kůrovec nerojí a je tedy možné zjišťovat, co všechno napáchal. Odhady přitom nejsou příliš optimistické. Podle Petra Doležala z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti totiž záleží na počasí, které bylo letos extrémní.
2: Byl enormní počet těch extrémně teplých tropických, supertropických dnů a dokonce dnů, kdy teploty vystoupaly na 40 stupňů Celsia a zároveň srážkově velmi podprůměrný, v podstatě asi nejhorší od roku 1961.
1: V posledních 5 letech škody způsobené kůrovcem v Česku spíš klesaly, letos v létě se ale trend začal kvůli suchu obracet. Zatímco v červnu bylo vytěženo asi 71 tisíc kubíků dřeva, tak odhady počítají s tím, že do konce roku půjde o 500 000 až 700 tisíc kubíků. Připomenu, že se bavíme jen o smrkovém dříví a o kůrovci, další škody napáchají škůdci i na borovicích, třeba v oblasti středního Povltaví a stále ohroženější jsou i další druhy stromů.
0: Jak velké ztráty to způsobuje soukromým lesníkům?
1: Vysoké. Pro soukromé lesníky je hlavním příjmem hlavně prodej dřeva, pokud se ale rozjede kůrovcová kalamita, tak ceny dřeva výrazně klesají. Říká předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v České republice Jiří Svoboda.
3: Prostě už ta informace, která říká, že se blíží nějaká kůrovcová kalamita, vyvolává obavy. Ty trhy jsou to prostě komodity, jako je všude jinde, se do jisté míry řídí pocity a nějakými odhady. A ten říká, že ten pokles pro příští kvartál bude 10 euro, možná i víc.
1: Konečné ztráty se můžou vyšplhat i řádově do desítek miliard korun. Částka potom narůstá i kvůli tomu, že sucho ničí nově vysazené stromy z jara. Někteří majitelé soukromých lesů letos hlásí 50 až 100% ztráty. No a do toho si lesníci stěžují na zdražující pohonné hmoty, náklady na zvyšující se mzdy a podobně.
0: Můžou využívat třeba i dotace od státu?
1: Ano, pokud dostatečně znají své možnosti, tak se obrací na Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo životního prostředí. Kolik peněz dostanou, už potom záleží na různé kombinaci těch dotačních titulů. Místopředseda Komory církevních lesů Petr Bláha ale upozorňuje na problém.
4: My paradoxně poslední 3 roky nebo 4 žádáme prakticky ve stále stejných sazbách, přestože ty náklady na lesnické činnosti i na ten materiál, jako jsou sazenice, repelenty, oplocení a tak dále, neustále stoupají. A to způsobí, že vlastně potom ta výsledná podpora, kterou dostanete, klesá.
1: Snahy přesvědčit ministerstvo k větší podpoře je podle něj neúspěšná. Ministerstvo zase tvrdí, že věnuje podpoře vlastníků lesů maximální pozornost a jen letos vyplatilo i přes rozpočtové provizorium víc než 1,8 miliardy korun. Podle Bláhy to ale nestačí a majitelů soukromých lesů ubývá, protože se jim už to podnikání příliš nevyplatí.
0: Jak jste slyšeli, tak letošní extrémně suché léto se podepíše na vyšších škodách v českých lesích a mluvil o tom teď Dominik Hron z naší ekonomické redakce. Dominiku, díky za tvůj čas, naslyšenou.
1: Hezký den.
0: A teď je 15 hodin 22 minut a s vámi je odpolední radio.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte s námi jubileum v neděli 27. září a také rekordní účast v dlouhé historii závodu. Přijďte podpořit běžce u trati nebo si užít bohatý doprovodný program v cílovém prostoru ve sportovním areálu Pražačka. Vstup je volný. Více na webu biechovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu.
1: Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPRO, Česká pošta a městská část Praha-Běchovice.
2: Radiožurnál je půl čtvrté. Zprávy a Kateřina Causidisová. Na nejvyšší správní soud dorazila první žaloba kvůli akceleračním zónám. Podali ji Chorušice na Mělnicku. Lidem vadí, že stát zasáhl do jejich práva na samosprávu. Oblasti, ve kterých bude jednodušší postavit solární anebo větrné elektrárny, schválila vláda v červenci a ve výrazně menším rozsahu, než bylo původně v plánu. V Rumunsku se nedaleko hranice s Ukrajinou zřítil neznámý dron. Informuje o tom rumunský zpravodajský kanál Digi24. V rumunském vzdušném prostoru měl dron strávit přibližně 4 minuty. Pak podle svědků narazil do stromu a explodoval. Rumunské úřady nehlásí žádné oběti ani materiální škody. Mezi oběťmi sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina nebyly ženy z Česka. Potvrdil to mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek. Policisté případ několik měsíců prověřovali ve spolupráci s americkými úřady. Podle Vinčálka žádné kriminální propojení s americkým případem nezjistili. Americké úřady v lednu zveřejnili velkou část dokumentů, které dokazují jeho vazby na Česko. V Praze 3 si už za hodinu připomenou 120 let od narození Jaroslava Ježka. Zástupci radnice na jeho rodném domě v Rokycanově ulici na Žižkově umístí pamětní desku. Vyrobená je z betonu a zdobí výrazné brýle, které byly pro umělce typické. Ježek byl hudební skladatel, klavírista a dirigent. Ve 30. letech minulého století tvořil uměleckou trojici s Jiřím Voskovcem a Janem Verchem. Sport. Do stého 36. ročníku Velké Pardubické, který se poběží v neděli 11. října, přihlásili majitelé 11 koní. Pořádající dostihový spolek to napsala na svém webu. Méně koní bylo ve slavném dostihu naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jen jeden. Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké Pardubické, Godfrey z roku 2024 a Sakamiro z roku 2023.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Humpolce a kolona taky u Brna. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony před sjezdem na Humpolec. Na 90. kilometru dvě nehody kousek za sebou. Obě už jsou v odstavném pruhu. Do kolony se dojíždí u motorestu Melikana na 83. kilometru. V dešti opatrně dojíždějte. Pozor u Humpolce pak ještě jedna nehoda. Dvě auta se srazila na silnici 34. Na křižovatce pod dálnicí D1, takže i tam čekejte kolony. Na D1 se zdržíte na příjezdu do Brna z Prahy. Je to nesouvislá kolona od kilometru 174 až k omezení v Brně. Celkově osobním autem je to asi na 40 minut. Fronty na D1 i za Prahou směrem do Brna. Je to kolona před omezením u Šmejkalky. Teď asi na 20 minut od 14. kilometru. Dálnice D11 z Prahy směrem do Hradce Králové. Za sjezdem na Městec Králové je omezení a na začátku omezení na 54. kilometru stojí auto v levém pruhu. I tam už se dojíždí do kolony. Fronty i na plzeňské dálnici popojíždějí na příjezdu do Prahy z Plzně. Jsou to hlavně kamiony od 9. kilometru až na ucpaný Pražský okruh. A v Praze vůbec velmi silný provoz, třeba na jižní spojce ve směru na Hradec Králové, jsou nesouvislé kolony od Barandovského mostu až k Průmyslové ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě na některých místech až zataženo a na horách ojediněle přehánky. Nejnižší teploty v noci 10 až 6 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
5: Krásné odpoledne přeji. Znovu nás to táhne k fotbalu, tentokrát kvůli rekordnímu trestu za ovlivňování zápasů.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

15:37, odpolední radiožurnál je s vámi. Italská vláda se chce po 40 letech vrátit k jádru. Tamní parlament odhlasoval zákon, který vytváří právní rámec pro budování moderních jaderných reaktorů. Kdy je chce Itálie začít stavět a proč se po dlouhých letech vrací zpátky k téhle technologii? Na to všechno se zeptáme.

0: Paula McCartneyho jste slyšeli v odpoledním radiožurnálu. Italský parlament podpořil návrat k jádru. Senát odhlasoval legislativu, která vytváří právní rámec pro budování nových jaderných reaktorů. Itálie přitom v referendu před 40 lety odhlasovala odklon od téhle technologie a později tohle rozhodnutí i potvrdila. Detaily má ve studiu Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Hezké odpoledne.
1: Také zdravím, hezké odpoledne.
0: Martine, jaký zákon odhlasoval italský senát a jak velký zlom nebo průlom je to pro Itálii?
1: Ten zákon neznamená, že by Itálie už dneska nebo zítra kopla do hlíny a začala stavět nové elektrárny, ale znamená, že splnomocňuje vládu, aby v následujících 12 měsících mohla přijmout dekrety, prováděcí dekrety, které dělají co, které budou vytvářet právní rámec, které budou licencovat reaktory, které budou pojednávat o bezpečnostních normách, nakládání s odpady a taky vůbec spravovali ty kritéria pro budoucí lokality. Italský senát odhlasoval tuhle legislativu poměrně přesvědčivě. 81 senátorů hlasovalo pro, proti hlasovalo pouze 51 senátorů a 7 nehlasovalo, respektive se zdrželo toho hlasování. Je to velký zlom pro italskou energetiku. Ministr životního prostředí Gilberto Pichetto Fratin mluvil v italské televizi o historickém dnu.
2: Udržitelná jaderná energie spolu s obnovitelnými zdroji udělá z Itálie bezpečnou, nezávislou a konkurenceschopnou zemi. Itálie bude mít víc energie pro domácnosti a víc energie pro podniky.
1: To byl tedy italský ministr pro životní prostředí, taky ministr energetiky. Mluvili jsme o tom, že to je výrazný zlom. Je to výrazný zlom, protože v roce 1986 se Itálie odklonila od jádra, protože byl výbuch v Černobylu. Znovu tohleto rozhodnutí potvrdila v roce 2011 po tragédii v japonské Fukušimě, takže znovu Italové si potvrdili, že nechtějí touto cestou jaderné energetiky.
0: Kdyby Itálie mohla začít budovat nové jaderné elektrárny.
1: Vláda počítá s budováním těchto nových modulárních reaktorů mezi lety 2033 až 2034 a je důležité skutečně, že to budou ty SMR, to znamená malé modulární reaktory. To jsou reaktory, které, u kterých podporovatelé věří, že budou jednodušeji postavitelné, že budou bezpečnější některé, že se to licencování bude, že bude taky jednodušší, takže to jsou ty výhody. Vize je taky taková, že tyto elektrárny nebudou vznikat na nové půdě, na nových místech, ale že budou vznikat už konkrétních, už zaběhlých, řekněme, průmyslových lokalitách.
0: Proč se současná italská vláda, Martine, rozhodla právě pro návrat k jádru?
1: My jsme poslouchali před chviličkou italského ministra energetiky, životního prostředí a ten mluvil o tom, že bude dostatek energie pro domácnosti a pro podniky. Takže to je jeden důvod, taky dostatek energie pro datacentra, vůbec tu novou technologii, která vzniká v současné době, že to bude taky energeticky soběstačné pro Itálie. Tohle to velké téma, protože dováží velkou část své energie, jednak z Afriky, z Asie, tam dováží zemní plyn. Když se bavíme o elektřině, tak ho dováží zase z Francie, takže pro energetickou bezpečnost Itálie je to velmi důležité a samozřejmě roli hraje peněženka, to znamená, když budeme vyrábět doma v Itálii, tak to bude levnější.
0: Itálie se chce vrátit k jádru, mluvil o tom Martin Balucha, díky.
1: Naslyšenou.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A nehoda na strakonické dálnici D4. Na D4 ve směru s Příbrami do Prahy teď je čerstvá vážná nehoda u sjezdu na Kytín. Na 21. kilometru se projíždí omezením a v omezení se převrátilo při nehodě auto na střechu. Zatím bez hasičů jedou na místo, prosíme, uvolněte uličku v koloně. Dálnice je teď velmi špatně průjezdná, tvoří se kolona od sjezdu na Voznici. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

půjdu zase s tebou. Nemusíš se bát, je lepší žití ve dvou. Dej mi trochu času,

čas. Já nemám z čeho dávat i nadechnout se zas. Jak daleko je konec, to místo na obrat, jsem obětí či lovec.

0: Kouzlo samoty, Michal Hrůza v odpoledním radiožurnálu. Česká fotbalová asociace udělila rekordní trest za ovlivňování zápasů. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise zákaz činnosti na 20 let. Podle disciplinárního řádu jde o maximální možnou sazbu. 29-letý gólman musí také zaplatit pokutu 500 000 korun. Hráč se může proti trestu odvolat. A detaily probereme s reportérem Lukášem Kaletou. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Lukáši, čím se podle etické komise provinil Marek Kalina?
1: V oficiálním rozhodnutí fotbalové asociace České republiky je výčet celkem 11 utkání, převážně nižších fotbalových soutěží, které podle etické komise Marek Kalina ovlivnil kvůli předem domluveným sázkám. Šlo hlavně o zápasy z Línska, které tehdy hrávalo třetí ligu a právě kvůli současné korupční a sázkařské aféře bylo nedávno přeřazeno před 2 týdny do nejnižší okresní soutěže, tedy 10. ligy.
0: Z jakého důvodu dostal bývalý brankář z Línska ten maximální možný trest?
1: Etická komise zveřejnila seznam Kalinou manipulovaných utkání a jsou v něm duely mezi lety 2021 až 2025. Z dokumentu tedy vyplývá, že hráč ovlivňoval zápasy dlouhodobě. Utkání manipuloval jednak svými výkony na hřišti a také jako organizátor, který například zajišťoval vypsání a podání takzvaných live neboli živých sázek. Výši trestu odůvodňuje předseda etické komise Martin Holub.
2: Páchání disciplinárních přečinů, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, neli hlavní motivací činnosti hráče. Když to řeknu jednoduše, tak o moc horší už to být nemůže a proto ten maximální zákazový trest.
0: Na kolik korun si ovlivňování zápasů nižších soutěží Marek Kalina přišel a s kým se na té manipulaci podílel?
1: Etická komise v oficiálních dokumentech často zmiňuje Pavla Býmu, což je bývalý rozhodčí a někdejší funkcionář z Línska, který byl spolu s Kalinou kvůli sázkařské aféře i ve vazbě. Právě Býma je podle policie jedním z hlavních organizátorů takzvaného matchfixingu v Česku a podle oficiálního rozhodnutí o trestu Marka Kaliny fotbalovou asociací měl být Býma několikrát u Kaliny nablízko a slíbit mu úplatek od 1 do 2 000 eur. Takže pokud ta sázka vyšla, tak si mohl bývalý gólman Marek Kalina během zápasu vydělat až 50 000 korun. Záleží, jaký byl kurz.
0: No a je 20-letý trest pro Kalinu pravomocný?
1: Samotný hráč má 5 dní na odvolání od toho, kdy mu bude ten verdikt doručen. Pokud tak učiní, případem se bude zabývat odvolací komise fotbalové asociace, která může verdikt potvrdit nebo změnit. Když se Kalina neodvolá, tak je trest pravomocný. Závěrem připomenu, že celá rozsáhlá kauza odstartovala v březnu letošního roku a policie v souvislosti s fotbalovou korupcí obvinila přes 30 lidí.
0: Tak to byl reportér Lukáš Kaleta. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Okouzlující svět lesů, luk a jedinečných tradic na východě Česka.
2: Zůstaly tam pařezy, které museli vykopat, podle toho je ten název ty kopanice.
1: Úchvatná krajina plná života, malebných zákoutí a lidských příběhů. Cestopisná série Přírodní divy Bílých Karpat.
3: Co si víc můžeme přát, než být součástí toho.
1: Premiéra dnes večer na ČT2 a v iVysílání.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin. A to je čas na zprávy s Kateřinou Caussidisovou.
5: Starším seniorům by se mohly navýšit důchody, návrh v úvodním kole podpořili poslanci. Pobaltské státy uvalily sankce proti dvěma ruským miliardářům, ze sankčního seznamu je vyřadila Evropská unie. O fotbalistu Daridu měla zájem reprezentace, on ji odmítl. Dálnice D4 je ve směru s Příbrami do Prahy po nehodě u Kytína neprůjezdná. A zítra bude oblačno až zataženo, později se bude vyjasňovat a teploty do 18 stupňů.
6: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Starším seniorům by se mohly postupně navyšovat penze, počítá s tím novela, kterou dnes v úvodním kole podpořili poslanci. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě zvýšit o dalších 500 korun. Znovu pak v 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice varuje, že se tyto změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové potřebují nejstarší seniori taky dostupné zdravotní a sociální služby. Navýšení penzí by podle ní navíc nemělo být plošné.
7: 80-letý senior, který je zdravý, soběstačný, má vysoký důchod, úspory, třeba ještě další přidružený příjem, dostane stejné věkové zvýšení jako 80-letá seniorka s nízkým důchodem, která žije sama a potřebuje každodenní pomoc.
5: Estonsko, Lotyšsko a Litva uvalili sankce proti ruským miliardářům Ališeru Usmanovi a Michailu Friedmanovi. Pobaltské státy tím reagují na úterní rozhodnutí Evropské unie vyškrtnout tyto miliardáře ze svého sankčního seznamu. Členské státy 27 se začátkem týdne shodly na prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy o 3 roky. Dosud museli opatření schvalovat každých 6 měsíců. Policie chystá kvůli nálezu mrtvého novorozence plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Prověřovat bude ženy v určitém věkovém rozmezí. Tělo dítěte se našlo v kontejneru na odpad v polovině září. Pokračuje mluvčí policie Vladimíra Šrýtrová.
8: Po osobě, která ho tam odložila, nyní kriminalisté v rámci prováděných úkonů trestního řízení intenzivně pátrají. V dané věci probíhá důkladné šetření se zaměřením na místo činu. Zajišťují se a vyhodnocují kamerové záznamy, no a v současné době i ze širšího okolí.
9: Sport. Fotbalistu Vladimíra Daridu chtěl nový trenér reprezentace Španěl Santi Denia do národního týmu. Darida ale pozvánku odmítl s tím, že reprezentační kariéru ukončil po mistrovství světa. Záložník Hradce Králové to potvrdil exkluzivně pro Radiožurnál Sport.
10: S trenérem jsme se sešli po jednom z zápasů, kdy vlastně navštívil Hradeckou arénu. Bylo to příjemné setkání, ale já jsem mu vlastně vysvětlil ty své důvody, proč jsem už kdysi ukončil kariéru reprezentační, že ten můj návrat vlastně se týkal jenom baráže a případného mistrovství světa. Jsem mu řekl vlastně, jak ta situace u mě je, a pochopil to.
9: Čeští fotbalisté vstoupí do elitní divize Ligy národů v sobotu domácím zápasem s Chorvatskem. Nový ročník reprezentační soutěže startuje už dnes večer. Vítězství obhajují Portugalci, kteří se od 25:40 utkají s Walesem. Ve stejný čas začnou i duely Nizozemsko-Německo, Norsko-Dánsko a Srbsko-Řecko.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená D4 u Kytína, nehoda na D1 v Brně. Dálnice D4 ve směru s Příbrami do Prahy je neprůjezdná v omezení u Kytína. Na kilometru 21 přímo v omezení se převrátilo auto na střechu. Na místě se sjíždějí hasiči a stojí to ve směru na Prahu. Sjíždějte nejpozději na Voznici, kilometr 24, jeďte přes Novou Ves pod Pleší. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte kolony za sjezdem na Městec Králové. Na kilometru 54 na začátku omezení stojí nepojízdné auto v levém pruhu a zdržíte se asi 20 minut. Na D1 silný provoz ve směru z Prahy do Brna. První kolony už za Prahou od 15. kilometru ke Šmejkalce. Je to asi na 20 minut. Další fronty pak popojíždějí u Humpolce. U sjezdu na 90. kilometru dvě nehody, sice v odstavném pruhu, ale brzdí se. Kolony pak i v Brně na D1 v obou směrech. Ve směru do Prahy je tam i nehoda. Na kilometru 194 dvě auta, teď je policisté dávají na stranu, tak vydržte. Silnice 35 je ucpaná mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Ta kolona směrem na Mohelnici zabere až hodinu. A ještě do Prahy odpolední špička, kolony jsou dlouhé, třeba na okruhu ve směru z letiště na D1 postojíte půl hodiny před sjezdem na Ořech. Ucpává se i Strakonická směrem z centra, tam je u Chuchelského závodiště nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553.
12: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
6: Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno, je zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě a na horách čekáme ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Teploty do 18 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál a už je s vámi Zuzana Burešová.
13: Dobré odpoledne. Už za hodinu budeme pro vás vysílat další debatu před komunálními volbami. Náš tým je teď na Jesenicku, konkrétně v České Vsi, kde moderátor Jan Pokorný postupně vyspovídá všechny tři lídry kandidujících uskupení do místního zastupitelstva. Všichni mají určitě o čem mluvit, třeba o opravách po povodních, které Jesenicko zasáhly před 2 lety. Takže jen připomenu, debata začne krátce po 17. hodině.
6: Odpolední Radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.
14: This is

0: Začíná nový akademický rok a vysokoškolákům tedy přednášky, semináře a postupně i přípravy na zkoušky. Takový režim může být ale náročný na psychiku. Podle aktuálního šetření Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýkali 4 z 10 studentů, kteří dotazníku odpovídali. Na univerzitách proto fungují poradenská pracoviště, která studentům nabízejí psychologickou i další pomoc.
1: Zažíval jsem takové velké úzkostné stavy, vůbec jsem nedokázal jezdit městskou hromadnou dopravou a podobně.
2: Krištof studuje na vysoké škole hudbu a v sérii Safe Space na rádiu Wave mluvil o tom, jak studium zvládá s úzkostně depresivní poruchou a vysokofunkční depresí. Studium mu na jednu stranu pomáhá.
1: Ale zároveň pak je to náročné, že třeba člověk se nesetká vždycky s porozuměním, když třeba se omluví z hodiny relativně pozdě a napíše, že je mu blbě, protože nechce jako psát nebo se třeba bojí, nebo já si třeba jako nemyslím, že by nějaká část těch vyučujících jako pochopila, kdybych napsal, že mi jako psychicky blbě.
2: Některým vyučujícím se ale svěřil a pochopili ho. Krištofova zkušenost není ojedinělá. Podle loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýká přes 44% zapojených studentů a zhruba třetina s úzkostmi. Každý třetí má zkušenost se sebevražednými myšlenkami, popisuje výzkumný pracovník z ústavu Ondřej Pešout.
3: Mnohem častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
2: Šetření se zúčastnilo skoro 19 000 studentů, ale není reprezentativní.
3: Na druhou stranu musíme říct, že vlastně ta míra, kolik těch studentů vlastně reportuje nějaký zvýšený indikátory, je celkem jako pro nás vyšší, než bychom chtěli.
2: Studenti se na každé veřejné vysoké škole můžou obrátit na poradenská pracoviště. Nabízejí psychologickou i další podporu, říká Barbora Čalkovská z Asociace vysokoškolských poradců.
4: To největší téma, se kterým přicházejí, jsou vztahové problémy, ať je to mezi spolužáky nebo obecně vrstevníky, ale partnerské nebo rodinné vztahy. Dalším tématem je studijní neúspěch, sebehodnocení.
2: Poradenská pracoviště navíc studenty v případě potřeby nasměrují na další odbornou pomoc, vysvětluje mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
5: Je důležité rozlišit rozdíl mezi psychologickým poradenstvím na vysoké škole a službami krizových center. V různých případech se právě na tato centra obracíme.
2: Řada studentů ale pomoc vůbec nevyhledá. Často proto, že své potíže nepovažují za dost vážné nebo mají pocit, že by je měli zvládnout sami. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A připomínáme zavřenou dálnici D4 ve směru s Příbrami do Prahy u Kytína. Na kilometru 21 v omezení skončilo po nehodě auto na střeše a zasahují záchranáři, hlásí náš zpravodaj.
2: Tam vrtulník resuscitoval tam pacienta, je to momentálně průjezdný. Jsem tam měl kolem protisměru, řidiči tam přibržďou, koukají, co se samozřejmě děje.
1: Tak opatrněji ve směru z Prahy. Ve směru s Příbrami sjíždějte na 24. kilometru na Voznici a zkuste přes Novou Ves pod Pleší zpět, najdete u Mníšku. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Prezident Spojených států a Číny jednají ve Washingtonu. Čínský lídr Xi Jinping přiletěl po více než 10 letech a zůstane ve Spojených státech 3 dny. Před chvílí tedy dorazil do Bílého domu, kde ho přivítal Donald Trump. Co může jejich jednání přinést, tak to si teď povíme s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Lídři dvou největších ekonomik světa se už ale setkali taky na letišti. Jak vypadala ta jejich oficiální ceremonie?
1: Ano, Xi Jinping přistál na Andrewsově spojené základně v Marylandu i se svou manželkou Pcheng Liyuan. Trump i jeho manželka Melania je přivítali u letadla na červeném koberci, hrála k tomu vojenská kapela, děla vystřelila čestnou salvu a přelétli nad nimi taky bombardéry B-1. Jednat budou prezidenti až teď, ale americký ministr financí Scott Bessent už dřív ohlásil, že se Washington a Peking dohodli na prodloužení příměří ve vzájemné obchodní válce o 2 měsíce. Nyní má tedy skončit až 10. ledna.
0: A co se vlastně dá očekávat od toho jejich společného jednání?
1: Trump prohlásil, že se si chce bavit mimo jiné o válce v Iránu. Mimochodem taky politoval, že zatím není hotový taneční sál, který v Bílém domě nechává stavět po tom, co severní část sídla zboural. Na to, co bude chtít řešit čínský vůdce, jsem se zeptal Jana Švece z Ústavu mezinárodních vztahů.
2: Za nejdůležitější bude považovat Xi Jinping pravděpodobně otázku Tajvanu. Naznačuje to i čínský státní tisk, který se mu v posledních dnech intenzivně věnuje. Například Lidový deník v úterním komentáři napsal, že nezávislost Tajvanu je společným nepřítelem Číny a Spojených států a že její potlačování je základem vztahu mezi oběma zeměmi. Xi Jinping bude pravděpodobně usilovat především o 2 věci. Za prvé, aby Trump neschválil připravený balíček amerických zbraní pro Tajvan, a za druhé, aby prohlásil, že odmítá nezávislost Tajvanu.
1: Aktuální horké téma je taky umělá inteligence a bezpečnost jejího rychlého rozvoje. Trump odmítá jakékoliv regulace, ač k tomu vyzývaly i samotné technologické firmy, a zdůrazňuje, jak je důležité, aby Spojené státy byly oproti Číně ve vývoji napřed. Americký prezident předeslal, že tohle bude velké téma k diskuzi s čínským lídrem. Mohli by diskutovat o společném mechanismu k řešení bezpečnostních incidentů, ale podle Švece nejspíš k žádnému průlomu na tomto poli nedojde.
0: O setkání a taky o jednání amerického a čínského prezidenta jsme v odpoledním radiožurnálu mluvili s Dominikem Tesárem ze zahraniční redakce. Díky za

0: Nastal podzim a Honda opět přiváží neodolatelnou akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Pokud si do konce roku pořídíte městské HR-V nebo rodinné CR-V, získáte nejen skvělé SUV s možností pohonu všech čtyř kol, ale ušetříte až 140 000 korun. Objednejte si zkušební jízdu u svého dílera na www.honda.cz a přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná, zábavná a zároveň bezstarostná. Honda totiž poskytuje na své vozy prodlouženou záruku až na 8 let nebo 160 000 kilometrů. Honda, the power of dreams.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. Zprávy připravila Anna Horáčková. Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Podle ministerstva práce jich bylo loni k dispozici 633, všechna jsou ale neustále plná. Podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše jsou lůžka určená zejména pro děti, které jsou týrané nebo zanedbávané. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby tak, aby měla situaci zlepšit. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Nafta je skoro na rekordu. Včera stála v průměru 49 korun a 52 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Zdražil taky benzín. Řidiči ho teď natankují v průměru za 45 korun a 1,90 haléřů. Je tak nejdražší za poslední 4 roky. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Od října proto vláda obnoví regulaci cen paliv. Bílý dům znovu zamítl vstup novinářům webu Politico a stanice MS Now. Vpuštěni nebyli ani někteří zaměstnanci stanice CNN. A to i přesto, že americký federální soud dnes rozhodl, že reportéři těchto médií mají mít obnovenou akreditaci do Bílého domu. Přístup jim zakázal americký prezident Donald Trump. V příspěvku na sociálních sítích minulý týden napsal, že je zbavuje akreditace kvůli tomu, že podle něj šíří nepravdivé zprávy. A částečně neopravené silnice, chodníky, břehy a taky část dětí, která se učí v modulární škole. Tak to teď vypadá v České vsi na Jesenicku, a to 2 roky po povodních. Právě z České vsi dnes odvysíláme další předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus a mluvit budeme taky o povodňových škodách a obnově. Debata začne krátce po 17. hodině. Sport. Kajakáři Jakub Krejčí, Jiří Praskavec a Matyáš Novák získali první české medaile na mistrovství Evropy ve vodním slalomu. V závodě hlídek vybojovali v italské Ivrei stříbro, vyhráli Francouzi. A fotbalové Teplice dostali trest od disciplinární komise fotbalové asociace za výtržnosti fanoušků v ligovém utkání se Slaví. Severočeši zaplatí pokutu 100 000 korun, Pražané 70 000.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D4 u Kytína a v Brně nehoda v Žabovřeské ulici. Dálnice D4 je stále zavřená ve směru s Příbrami do Prahy v omezení u Kytína. Na kilometru 21 se převrátilo při nehodě auto na střechu.
4: Ona tam leží, no. Je tam hodně hasičů, takže to nevypadá, že by to jako nějaký ty prvky době odstáhli.
3: Sjíždějte už na Dobříš západ, zkuste směr Voznice a Nová Ves pod Pleší. Na D1 ve směru z Prahy do Brna čekejte kolony. První za Prahou, před omezením u Šmejkalky asi na 20 minut. Další u Humpolce, tam jsou u sjezdu na 90. kilometru nehody na Krajnici a projíždí se pomaleji. Kolona je pak i na příjezdu do Brna z Prahy pro osobní auta asi na půl hodiny. V Brně velmi ucpaná taky Žabovřeská směrem k D1. Před tunelem Hlinky havaroval motorkář a kolona se táhne už z Královopolského tunelu. Taky v Praze silný provoz, ucpává se teď tunelový komplex Blanka směrem z Troje na Smíchov. Před výjezdem na Letnou stojí nepojízdné auto v pravém pruhu. Kolony jsou dlouhé, už z Libně. Ucpaná je i Strakonická z centra, tam u Chuchelského závodiště překáží v levém pruhu nehoda. A půl hodiny postojíte i na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně tedy na horách, se může objevit slabý déšť. Večer už pak bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů Celsia, na horách se ta maxima zastaví kolem 9. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál, moderuje Zuzana Burešová.
5: Na našem zpravodajském serveru i rozhlas si můžete taky přečíst, co zjistila naše ověřovna. Na YouTube se objevil kanál s falešnými videi astronoma a popularizátora vědy Jiřího Grgara. Mluví v nich o bohu, mimozemšťanech a taky posmrtném životě. Všechna videa vytvořila umělá inteligence a Grgar s nimi nemá nic společného. Když pak YouTube na žádost o stažení obsahu nereagoval, rozhodl se syn vědce Lukáš Grgar podat trestní oznámení. Detaily si už sami přečtěte na serveru i rozhlas.
2: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Symfonický orchestr Českého rozhlasu vznikl jako 20členný hudební soubor pod vedením Jožky Charváta. Přežil německou okupaci i obsazení budovy Československého rozhlasu vojsky Varšavské smlouvy a teď slaví 100 let od svého vzniku. Dnes toto výjimečné jubileum připomeneme koncertem v pražském Rudolfinu. Detaily přidáme za chvíli.

Původně ho tvořilo kolem 20 hudebníků, teď je jich téměř stovka. Symfonický orchestr Českého rozhlasu se za 100 let svého působení významně rozšířil a získal si tuzemský i zahraniční vyhlas. Dnes se v pražském Rudolfinu vrátí na začátek svého příběhu. Při slavnostním zahájení jubilejní z té sezóny odehraje stejný program, jaký mohli slyšet rozhlasoví posluchači právě před 100 lety.

0: Ten program, který zde budeme hrát, byl před těmi 100 lety. Mě by strašně zajímalo, jak to tenkrát vlastně v podstatně menším posazu, jak to znělo nebo jaký to vlastně bylo. To už se asi bohužel nikdy nedovíme, ale určitě si myslím, že to bude úplně jiný zvuk.
1: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrle, pravá ruka nového šéfdirigenta orchestru Eliase Grandiho.
0: V Symfonickém orchestru Českého rozhlasu působím od roku 2000, od 1. ledna, takže vlastně dá se říct, že to je, no už je to víc než čtvrtstoletí vlastně. Minimálně za tu dobu, co tady působím já, člověk určitě sleduje nějaký progres, a za tu dobu celého působení orchestru si myslím, že to se netýká jenom Symfonického orchestru Českého rozhlasu, ale že všechny symfonické orchestry procházejí obrovským jako vývojem. A ta úroveň jde vlastně nahoru a jde jako ohromným způsobem nahoru.
1: Co pro vás osobně znamená to výročí 100 let, ta oslava?
0: No tak mně se to zdá jako naprosto neuvěřitelný, protože jako 100 let opravdu to je, to se málo který člověk dožije. A jako instituce samozřejmě tady jsou a je to úžasná věc, že zrovna Symfonický orchestr Českého rozhlasu, že má takovouhle historii, a je to pro mě opravdu událost. Ještě navíc to pro mě je strašně takový osobní, že tu čtvrtinu toho celého působení vlastně jsem mohl tady taky k tomu přispět.
1: Stejně jako před 100 lety na historicky prvním koncertu orchestru Radiožurnalu, tak i tentokrát rozhlasoví symfonici zahájí večer předehrou ke Smetanově Prodané nevěstě. Zazní taky Beethovenovy romance pro housle a orchestr a výběr z Dvořákových legend.

0: Celý slavnostní koncert pod vedením šéfdirigenta Eliase Grandiho pak zakončí monumentální Fibichova druhá symfonie.
1: Určitě to museli být výborní hráči, protože zrovna ta symfonie od Zdeňka Fibicha je náročná technická věc. A já si určitě nepamatuju, že bychom tady ji hráli za mýho působení. Takže to jde do desítek let, kdy se tady naposled konkrétně tato symfonie hrála. Ale má moc hezkých motivů, je to vlastně moc hezká muzika.
0: Říká koncertní mistr Vlastimil Kobrlek. Zahajovací koncert z té sezóny rozhlasových symfoniků bude možné sledovat nejen přímo v Rudolfinu, ale i na České televizi nebo na velkoplošné obrazovce na pražském náměstí Míru. Český rozhlas ho zároveň odvysílá živě na stanicích Vltava a Dédur. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D4 ve směru z Příbrami do Prahy stále zavřená po nehodě u Kytína. V omezení na 21. kilometru se převrátilo auto na střechu. Poslední volný sjezd je na 27. kilometru na Dobříš. Na objížďce z Voznice do Nové Vsi pod Pleší čekejte dlouhé kolony před Novou Vsí. Další možná objížďka přes Nový Knín je delší, ale zatím volná. A ještě přidáme čerstvou nehodu na D1 za Prahou směrem do Brna. Za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru se srazila 4 auta a stojí v levém pruhu. Vytékají tam kapaliny, pojedou tam hasiči, tak uvolněte uličku v koloně. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: České tenistky se v čínském Shenzhenu připravují na zítřejší semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku a na nezájem fanoušků si v dějišti rozhodně nemohou stěžovat. Platí to pro wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou i pro světovou jedničku v deblu Kateřinu Siňakovou. Ta navíc občas hraje čtyřhru s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai a na autogramiádě s českou tenistkou to bylo hodně znát.
1: Vozítko na elektrický pohon právě přivezlo Kateřinu Siňakovou k autogramiádě kolem několik hlídkujících strážníků a také fanoušků, kteří mají připravené fotografie. I čínské spoluhráčky často tady vidím na obrázcích Kateřiny Siňakové, kterou je Chang, mimochodem také členka zdejšího velmi silného čínského výběru.
2: Ráda hraju se Shuai a myslím si, že ty fanoušci tady jsou opravdu zažraní do toho tenisu, že to sledují, že nám dávají spoustu dárků a to je opravdu bomba úplná.
1: No, hodně lidí tady má i vaši fotku s vaší parťačkou Shang z toho posledního vyhraného titulu, tak to asi taky vám hodně připomínají.
2: Rozhodně, tak samozřejmě o to víc podle mě to sledují, když hraju vlastně s Číňankou.
1: Autogramiáda tady v čínském Shenzhenu je možná trošku jiná, když to srovnáme s těmi, na které jsme zvyklí v Evropě. Fanoušci chodí velmi organizovaně na pokyn dovnitř po jednom. Co už je běžné, tak to jsou některé suvenýry fanoušků k podpisu, tak třeba tenisáky různých velikostí, kšiltovky, ale najdeme i výjimečné předměty.
2: Jako bota byla taková zajímavá, že jich fakt jako sundal a rovnou.
1: Vypráví při autogramiádě Kateřina Siňaková, co také dostává běžně na turnajích od fanoušků k podpisu, a nebo také, jaké to je, když občas nějaký ten talisman nebo měkký dárek od fanoušků přiletí.
2: Teď se nám stalo, že už i házeli po káje ty dárky, což mi už přijde trošku za hranou, ale je super prostě vidět, že jako je to žere, že to prostě mají rádi. Šli jsme k autu a vlastně asi nějaký přívěšek to byl, nebo najednou letěl, úplně říká bacha, jo, a já si to ani nevšimla. Musím říct, že nějaký dárky jsou jako super, že jsem dostala vlastně takový skleněný portrét, kde je můj obraz, kdy jsem vyhrála olympijskou medaili a jsou tam vypsané jako i všechny moje tituly, tak to bylo jako příjemný, moc hezký. Dostala jsem vlastně nějaký sešit s fotkama, kdy za celou moji kariéru fotky, které se jako skládaly, rozkládaly a byla to úplná kniha, tak to je jako za mě wow.
1: Kateřina Siňaková teď odjíždí právě s autogramiády vozíkem z Shenzhenu. Jaroslav Pašil, Radiožurnál. Hey!

0: Komunální volby 2026. Podle čeho si Češi vybírají zástupce na lokální úrovni? Jaká témata rezonují a co rozhodne o celkovém výsledku? Speciál Radiožurnálu ke komunálním volbám.
1: Česká Ves na Jesenicku se před dvěma lety touto dobou vzpamatovávala z rozsáhlých povodní. Zmizely silnice, mosty, část domů a poničená byla i škola. Obnova stále pokračuje. Do čeho by teď měla obec investovat? Má vedle oprav peníze a možnosti i pro další rozvoj? A jak se lépe připravit pro případ další velké vody? Zeptáme se zástupců kandidujících uskupení. A to v další předvolební debatě Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Dnes v 17 hodin přímo z České Vsi s moderátorem Janem Pokorným.
0: Speciál Radiožurnálu ke komunálním volbám.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. A poslechněte si zprávy s Anou Horáčkovou.
3: Sněmovna podpořila navyšování důchodů seniorům nad 80 let. Americký prezident Trump přivítal v Bílém domě svůj čínský protějšek. Mají spolu mluvit o bezpečnosti i rozvoji umělé inteligence. Etická komise fotbalové asociace udělila brankáři Kalinovi nejvyšší možný trest. Dálnice D4 je ve směru s Příbrami do Prahy po nehodě u Kytína neprůjezdná. A počasí zítra bude většinou oblačno až zataženo a teploty v pátek do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst penze každých 5 let o 500 korun. Počítá s tím novela, kterou ve sněmovně v prvním čtení podpořili poslanci. Století by si podle ní přilepšili o 1000 korun. Valorizace penzí podle věku je podle koalice dodatečné ocenění penzistů, kteří odcházeli do důchodu v jiné ekonomické situaci než současní seniori. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO může příspěvek seniorům přispět i na zdravotní péči.
4: Každý senior, který je starší, tak má více neduhů ve 100 letech, 90 letech, v 80 letech, zdravotních neduhů a potřebuje s tím pomoci, s terénní službou. Tím pádem my dáváme těm starším seniorům tady tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
3: Koalice chce zahrnout do novely i jednorázový příspěvek důchodcům ve výši 2000 korun. Podle opozice by ale měl stát místo věkově podmíněných valorizací spíš investovat do dostupnosti sociálních a zdravotních služeb. České veřejné finance přestávají být udržitelné, varovala předtím Národní rozpočtová rada. Podle ní by už v roce 2034 mohl státní dluh narazit na zákonný limit, takzvanou dluhovou brzdu. Původně přitom rada počítala až s rokem 2037. Podle předsedy rady Mojmíra Hampla k tomu přispívají změny rozpočtových pravidel i vysoké schodky. Vláda Andreje Babiše z Hnutí ANO na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Národní rozpočtová rada je nezávislý orgán. Jejím hlavním úkolem je vyhodnocovat, jestli stát dodržuje zákonem daná pravidla rozpočtové odpovědnosti. Americký prezident Donald Trump je pyšný na vzájemné vztahy Spojených států s Čínou. Krátce poté, co v Bílém domě přivítal čínského prezidenta Xi Jinpinga, dodal, že země budou pokračovat ve společné spolupráci pro lepší budoucnost. Podle čínského vůdce by měly obě země posílit komunikaci. Hlavními tématy jejich rozhovoru má být prodloužení dohody o vzájemných clech a obchodu. Mluvit by Trump a Xi měli taky o bezpečnosti, rozvoji umělé inteligence a taky jejich hrozbách. Naposledy se prezidenti Číny a USA setkali v květnu v Pekingu. Policie apeluje na řidiče, aby byli o nadcházejícím víkendu velmi opatrní. Upozorňuje na to i v souvislosti se včerejšími tragickými nehodami, při kterých zemřelo podle policejních statistik 6 lidí. Letos zatím nejvíc za jeden den. Pokračuje mluvčí policie Violeta Canosky.
5: Před námi je prodloužený víkend, během kterého očekáváme zvýšený provoz. Prosíme proto všechny řidiče, aby nespěchali, dodržovali bezpečnou vzdálenost a plně se věnovali řízení.
6: Sport. Fotbalový brankář Marek Kalina dostal od etické komise České fotbalové asociace rekordní trest. Kvůli ovlivňování zápasů má zákaz činnosti na 20 let. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
7: Etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
6: Kalina zároveň musí zaplatit pokutu 500 000 korun. Dosud nejdelším trestem byl původně 15-letý pro Michala Hladíka, kterému ho ale následně odvolací komise snížila na 4-letý. Hokejisté Hradce Králové nastoupí ve 4. kole Tipsport Extraligy proti Liberci. Souboj dvou týmů, které v nové sezóně zatím zvítězili jen na ledě obhájců titulu z Pardubic, začne za necelou hodinu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Zavřená D4 u Kytína, nehoda na D1 za Prahou. Dálnice D4 ve směru s Příbrami do Prahy je stále zavřená po nehodě u Kytína. V omezení na 21. kilometru se převrátilo auto na střechu. Poslední volný sjezd je na 27. kilometru. Na objížďce z Voznice do Nové Vsi pod Pleší čekejte dlouhé kolony před Novou Vsí. Další možná objížďka přes Nový Knín je delší, ale zatím dobře průjezdná. Na D1 nehoda za Prahou směrem do Brna. Za sjezdem na Pražský okruh na 11. kilometru se srazila 4 auta. Aktuálně blokované 2 pruhy ze 3. Kolona od sjezdu na Čestlice tak jede krokem a prodlužuje se. V Praze velké kolony taky na okruhu ve směru z letiště na D1. Od sjezdu na Karlovarskou až ke sjezdu na Ořech pojedete 35 minut. Ucpaná stále i Strakonická na výjezdu z Prahy směr Příbram u Chuchelského závodiště po nehodě zavřený levý pruh. V Brně se vyhněte Žabovřeské ulici směrem na dálnici D1. Před tunelem Hlinky havaroval motorkář. Žabovřeská je plná už z Královopolského tunelu. A v Brně je ucpaná i dálnice D1 ve směru na Ostravu, teď navíc na kilometru 194 po nehodě 2 kamionů, zavřený pravý pruh a kolona zpomalí. Další zelená vlna za hodinu po debatě.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme většinou oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě, hlavně tedy na horách, se může objevit slabý déšť a nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už začíná další předvolební debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Tentokrát z České Vsi na Jesenicku moderuje Jan Pokorný.
9: Dobré odpoledne v 17 hodin 6,5 minuty. Česká Ves na Jesenicku se před 2 lety touto dobou vzpamatovávala z rozsáhlých povodní. Zmizely tu silnice, mosty, části domů, poničená byla i škola. Obnova stále pokračuje. Dnes tady vytrvale pršelo, zejména v takových situacích zřejmě znovu bolí šrámy na duši po té traumatické zkušenosti. Do čeho by měla obec investovat, má vedle oprav peníze a možnosti i pro další rozvoj? Jak se lépe připravit pro případ další velké vody? Zeptáme se zástupců místních kandidujících uskupení, a to v další předvolební debatě Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, která právě začíná.
1: Volby 2026. Debaty v regionech.
9: My vysíláme z hotelu Zlatý chlum tady v České Vsi. Kolem protéká říčka Bělá, dnes klidná, ale před těmi 2 lety dokázala připravit těžké chvíle. K debatě vítám Petra Mudru, starostu obce a lídra kandidátky Naše obec. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Je tady s námi Josef Liberda, dopravní inženýr, který je lídrem kandidátky KDU ČSL. Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: A Karel Kubala, místostarosta obce, lídr kandidátky Českovesáci. Dobrý den.
12: Dobré odpoledne.
9: No a tady v sále na židlích pro publikum sedí několik kolegyň a kolegů od nás z rozhlasu. Místní pravděpodobně poslouchají v pohodlí domova, soudím optimisticky. Pane starosto, v čem máte lepší program do těchto voleb než vaši protikandidáti?
10: Tak já si myslím hlavně, že 2 roky jsem u toho, tak plno těch témat, které řeším denně, každou hodinu, tak se samozřejmě do toho programu promítají a budou promítat, protože přesně víme, co teďka je potřeba udělat i z těch zkušeností, co třeba nešlo rychle, proč to nejde rychle a podobně. Takže to se určitě prolíná celým programem i obnoví celé obce.
9: Dlužno dodat, že jste starostou od roku 2010, tedy 4. funkční období.
10: Je to tak.
9: Blahopřeju.
10: Nevím, jestli je k čemu.
9: Josef Liberda, lídr KDU ČSL v České Vsi. V čem je váš program lepší, než mají protikandidáti?
11: Tak nejsem tady, abychom úplně tak soupeřili, spíš abychom se na některých věcech sjednotili. A víme, že největší problém tohoto regionu je vlastně obnova škod po povodní z roku 24. takže to bude určitě upřeno a v tom asi budeme jednotní. Mám zkušenosti, protože pracoval jsem a pracuji ještě skoro 44 let v oblasti dopravy a vím, že jsme povolovali i speciální stavby, jako jsou silnice, místní komunikace, mosty a lávky a byl jsem při obnově těch pozemních komunikací v roce 1997.
9: Mm-hmm. A stejná otázka pro Karla Kubalu, který tu reprezentuje hnutí Česko-Vesáci.
12: Tak já si myslím, že to téma těch povodní je asi nosné pro další volební období, proto nás to si myslím spíš spojuje všechny tři kandidující subjekty a vyžádá si to naší spolupráci, aby jsme tu obnovu skutečně zvládli se ctí.
9: Takže ty následující minuty vysílání Radiožurnálu a Plusu budou spíš jakousi sondou do života České vsi dva roky poté, co tady byly ničivé povodně a pár týdnů předtím, než vznikne nové zastupitelstvo. Naše kolegyně, reportérka Radiožurnálu, už se tady ptala ještě předtím, než jsme přijeli. Když se na to podíváme, tak můžeme říct, že Sabina Millerová se ptala v České vsi lidí hlavně na stav a rychlost oprav.
13: No, pomalu bych řekl.
14: Hodnotí tempo povodňových oprav místní obyvatel Břetislav.
13: Jak to vypadá kolem té řeky, tak to je hruza, že? No, tady někde ty chodníky taky, nevím, na co čeká se tady.
14: Na neopravené chodníky a komunikace si stěžuje i obyvatel Jiří.
15: Ty chodníky, už mi to zničilo jedny boty.
14: Dalším problémem je místní obchod, který stále funguje jen provizorně, říká pracovnice domova s pečovatelskou službou Kamila.
16: Je to taková vlastně nějaká sestavená rychlá buňka, kde sice jsou všechny základní potraviny, ale kolem obchodu to není úplně dobře pro ty klienty nebo pro starší lidi všeobecně upravené.
14: To potvrzuje i obyvatelka Vlasta.
17: Ten obchod by mohl trošku se zrychlit, kdyby to šlo. Ty, co mají auto dobrý, horší ti důchodci, kteří to auto nemají, že ty jsou opravdu na ten obchod závislí.
14: Opravená také stále nejsou koryta a břehy. Na jejich stav upozorňuje obyvatel Jiří.
18: Zadní cesta ještě není a moje paní chodí v ohulkách s kolegyní a dokonce tam nemůžou ani projít, protože ještě se dělají břehy. A spíše se to natahují, jako není to spravený. Spravený vypadá jinak. To je zalátaný a když přijde voda, tak ona se tam dostane zase. Provalí to a jede to.
14: Podle vedení obce se povodňové škody vyšplhaly zhruba na 700 milionů korun. Zatím se podařilo zajistit peníze na opravy za zhruba 200 milionů. I přesto se stále nepodařilo dokončit opravu základní školy. Část dětí se proto dál učí v modulárních učebnách. Pokračuje učitelka Veronika Květáková.
19: Tak modulární škola už je pod nás taková jistota. Nové třídy, na které jsme si velmi rychle zvykli a je to velmi příjemný prostor v tom, že jsme si o trošku blíž než v naší původní velké škole.
14: Na dokončení rekonstrukce se ale i přesto těší.
19: Já si myslím, že i když nám tohle vyhovuje a jsme rádi za ty prostory a jsou nám příjemné, tak se všichni těšíme na to, až ubydou ty starosti a v podstatě někde tam vzadu v tom podvědomí se těšíme, až to bude jako za náma, uzavře se kapitola povodní a budeme fungovat v tom normálu nebo tak, jak jsme byli dřív.
14: Podobné problémy jako v České vsi řeší i na dalších povodní zasažených místech na Jesenicku. Sabina Millerová, Radiožurnál.
9: Slyšeli jsme reportáž Sabiny Millerové. Pro pana starostu, ale vlastně ani pro vás dva zbylé, to není asi nic nového, takovéhle pocity občanů České vsi na Jesenicku dva roky po povodních. Proč se některé ty opravy opravdu tak vlečou?
10: Já možná začnu tím příkladem, byla tam zmíněna základní škola a na místě, kde dneska ta modulární škola stojí, tak to bylo jediné místo, kde se v té odřezené lokalitě dala dělat skládka odpadu. Takže na tom místě bylo kolem 10 000 tun odpadu a za 6 týdnů tam stála z brusu nová škola. To znamená, odvezli se odpady, udělali se základy, vykopali sítě, postavila škola a za 6 týdnů se tam učilo. Byl stav nebezpečí, bylo možno jednat rychle, bez jakýchkoliv administrativních zpomalení a podobně. A ono je to podobné, protože jakmile začínáme budovat komunikace, musí se projektovat, i program obnovy živel má svá pravidla, a musí se také přemýšlet nad tou obnovou, kde to třeba udělat lépe, kde to lépe zpevnit. A jenom dám takový příklad, teďka nám chodí rozhodnutí ze stavebního úřadu z jara 24, což je ještě předpovodní. Takže jakmile se ještě dotkneme stavebního řízení, tak na to čekáme, protože i třeba v té škole máme situace, kdy uděláme půlku budovy a potom čekáme třeba v jednom patře na vydání stavebního povolení a podobně. Takže ta problematika je hodně složitá a na první pohled to vypadá velmi nelogicky, kde se co opravuje a v jakém pořadí.
9: Říká Petr Mudra, lídr kandidátky Naše obec a dosavadní starosta České vsi. Josef Liberda, lídr kandidátky KDU-ČSL. Vidíte vy z toho mírného odstupu, který máte od radnice, že by šlo něco udělat rychleji?
11: Tak to si úplně netroufám říct, ale myslím si, že tady tou brzdou je i třeba povodí Odry, že si tím chceme obnovovat místní komunikace podobně a nejsou obnovené ty břehy, protože tam jsme slyšeli kritiku na ty věci týkající se vodního toku říčky Bělé, takže si myslím, že tam je velikánský problém. A je třeba si uvědomit, že jsme v takové té zátopové oblasti a nejvíc by nám mohlo pomoci povodí Odry, kdyby prostě více spolupracovalo a navrhovalo nějaké řešení. Třeba víme, že ta řeka Bílá je horský tok, nakonec spojena s dalším horským tokem Staříčem a dělá neplechu potom v těch obcích, kde už není možno dělat nějakou retenční schopnost, nějaké retenční nádržné nebo poldry nebo cokoliv jiného. Jediný polder, co jsem se dozvěděl na internetu, je někde v Bukovicích, ani nevím, kde přesně, ale někdo uvádí. Takže si myslím, že tady je trošku i problém v povodí Odry, aby nějak začalo řešit a zpevňovat ty břehy a pak by obec mohla pokračovat i v té obnově místních komunikací. A pak ještě důležitá věc taky, že cokoliv se bude obnovovat, tak by to mělo být i s tím protipovodním opatřením. A vím, že třeba i povodňové plány ORP, to je znamená obce s rozšířenou působností, upozorňují na určité zadrhely, hlavně v mostních objektech a lávkách. Takže třeba i posoudit tady i tyto objekty, jakým způsobem zabezpečit to, aby k těm následkům z důvodu ucpaní toho mostu nedocházelo jako k vyšším škodám.
9: Děkuju, to byl Josef Liberda, lídr kandidátky KDU-ČSL. Karel Kubala, dosavadní místostarosta, který vede kandidátku hnutí Českovesáci, rozumí těm náškům, spíš posteskům místních občanů, že to nejde tak rychle, jak by si oni představovali?
12: Ano, určitě vnímám to. Já sám bydlím v blízkosti řeky Bělé a tak se aktivně zajímám, jaký je stav vlastně projektových prací, ale ten výsledek zatím nikoho z nás neuspokojuje. Věřím, že se situace posune, že se to zlepší, že povodí Odry prostě přijde s nějakými návrhy opatřeních, které by zvýšily bezpečnost obyvatel, obce, všech v okolí řeky Bělé v České vsi.
9: Pokud si řekneme, že radnice a její dosavadní vedení dělá samozřejmě maximum pro to, aby se v České vsi žilo, neříkám, že líp, ale dobře, tak mě by zajímala jedna věc, jak tady Josef Liberda z KDU-ČSL mluvil o tom, že jste se sem přišli, nebo on, že by se tady rád dohodl na tom, jak postupovat dál. Na čem konkrétně, pane Liberdo?
11: Já nevím zdaleka, jestli obec udělá tlak na povodí Odry na Olomoucký kraj, na město Jeseník a jestli by nebylo dobré...
9: Tak se zapřijete starosty.
11: Jestli by nebylo dobré, jako aby povodí Odry, hlavní nositel, zpracovalo nějakou studii na ochranu obce Česká Ves, protože opravdu v té obci se už dá udělat málo. Tady se dá řešit ty mostní objekty a některé ty části, kde jsou ty povodňové oblasti, zabezpečit ty domy, ale nelze udělat tady hráz přes celou Českou Ves nějakou zvýšenou, protože ta voda by se i přes tu hráz mohla převalit někde jinde a udělat škodu. Takže já si myslím, že by měl být vedený velký důraz na to, aby se povodí Odry s obcí Česká Ves, městem Jeseník a Olmonským krajem dohodlo a zpracovalo studii na ochranu právě, protože víme, že v roce 1997 ta povodeň byla a je otázkou, jestli je moudré obnovovat všechno do původního stavu a neudělat ta protipovodňová opatření.
20: K tomu se dostaneme, jestli je rozumné stavět pořád v těch samých záplavových místech anebo vymyslet něco jiného. Nicméně, pane starosto Petře Mudro, jaké je jednání s povodím Odry?
10: Beru tu otázku na sebe a samozřejmě ta jednání jsou velmi složitá. Já jsem byl jedním z velkých kritiků to, když povodí Odry začalo hned po povodních vytvářet studii. Jo? Na studii se čekalo 3/4 roku, nedopadla a začalo se projektovat letos na jaře, což je katastrofické. Bylo tam i srovnání s povodím Moravy a podobně, protože byl jsem i členem poradního orgánu MMR pro povodně i vlastně jsem členem pravidelné komise Olomouckého kraje, kdy opravdu nějaká koordinace prací s povodím Odry velmi, velmi vázla. My jsme se tomu snažili naproti tím, že protože povodí přišlo s tím, že se budou vytvářet úseky zhruba po 2 kilometrech a postupně po 2 až 3 měsících budou nabíhat projekční práce i pak realizační. Takže my jsme na toto nečekali a tu předprojektovou přípravu jsme udělali sami. Tam, kde se třeba řeka dotýká našich pozemků, našich komunikací, tak veškeré zaměření, veškeré projektové přípravy ve smyslu zákresů, řezů komunikacema a břehu toho koryta, tak jsme už těm projektantům předali na začátku jejich činnosti, aby jsme tu činnost urychlili. A za mě je velmi zarážející, že povodí Odry, ředitelství silnic a dálnic a další jako Lesy České republiky jsou to všechny státní organizace a každá z nich se řídí jinými pravidly, což je pro nás největší brzda teďka, protože já osobně jsem měl představu, že pro obnovu území stát vyčlení odborníky, protože my nejsme ani na krajinu, ani na obnovu tak složité infrastruktury, jako jsou mosty a podobně. Ale po stavu nebezpečí jsme v tom zůstali sami. V projektování, v získávání informací, ale i v obnově té krajiny, o které bych rád mluvil, protože ta řeka sama o sobě to nezachrání, ale musí se dělat opatření mimo tu řeku, to znamená v těch přilehlých lesích a v té krajině. A tady vidím největší potenciál, protože ta povodeň byla daleko horší než v roce 1997, ale spadlo podobné množství srážek. A tam je ten velký otazník, čím to bylo způsobeno. Já jsem třeba člen představenstva VAKu a v roce 2015, což je před 11 lety, jsme vypracovali takový velký projekt Sucho 2015, kde jsme upozorňovali na změny v krajině. Sice, že voda ubývá, na Jeseňsku ji máme dost, ale co to způsobuje? Pár let na to přišel kůrovec, těžba, devastace krajiny a toto jsou přesně ty důsledky, že se preventivně neposlouchá. Je to teďka velká šance toho využít a s tou krajinou něco udělat, ale zase se to neřeší systémově. Takže jedna věc je velmi tlačit na povodí s urychlením projekčních a následně i realizačních prací. Druhá věc je práce v krajině.
20: Zeptám se Karla Kubaly, který asi nedodá nic navíc oproti tomu, co říkal dosavadní starosta Petr Mudra. Mě by zajímalo, jak se obtížně v takové situaci skládají kandidátky v České Vsi?
12: Tak nebylo to jednoduchý. V uskupení, za které kandiduji, nebo kde jsem nějakým způsobem líder, tak došlo k výrazné obměně kandidátů. Tuším, že třetina kandidátů prostě už nechtěla pokračovat z nějakých osobních důvodů. Měli různé důvody, aby nepokračovali. A museli jsme najít aktivní lidi, kteří se shání v dnešní době poměrně obtížně, kteří něco chtějí dělat v těch věcech veřejných, chtějí něco pro spoluobčany se angažovat.

0: Já sám osobně třeba, když můžu mluvit za sebe, tak byl to šok. Byl to šok, člověk se musel rychle oklepat, jak se říká, a začít jednat. A měl jsem výhodu v tom, že na obecním úřadě v České Vsi prostě byl skvělý tým lidí, kde jsme si vyhrnuli rukávy a prostě a začali jsme makat, aby jsme tu obec nějakým způsobem posunuli k lepším.
1: Děkuji.
0: K lepším.
1: Měl Josef Liberda z KDU ČSL nějaké problémy se sestavením kandidátky tady v České Vsi?
2: Tak určitě taky tomu byly...
1: Tomu se říká potutelný úsměv,
2: určitě,
1: který se vám
2: určitě byly podobné problémy, protože někteří, kteří nějak původně kandidovali, tak již taky se nechtěli objevit na té kandidátce. Víme, že tam byla za nás v zastupitelstvu psycholožka Monika Nobotná a ta má takovou práci a zátěž, že mají tady z toho i děti a různí lidé problémy, tak jako psycholožka prostě nestíhá svoji jako práci, tak nějak víceméně jsme ji nepřesvědčili, protože jsme si mysleli, že by byla dobrá jako lídrině, ale už nechtěla také kandidovat.
1: Děkuju. A jak to bylo u hnutí Naše obec, pane starosto Mudro?
3: Tak já mám trošku štěstí v tom, že v podobném složení to opravdu táhneme už několik volebních období. Vždycky k nějaké drobné obměně vyjde, ale vážím si toho základu. A ono se to ukázalo i u povodní, že ti lidé byli ochotní pomáhat a spolupracovat na té povodňové obnově. Takže samozřejmě ten druhý problém je, že se velmi těžko hledají i mimo kandidátku lidi, kteří potom jsou ochotní něco dělat navíc nebo i vést spolkový život a podobně, takže já bych to obrátil i do této roviny.
1: Máte nějaké vysvětlení, proč je tady prázdný sál, proč nepřišla ani noha?
3: No, je to možná částečně pohodlnost lidí, částečně nevím, jestli se styděli a věděli, že sem mohou přijít, i když jsme na tu akci upozorňovali, že bude, takže já si myslím, že opravdu asi většinou všichni mají naladěný rádio a poslouchají, protože ten zájem o tom byl, i dotazy, takže já si myslím, že poslouchají. A že tady došlo i k takovému nepochopení, že opravdu můžou sedět i tady fyzicky, takže, ale na druhou stranu musím říct, že když třeba probíhá zasedání zastupitelstva, tak nikdo se nepřijde zeptat, proč ten chodník stále není udělaný. Dostal by třeba odpověď, že se tam bude ještě za půl roku kopat plyn, protože plynaři taky ještě nejsou hotoví. A teďka je to takové rozhodování mezi tím, jestli ten chodník teďka spravit a poslouchat pak ty řeči, proč ti hlupáci ten chodník rozkopali, anebo ho momentálně provizorně zasypat a počkat na finální konečnou úpravu.
1: Posloucháte předvolební debatu na Radiožurnálu a Českém rozhlase Plus. Vysíláme z České Vsi na Jesenicku a debatujeme s lídry kandidátek. S Petrem Mudrou, lídrem kandidátky Naše obec, Josefem Liberdou, lídrem kandidátky KDU ČSL a Karlem Kubalou, lídrem kandidátky Českovesáci.
4: Volby 2026. Debaty v regionech.
1: Jsme dva roky poté. Řekněme, že po té fázi individuální pomoci musí přicházet systémová opatření. Mnozí jste o nich, nebo skoro všichni jste o nich mluvili, která mají podobným katastrofám do budoucna buď předcházet, anebo aspoň mírnit jejich dopad. Věnujete se taky, nebo můžete se z titulu samosprávy věnovat prevenci přírodních katastrof a svým způsobem i zvyšování nějaké klimatické odolnosti obce ve vašem regionu, který je a zřejmě bude povodňový, a začnu tentokrát u Karla Kubaly z hnutí Českovesáci?
0: Tak určitě se snažíme zvýšit odolnost České Vsi v rámci, jak jste zmínil, těch individuálních opatření se snažíme, protože máme rozsáhlý komplex lesa, kde jsme si už tady řekli a slyšeli jsme, že tam už třeba začínají ty opatření, nebo měly by začínat, aby potom v tom údolí té řeky Bělé ty následky nebyly takové. Takže v rámci třeba hospodaření v lese využíváme obecní prostředky a snažíme se pracovat a hospodařit vodou v krajině v rámci obecního lesa.
1: On existuje jistý princip lepší obnovy, který je zakotvený taky v koncepci environmentální bezpečnosti České republiky. Obracím se na Josefa Liberdu z KDU ČSL. Jak

0: lépe přispět nebo více přispět k prevenci přírodních katastrof a zvyšování odolnosti obce z titulu samosprávy?
1: Tak je to velmi složité, ale určitě může na svých majetcích, které má, jako jsou třeba i ty mosty, lávky, tak tu situaci zlepšit může a určitě to obec i dělala, udělat nějaká protierozní opatření. Víme, že tady je často, že ty břehy upadají. A jak jsem se díval i do územního plánu obce Česká Ves, tak tam jsou protipovodňová opatření, dokonce i z možností přemístění potoků, které to jsou další, protože to není jenom řeka Bělá, ale je tady ještě Lubina a Žlebník, tuším, pokud se nepletu. Takže i tam lze dělat nějaké možnosti a úpravy, aby se zmírnily ty dopady na těch škodách. A v každém případě je tady nutné asi vyvinout tlak i na ty ostatní subjekty, aby se k tomu taky přidali. Jakože to není jenom věci samosprávy, ale máme tady i dráhu, která taky má nějaké mosty nebo propustky a taky může zmírnit ty následky, pokud budou vyčištěné a nebude se ta voda svádět jako do jedného potoka nebo nějak tak, takže těch možností je více. No. A také očekáváme i to ředitelství silnic, že by mohlo trošku přispět i k té bezpečnosti, protože máme tady úseky, které nejsou bezpečně zajištěné, kdybyste jeli směrem na Písečnu, a je to v České Vsi, tak tam máme jako zlikvidované zábradlí neboli svodidlo a dodnes, 2 roky poté, není obnoveno a i v zimním období tam hrozí nějaký pád. Takže já bych doporučoval třeba i přehodnotit ta protipovodňová opatření v územním plánu, která obec má, která byla schválena v roce 2023, ale ta povodeň ukázala něco jiného. Ale pokud nám to povodí Odry nedodá tu studii, a nebudeme vědět, jak ta voda se chovala, ta průtoková vlna, která procházela obcí, která místa jsou jako nejvíc zasažitelná, tak potom ta obec nemá k tomu takové ty nástroje.
0: Pan starosta už o tom mluvil, pan starosta, který je lídrem kandidátky Naše obec, ale jak je to náročné z pohledu vedení obce připravit a uskutečnit vznik a obnovu třeba mokřadů, tůní, průlevů, terénních vln nebo agrotechnických opatření? Jde to vůbec?
2: Já se vrátím trošku do historie, protože já osobně jsem inicioval v roce 2012 vznik nějaké protipovodňové studie v okolních lesích. Samospráva v tomto to může ovlivnit. My máme, myslím, 8% celkové rozlohy tady v extravilánu lesa, takže můžeme to přímo ovlivnit z tohoto malého procenta. Ale obec by se měla stát tím koordinátorem i těch ostatních, ale velmi nám tady chybí ten výkon státní správy, jak to byly buď okresní úřady, nebo někdo, kdo může rozhodnout, protože například minulý týden jsem z organizací Člověk v tísni byl navštívit pana arcibiskupa, aby jsme koordinovali trošku třeba jednání s arcibiskupskými lesy, které tady mají obrovské rozlohy lesů. Jsou tady státní lesy České republiky a prostě není v silách samosprávy tyhle obrovské organizace přesvědčit k tomu, aby třeba některé věci dělali jiným způsobem a podobně. Takže jsou to jednání, které velmi zaměstnávají, ale na druhou stranu je potřeba dělat i jinou činnost, takže tady chybí výrazně ten odborní koordinátor. No ale já se vrátím k té studii, která byla zpracovaná poměrně nadčasově a opravdu řešila ta místa, které byly velmi postižené a z nich ta voda tekla, ale právě do potom vznikajícího územního plánu se možná dostalo 10%, protože pro stát nebylo reálné tam zahrnout všechny ty opatření, protože by se muselo jednat se soukromými vlastníky, vlastníky toku a podobně. A vznikají opatření, které na první pohled vypadají velmi složitě. Byly i pozemkové úpravy, které zrovna probíhaly v době povodní, dobíhaly, kde jsme taky velmi výrazně připomínkovali některá povodňová opatření, která by mohla vzniknout. A bylo celkem úsměvné, že se dokončily pozemkové úpravy, kde opravdu bylo zahrnuto možná třetinu našich požadavků protipovodňových a ty povodně ukázaly, jak bylo potřeba, aby tam byly všechny. Takže ta role samosprávy je v tom velmi slabá a chybí nám tady ta prodloužená ruka státu, někoho, kdo rozhodne o těch opatřeních odborně.
0: Když se člověk, který poslouchá tu dosavadní část předvolební debaty tady v obci Česká Ves na Jesenicku, do vašich slov pořádně zaposlouchá, tak si říká, ona vlastně se ta Česká Ves nejenom obnovuje, ona se částečně, ale i mění. Jak velké je to dilema pro vedení obce, pane místostarosto Kubalo? Říct si, tady to bude jinak, než to bylo, protože...
3: Určitě i takhle o tom je potřeba přemýšlet, co udělat lépe, co změnit, aby se ta odolnost té České Vsi zvýšila. Samozřejmě o tom diskutujeme, není to jednoduché, protože do toho vstupují majetkoprávní poměry a tak dále, takže když bychom chtěli někde tu řeku nějakým způsobem rozvolnit, jo, nebo vyprojektovat to rozvolnění, tak to není úplně jednoduché. Musíme brát spoustu okolností v potaz, jo, které to všechno vlastně ovlivňují.
0: Vy máte nějaké páky, jak prolomit eventuálně vlastnická práva, když byste se rozhodli, že něco bude jinak, než bylo, a bude to souviset s tím, že třeba na tom místě je zrovna nějaký soukromý pozemek?
3: Určitě ne. My se spíš snažíme s těmi lidmi nějakým způsobem vstupovat do jednání, pokud třeba měli blízkosti vodního toku nemovitosti, o které přišli, tak samozřejmě jsme podnikli kroky o odkupu těch pozemků a to se nám zatím moc nedaří. A asi všechno.
0: Dobře. Josefe Libero z KDU-ČSL, s jakou představou byste eventuálně šel do vedení obce, respektive do zastupitelstva, anebo na funkci starosty a řešil to dilema obnovit, anebo to nějak změnit?
1: Tak obnova určitě ne úplně do původního stavu, pokud znovu vznikne problém. Jak jsem už řekl, že existuje i v tom ORP, povodňovém plánu, co obec může ovlivnit. Obec může hlavně ovlivnit ty mosty, lávky, které jsou v její vlastnictví. Může nějakým způsobem tlačit na povodí Odry, aby to splaví, které se tam dostává k těm mostům, aby se zabránilo, třeba i tomu, když to vezme dřevo nebo jinou jako věc a ohrožuje to potom to mostní dílo, tak aby byla možnost někde místo odebrání těch klád, které se splavují třeba z lesa a podobně. A pak, když může ještě ovlivnit to, že v územním plánu ošetří, že opravdu té zaplavové oblasti se nedovolí stavět, protože to by bylo další neštěstí pro ty ostatní, kteří tam postaví. Dokonce i ty pojišťovny potom nechtějí je pojistit, nebo je pojistit na, že je to stojí majlant. Takže jsou různé ty možnosti, kde ještě obec může zasáhnout, ale největší problém, že tady ta řeka byla, nemá tu schopnost zadržet vodu tady v zastavené oblasti a že tady je na tahu hlavně povodí Odry, které by mělo s tlakem Olomouckého kraje
0: řešit. To jsme říkali, tady ty... povodí Odry tady není zastoupeno, pojďme se věnovat tomu, co můžete ovlivnit ze svých případných funkcí. Pane starosto, když mluvíme o tom případném dilematu obnovit původní stav anebo změnit uspořádání území, je takovým příkladem toho, co jsem četl v zápisu ze zastupitelstva z června tohoto roku, tedy schvalování smlouvy na pozemky potřebné pro přeložku komunikace Větrná? To je třeba ten případ?
2: Je to jeden z případů.
0: Ono tedy nový kus silnice, abychom to zjednodušili.
2: Ono samozřejmě ten pojem Build Better, vybuduj lépe, se hodně řešil v rámci té povodňové obnovy. On se i ten pohled státu na to velmi vyvíjí, protože první myšlenky byly opravdu dělejte to lépe, pak se začalo narážet na tu holou realitu, dneska jsme v prosté obnově. Ale my jsme si stejně v těch prvních dnech, kdy jsme chystali rozpočty, kdy jsme oslovovali projektanty, tak řekli, co je dobré udělat lépe. Zrovna ta ulice Větrná, tam budeme mít velký problém, jak se bezbariérově dostat na obnovovanou lávku. Mimochodem, ještě jsme nezačali projektovat, protože nemáme ty parametry od povodí Odry, ale to tady zaznělo. Ale toto je jeden z příkladů, ale třeba i škola, taky jsme si řekli, že nechceme obnovovat školu do standardu 70. let minulého století, ale jít opravdu v 21. století a děláme komplexní rekonstrukci školy, která opravdu, na kterou budeme do budoucna hrdí. Stejně tak jsme pojali...
0: Pardon, budou tedy ještě děti a učitelé v provizoriu?
2: Já už jsem těch termínů řekl několik a my už jsme tlačeni do toho, že opravdu příští školní rok zahájíme v nové škole a opravdu to naráží na to, že kdyby jsme udělali prostou obnovu, už možná učíme, ale to jsme nechtěli. To znamená, spravujeme i horní patra za vlastní peníze, vnášíme do toho nové projekční prvky, takže i než se to vyprojektovalo, než některé věci se schválí na stavebním úřadě, tak já doufám, že je to poslední školní rok v modulární škole. Ale i třeba obnova komunikací, když jsme viděli, že od povodí se dlouho nic nedočkáme, tak každou místní komunikaci, která vede podél Bělé, jsme vlastně zpevňovali vlastními zásypy, záhozy tak, aby případné nějaké povodní odolali. Ne třeba to, že se nezatopí, ale že ten úsek komunikace třeba nebude stržený tou vodou a hlavně, že to potom nepotrhá infrastrukturu typu plynu, elektřiny, pitné vody a podobně.
0: Posloucháte předvolební debatu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Před komunálními volbami vysíláme z České vsi na Jesenicku. Máme tady hosty Petra Mudru, starostu obce a lídra kandidátky Naše obec, Josefa Liberdu, dopravního inženýra, lídra kandidátky KDU ČSL a Karla Kubalu, místostarostu obce a lídra kandidátky Českovesáci.
4: Volby 2026. Debaty v regionech.
0: Už jsem to říkal na začátku, že když jsme dnes přijížděli, tak jsme přijížděli s vytrvalým deštěm. I tady v České vsi od rána pršelo. Jaké je to pro místní lidi a pro vás taky, když celý den prší? Znovu se objevují staré rány, pane starosto?
2: Tak objevují a objevovat se budou. A navíc je tady plno obyvatel, kteří už to zažívají podruhé. Jo, na to jsme třeba naráželi už i při evakuacích, my už jsme to zažili, my zůstaneme doma, ale na druhou stranu teď opravdu ten strach je a když vidíte to koryto, které je neupravené, když vidíte provizorní mosty, které máme za 4 měsíce vrátit a ještě jsme nezačali projektovat, jo, tak opravdu ty deště nejsou dobré, ale spíš jsme teď zažívali sucho. A to je možná víc děsivé z pohledu toho, když potom zaprší. Jo? Takže zase se vracíme ke krajině a vůbec k tomu, jak vysvětlit všem, jak tu krajinu obnovit. Takže samozřejmě velké deště vyvolávají ty negativní emoce a pořád s tím bojujeme. Jsou to z tohoto pohledu jenom 2 roky.
0: Vlastně tak rok a půl, 2 roky po povodních už většinou odeznívá ta akutní krizová reakce a nastupuje takzvaná střednědobá adaptační fáze, říkají experti. Ale je taky zřejmé, že kapacity psychologů, psychiatrů, dalších odborníků v zasažených regionech typu České vsi a dalších jsou nedostatečné. Může s tím obec, pane místostarosto, něco dělat?
3: Nedokážu říct. Skutečně ty obavy jsou při každém větším dešti, když ten déšť bubnuje na střechu a ten splav hučí, tak skutečně ty obavy tady jsou u mnoha lidí. Zažil jsem osobně 2 povodně a nevyvolává to příjemné pocity.
0: A ty kapacity psychologů, psychiatrů, na to je samospráva krátká?
3: Nedokážu v tomto říci, po povodních tady byla pomoc.
0: Přijíždějí třeba neziskové organizace,
3: přijížděli,
0: které alespoň
3: tak,
0: nasměrují
3: zafungovalo to, bylo to potřebné, potřebovali skutečně občané tuto pomoc, hlavně starší lidi, které to poznamenalo a bylo dobře, když tady takový odborný personál prostě byl z těch neziskových organizací a mohl poskytnout tu pomoc.
0: Josef Liberda, který vlastně mluvil o kolegyni psycholožce, která byla v zastupitelstvu po nějakou dobu. Jak se dívá na tenhle problém? Může samospráva nějakým způsobem aktivovat tyhle profese i třeba 2 roky po povodních? Protože ta traumata tady jsou, ne, že ne?
1: Tak určitě nějaké nástroje třeba obec má. Třeba, že poskytne byt, případně nějaké výhody nebo benefity. nebo dá k dispozici nějakou kancelář, ale je to složité, protože o tom rozhoduje kolektiv, že toho zastupitelstva 15 členů, takže to není to až tak jednoduché, ale ty nástroje nějaké malé jsou, ale otázka je, že těch psychologů je málo. To je ten problém, že teď školy žádají hlavně ty školní psychology a jich nedostatek, takže to je ten problém, že jich je tady málo, zvlášť v této oblasti.
0: Pane starosto, máte na to nějakou páku?
2: Já si myslím, že samozřejmě ty odborníky neseženem, protože na Jeseninsku zháníme lékaře ve všech oborech a je to problém v celé České republice, ale úplně bych nesouhlasil s tím, že skončilo to období, kdy pomáhali třeba humanitární organizace, protože tady si myslím, že co skvěle zafungovalo, jednak státní podpora Živel 3. Já vím, že jsou to peníze, že je to ta hmotná obnova, ale myslím si, že tady nezůstal člověk bez pomoci, protože tady skvěle zafungovala koordinace neziskových humanitárních organizací. Ono je to dneska leckdy zprosté slovo, ale já si to nemůžu vynachválit a do dneška, protože my jsme měli vytvořené seznamy všech postižených lidí, nemovitostí a jednak je ty humanitární organizace naštěvovaly. Tam, kde opravdu se zhledalo po konzultaci s námi, kde je potřeba pomoc, tak se hledali odborníci, ale propsalo se to i do toho, že potom nezůstal nikdo bez té pomoci ani fyzické při tom úklidu po povodních, ale i při té obnově nemovitostí. Pokud ten člověk neměl nárok třeba na podporu z živlu 3, což byl velmi frekventovaný program, my jsme vytvořili konzultační místo snad možná jako jediní v těch postižených územích. Měli jsme více než 45 konzultací, podali jsme lidem 180 žádostí a tam, kde jsme cítili problém, tak jsme v úzkém kontaktu právě s těmito humanitárními organizacemi spolupracovali a pokud ten člověk neměl nárok, tak určitě to pořešili tyto organizace. A spolupracujeme doteď, protože ne každý ještě má vyřešeno, má postaráno, takže ty konzultace například s Člověkem v tísni probíhají stále a stále se ti lidi naštěvují. Takže není to ta nejodbornější pomoc, ale rozhodně ještě neskončilo to, co se dělo 2 měsíce po povodních.
0: Kdybychom se podívali, pane starosto, do obecní pokladny, jak se vám daří držet ten rozpočet aspoň na takové míře vyrovnanosti, v jaké je?
2: To je kolotoč. My máme rozpočet kolem 100 milionů korun, jsme zvykli mít zhruba 20 milionů někde v uvozovkách v oběhu a dneska se blížíme k miliardovému rozpočtu, protože ještě před povodněma jsme rozjeli rekonstrukci nebo výstavbu krytého bazénu za 300 milionů, 700 milionů povodňový škod plus běžné rozpočty a další investice, takže dneska jedeme o nulu víc a nejsme na to zvyklí a je velmi těžké to uhlídat. Máme na úřadě 8 zaměstnanců, máme škody podobné jak město Jeseník, kde 150 zaměstnanci a je to velmi riziková záležitost. Nesmí nikde vzniknout chyba, protože někde přijít o 10-20 milionů, tak samozřejmě pro obec je to velmi kritické. Zatím to nějak zvládáme, ale opravdu 2 roky už jedeme v tomto tempu.
0: Pane místostarosto, jak na ten bazén, o kterém mluvil pan starosta, mohou nebo mají přispívat třeba okolní obce, protože to bude jediná stavba tohoto druhu vlastně v 50-kilometrovém perimetru kolem České vsi. Jste nějak dohodnutí s okolními starostmi, že by se na tom podíleli?
3: Ano, je to s něma komunikováno už dlouhodobě, bez toho vlastně, aniž by to, jsme to s těmi partnery z okolních obcí města Jeseník měli nějakým způsobem vykomunikováno, tak by to nebylo možné vůbec vlastně o tom přemýšlet a dostat se až do té fáze realizace toho bazénu. Je to skutečně regionální sportoviště nebo regionální zařízení regionálního významu pro celé Jesenicko, které vlastně by nám mělo pomoct nejenom v plavecké gramotnosti žáků základních škol, tak i turismu, rozvoji turismu na Jesenicku.
0: Já se u toho zdržuju proto, že na první postek by se mohlo zdát nezasvěcenému posluchači, že vlastně stále se opravují škody po povodni a obec si staví rozmařile, řekne si někdo, bazén, který je energeticky náročný. Tady jenom dodejme, že tak to není, že je to dlouhodobý projekt, který byl schválený. Nicméně, žijeme v nějakém reálném světě a nemůžeme si dělat iluze, že situace, já nevím, v Hormuzském průlivu na Ukrajině, která ovlivňuje světovou ekonomiku a v jejím důsledku třeba i ceny energií, a možná nás čeká v dohledné době zase zvyšování cen energií, možná zvyšování inflace, cen potravin, služeb a podobně. Jak se na to může připravit Česká Ves, když, pane starosto, jste mluvil o tom rozpočtu, který máte, že jste najednou o nulu víc?
2: Takže vidím, že ta otázka směřuje na mě. Ano. Vemu to trošku šířeji, protože my jsme nechtěli zůstat jenom u toho, že za 5 let něco spravíme po povodních a pak se budeme rozhlížet, co nám za těch 5 let zmizelo. Nechtěli jsme skončit se spolkovým životem, nechtěli jsme skončit s kulturními akcemi. Chtěli jsme mimo té povodňové obnovy, která nám přinese možná i mnoho dobrého, protože budeme mít všechno spravené, nové, ale chtěli jsme žít i normálně. A ten bazén podle mě byla věc, která se připravovala 10 let. A nešlo teďka říct, přišli povodně, my to vzdáváme, my už potom nebudeme plavat. Jo, a to je u hodně dalších věcí. Takže je to teďka náročné období, jak to zvládat, ale myslím si, že řešili jsme stejný problém ve starém zařízení, kdy přišly různé inflační vlny, kde byly různé energetické krize, už jsme to zažili a různě jsme se na ně připravovali, že jsme dokonce omezovali provoz, ať nemusíme tolik topit a podobně. Takže toto jsou prostě běžné výkyvy ekonomiky, na které musíme být připraveni i rozpočtově. Ale nedá se odhadnout, jaké budou náklady na provoz za 5 let. Může být cena ropy na pětině, může být ještě na dvojnásobku než dneska. Ale s touto představou nelze plánovat takové věci. Určitě máme udělanou finanční rozvahu tak, že bazén samozřejmě ziskový nebude, to v tomto regionu není možné, ale mimo jiné vykonáváme veřejnou službu, neděláme komorční činnost a ten bazén se staví především pro plavání základních škol.
0: To jsme na tom podobně, my taky vykonáváme veřejnou službu. Josefe Liberdo z KDU-ČSL, abychom aspoň na chvíli uhnuli od povodní. Tady je hezky, tady máte krásné okolí. Kdyby tolik nepršelo dneska, nebylo pořád pod mrakem, tak se tady rádi projdeme nebo projedeme. Jaký potenciál pro turistický ruch vidíte v České Vsi?
1: Tak je tady ranč.
0: Dík.
1: Tak to je taky, je tady i autoveterán klub. Funguje tady i vojenské muzeum. A samozřejmě je tedy možno zajít na Zlatý chlum, na Čerťáky, takže jsou takové krásné procházky, které jsou až tak příliš náročné. A nebo to spojit ještě taky z Čerťáku na Křížový vrch, tam je taky nádherně a krásně. A víceméně do Lázní je taky kousíček. Mnozí tady využívají tu lesní cestu, která vede do Lázní, protože tam je klid, tam nejezdí vozidla a mohou tam jezdit i nemotorová vozidla, to znamená, že tam je výhodou, že mnozí třeba i co dělají cyklistiku a v létě to často využívají, že a zvláště vždycky jsem byl naštvaný, když mě předjížděly ženy a pak jsem zjistil, že mají elektrokolo. já jsem nemohl.
0: A vy jste ho měl taky, ne?
1: Ne, já jsem ho neměl. Jako já jsem říkal, jak je to možné, že mají takovou sílu, tak já už mám nějaký věk. A takže určitě jsou tady i velké nebo zajímavé věci. Jako, a kousíček třeba odtud z České Vsi do Písečné, tam jsou jeskyně na Špičáku, takže tady je hodně takových aktivit, kde se mohou lidé podívat.
0: Co byste jako radnice podpořili, pane místostarostu Kubalo, kdybyste neměli tolik starostí s těmi popovodňovými škodami v oblasti turistického ruchu?
3: Tak podpořili. Já si myslím, že tady je obrovský potenciál. Vemte si klimatické lázně Jeseník, jo? Vemte si okolí tu přírodu, která je poměrně hodnatá, takže je to náročné kolikrát na tu fyzičku a někdy stačí málo. Vemte si, že přírodní léčitel Priznic čím léčil? Obyčejnou vodou. Jo? A to je geniální víceméně myšlenka, jo. Tady můžete udělat pár kroků a v té Lubíně, která nás tady svým způsobem ohrozila, tak se můžete svlažit v párných letních dnech a vykonáte i něco pro své zdraví. Takže zvu všechny, prostě ať se přijedou podívat na Jesenicko, do České Vsi, máme co nabídnout, jak říkal tady kolega Pepa Liberda, jo, máme tady muzeum, máme tady automotoveterány a tak dále a tak dále. Budeme mít
0: ten ranč nezapomeňme, tím pan Liberda začal.
3: Budeme mít nový bazén, který taky děláme pro rozvoj turismu.
0: Stíhá se nad tím dosavadní vedení radnice zamýšlet, jak podpořit, pane starosto, naše obec, turistický ruch?
2: Stíhá a já se musím pochlubit, protože to není jenom o tom, samozřejmě teďka je tady pauza, ale my jsme tady vybudovali cyklookruhy, jest cyklo, byla to první etapa ve spolupráci s Lázněma, dneska už v rámci Sdružení cestovního ruchu vzniká jest cyklo okruhy 7, které propojují celé Jeseníky, takže vlastně jsme odstartovali velmi úspěšný cykloprojekt na území celých Jeseníků. Máme tady naučnou stezku, která se hlásí k odkazu Vincenze Priznice, protože Sofie Priznicová byla rodačka, tak jako Johann Schrott, takže velmi úzká spolupráce s těmito lázněmi. Na toto téma máme právě turistickou stezku a velmi intenzivně s těmi turistickými cíly spolupracujeme, protože myslím si, že Jeseníky celkově se nemají za co stydět a Česká Ves do té mozaiky turistických cílů spadá a ten turistický ruch byl jeden z hlavních priorit v těch minulých obdobích. Teďka priorita je to, co máme udržovat a do budoucna se vrátit k dalšímu citlivému rozvoji, protože bojujeme i trošku s tím overturismem, ale musí se s tím citlivě nakládat.
0: Do konce dnešní společné debaty Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus zbývají 4 minuty. Vrátíme se na začátek. Kdyby přišla obnovná povodeň znovu, v čem by podle vás byla Česká Ves lépe připravena? Začnu u Josefa Liberdy z KDU ČSL.
1: Tak tím, že prošla už 2x tou povodní, tak má určité zkušenosti. A ví, už má i nějaký takový ten i vyrozumovací systém upozornění pro občany, takže víceméně ti občané jsou informováni, včas vždycky nasledovala evakuace, takže i ty zkušenosti, které třeba jsou těžké, ale jsou prospěšné pro další povodeň.
0: Stejná otázka pro Karla Kubalu, co nutí Českovesáci?
3: Já nevím, jestli se dá na takovou přírodní katastrofu takového rozsahu jako připravit někdy. Samozřejmě jsme zkušenější, spoustu věcí bych asi udělal stejně, jak jsme řešili při povodních v roce 24. A já říkám, je to hodně o lidech, o těch prvních vlastně rozhodnutích, kdy tady vlastně pomoc nebyla, po několik dnů nebyl signál, jo, takže jsme si, všem jsem říkal, musíme si pomoct v této situaci sami, využít místní zdroje, techniku, lidi, což se podařilo a takhle bych to zopakoval, když by něco takového přišlo, ale rozhodně si to nepřeju, nechtěl už bych to zažít.
0: Petr Mudra, starosta České Vsi, hnutí naše obec. V čem je Česká Ves teď soběstačnější po těch 2 letech?
2: Určitě jsme reagovali na věci, které nám chyběly v době povodní. Snažíme se vybavit jednak materiálně a ty věci využívat i v normální době, mít dostatečné kapacity, pohonný hmot, mít třeba čerpadla, mít zdroje. Ono se to hodí i opravdu v době, kdy se nic neděje. A samozřejmě, jak už jsem mluvil, ten systém lepší obnovy, jo? Takže opravdu místa na komunikacích, které zmizely, tak si myslím, že teď jsou odolnější. A jestli ještě povodí přijde s obnovou, tak to samozřejmě bude ta dobrá zpráva. Školu se snažíme zabezpečit tak, aby ne úplně se zabránilo těm škodám, ale aby se zabránilo škodám ve větším rozsahu a zabezpečit tak, kdyby se něco takového stalo, aby ta výuka mohla probíhat. A takhle se snažíme u všeho, co z těch zhruba 40 témat, které máme při té povodňové obnově, děláme.
0: je znát i z téhle debaty, že vy tři se znáte, možná si všichni tři tykáte. Dovedete si představit koaliční spolupráci na radnici, pane Liberdo?
1: Tak já pracuji už 20 let v kontrolním výboru, tak víceméně chod obce znám a spolupráce tady i s těmi subjekty je na velmi dobré úrovni, si myslím.
0: Karel Kubala, Českovesáci.
3: Já si to bez dobré spolupráce a bez dobré komunikace vůbec nedokážu na takové malé obci představit. Jo, je to alfa omega pro mě, prostě spolupracovat. A...
0: Petr Mudra, starosta.
2: Tady v minulosti bývalo 7 nebo 8 volebních uskupení, teďka po povodních tomu tak není, ale vždycky, ať to bylo, jak to bylo, tak zhruba měsíc po volbách se smazaly ty v uvozovkách stranické barvy a většinou se pracovalo, což pro mě vždycky byla motivace, jak pokračovat dál.
0: A tím končí předvolební debata Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Vysílali jsme z České vsi, z hotelu Zlatý chlum a hosty byli Petr Mudra, lídr kandidátky naše obec. Děkuju za to, mějte se hezky, nashledanou, ať se vám daří.
2: Děkuju, krásný večer.
0: Josef Liberda, lídr kandidátky KDU-ČSL, hezký podvečer.
1: Taky děkuji, krásný večer všem.
0: A Karel Kubala, lídr hnutí Českovesáci.
3: Děkuji za pozvání do debaty, pěkný večer.
0: A Jan Pokorný přeje dobrý poslech.
5: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. A začínají hlavní zprávy. Sněmovna podpořila navyšování důchodů seniorům nad 80 let.
6: Každý senior, který je starší, tak má více neduhů a potřebuje s tím pomoci.
5: Americký prezident Trump v Bílém domě přivítal čínského vůdce.
7: Prezident Xi a já budeme pokračovat ve spolupráci, abychom vytvořili lepší budoucnost pro oba naše národy.
5: Hokejisté Hradce Králové hrají v extralize s Libercem. Dálnice D4 je ve směru do Prahy po nehodě za Dobříší neprůjezdná. A počasí zítra čekejte oblačno až zataženo, na severovýchodě může zapršet a teploměry ukážou maximálně 18 stupňů. Začínají hlavní zprávy a Anna Horáčková vám přeje dobrý večer.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst penze rychleji než těm mladším. Vládní novelu v úvodním kole podpořili poslanci. Důchody by se 80níkům a starším zvyšovaly v pravidelných 5letých intervalech o 500 korun, 100letým o 1000.
8: Starší seniori mají podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO častěji zdravotní problémy a z důchodů si hradí třeba dovoz obědů nebo úklid. Příspěvek jim může pomoct právě i se zdravotní péčí, řekl Juchelka.
6: Dáváme těm starším seniorům tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
8: Podle opozice se má ale investovat právě do dostupnosti zdravotních a sociálních služeb. Novelu chtěla zamítnout a označovala ji za předvolební dárek, pokračuje poslanec ODS Jiří Havránek.
9: Hnutí ANO myslí na skupinu svých jistých voličů, ale já moc prosím, myslete i na střední třídu a další generace, které to celé platí a budou platit.
8: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Před narůstajícím zadlužením veřejných rozpočtů dnes varovala Národní rozpočtová rada. Podle ní se náraz do dluhové brzdy přiblížil na rok 2034. Ministerstvo financí to odmítlo. Tvrdí, že zpráva Národní rozpočtové rady je v rozporu s realitou. Budeme se tomu věnovat podrobněji hned po zprávách. Prezidenti USA Donald Trump a Číny Xi Jinping jednají v Bílém domě o vzájemných vztazích, obchodu i umělé inteligenci. Ve Washingtonu se sešli poprvé od roku 2015.
7: Naše týmy se snaží vyjednat vyváženější obchodní vztahy, včetně přístupu amerických farmářů na nový trh.
10: Řekl americký prezident. Obě země už se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Prezident Xi zdůraznil potřebu mírové koexistence obou zemí a pravidelného dialogu armád Číny a USA. Řekl také, že Čína pozve do země 100 000 mladých Američanů a Atlantě propůjčí dvojici pand. Helena Berková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
11: Víme, co se děje u vás.
5: Pohonné hmoty v Česku dál zdražují. Cena za naftu se dostala k historickému rekordu. Řidiči za litr zaplatí v průměru 49 korun a 52 léřů. A benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky.
11: Další mírné zdražení paliv očekávají analytici i v příštích dnech. Od října ale začnou platit vládní opatření a ta by ceny měla snížit, říká analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.
12: Čekám ten pokles nakonec o více než 2 koruny během několika týdnů.
11: Podle Tylečka se do nižších cen promítne hlavně plánované snížení spotřební daně na naftu. Kromě toho vláda chce taky zastropovat marže obchodníků na 2 koruny a 50 haléřů na litr. Premiér Andrej Babiš z ANO vidí problém hlavně v nedostatečné kapacitě evropských rafinerií, které by podle něj měla řešit Unie. Na Evropské radě chce navrhnout i další opatření.
13: Chceme vyzvat Evropu, aby odložila ty ETS dvojky, které ještě více zdraží vlastně i pohonné hmoty.
11: Ceny nafty a benzínu se zvyšují kvůli konfliktu na Blízkém východě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
5: Italský parlament podpořil návrat k jaderné energetice. Tamní vláda počítá s výstavbou prvních bloků do 8 let.
14: Italský senát přijal nový zákon poměrně přesvědčivě. Prohlasovalo 81 senátorů, proti jich bylo jen 51. Ministr životního prostředí a energetiky Gilberto Pichetto Fratin mluvil o historickém dnu.
15: Udržitelná jaderná energie spolu s obnovitelnými zdroji udělá z Itálie bezpečnou, nezávislou a konkurenceschopnou zemi.
14: Italská vláda si od jádra slibuje dostatek energie na budování datacenter, ale taky její zlevnění. Dosud je totiž hlavně dováží zemní plyn z Afriky a Asie a elektřinu třeba z Francie. Vláda se chce soustředit na budování hlavně malých modulárních reaktorů. Itálie si odhlasovala odklon od jádra po tragédii v Černobylu v 80. letech a znovu po havárii v japonské Fukušimě v roce 2011. Martin Balucha, Radiožurnál.
5: Americké televize CNN a MS Now i server Politico se znovu obrátili na soud. Bílý dům totiž nesplnil předběžné nařízení federálního soudce ve Washingtonu a některým zástupcům těchto médií zabránil i dnes ve vstupu. Odebrat akreditace trojici médií nařídil minulý pátek prezident Donald Trump.
16: Soud předběžným opatřením zablokoval Trumpův zákaz vstupu do Bílého domu pro 3 média. Jejich pracovníci měli ihned dostat zpět své akreditace, které jim v sobotu ochránka prezidentského sídla zabavila. Do Bílého domu dnes ale pustili jen některé z nich. Soudce Timothy Kelly verdikt odůvodnil tím, že Bílý dům nepostupoval podle zákonné procedury a neupozornil média na možné odebrání akreditací předem. To udělal až potom, co na něj redakce podali žalobu. Soudce upozornil, že se proti předběžnému opatření není možné odvolat a nařídil ministerstvu spravedlnosti vysvětlit postoj Bílého domu. Pavel Novák, Radiožurnál.
5: Praha po dlouhé rekonstrukci otevřela průmyslový palác na výstavišti. Vyhořel před 18 lety. První návštěvníci ho můžou obdivovat při komentovaných prohlídkách.
17: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
18: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Levé křídlo, které v roce 2008 vyhořelo, udělali dělníci ve stejné podobě, jako vypadalo v 19. století, potvrzuje vedoucí projektu z firmy Metrostav David Čech.
19: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná, ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny.
18: Opravená budova má oproti dřívějšku lepší protipožární ochranu. Komentované prohlídky budou v průmyslovém paláci do 11. října. Všechny termíny už jsou plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
5: V Pražském národním divadle má dnes večer premiéru muzikál Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. V nově nastudovaném příběhu o nespravedlnosti a pomstě se v hlavní roli představí Adam Plachetka.
20: Slavný muzikál vypráví o londýnském lazebníkovi, který se po letech vrací do města, aby našel svou rodinu a pomstil se za dávné křivdy. Hlavní roli stvární také pěvec Adam Plachetka.
21: S čím mám nejmenší zkušenost, je mluvený dialog. Inscenaci režíruje Martin Čičvák a tím, že on přichází z Činohry, tak zrovna tady k tomu má dost co říct, a že jsme společně tvořili strukturu toho dialogu, na což my vlastně nejsme zvyklí. My spíš se dopředu naučíme muziku a pak dáváme dohromady všechno kolem.
20: Druhou premiéru uvede Státní opera Národního divadla v neděli 27. září. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: Sport. Hokejisté Hradce Králové a Liberce rozehráli duel čtvrtého kola Tipsport Extraligy. Souboj 12. s 8. týmem tabulky sleduje František Typovský.
22: Na vstupu.
1: Šestá minuta první třetiny, stav zápasu Hradec Králové, Liberec 0-0, teď ale Bílí Tygři mají první přesilovou hru v utkání. Z Hradce Králové František Typovský, Radiožurnál.
2: Fotbalový golman Marek Kalina dostal od etické komise fotbalové asociace rekordní trest. Za úplatkářství a ovlivňování zápasů má maximální možný zákaz činnosti na 20 let a zároveň zaplatí 500 000 pokutu. Kalina figuruje v korupční kauze, která se týká ovlivňování utkání v nižších soutěžích. Zapojené jsou ale i týmy Karviné nebo Opavy.
22: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
23: Zavřená D4 u Kytína, nehody v Praze. Dálnice D4 ve směru s Příbrami do Prahy je stále zavřená u Kytína. V omezení na 21. kilometru vyšetřují následky tragické dopravní nehody. Poslední volný sjezd je na 27. kilometru na Dobříš. Na objížďce z Voznice do Nové Vsi pod Pleší čekejte dlouhé kolony. Ucpává se i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 9. kilometru se sunou nejen kamiony až na Pražský okruh k Ořechu. V Praze brzdí stále silný provoz nehody. Na D1 za Prahou směrem do Brna na 11. kilometru odtahují po nehodě dvě auta v levém pruhu a zdržíte se asi 10 minut. Nehoda i na jižní spojce směr Štěrboholy překáží za Lanovým mostem a v levém pruhu a kolona je tam od Zahradního města. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme oblačno až zataženou, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a severovýchodě, hlavně tedy na horách, se může objevit slabý déšť. A nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď už začíná publicistika, moderuje Věra Štechrová.
24: Jak vidí Národní rozpočtová rada současný stav veřejných financí a před čím varuje? Umělá inteligence se zřejmě poprvé dokázala nabourat do vládního portálu. Co se pokazilo tentokrát? A proč etická komise fotbalové asociace udělila za korupci rekordní trest bývalému brankářovi Zlínska Martinu Kalinovi? O tom všem budeme mluvit. Kvůli rostoucím schodkům veřejných financí a rozvolnění rozpočtových pravidel může přijít náraz Česka na dluhovou brzdu o 3 roky dřív, než se dosud čekalo, to znamená už za 6 let. Uvedla to Národní rozpočtová rada, která dnes zveřejnila svou zprávu o stavu veřejných financí a jejich vývoji. Hospodaření státu podle závěrů rady nelze označit za dlouhodobě udržitelné. Veřejný dluh vůči HDP už loni podle předsedy rozpočtové rady Mojmíra Hampla překonal rekord z roku 2013 a pohybuje se přes 44%.
25: Ta dráha je teď nastavena tak, že v roce 2026 budeme znovu výš, v roce 2027 znovu výš. Proto já si troufám říct i zákonodárcům, že když mají v zákoně stále napsáno, že při překročení hranice dluhu 50% HDP se jim následující rok mají snížit platy o 20%, tak při tomhle šlapání na plyn se tam můžeme dostat už v tomhle volebním období.
24: Podle ministerstva financí rozpočtová rada ve svých projektech pomíjí záměr konsolidovat veřejné finance od roku 2028. Riziko nárazu na dluhovou brzdu ministerstvo odmítlo. Dluhová brzda pro celé veřejné finance se spouští při výši dluhu 55% HDP. My si o tom řekneme víc s ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu Janou Klímovou. Vítej, Jano.
26: Dobrý den.
24: Kdy se podle Národní rozpočtové rady můžeme tedy dostat na těch 55% HDP a co by to spuštění dluhové brzdy konkrétně znamenalo?
26: Tak dostat bychom se na ně mohli podle nových propočtů rady už v roce 2034, zatímco ještě loni to tedy vycházelo na rok 2037. A ta aktivace brzdy poté, kdy dluh Česka dosáhne tedy těch 55% vůči HDP, jak jsi říkala, tak by znamenala okamžitou konsolidaci veřejných financí, a to tak, že se musí sestavit fakticky z roku na rok vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. No a vzhledem tomu, že teď máme, asi budeme mít i nadále velké schodky, v současné době 100 miliardové, tak by se musela například seškrtat většina investic státu, nepochybně by se muselo razantně sáhnout i do platů ve veřejné sféře, do oblastí, jako je třeba školství nebo zdravotnictví. No a ještě níž tedy je ten práh brzdy nastaven pro platy politiků, jak zmínil Mojmír Hampl v tom úvodu. Podle aktuálních bych tomu tedy dodala, jenom že podle aktuálních odhadů ministerstva financí má veřejný dluh dosáhnout v roce 2029 skutečně 49,5% vůči HDP. Měl by tedy být nebezpečně blízko té hranice pro snížení platů o pětinu.
0: To už by pak nestačilo pouhé zmrazení platů, které si politici odhlasovali v poslanecké sněmovně dnes.
26: Rovnou by museli škrtat.
0: Proč dluh veřejných financí roste tak rychle a to hlavně v posledních letech?
26: Tak důvodem je, že se čím dál víc rozevírají nůžky mezi příjmy a výdaje státu na druhé straně, kdy ty výdaje rostou výrazně rychleji a tím se tedy navyšují ty schodky hospodaření. No a zvyšují se výdaje, jak vidíme, na platy, na obranu, na investice. V poslední době se k tomu přidal i značný růst na výdajů na úroky z půjček, kterými stát ty své dluhy hradí. Pro zajímavost letos tyto úroky vyjdou podle Národní rozpočtové rady už na 130 miliard korun, příští rok asi na 145 miliard. A jinak to tempo růstu, abychom byli fér, u těch dluhů se začalo zvyšovat už kolem roku 2020, kdy se staly dvě věci. Udeřil covid a zmrazila se ekonomika, musel to platit stát a také sněmovna hlasy ANO a ODS odsouhlasila zrušení superhrubé mzdy. A pro připomenu, že to znamenalo v dnešních cenách výpadek na daních z příjmu pro stát kolem 120 miliard korun ročně. No a že to tempo růstu zadlužování, ne tedy ten samotný dluh, který je těch 44% zhruba, je to asi polovina, když si vezmeme průměr zadlužení třeba v eurozóně, států eurozóny, ale co je právě problém, tak to je to tempo zadlužování a to je opravdu rychlé a to ukazují i tvrdá data z EU. Český dluh rostl právě v letech 2020 až 2025 třetím nejrychlejším tempem v Unii. Před námi bylo jen Finsko a Rumunsko.
0: Ona současná vláda upozorňuje, že je tu více zemí, které jsou mnohem víc zadlužené, než jsme my, to je její argument. A pak další argument vlády je, že plánuje konsolidaci veřejných financí od roku 2028. Tak jak se Národní rozpočtová rada právě dívá na tenhle plán konsolidace veřejných financí od roku 2028?
26: No je pravda, že ho vláda slibuje, skutečně má ve všech svých plánech výhledových, že už v roce 2029 by ty schodky vzhledových, že už v roce 2029 by ty schodky státního rozpočtu chtěla srazit ze skoro těch současných 400 miliard na 250 a měli bychom být asi v polovině limitu schodku povoleného evropskými pravidly, jenomže Národní rozpočtová rada k tomu říká. Zatím vůbec není jasné, jak to vláda chce udělat. Nepodložila to, cituji teď, žádnými věrohodnými návrhy a doposud dělala podle rady tedy spíš opak, to znamená velmi výrazně zvýšila ten schodek veřejných financí jak letos, tak pro příští rok a dokonce si k tomu rozvolnila i rozpočtová pravidla, tedy zvýšila ty limity na schodky oproti minulosti tak, že jsou volnější než ty evropské, přitom dříve byly přísnější, naopak ty české limity a také zavedla do těch videových rámců některé nové únikové doložky, také z rozpočtu třeba úplně vypadla půjčka na Dukovany, která by mimochodem navýšila ten schodek rozpočtu na příští rok možná o dalších 30 miliard korun. Teď je tedy úplně někde v nějakých mimo rozpočtových fondech a nepromítá se tam ani do té dluhové brzdy mimochodem, což je také novinka. No a podle Národní rozpočtové rady by ta slíbená konsolidace veřejných financí, tedy navíc přicházela ve volebním roce 2029, musela by být postavena na výrazných zásazích, jak na výdajové, tak na příjmové straně. A jak řekl Mojmír Hampl, určitě nebude stačit jen vyšší daň z kratomu, o které mluví Alena Schillerová.
0: No vláda tu současnou výši deficitu obhajuje taky investicemi, které mají, jak říká, nakopnout českou ekonomiku. Vláda vlastně říká, že z dluhu se dá vyrůst. Tak zohledňuje tohle Národní rozpočtová rada ve své analýze?
26: Zohledňuje, ale bohužel s tím, že dochází k závěru, že z dluhu opravdu vyrůst nelze. Podle propočtu a projekce rozpočtové rady dynamiky dluhu na příštích 50 let by při té současné výši schodku úrokových sazeb a zhruba 2% inflace musel reálný růst české ekonomiky dosahovat v každém roce asi 27%. A něco takového, jak upozornil člen rady Luboš Komárek si lze představit možná v nějaké poválečné ekonomice, ale rozhodně ne v té naší, která roste zhruba o 2 až 2,5% ročně a je na svém potenciálu. Rada tedy ještě propočítala, že by se z dluhu šlo při zachování toho současného růstu ekonomiky, tedy možná dostat ještě přes inflaci, která by ten dluh vlastně umazala, ale pak by ta inflace musela dosáhnout také 27% ročně, vychází radě. A to fakt tedy opravdu nechceme nikdo, samozřejmě. No a jinak, pokud jde o ty investice státu do dopravní infrastruktury obrany, o kterých mluví vláda, tak je určitě dobře, samozřejmě, že je dělá, protože jsou nutné opravdu pro fungování státu. Ale není to tak, že by každá investovaná koruna v této oblasti automaticky přinesla nějaký násobek v podobě příjmů státu. Většinou je totiž ta návratnost těchto investic nižší než jedna. Čili menší.
24: O analýze Národní rozpočtové rady jsme mluvili s Janou Klímovou, ekonomickou analytičkou Českého rozhlasu. Jano, díky, naslyšenou.
26: Děkuji také, naschranou.

0: Agent umělé inteligence vyvinutý americkou společností OpenAI v červnu pronikl na australský vládní portál se zdravotními údaji a získal neoprávněný přístup k veřejným i neveřejným souborům. Oznámil to australský premiér Albanese v New Yorku na zasedání valného shromáždění OSN. Jedná se pravděpodobně o první známý případ, kdy agent AI hacknul vládní webovou stránku. Ačkoliv se hackerský útok stal v červnu, vláda se o něm dozvěděla teprve před několika týdny. Jde o další z řady incidentů kolem této technologie. Jejich rozbor ukazuje, že původně samostatní agenti se dokázali dostat ze zabezpečeného laboratorního prostředí na internet, začali spolupracovat, hackovat systémy a falšovat záznamy. My o tom budeme mluvit více s ředitelem České asociace umělé inteligence Lukášem Benzlem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak třeba ten incident, kdy agenti AI hackovali firmu Hugging Face, byl dobře zdokumentován. Ví se, proč a jak agenti AI hacknuli vládní portál se zdravotními údaji v Austrálii?
1: Třeba, že se to stalo v červnu, tak těch informací zatím příliš nemáme, ale co je zcela jisté, je, že je to další incident, kde byla podceněna ta kontrola toho testovacího prostředí a kdy umělá inteligence opět překvapila tím, co udělá v honbě za tím, aby splnila nějaký úkol.
0: Když nebyla tedy dostatečně umělá inteligence hlídaná, co to konkrétně znamená? Co se tentokrát pokazilo? Znovu byli agenti nedostatečně odříznuti od internetu?
1: Tím úkolem bylo sehnat statistická zdravotní data, takže oni ten přístup na internet měli mít. Nicméně dostali se právě do toho systému Medicare, kam určitě jít neměli a už vůbec ne za cenu toho hacknutí daného systému. Takže zde ti daní testovací inženýři podcenili to, jak moc bude chtít umělá inteligence splnit ten úkol a zcela jistě třeba nekontrolovali to, jakým systémům se snaží dostat, jaké stránky navštěvuje a to už nyní OpenAI potvrdila, že to vidí v těch jednotlivých krocích, které tam byly, ale v tom živém čase nebyla schopná tomu zabránit.
0: No, zdá se, že právě v těch testech selhává monitoring toho, co ty agenti dělají, přitom to by asi měl být právě cíl výzkumu, vědět, jak pracují a kdy chtějí opustit vytyčené mantinely. Taky jak si vysvětlit ten dostatečný monitoring?
1: Já jsem přesvědčen o tom, že těch testů provádí dané firmy mnohem víc najednou a je to jednoznačně impuls k tomu, aby ty testy byly přísnější, aby docházelo k externím auditům a ostatně i to dnes zaznělo na té radě OSN, kde vznikl takový impuls k tomu, že už samotné firmy na to nestačí a že se musíme domluvit na tom, jak testovat ty nejvýkonnější modely doopravdy bezpečně. Takže je to malé personální zajištění, podcenění těch schopností těch modelů a jednoznačně i to, že je to poměrně nové a nikdo vlastně nečeká, že to může zajít až takhle daleko.
0: No, my jsme se z té zprávy, která se snažila popsat ten incident z Hugging Face, dozvěděli, že těch agentů AI začalo spolupracovat najednou 1200. To znamená, že ty firmy nebo jedna firma OpenAI testuje najednou třeba právě 1200 agentů?
1: Je to tak, je to možné. Nicméně důležité je zmínit i to, že dnešní schopnosti umělé inteligence umožňují to, aby jeden agent dokázal vytvořit jiného agenta a tím pádem se ten systém dokáže takhle multiplikovat. Mnohem podstatnější než ten počet těch agentů je, ale i ten výpočetní výkon, který daná firma poskytne pro ten test. A tam jednoznačně platí, že čím větší výpočetní výkon, tím i větší nebezpečí.
0: Jinými slovy, když poskytnu agentovi větší výkon, tak si potom začne více vymýšlet a možná dělá i to, co by dělat neměl?
1: To bych určitě neříkal, ale nicméně dokáže mnohem lépe penetrovat třeba nějaký systém, provádět více akcí najednou, které je složité pak kontrolovat v tom reálném čase, dokáže vytvářet ty další agenty a zkrátka má k dispozici výrazně větší výpočetní sílu a dokáže i nějaký systém mnohem rychleji napadnout nebo do něj proniknout právě díky té výpočetní kapacitě. Ale není to rovno tomu, že by najednou měl zlé úmysly, to určitě ne.
0: O to tím nemyslím, ale myslím, že má energii na to, aby dělal i to, co třeba původně nebylo zamýšleno.
1: Také ne. Tu taky ne. Energii využívá pořád stejně, ale rychleji, když to takhle zjednoduším.
0: No, ono z těch incidentů se zdá, jako by ty cíle umělé inteligence nebyly sladěny s cíle lidí, například, že je nutné chránit jejich citlivé informace, tak nepodceňují výzkumníci právě tuhle část AI?
1: Jednoznačně.

jednoznačně a myslím si, že to je výzva pro celý ten technologický sektor, protože nějaká regulace je jedna věc, ale právě zarovnání té technologie s lidskými hodnotami, které navíc nejsou celosvětově stejné, jsou výzvou těch následujících měsíců.

0: trest, zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 tisíc korun. Trestné činnosti se dopouštěl do roku 2021, především v dresu třetiligového Zlínska, které bylo za trest přeřazeno do nejnižší soutěže. Podle etické komise Kalina utkání manipuloval svými výkony na hřišti, ale zajišťoval i vypsání a podání tzv. Live sázek. Dostal nejvyšší možný trest, protože působil i jako organizátor sázek, a to systematicky a delší dobu. A podle předsedy etické komise Martina Holuba hráči přitížila i další okolnost.
1: Páchání disciplinárních příčin, respektive zisk obohacení z nich plynoucí, bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče. Když to řeknu jednoduše, tak o moc horší už to být nemůže, a proto ten maximální zákazový trest.
0: Podle komise FAČRu Kalina mimo jiné několikrát přijal úplatek ve výši od 1 do 2000 eur od funkcionáře Pavla Bímy, aby svými výkony ovlivnil výsledky Zlínska. Proti 20-letému zákazu činnosti se může odvolat. Více řekneme s hlavním reportérem deníku Sport Štěpánem Filipkem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak mimořádný je tenhle případ, když se podíváme na uplatkářské aféry v českých ligových soutěžích?
2: Tak je zcela mimořádný, opravdu rekordní, byť zrovna z té současnosti o rekordy si myslím nikdo nestojí. Samozřejmě je potřeba odlišovat korupci a sázkařský problém, čili match fixing, protože pokud se budeme bavit o rozsahu korupce v českém fotbale, tak tady byl mnohem větší případ v roce 2004, ale netýkal se sázek. Čili pokud jde o sázky, je to ten největší případ, a případ brankáře Kaliny je opravdu zatím z těch všech nejhorší, protože tam se jednalo tedy opravdu o zapojení do 11 vlastně přečinů nebo do 11 případů a propadl ten trest na těch 20 let, pokuta půl milionu, to tady opravdu ještě nebylo, a neříkal jsem to s žádnou radostí.
0: Jak si vysvětlit, že se brankář mohl na ovlivňování těch zápasů podílet řadu let? Čemu se to dá přičíst?
2: Dá se to přičíst tomu, že ten problém je tady dlouhodobě. Ten tady trvá opravdu roky. Týká se to obou částí v uvozovkách fotbalové republiky, to znamená Moravy i Čech. My jsme tím svědky té moravské větve korupce. Já jsem naprosto přesvědčen o tom, že se dočkáme i případů, které vyplynou v těch nižších soutěžích v Čechách. Prostě je to ten polosvět, je to ta šedá zóna, ty sázkařské mafie tady působí a bohužel si vytipovávají hráče, kteří třeba mají i ekonomické problémy, ví se to o nich. Oni jsou rádi, když na úrovni třetí ligy, když dostanou třeba úplatek 25 tisíc, 50 tisíc, to jsou ohromné peníze na tuto úroveň, je to lákavé. Zcela klíčovým faktorem je zapojení policie, protože já zase zkušenosti vím, že můžeme jako novináři třeba popisovat ty případy, dokonce ukazovat i na ty viníky, jež mě napadají, ale pokud se do toho nezapojí policie takovým způsobem, jak jim to udělala, tak to vyznívá do ztracena velmi často.
0: Dá se říct, a teď jako laik opravdu nevím, jak velké peníze se točí v sázkách. Ve třetí lize fotbalu já v podstatě netuším, proč by lidé měli sázet na třetiligový fotbal, když ten sport už asi nebude úplně nejvyšší kvality a ještě navíc tuší, že asi se tam tohle děje.
2: Chápu tuhle otázku, vlastně tam je méně vidět. To je podobně jako s korupcí vlastně v nižších soutěžích, která se tady rozmohla za éry Romana Berebra. V té první lize se ty věci mohou dít taky, ale přeci jenom pod větším drobnohledem. Tady máte mnohem větší šanci prostě ovlivnit výsledek zápasů i takové věci, jako je počet gólů, teď to přežijeme, řeknu to velmi obecně, sází se i na počet rohů, karty a podobně, a ty mafie prostě to dokážou nabrat tolik sázek, je to věc hlavně asijských, si myslím, sázkových gangů, že se zaměří přesně právě na ty soutěže, kde to není tolik vidět a kde si myslím, velmi snadno dokážete si vytipovat právě hráče, kteří jsou náchylní k tomu se do toho zapést. A jak jsme to udělali jednou, tak už z toho nemusí být...
0: Jsou vydíratelní.
2: A bohužel to se až do dorostené ligy, což je pro mě největší zvěrstvo.
0: V dokumentech té fotbalové etické komise figuruje často jméno Pavla Bímy, bývalého rozhodčího někdejšího funkcionáře z Línska. Ten byl i ve vazbě, tak kdo je ve fotbale Pavel Bíma?
2: Já to řeknu takhle, Pavel Bíma je prostě jedna z nejznámějších firem. Pokud jde o zapojení rozhodčích do, nechci přímo třeba nekalostí, nechci mu něčem křivdit, když je to velmi, velmi, řekl bych, jednoduché, ale prostě patřil do takové zavedené skupiny rozhodčích, u kterých jste prostě věděli, že mohou být náchylní k tomu ovlivňovat zápasy. Ať už z důvodů sázení, anebo prostě jiných, z důvodu, že nějaký tým si to v uvozovkách objedná u různých zprostředkovatelů a tomu říkám čaroděvé třetí, druhé a třetí kategorie, kteří se pohybují v

0: v tom fotbale jsou takový jiný prostředníky. Takže bohužel já to řeknu, je to bývalý rozhodčí, známá firma, bývalý šéf z Hlínska, čili klubu, který prosul zapletení do té aféry a je prostě velmi známý člověk.
1: Bohužel ve špatném slova smyslu. Hlavní reportér deníku Sport Štěpán Filipek. Děkuji, naslyšenou.
0: Děkuji, naslyšenou.
1: Za chvíli jsou to aktuální zprávy. Věra Štechrová přeje příjemný poslech dalších pořadů.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin 30 minut. Zprávy pro vás připravila Anna Horáčková. Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Vládní návrh podpořila sněmovna v úvodním kole a poslala ho do druhého čtení. Součástí novely je vyšší státní příspěvek na penzijní spoření pro lidi do 29 let. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se kromě toho sníží i dolní hranice pro vyplácení státní podpory a sníží se i poplatky pro penzijní společnosti. Krasnodarský kraj na jihu Ruska vyhlásil stav nouze kvůli odvetným ukrajinským úderům na přístavy a lodní infrastrukturu. Jsou tam farmy zahlcené neprodaným obilím. To zároveň vede k materiálním ztrátám. Gubernátor ruské oblasti Benjamin Kondratěv podepsal mimořádný dekret včera s tím, že jeho platnost zpětně stanovil už na 12. srpna. Díky tomu budou moct poškození zemědělci získat kompenzace. Krasnodarský kraj je jedním z nejvýznamnějších zemědělských center v Rusku. Podle webu The Moscow Times byla letošní sklizeň navíc velmi úrodná. Policie chystá plošné testy DNA u žen v Rovensku pod Troskami na Semilsku. Hledá matku, která před skoro 2 týdny odložila mrtvého novorozence do kontejneru na odpad. Podle policejní mluvčí Vladimíry Štýrové budou policisté testovat ženy v určitém věkovém rozmezí. Vyhodnocují taky kamerové záznamy z místa i širšího okolí. A v areálu krajského úřadu v Karlových Varech začíná stavba společného operačního střediska SOS 112. Propojí v jednom objektu všechny složky integrovaného záchranného systému, tedy záchranáře, policisty i hasiče. Součástí bude taky armáda České republiky. Společné středisko ušetří čas hlavně při mimořádných událostech, kdy se spolu jednotlivé složky rychleji skoordinují.
3: Sport.
2: Hokejisté Liberce porazili Hradec Králové v Tipsport Extralize 3x v řadě. Teď o další vítězství bojují na ledě Východočechů ve 4. kole nejvyšší soutěže a je u toho František Typovský.
4: Před pár sekundami skončila první třetina zápasu. Hradec Králové vede nad Libercem 1-0. Autorem zatím jediné branky utkání byl útočník Klíma. Z Hradce Králové František Typovský, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zavřená D4 u Kytína, nehoda v Praze na jižní spojce. Dálnice D4 je ve směru s Příbrami do Prahy po velmi vážné nehodě u Kytína neprůjezdná. Na 21. kilometru v omezení se převrátilo auto na střechu. Do Kolony se dojíždí u sjezdu na Voznici. Ta objížďka z Voznice do Nové Vsi pod Pleší je velmi ucpaná. Kolony jsou pak i v Mníšku před nájezdem zpět na dálnici. Ucpává se i dálnice D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Od 9. kilometru se kamiony, hlavně kamiony, sunou až na Pražský okruh k Ořechu. Osobním autem pojedete o něco rychleji. V Praze je stále silný provoz. Navíc na jižní spojce ve směru na Štěrboholy se před sjezdem na Průmyslovou srazila 2 auta v levém pruhu. Do Kolony se dojíždí za sjezdem na Spořilovskou a zdržíte se okolo 20 minut. A ještě dálnice D1 provoz vázne na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Do Kolony se dojíždí na 179. kilometru za sjezdem na Ostrovačice a dojíždí se v dešti, tak opatrně. Osobním autem se zdržíte okolo 25 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Večer pak bude v Čechách od západu už oblačnosti ubývat, pouze na severovýchodě se může objevit slabý déšť. Nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní Radiožurnál a za mikrofon se vrací Zuzana Burešová.
6: A teď se vrátíme o pár let zpátky. Před 65 lety vysílal Československý rozhlas první díl populárního pořadu Kuriozit a zajímavosti Piš a Slyš, který reagoval na zprvu autentické a později fiktivní dotazy posluchačů. Záznam z pořadu najdete v aplikaci Můj rozhlas v auditoriu, kde jsou každý den připraveny pro vás záznamy z našeho rozhlasového archivu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Festivaly, veletrhy a také plesy budou lidé moct tu znovu navštívit v pražském průmyslovém paláci. Dělníci dokončili jeho opravu po 18 letech od požáru levého křídla a my se tam podíváme za chvíli v reportáži.

0: 16. října roku 2008 jsme na radiožurnálu vysílali tuto zprávu. Na pražském výstavišti v Holešovicích vypukl po 19. hodině večera mohutný požár, živel značně poničil secesní průmyslový palác, postavený pro jubilejní výstavu v roce 1891. Popelem lehlo celé levé křídlo této historické budovy, nikdo nebyl zraněn. Dnes je 24. září 2026 a průmyslový palác je konečně od požáru opravený. Pražské výstaviště tam bude moc tak znovu pořádat veletrhy, festivaly nebo plesy. Pro veřejnost připravilo taky komentované prohlídky.
1: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
2: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Vzpomíná na jeho požár před 18 lety.
1: Bydlel jsem na Letné, shodou okolností, pamatuju si tenkrát z fotbalu večer. Já vím, že jsem tady viděl spoustu hasičů.
2: Za obnovení paláce je rád taky důchodce Stanislav Vaněk.
3: Jsme tam naposledy byli, už si ani nepamatuju. 20 let, 30, to už je hodně dávno.
4: Projekt výstavby a rekonstrukce průmyslového paláce měl na starost David Čech. Teď jsme v levém křídle. To je to křídlo, které vyhořelo, je úplně nové.
5: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná. Ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny, tak, aby imitovaly ten vzhled té historické konstrukce.
4: Přecházíme do vedlejší středové haly. Tady už je výrazně vyšší strop. Ten je nahoře malovaný, jsou tam kresby královské koruny a dalších symbolů.
5: Vlastně vidíte spousty těch malovaných prvků, spousty pasířských prvků, opravdu detailů, vytráží různých pozlacených nápisů.
2: Předseda představenstva pražského výstaviště Tomáš Hybl popisuje, jaké akce budou v novém prostoru moct pořádat.
6: Pravé křídlo tradičně, protože má parketovou podlahu, která se kompletně obnovovala, sloužilo i jako taneční sál, takže můžeme tady pořádat i plesy.
2: Do 11. října budou v průmyslovém paláci komentované prohlídky. Všechny termíny jsou ale plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál. Just a perfect day, drink sangria in the park.

Hokejisté Liberce hrají po dvou dnech extraligový zápas znovu na východě Čech. Po výhře v Pardubicích nastoupili tentokrát v Hradci Králové. A tak se tam za chvíli vydáme za naším reportérem. Work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, gone crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move, so

0: Hokejisté Hradci Králové a Liberce předehrávají čtvrté kolo Tip Sport Extraligy. Zápas sleduje na východě Čech reportér František Typovský.
1: Zhruba minuta chybí do začátku druhé třetiny. Po úvodní 20-minutovce platí příznivější stav pro domácí Východočechy, kteří vedou 1-0. Toto skóre platí od času 9-10, kdy se přesilovce trefil Kevin Klíma. Byla to dost šťastná branka, protože McCormack v početní převaze nahazoval kotouč od modré čáry. Ten puk nejprve škrtnul výstroj dalšího hradeckého útočníka Jergla. A pak trefil právě asi do lítkového chrániče, taky útočníka Kevina Klímu, který puk následně dostal až do branky Petra Hamáčíka, který je mezi třemi tyčemi na liberecké straně. Jinak se hraje velmi zajímavé utkání, oba celky mají velké ambice, vždyť v minulém ročníku Tip Sport Extraligy skončili na třetím, respektive čtvrtém místě, zatím 12-10 na střely pro Východočechy, ale v brance skončil jediný puk. A autorem toho prvního gólu, jak už jsem říkal, byl Kevin Klíma. Druhá třetina začne za pár sekund. Opět si ji můžete naladit v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Z Hradce Králové František Typovský, radiožurnál.
2: Máš to cti známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit, že jsi...

boky, když jdeš ulicí, tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisíci. Já vždy rozeznávám, hravě rozeznávám.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Jsme v hybridní válce s Ruskem, přiznává premiér. Jenže co to znamená hybridní válka? A je správné ruskou válečnou agresi označovat jako hybridní?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Bude doplňkové penzijní spoření výhodnější? Odpovíme za chvíli ve zprávách.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ve své ordinaci je nalezena zavražděná psycholožka. Zabila jí labilní pacientka? Případ vyšetřuje komisařka Florence v premiérové řadě seriálu. ČT2. Jedinečné orchidejové louky, jejich vzácné květy a důmyslné vztahy s opilovači představí premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art uvede slavnostní předávání cen 63. Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál vás zve do Chuchle Arény Praha. V sobotu 26. září se uskuteční Prague Champions Day. Nejbohatší rovinový dostihový meeting roku, který zároveň připomene 120 let chuchelského závodiště. Na programu je 5 dostihů nejvyšší kategorie, mistrovství světa amatérských jezdců a celkem 8 napínavých dostihových klání. Chybět nebude ani pestrý doprovodný program pro celou rodinu. Více informací na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Anna Horáčková. Doplňkové penzijní spoření by mohlo být výhodnější. Sněmovna poslala vládní návrh do druhého čtení. Zastupitelské a obecní úřady ode dneška vydávají voličské průkazy pro senátní volby. Hokejisté Hradce Králové hrají s Libercem ve čtvrtém extraligovém kole. Dálnice D4 je ve směru do Prahy po nehodě za Dobříší stále neprůjezdná. A počasí zítra čekejte oblačno až zataženo. Na severovýchodě může zapršet a teploměry ukážou maximálně 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
0: Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Vládní návrh podpořila sněmovna v úvodním kole a poslala ho do druhého čtení. Součástí novely je vyšší státní příspěvek na penzijní spoření pro lidi do 29 let. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se kromě toho sníží i dolní hranice pro vyplácení státní podpory, a to ze současných 500 korun.
4: Nově bude stát nezletilým vyplácet státní podporu už od vložené 100 koruny měsíčně, protože rodiny s dětmi mají řadu jiných nezbytných výdajů.
0: Novela počítá taky se snížením poplatků, které si můžou penzijní společnosti účtovat. To firmy dlouhodobě kritizují. Tvrdí, že pak nepokryjí náklady třeba na schánění nových klientů. Spojené státy a Čína budou pokračovat ve vzájemné spolupráci pro lepší budoucnost obou zemí. Před jednáním s čínským vůdcem Xi Jinpingem to v Bílém domě řekl americký prezident Donald Trump. Oba lídři budou řešit i vzájemný obchod a rozvoj. Tématem bude i umělá inteligence. Podle Trumpa by společná rozhodnutí Washingtonu a Pekingu mohla podpořit mír a prosperitu v následujících desetiletích. Naopak čínský prezident nabídl možnost výměnných studijních pobytů pro až 100 000 mladých Američanů a Spojeným státům taky propůjčí dvě pandy.
5: Panda velká mezi Číňany a Američany dlouhodobě symbolizuje posla přátelství. Během několika dní naleznou dvě pandy, Pching Pching a Fushuang, svůj nový domov v zoo v Atlantě, kde se potkají s občany Spojených států.
0: Čína používá pandy jako významné a vstřícné diplomatické gesto. Zvířata zůstávají majetkem Číny, stejně tak jejich případní potomci. Češi můžou ode dneška získat voličský průkaz pro říjnové senátní volby. Na území Česka je vydávají obecní úřady. Průkaz umožňuje hlasovat v jiné volební místnosti. Na rozdíl od prezidentských nebo sněmovních voleb, ale musí volič zůstat ve svém senátním obvodu. I proto je o průkazy při volbách do horní komory parlamentu menší zájem, vysvětluje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
6: Přes portál občana, což je jediný místo, kde můžeme to sledovat a čísla zatím, tak tam se podalo několik desítek tisíc žádostí třeba při volbě prezidenta republiky nebo i v těch minulých volbách do poslanecké sněmovny, zatímco v případě senátu těch žádostí je spíš jednotky tisíc.
0: O voličský průkaz můžou požádat i Češi žijící v zahraničí, vydá jim ho zastupitelský úřad. Volit ale musí přijet do Česka. Žádost je možné podat písemně do 2. října, osobně pak do 7. října. A pro komunální volby se průkazy nevydávají. Volby budou 9. a 10. října.
3: Sport.
7: Hokejisté Hradce Králové bojují ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy o první domácí vítězství v nové sezóně. Jejich duel s Libercem vidí František Typovský.
8: 28. minuta zápasu, Hradec Králové vede nad Libercem 1-0, autorem zatím jediné branky v 10. minutě Kevin Klíma. Z Hradce Králové František Typovský, Radiožurnál.
7: A česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři Krejčí, Prskavec a Novák a kanoisté Chaloupka, Kratochvíl a Rohan. V italské Ivreji triumfovali v obou kategoriích Francouzi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zavřená D4 u Kytína a v Praze nehoda na jižní spojce. Dálnice D4 je ve směru s Příbrami do Prahy stále neprůjezdná za sjezdem na Voznici. Na kilometru 21 v omezení u Kytína vyšetřují tragickou dopravní nehodu. Dopravu odklánějí z Voznice směr Nová Ves pod Pleší a na objížďce jsou kolony před Novou Vsí. Na dálnici D3 ve směru z Prahy na České Budějovice zpomalte u sjezdu na Soběslav. Na kilometru 95 zasahují hasiči u nehody osobního auta. Zabírají pravý pruh a brzdí se na mokré vozovce. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně popojíždějí kolony. Od 7. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu a jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. A v Praze je ucpaná jižní spojka ve směru na Štěrboholy. Mezi Lanovým mostem a sjezdem na Průmyslovou dvě auta po nehodě blokují levý jízdní pruh. Zdržíte se asi 15 minut od Zahradního města. A ještě dálnice D1, příjezd do Brna z Prahy. Aktuálně kolona od 181. kilometru až k omezení v Brně. Pro osobní auta je to asi na 20 minut, pro kamiony na delší dobu. A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo na severu a severovýchodě. Hlavně tedy na horách se může objevit slabý déšť a nejvyšší teploty v pátek od 13 do 18 stupňů Celsia. To byly zprávy. Teď už má znovu slovo Zuzana Burešová. Posloucháte Večerní Radiožurnál. Doufám, že máte klidný poslech, snažíme se o to. Je krátce po 19. hodině. Změna klimatu neznamená, že tu za několik let schoříme, jak to někdy paroduje americký prezident Donald Trump. Přináší to ovšem problémy, jako třeba několikadenní vlny 40-stupňových veder v Česku. My se zatím, jak léto osobně prožíval, ohlédneme s jedním z významných českých klimatologů. Tak si chvíli počkejte.
3: Večerní Radiožurnál.

0: 40 stupňů Celsia v Česku, to samo o sobě není letošní novinka, už se to v minulosti stalo. Bezprecedentní ovšem v právě skončeném létě bylo, kolik hodin v kuse se 40 na teploměrech držela a že se to opakovalo. Až do letoška bylo tohle v našich končinách nevídané. A zaskočilo to i experty, co si z léta rekordů odnáší významný český klimatolog Radim Tolaš, to v Ostravě řekl našemu zpravodaji Janu Kalibovi.
1: S Radimem Tolašem stojíme na zahrádce Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
2: Teploměr je tady, říká se tomu meteorologický šíld nebo stínítko.
1: 41,9 bylo úplně nejvíc v celé republice. Letos i v historii, to bylo v Doksanech, v červnu už. Kolik jste měli tady nejvíc?
2: A to já vám neřeknu. Přiznám se, že já jako klimatolog to začnu sledovat, až skončí sezóna a kolik bylo tady v porubě, tak to opravdu nevím.
1: To je názorná ukázka toho, že klimatolog opravdu sleduje ty dlouhé cykly tady asi.
2: Je to přesně tak. Nebyla tady 40, takže to nevím. Já jsem sledoval ty 40 se zájmem klimatologa. Překvapila mě ta intenzita a délka trvání těch 40. V té minulosti to byla taková 10-20 minutová špička a pak ta teplota v rámci té jedné lokality šla dolů na těch 39 třeba. A dneska ta 40, konkrétně třeba v těch Doksanech, tak tam bylo 4 hodiny a 10 minut v kuse teplota nad 40 stupňů Celsia.
1: Co ta situace tedy říká o předpovědích klimatologů?
2: Situace minimálně v Evropě je horší, než předpokládali ty nejpravděpodobnější modely. To, co se děje v posledních letech, už někdy od toho roku 2015, tak jsme očekávali, že bude až někde po roce 2040.
1: My tady stojíme s Radimem Tolašem na zahrádce jeho pracoviště v Ostravě Porubě v tričku, i když je ráno, ještě není úplně teplo.
2: Mám radši chlad než teplo. Před pár lety jsme měli nejvyšší hodnoty kolem 37-38 stupňů, dneska jsme na 42 stupních a za rok, za dva se můžeme dočkat 43 stupňů Celsia a s postupujícím růstem globální průměrné teploty ty extrémy porostou. To neznamená, že by planeta zhořela, jak někdy můžeme slýchávat, ale jde o to, že každá desetina v globálním průměru znamená vyšší a vyšší problémy, třeba i ve střední Evropě s těma horkýma vlnama, z extrémama a s dalšíma věcma.
3: Říká přední český klimatolog Radim Tolaš. Víc si můžete poslechnout v aktuálním dílu pořadu Zaostřeno, který najdete v podcastových aplikacích. Z meteorologické zahrádky ČHMU v Ostravě Porubě, Jan Kaliba, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Za chvíli se opět vydáme na extraligový zápas hokejisté Liberce, tentokrát hrají s Hradcem Králové. Ještě předtím si ale připomeneme jedno výročí. Před 110 lety se narodil hokejový brankář a později politický vězeň Bohumil Modrý. Československý tým dovedl ke dvěma titulům mistrů světa i stříbrné olympijské medaily. Komunistický režim ho ale ve vykonstruovaném procesu odsoudil k 15 letům odnětí svobody. Zemřel na nemoc ozáření kvůli těžkým pracím v Jáchymově. Později byl Bohumil Modrý rehabilitován a uveden do síně slávy Světové hokejové federace.

0: Hokejisté Liberce hrají po dvou dnech zápas Tip Sport Extraligy znovu na východě Čech. Po úterní výhře v Pardubicích nastoupili tentokrát v Hradci Králové. A dívá se a komentuje reportér František Typovský.
1: Je to ve 36. minutě, co se skóre týče, 2-1 pro domácí Hradec Králové, který se teď dostává do další velké šance, jenomže Jergl minul úplně prázdnou branku. Hamalčík nemusel zasahovat. Co se střelců v utkání týče, tak skóre otevřel domácí Klíma. Bylo to v přesilovce, když McCormack nahodil kotouč od modré čáry a po tečích Jergla a Klímy se puk dostal až do branky a právě Kevin Klíma byl označen za střelce tohoto zápasu. Je další velká šance domácí a kde kotoč v brance? 3-1. 3-1, 37. minuta a Aleš Jergl se raduje z gólu, který zase více uklidňuje hokejisty Hradce Králové. Jergl tam vyloženě došťouchal ten kotouč do branky a teď se raduje spolu s vlastními spoluhráči ze třetího gólu v síti Petra Hamalčíka. Teď po několika chybách v liberecké rozehrávce a velkých zmatcích, kdy tam zůstal volný kotouč po nejprve střele z mezikruží. Hamalčík nevěděl, kde má ten puk a naopak Jergl viděl hrací předmět a tak ho na dvakrát dostrkal do branky. Ten puk se jenom tak přehoupnul přes levý beton libereckého brankáře. Takže teď aktuálně ve 37. minutě je to 3-1. Já jenom rychle zopakuji ten dosavadní vývoj tohoto zápasu. Kevin Klíma v 10. minutě z přesilovky, o tom už jsme mluvili, po dvou tečích, pak také v početní převaze vyrovnal Adam Najman, který dorazil puk z bezprostřední blízkosti za záda Tomáše Vomáčky, ale po necelých dvou minutách ujel hostující defenzivě Pavlík vinou, nebo díky spíše z pohledu Hradce Králové špatnému střídání libereckých hráčů a ten svůj samostatný nájezd dokázal proměnit střelou na lapačku brankáře Hamalčíka. Poté Jergl neproměnil trestné střílení, ale chuť si napravil v čase 36-30, kdy tedy dostrkal kotouč za brankovou čáru a právě díky jeho gólu vede Hradec Králové nad Libercem 3-1. Z Hradce Králové František Typovský, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Na YouTube se objevila falešná videa s astronomem Jiřím Grigarem. Detaily povíme ve zprávách.
1: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
0: Radiožurnál posloucháte v 7:30.

0: a taky zprávy a Anu Horáčkovou. Podání drogy bez vědomí oběti, například do pití, by nově mohlo být trestným činem. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, který odpoledne v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. Pachatelům by za podání návykové látky hrozilo až roční vězení. Pokud by podání drogy skončilo smrtí, tak až 10 let. Přísněji se má trestat hlavně vhazování látky do pití, takzvaný drink spiking. Nově by stačilo prokázat, že pachatel tajně látku podal a že to oběť ovlivnilo. Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko udělil milost dalším 15 vězňům. Jejich totožnost zatím není známá. Podle lidskoprávní organizace Vjasna bylo 13 z nich v minulosti zadržených z politických důvodů. Běloruská státní agentura Belta napsala, že všichni propuštění podali žádost o milost, přiznali vinu a vyjádřili lítost nad svým jednáním. Minulý týden Minsk propustil 25 politických vězňů poté, co Lukašenko jednal s americkým zmocněncem Johnem Colem. Lukašenko existenci politických vězňů v Bělorusku popírá. Podle organizace Vjasna jich je v zemi nejméně 800. A na nejvyšší správní soud dorazila první žaloba kvůli akceleračním zónám. Podali ji Chorušice na Mělnicku. Proti zřízení zóny na rychlejší výstavbu obnovitelných zdrojů energie se obec stavěla už v připomínkovém řízení. Lidem vadí, že stát zasáhl do jejich práva na samosprávu. Oblasti, ve kterých bude jednodušší postavit solární nebo větrné elektrárny, schválila vláda v červenci a ve výrazně menším rozsahu, než bylo původně v plánu. Sport. Hokejisté Hradce Králové hrají s Libercem ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy. Na východě Čech to sleduje František Typovský.
1: Po dvou třetinách zápasu vede Hradec Králové nad Libercem 3-1. Třetí část utkání začne za 12 minut. Z Hradce Králové František Typovský, Radiožurnál.
0: A ještě box. Češka Lenka Bernardová získala na mistrovství Evropy bronz. V semifinále prohrála s Finkou Kajvivovou a v bulharské Sofii tak vybojovala svou druhou medaili v kariéře v kategorii do 54 kg. V roce 2022 byla stříbrná.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zavřená D4 u Kytína a nehoda na jižní spojce v Praze. Dálnice D4 je ve směru z Příbramy do Prahy stále neprůjezdná za sjezdem na Voznici. Na kilometru 21 v omezení u Kytína vyšetřují vážnou dopravní nehodu. A dopravu odklánějí z Voznice směr Nová Ves pod Pleší a zpět najedete u Mníšku pod Brdy. Na D1 vázne provoz v Brně směrem na Ostravu. Aktuálně pojedete pomaleji od 184. kilometru až k omezení na 196. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové pozor za sjezdem na Lysou nad Labem. Na 20. kilometru noční omezení oprava vozovky a dojíždí se do krátké kolony. A v Praze je ucpaná jižní spojka směr Štěrboholy mezi Lanovým mostem a sjezdem na Průmyslovou. Dvě auta po nehodě blokují levý pruh. Zdržíte se 15 minut od Zahradního města. A na silnici 21 z dálnice D5 do Mariánských Lázní čekejte kolony na obchvatu Plané. U prodejny Lidl se srazila dvě auta, dost výrazně překážejí průjezdu a tvoří se kolony z obou stran. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno a na severovýchodě místy s deštěm. Teploměry zítra ukážou 13 až 18 stupňů Celsia. To byly zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál. Stále je s vámi Zuzana Burešová.
4: Do divadla Jary Cimrmana přicházejí bezesporu všichni diváci s dobrým úmyslem. Existuje ale skupina lidí, která každou svou návštěvou pomůže centru Paraple. A my o tom budeme mluvit po 20. hodině v další reportáži večerního Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

Na jednom pódiu už stály z Činasky, Tata Boy s dirigentem Jakubem Hrušou i pěvcem Adamem Plachetkou. Za 100 let svého působení si rozhlasoví symfonici vyzkoušeli mnohé a dnes poprvé se ale pokusí vžít do role členů orchestru v roce 1926 a zopakují se tedy svůj historicky první koncert. Za chvíli se proto spojíme s naší reportérkou, která už je připravená v Rudolfínu. Poslouchejte Večerní radiožurnál.

0: Rozhlasový symfonici se už za pár minut vrátí o 100 let zpět do minulosti. V pražském Rudolfínu odehrají program svého vůbec prvního koncertu, který se uskutečnil v Radiopaláci na Vinohradech v roce 1926. Slavnostně tak zahájí jubilejní stou sezónu a bude u toho i reportérka Tereza Cedidlová, kterou zdravím přímo do Rudolfína. Dobrý večer.
1: Hezký večer z Dvořákovy síně, kde už je vše připravené na začátek toho jubilejního večera. Před chvílí uvadičky otevřely dveře do sálu, lidé ve slavnostních roubách, tak teď pomalu přichází ke svým sedačkám. Zhruba před hodinou zbývalo v celém sále nějakých 5 posledních míst na balkonech, jinak je ten dnešní koncert vyprodaný.
0: Jaký budou mít rozhlasový symfonici dnes večer repertoár?
1: Celý večer zahájí Smetanova předehra k Prodané nevěstě, po které zazní 2 lyrické Beethovenovy romance pro housle a orchestr. Při nich se k rozhlasovým symfonikům přidá jako solista, houslista a koncertní mistr České filharmonie Jan Mráček. Následovat pak bude výběr z Dvořákových legend a na závěr přijde monumentální Fibichová druhá symfonie. Bude to tedy přesná kopie programu, který rozhlasoví symfonici odehráli v roce 1926, tehdy ještě pod názvem Orchestr Radiožurnalu. A co jsem se bavila se současnými hráči orchestru, je to hudba, kterou běžně v jejich repertoáru nenajdeme. Minimálně to platí pro tu závěrečnou Fibichovu symfonii, která je navíc podle hudebníků velmi technicky náročná. Zajímalo mě taky to, jestli si při této příležitosti hledali nahrávku toho původního koncertu. A překvapilo mě, že tomu tak nebylo, i když ti, s kterými jsem mluvila, byli vlastně zvědaví, jak to tehdy v mnohem menším uskupení znělo. Velký večer to nicméně dnes bude také pro nového šéfdirigenta a uměleckého ředitele orchestru Eliase Grandiho. Ten se sice za dirigentský pult před rozhlasové symfoniky postavil už třeba minulý týden na koncertě v rámci festivalu Dvořákova Praha. Dnešní zahajovací koncert z té sezóny orchestru je pro něj ale velká výzva. Já jsem se byla podívat na jedné ze zkoušek a šlo vidět, že mu opravdu záleží na tom, aby to znělo co nejživěji a nejpřesněji. Upozorňoval hudebníky, že v některých místech jsou ve skladbách až moc usedlí, zároveň ale zdůrazňoval, aby si to užili. Podle něj to totiž dnes nemá být jen jakýsi pohled do minulosti, ale hlavně oslava toho, kam se orchestr za 100 let svého fungování dostal.
0: Dnešní slavnostní koncert si můžou poslechnout i ti, kteří se nedostali do Rudolfína, kde ho budou moct sledovat.
1: Jedním z těch míst bude velkoplošná obrazovka na náměstí Míru v Praze, kde budou moct lidé celý koncert sledovat pod širým nebem. To plátno je připravené přímo před bazilikou svaté Ludmily. Kdo by tedy měl cestu kolem, tak si tam může vychutnat alespoň na dálku atmosféru Rudolfina. Kdo by ale raději zůstal doma v teple, může si naladit ČT Art, kde bude koncert od 20 hodin a 15 minut v přímém přenosu a živě celý večer odvysílají také 2 stanice Českého rozhlasu, a to Vltava a D-dur.
0: Tolik reportérka Tereza Cedidlová, která nás pozvala nejenom do Rudolfína na jubilejní koncert rozhlasových symfoniků. Terezo, díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: think of me. Hokejisté Hradce Králové a Liberce nastoupili v předehrávce čtvrtého kola Tipsport Extraligy. Zápas sleduje na východě Čech reportér František Typovský.
1: Je to 3-2, to je stav zápasu mezi Hradcem Králové a Libercem. Bylo to 3-1 po dvou třetinách. A teď je tady další branka. Čacho se raduje z gólu na 4-2. Fantastická teč Kalinova nahození. Čacho to teď udělal výborně. Víceméně Kalina jenom tak nazdař Bůh plácl u modré čáry u levého mantinelu do kotouče a Čacho si rychle nabrustil před brankáře Hamalčíka a backendem ze vzduchu ten puk stečoval přímo do víka, přímo do šibenice liberecké branky. No a Hradec Králové teď dává hodně jednoduchý gól, protože přeci jenom v úvodu třetí třetiny byl jednoznačně horším týmem. Fanoušci se teď radují, točí šálami nad hlavou a gól jednoznačně úlevný pro Východočechy, protože jak už jsem zmiňoval, úvod třetí části jim vůbec nevyšel. Rychlovský dokázal po 55 sekundách závěrečné 20 minutovky dát na 2-3, když tam zůstal úplně sám před brankářem Vomáčkou a backendovou kličkou zasunul kotouč do branky, pak Liberec měl i jakýsi územní nápor, několikrát byl právě před Králové hradeckou brankou, ale teď jako hodně studená sprcha pro hostující Severočechy přichází ten Čachův gól na 4-2, který znovu může Králové hradecké hráče uklidnit. Připomenu ty ostatní střelce zápasu, nebo respektive to, jak se tento duel čtvrtého kola Tipsport Extraligy vyvíjel. V 10. minutě Kevin Klíma v přesilovce, hodně šťastná trefa na 1-0, pak taky v početní převaze vyrovnal Adam Najman dorážkou z několika centimetrů. Pak dokázali dvakrát během 7 minut udeřit Východočeši, nejprve ze samostatného nájezdu Radovan Pavlík a pak z trochu nepřehledné situace před brankou Aleš Jergl, ten dal na 3-1, když těsně předtím nevyužil možnost trestného střílení. Pak přišly ty trefy Rychlovského a následně Čacha. A tak tedy platí, že ve 46. minutě vede Hradec Králové nad Libercem 4-2. Přímý přenos dál vysíláme na Radiožurnálu Sport. Z Hradce Králové František Typovský, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Otevřeli si divadlo a začali jim tam chodit lidi.
1: Legendární divadelní soubor Járy Cimrmana, který má kořeny v Českém rozhlase, začíná 60. sezonu a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Cimrmani 60 let vyprodáno.
1: Velká debata s herci souboru.
0: Volba nejoblíbenější divadelní postavy.
1: I oslava 90. Miloně Čepelky.
0: Cimrmani
1: 60 let vyprodáno.
0: V neděli od 10 hodin v Příchovicích a ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál každý den s

0: Radiožurnál 20 hodin. Zprávy má Anna Horáčková. Starším seniorům by se mohly navýšit důchody. Návrh v úvodním kole podpořili poslanci. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití ani vaření. Odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Hokejisté Hradce Králové bojují s Libarcem o první domácí výhru v nové extraligové sezóně. A počasí zítra čekejte oblačno až zataženo. Na severovýchodě může zapršet a teploměry ukážou maximálně 18 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
0: Starším seniorům by se mohly postupně navyšovat penze. Počítá s tím novela, kterou dnes v úvodním kole podpořili poslanci. Podle vládního návrhu se mají důchodcům kromě běžných valorizací po dosažení 80 let penze ještě zvýšit o dalších 500 korun. Znovu pak 85, 90 a 95 letech. Století seniori dostanou navíc tisícovku. Opozice upozorňuje na to, že se tyhle změny promítnou do rozpočtu. Podle poslankyně hnutí STAN Pavly Pivoňky-Vaňkové potřebují nejstarší seniori taky dostupné zdravotní a sociální služby. Navýšení penzí by podle ní navíc nemělo být plošné.
2: 80-letý senior, který je zdravý, soběstačný, má vysoký důchod, úspory, třeba ještě další přidružený příjem, dostane stejné věkové zvýšení jako 80-letá seniorka s nízkým důchodem, která žije sama a potřebuje každodenní pomoc.
0: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vzhledem k velikosti zasažené lokality není technicky možné kompletně zajistit náhradní zásobování. Město se zaměří hlavně na okolí škol, školek a zdravotnických zařízení. 80 zemí v OSN vyzvalo k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Stojí to ve vyjádření, které novinářům přečetl bahrajnský ministr zahraničí Abdel Latif bin Rashid Zayani. Koalice zároveň odsoudila útoky Íránu a Tehránem podporovaných jemenských husijů, které světovou plavbu narušují. K prohlášení se přidala taky šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová. Husijové tento měsíc ovládli rozsáhlé jemenské území a snaží se získat i kontrolu nad průlivem Bab al-Mandab. Situace v Hormuzském průlivu je napjatá od února. Kvůli americko-izraelské válce proti Íránu je tamní námořní doprava významně omezená. V Brně vznikla iniciativa Generace vesmír pro české středoškoláky. Připravují ji brněnští vědci a taky Hvězdárna a Planetárium Brno. Studentům představí možnosti práce na vesmírných projektech a výzkumu. Ukáže jim taky, jak se k takové práci můžou dostat.
3: Generace vesmír je nový projekt, který si klade za cíl přivést středoškoláky k vesmírnému výzkumu.
4: Podle Jana Herciga z projektu Zvaž vědu vzniká řada výzkumů, do kterých se za několik let budou moct zapojit právě dnešní středoškoláci. Doplňuje ambasadorka iniciativy Hana Partelová.
5: Chceme jim ukázat, že i na střední škole už se můžou zapojovat do světového výzkumu a my jim to chceme takhle přinést prostřednictvím našeho filmu, sociálních sítí a celé organizace Generace vesmír.
4: Dnešní studenti mohou jednou pracovat na největším optickém dalekohledu světa v Chile nebo na dalekohledu Masarykovy univerzity CUVIC, který bude zkoumat vznik zlata ve vesmíru. Marek Hensel, Radiožurnál.
6: Sport. Hokejisté Hradce Králové bojují ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy s Libercem. Souboj týmů, které v novém ročníku zatím jednou vyhráli, vidí František Typovský.
7: 51. minuta tohoto zápasu, Hradec Králové vede nad Libercem 4-2. Z Hradce Králové František Typovský, Radiožurnál.
6: Čeští tenisté odehrají čtvrtfinále Davis Cupu s Kanadou v úterý 24. listopadu. Výběr kapitána Tomáše Berdycha svým zápasem zahájí finálový turnaj v italské Boloni. Pořadatelé soutěže o tom informovali na sociální síti X. A české tenistky čeká zítra v čínském Shenzhenu semifinále poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové nastoupí po 11. hodině dopoledne českého času proti Španělkám.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda na dálnici D1 u Brna a neprůjezdná D4 na Příbramsku. Na dálnici D1 u Brna na exitu 203 havarovalo osobní auto. Nehoda je na nájezdu z města směr Ostrava vlevo a kolem se teď jezdí plynule. D1 Dálnice D4 s Příbrami do Prahy za sjezdem na Voznici i teď neprůjezdná. Na 21. kilometru odpoledne provoz zastavila vážná nehoda. Sjíždí se na 24. kilometru a u zavírku teď objedete bez delšího zdržení přes Novou Ves pod Pleší a Mníšek pod Brdy. Na D1 v Brně směr Ostrava, kilometry 190 až 196, čekejte hustý provoz, nesouvislou kolonu, v osobním autě se teď v úseku zdržíte zhruba 10 minut. Na silnici 21 na obchvatu Plané překáží nehoda. Je to převrácený traktor, havaroval v omezení nebo poblíž něj a tvoří se tam v obou směrech kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a taky severovýchodě, hlavně tedy na horách, se může k tomu objevit ještě i slabý déšť. Nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. A odteď s vámi bude ve večerním radiožurnálu Michaela van Erne.
9: Se ctí, s chutí a velmi ráda. Dobrý večer. Do divadla Jary Cimrmana přicházejí bezesporu všichni diváci s dobrým úmyslem, ale existuje skupina lidí, která každou svou návštěvou pomůže centru Paraple. Na pomoc lidem s poškozenou míchou už takzvaná bublina Jary Cimrmana darovala téměř 1,5 milionu. A o této bublině bude další díl našeho seriálu za malou chvíli.
1: Večerní radiožurnál
10: a Michaela van Erne.

0: Od kapely PH k seriálu Cimrmaniaci, zasmát se humoru, který milují, a ještě přispět na dobrou věc. To spojuje víc než 200 lidí, kteří pravidelně několikrát za sezonu navštěvují divadlo Járy Cimrmana. Za každou vstupenku zaplatí víc než běžní diváci a výtěžek darují centru Paraple. To pomáhá lidem po poškození míchy a jeho prezidentem je principál divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svirák. Začátkem září přišla tato skupina, která se označuje jako Bublina Járy Cimrmana, na pohádku Dlouhý, široký a krátkozraký.
1: Dneska se tady scházíme po 24., což je obrovské číslo a podařilo se nám zatím na centrum Paraple vybrat 1 milion 478 tisíc korun.
2: Ta myšlenka na začátku zněla tak, všichni se pokoušíte koupit lísky do divadla Járy Cimrmana a nedaří se. Kamarádi, pojďme si koupit celý představení. Takhle to všechno začalo.
3: Petr Němeček je organizátor, ten, který vymyslel před několika lety to, že budete takhle se skládat a chodit na představení divadla Járy Cimrmana.
2: Já bych opravil, jsem jeden ze 7 organizátorů a s myšlenkou přišel pan profesor Michal Masařík v roce 2023.
3: Takže všechny hry už jste věděli a teďka jedete druhé kolečko.
2: Je to tak.
3: Jaký je ten princip? Tak můžu se zeptat, kolik každý zaplatíte za vstupenku?
2: Je to víc než běžná stupenka, ale máme to nákladově rozpočítaný a ten zbytek, co zbyde, tak dáváme centru Paraple.
3: Jakými částkami přispíváte centru Paraple?
2: Tak kolem 60-70 tisíc za jedno představení.
3: Co to pro vás znamená? Nebo čí vlastně byla ta myšlenka, aby to šlo na centrum Paraple zrovna?
2: Tak divadlo Járy Cimrmana je spjatý s centrem Paraple, tak jsme chtěli tu myšlenku zachovat a v tomhle takhle pokračujeme a snažíme se vlastně takhle přispívat na dobrou věc. I dneska byla zpráva ohledně toho, jak vozíčkáři mají těžký život a peníze, které dostávají, nestačí a centrum Paraple jako mobilní centrum dělá záslužnou věc.
3: Bylo vás 7 na začátku, ale naplníte celé divadlo, tak kdo jsou ti další lidé?
2: Tady je třeba Martin Lacina, ten zajišťuje takový úvodník před představení.
3: Zrovna hutu rozdává. Přichází sem pravidelně třeba i Radek Matoušek, až ze Severních Čech.
4: Ano, dobrý večer.
3: A ten přišel i se svými 2 dětmi.
4: Ano.
3: Jak se jmenuješ?
5: Ráďa.
3: Taky Ráďa. Už jsi tu asi po hodně kráté, po 10., po 20.
5: Asi tak po 7.
3: Po 7. A dneska je to pohádka, to se asi obzvlášť těšíš.
5: Ano.
3: Co se ti líbí nejvíc?
5: Afrika.
3: Radku, vy jste vlastně i doma velice aktivní, protože pokud já vím, tak vy doma na zahradě máte hospodu na Mítince a nejen to.
4: Ano, přesně tak a ještě lavičku Járy Cimrmana. Lavička se nachází v Radvanci, je to malá vesnice mezi Novým Borem a Sloupem v Čechách a je přístupná kdykoliv a určitě se vám tam bude líbit.
3: Poprvé se Bublina Járy Cimrmana v sále Žižkovského divadla Járy Cimrmana na představení sešla v roce 2023. Podporu této skupiny lidí vítá i ředitel Centra Paraple David Lukeš.
6: Jejich podpora se za tu dobu přehoupla přes 1 000 000 korun, což symbolizovali tím, že na jednom představení Žižkovského divadla Járy Cimrmana předali panu Svirákovi meloun.
3: Zástupci Bubliny Járy Cimrmana také několikrát Centrum Paraple navštívili.
6: Díky tomu a díky pravidelné komunikaci s nimi také vidí konkrétně, na co my peníze používáme. Nejčastěji je to na dofinancování našich služeb, které nejsou plně hrazeny z veřejného pojištění nebo dotací a grantů, jako například psychologická péče.
3: Centrum Paraple založil Zdeněk Svirák společně s Alenou Kábrtovou a Olgou Havlovou v roce 1994. Na myšlenku vzniku centra ho přivedl jeden ze zakladatelů svazu paraplegiků, vozíčkář a Svirákův kolega z divadla Járy Cimrmana Jan Kašpar. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Luis Capaldi dozněl, pojďme na sport. Hokejisté Hradce Králové a Liberce předehrávají čtvrté kolo Tipsport Extraligy. Zápas sleduje na východě Čech reportér František Typovský.
1: Už běží poslední minuta třetí třetiny a myslím si, že i celého zápasu, protože Hradec Králové vede nad Libercem 5-2. Před chvíličkou se tady fanoušci radovali z Kousalova gólu přes celé kluziště do prázdné branky. Teď ovšem pozor ještě na ztrátu Klímy, ale Vomáčka si připisuje dobrý zákrok, takže stále platí skóre 5-2. Poslední sekundy tohoto duelu, který už se jenom dohrává, fanoušci vstávají, tleskají. Můžeme si tedy rychle připomenout, jak se to tady celé vyvíjelo ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy. 10. minuta, Kevin Klíma v přesilovce šťastnou tečí otevřel skóre, pak Najman vyrovnal na 1-1, to bylo ve druhé části, ve 28. minutě v přesilovce dorazil zblízka kotouč do prázdné branky, pak Pavlík a Jergl otočili skóre, nebo obrátili ho zkrátka výrazněji na stranu Hradce Králové. Duel teď skončil vítězstvím Hradce Králové 5-2, tedy na trefy Pavlíka a Jergla. Stačil ještě odpovědět brankou na 2-3 z kraje třetí části Rychlovský, jenomže pak Čacho dal definitivní pojistku a pak ještě Kousal do prázdné branky upravil na konečných 5-2. Tímto výsledkem tedy zápas i skončil a Hradec Králové se raduje z prvního domácího vítězství v sezóně. Hezký zbytek večera z Hradce Králové.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

Vodu z vodojemu Odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Poslouchejte zprávy v půl, řekneme k tomu víc. S vámi je Radiožurnál.

0: Járou Cimrmanem žijí každý den.
1: Navštěvují představení po celé republice.
0: Pojmenovávají po něm rozhledny, ulice nebo školy.
1: Nebo vymýšlejí vlastní semináře.
0: Cimrmaniaci.
1: Seriál radiožurnálu o lidech, kteří nejsou členy souboru divadla Járy Cimrmana, ale fiktivní postavě přesto zasvětili svůj život.
0: A prakticky non-stop pracují na reputaci největšího českého génia.
1: Cimrmaniaci.
0: Každé všední ráno krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

20 hodin 30 minut. Čas zpráv a Anny Horáčkové. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace není zdraví ohrožující. Vodu by lidé neměli pít ani v okolních obcích, Klecanech, Zdibech, Vodochodech, Sedleci, Klíčanech a opatření se týká i Hoštic, Husince, Máslovic, Postřižína, Větrušic a Řeže. Vzhledem k velikosti zasažené lokality nezvládnou zajistit kompletní náhradní zásobování vodou. Cisterny ale už přistavili ke školám, školkám a nemocnicím. Vodu lidé

0: můžou používat k osobní hygieně. Platy vrcholných politiků se v následujících letech nejspíš nebudou dál zvyšovat. Návrh vládní koalice podpořili poslanci. Předloha se týká platů prezidenta, členů vlády i zákonodárců. Zmrazení má vláda v programovém prohlášení a původně s ním počítala už od ledna. Opozice návrh kritizuje a tvrdí, že jde o populismus. Americký prezident Donald Trump označil rozhovor s čínským vůdcem Xi Jinpingem za skvělý. Řekl to poté, co se lídři zemí sešli k jednání v Bílém domě. Podrobnosti Trump zatím neuvedl. Hlavními tématy mělo být například prodloužení dohody o vzájemných clech, bezpečnost, rozvoj umělé inteligence a její hrozby. Na YouTube se objevila falešná videa s astronomem Jiřím Grigarem. Mluvil v nich třeba o Bohu nebo mimozemšťanech. Záběry přitom vypadají jako záznamy reálných přednášek. Ve skutečnosti je ale vytvořila umělá inteligence, která napodobila Grigarův obličej i hlas. Informuje o tom server i rozhlas. Syn vědce Lukáš Grigara se rozhodl podat trestní oznámení. Podle policie ale samotné vytvoření takových videí není trestné. V některých případech může jít o pomluvu nebo šíření poplašné zprávy. Sport. Hokejisté Hradce Králové ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy poprvé v nové sezóně vyhráli na svém ledě. Liberec porazili 5-2. A fotbalový brankář Marek Kalina dostal kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace rekordní trest. Nejvyšší možný zákaz činnosti na 20 let a pokutu 1 000 000 korun, 500 000 korun. Komise o tom informovala na webu svazu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D7 u Slaného a zdržení na dálnici D11 u sjezdu na Český Brod. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy teď pozorně u Slaného. Zhruba na 21. kilometru je na vozovce sražená zvěř. Na D11 z Prahy do Hradce Králové od sjezdu na Český Brod zhruba 2-kilometrová kolona. Vepředu na kilometru 20,5 je kvůli opravám na necelém kilometru zavřený levý pruh, zdržíte se 10 minut. Na dálnici D1 u Brna na exitu 203 stojí auto po nehodě. Je to na nájezdu z města směr Ostrava. Vše je vlevo, kolem se jezdí plynule. D4 s Příbrami do Prahy za sjezdem na Voznici. Skoro 4 hodiny neprůjezdná. Na 21. kilometru provoz zastavila vážná nehoda. Sjíždí se na 24. kilometru u zavírku plynule. Objedete přes Novou Ves pod Pleší a Mníšek pod Brdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno, na severovýchodě místy s deštěm a nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Teď už nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
3: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
4: Rusko vede hybridní válku i proti Česku.
5: S odvoláním na bezpečnostní služby to oznámil premiér Andrej Babiš.
6: Hnutí STAN vyzvalo vládu, aby iniciovala schůzku všech parlamentních stran kvůli bezpečnosti.
7: Vlády evropských zemí připouštějí nebezpečně se stupňující hybridní hrozby ze strany Ruska.
8: Někteří evropští představitelé zpravodajských služeb varují před hrozbou agresivnějších kroků.
9: Ruský útok na NATO může podle ředitele BIS přijít v řádu měsíců.
3: Jsme v hybridní válce s Ruskem, přiznává český premiér. Jenže co to znamená hybridní válka? Jak se pozná a je správné ruskou válečnou agresi označovat jako hybridní? Ptám se na to vojenského analytika a bezpečnostního experta Jana Kofroně z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dnes je čtvrtek, 24. září. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do studia Vinohradské 12.
10: Díky za pozvání.
3: Český premiér Andrej Babiš z ANO varuje před hrozbou z Ruska. Jak iminentní taková hrozba v tuto chvíli, v současnou dobu je?
10: Těžko říct, to byste se asi musel zeptat někoho třeba z Bezpečnostní informační služby a nebo případně z armády České republiky, protože ti asi budou mít lepší informace. Každopádně jsme v nějaké situaci, kdy po Evropě se nám vyskytují různé útoky, incidenty, které asi z nějaké části lze připsat Rusku. A i u nás ostatně byl pokus, kdy nějaký Kolumbiec chtěl zapálit, myslím, nějaké tramvaje nebo autobusy dopravního podniku. Což jako bezesporu je minimálně sabotáž.
3: Pan premiér taky řekl, že české zpravodajské služby věnují všem takovým rizikům největší možnou pozornost.
11: Ze strany Ruska čelíme hybridní válce. A proto naše zpravodajské služby věnují všem rizikům spojeným s aktivitami ruských zpravodajských služeb namířených proti naší zemi největší možnou pozornost.
3: Mluvčí BIS prý o žádném bezprostředním útoku neví. Šéf tajné služby Koudelka nicméně pro Guardian řekl, že ruský útok na Severoatlantickou alianci může přijít v řádu měsíců. O České republice v této souvislosti řeč prý nebyla.
12: Mohlo být o omezený vpád, provokace pod falešnou vlajkou nebo rozsáhlou kampaň zaměřenou na ovlivňování veřejného mínění.
3: Pokud by řeč o České republice byla, tak čeho by se takový útok mohl v Česku týkat?
10: Tak my jsme to už naznačili. Máme tu nějaký ten precedens toho útoku na vlastně dopravní podnik nebo jeho majetek. Máme tu nějaké incidenty ze zahraničí, viz ty drony na německých letištích. Pravděpodobně došlo třeba v nějakém momentě k přetrhání, záměrnému přetrhání podmorských kabelů. A takhle bychom mohli pokračovat. To znamená, typicky jsou to útoky proti infrastruktuře, umí si člověk představit třeba útoky proti datovým centrum, všechno takovéhle, co může nějakým způsobem ochromit tu společnost. A pak, samozřejmě možná ještě o něco podstatnější, jsou to útoky, které nemají třeba fyzickou povahu, neútočím s cílem něco zničit, ale cílem je spíše získat třeba informace, jo, rozkrýt třeba nějaké osoby vlivné. Takže prostě špionáž, včetně samozřejmě nesprimárně kyberšpionáže.
3: Ale když se vrátím teda k té fyzické hrozbě jako takové, tak třeba to, že když teď policie posiluje svoji přítomnost na nádražích v Česku, tak nádraží, vlaková nádraží mohou být jeden
10: může to být cílů. Jeden z cílů, ale stejně tak prostě i obecně tratě. To může být tak jeden z docela lehkých cílů. Přenosová soustava, elektrárny. Samozřejmě ty většinou bývají tak dobře zabezpečené, že zas tam ten útok není tak triviální.
3: Co průmyslové závody, protože už letos v dubnu ruské ministerstvo obrany uveřejnilo seznam podniků, které vyrábějí zbraně pro Ukrajinu a které by se mohly stát cílem ruských útoků. 2 z těch firem jsou z Česka, 2 z těch závodů.
10: Jednoznačně, jo, prostě je jasné, že Rusům vadí naše dodávky vojenské pomoci Ukrajině, to asi není nic tak jako překvapivého. Teď je otázku, jestli Rusové skutečně budou chtít šáhnout k takovémuto kroku. Stejně tak ale upozorněme na to, že Rusové můžou do nějaké míry využívat nebo podněcovat i, řekněme, aktivisty, kterým je rusko-ukrajinský konflikt celkem jedno, ale můžou třeba do prostoru vnést nějakou falešnou informaci o tom, že ten či onen podnik podporuje třeba Izrael nebo kohokoliv jiného a následně se hněv některých aktivistů nebo prostě teroristů, řekněme si to tak, obrátí právě proti těmto podnikům. I to je nějaký jako možný scénář a já neříkám, že se děje, ale je to něco, s čím je potřeba počítat.
3: Pan premiér svým prohlášením navázal na dřívější slova, nedávná slova vrcholných představitelů v Polsku, ve Francii, kteří taky varují vlastně před podobnými útoky.
13: Hybridové uderzenia dronami i raketami na państwa wspierające Ukrajinę, v tym Polsku.
3: Jaké oni mají zprávy?
14: La menace hybride russe à l'égard des Européens et de la France s'est intensifiée.
10: Tak já myslím, že o tom, jaké mají přesně zprávy, vám asi teďka nikdo neřekne nad rámec toho, co je v médiích. Co je faktem, že prostě v některých zemích těch útoků bylo vícero, nebo těch incidentů, a minimálně část z nich pravděpodobně Rusku dokážeme připsat.
3: Zaznamenali jsme právě ty dronové útoky a přelety dronů třeba nad Pobaltím, v Rumunsku přímo spadl jeden z těch dronů, že jo?
10: Samozřejmě my někdy nevíme, co z toho je náhoda, co z toho je záměr. Vzhledem k množství těch incidentů a vzhledem k tomu, že se netýkají třeba jenom té oblasti dronu a jenom třeba úzké oblasti poblíž hranice Ukrajiny, Polska, tak nám z toho vychází, že zatím může být trochu víc než jenom omyl.
3: To, že se o tom teď tady bavíme a že pan premiér řekl, co řekl, považujete to za nějaký průlom v té dosavadní komunikaci směrem k Rusku od té současné vládní koalice?
10: Já nevím, jestli průlom, ale je to možná nějaké přiznání toho, že ten problém tady existuje, a že je potřeba se jim zabývat.
3: Protože on přímo řekl, že čelíme válce. Čelíme hybridní válce, řekl.
10: No, řekl hybridní válce. To se možná dostáváme k tomu, co si vlastně všichni představujeme pod tím termínem hybridní a nakolik je to skutečně jako dobře vydefinovaný pojem a jestli to pro někoho spíše jenom nějakým způsobem nenabízí možnost snížit tu intenzitu té pociťované hrozby, anebo naopak pro někoho předstíkat, že ta hrozba je větší, než co skutečně. I to je možnost.
3: No tak těch rovin je několik. Ta první, a tu asi rychle přejdeme, je to politický krok říct, že to je hybridní válka a ne
10: asi
3: válka?
10: Ano. Jo.
3: Že naschvál zvolíte takové slovo, abyste zmírnili obavu možná, protože to působí tak jako jemněji?
10: Podle mě, když řeknete válka, tak tím v zásadě indikujete, že buď to jsme v té válce, nebo se minimálně k ní blížíme, která bude mít nějaký ten kinetický charakter, že prostě někde začnou jezdit tanky, drony ve velké množství, někdo se nám pokusí sebrat území, nenutně nám, ale třeba našemu spojenci. U toho hybridní, tam se samozřejmě nabízí možnost říct jsme ve válce, vlastně učiním zadost těm, kteří se Ruska bojí, ale když tam dám to hybridní, tak vlastně zároveň říkám, tak ta vlastně naše reakce nemusí být tak velká a zároveň to té vládě pravděpodobně umožňuje říkat na jednu stranu tuto věc, říkat my to bereme vážně a zároveň říkat, my ale nad ty 2% do obrany moc víc dávat nechceme, protože to myslím, že si každý uvědomuje, že to je do nějaké míry v rozporu.
3: A teďka teda k podstatě toho pojmu jako takového. Hybridita války. Nedělá z války hybridní například to, abyste to vnesl do toho rozhovoru, jestli náhodou některé ty útoky nemohly být náhodné, tak to, jak o tom mluví třeba polský premiér Donald Tusk, který že Rusko oficiálně ty útoky na schvál označí za náhodné, to je hybridní?
10: Takhle, já nevím vlastně. Já si pamatuju na rok 2014, kdy se začalo hodně mluvit o hybridní válce. Mnozí říkali, že to, co Rusové praktikují na Krymu nebo na východní Ukrajině, takže to je hybridní. Já se přiznám, že na ruském tankovém praporu, bez ohledu na to, jestli má své vlajky nebo ne namalovány na tom pancíři, nevidím vůbec nic hybridního. Nerozumím tomu, proč to někdo nazývá jako hybridní. To, že by si příklad česká mechanizovaná brigáda opět zamalovala vlajky a omylem zaútočila, já dám příklad na Polsko, to by se samozřejmě nestalo, berme to jako příklad, opět nevidím, co je na tom hybridní. Protože tam vlastně i ta atribuce je strašně snadná. Jinou otázkou je, když ty útoky jsou výrazně nižšího řádu, to znamená ne 50 raket na jedno polské letiště, ale třeba jeden dron do té oblasti. Jestli tam skutečně lze mluvit o té nejasné atribuci a tady skutečně asi jde, ale zároveň tady ta intenzita toho útoku je opravdu jako poměrně malá a ty školy, které napáchá, budou obvykle relativně malé. Byť máme výjimky, jako třeba Vrbětice. Jo, to je pravda. Ale takže ta otázka s tou atribucí ano, ale jenom upozorním, že u té atribuce, to je z toho, jestli jsme schopni to připsat tomu či onomu. To vůbec nezáleží na tom, jestli na který říká, já to udělal, já to neudělal. Když mě tu zastřelíte a budete tvrdit, já jsem to neudělal,
3: já stejně jsem
10: vám nikdo vám stejně jako neuvěří, jo. Ale umím si představit to v některých případech, kde je skutečně ta intenzita malá, ale pak je otázkou, jestli to je skutečně tak zásadně a jestli nejde použít tradiční pojem sabotáž. Sabotáž sponzorovaná Ruskem, řízená Ruskem. To, co se dělo třeba i ve studené válce, kdy Rusko spoléhalo na nějaké třeba teroristické skupiny v západní Evropě, více či méně jim pomáhlo, tehdy tedy ještě jako Sovětský svaz, a ono říkalo, my jsme to neudělali, udělali to tito lidé.
3: Ale vy jste připomněl ten rok 2014 a anexi Krymu, neoznačení vojáci, kteří prostě zabrali si poloostrov pro sebe a další oblasti na jihovýchodě Ukrajiny.
15: Ruské jednotky už de facto kontrolují celý Krymský poloostrov. Russian helicopters fly over
3: Sebastopol Bay. K tomu se ale tehdy přičlenily i další věci. Hlasitá propaganda o domnělém fašismu, matoucí dezinformace o tom, co se skutečně děje, do toho demonstrace ve velkých východoukrajinských městech, které ale byly sponzorované právě Ruskem, protože tam byly Rusové dovezení z Ruska, aby demonstrovali, a na oko se o tom psalo podle ruského narrativu. Tyhle ty věci, které se k tomu jako přičlenují, ty nedělají z války ten pojem hybridní válka? Nepředstavují pro nás vlastně možnost pochopit, co se děje.
10: Opět, já to tak vlastně nevidím, jo. Já si myslím, že ta užitečnost toho konceptu je tam strašně malá, protože tohle to dělali vlastně skoro vždycky všechny válčící strany. Když Němci chtěli Sudety, tak také tvrdili, jak Češi ubližují Němcům. A samozřejmě, že z části vycházeli z něčeho, co byla aspoň do nějaké míry pravda. My jsme se k Němcům nechovali úplně super hezky, ale rozhodně ne tak zle, jak to tvrdili Němci. Hmm. To znamená, ty Němci šířili nějakou svou propagandu, která, jak říkám, využívala něčeho, co se z části zakládalo na pravdě, no a z 80% to byly fabulace. Stejně tak Němci používali svoje agenty třeba Abwehru k rozmíchávání nepokojů, k vyzbrojování různých bojůvek, které přecházely hranici. To všechno známe. V tomhle tom minimálně to není nic nového. A já si kladu, tady si musíme položit tu otázku, jestli to pojmenování těchto aktivit jako hybridních nějakým způsobem přispěje k tomu, že budeme jako efektivněji schopni řešit ty problémy. Hmm. A ten největší problém s tím pojmem hybrid je vlastně dvojí. První problém je, že ono to mnohdy vypadá tak, a na to upozorňuje velmi dobře kolega Bahenský, a to já tady jenom musím říct, kolega Bahenský byl mým diplomantem.
16: Vojenský analytik.
10: Je fér říci, že prostě my asi nějakou základní názorovou schodu mít budeme. A on správně poznamenává, ten koncept hybridní války, hrozby, tak je hodně jakoby postaven na tom, co dělá Rusko. Že to není tak, že bychom měli deduktivní koncept a pak jsme se koukali, jestli do toho ty ruské akce patří. Ale ono bohužel tak, jak se ten koncept začal používat po roce 2014, tak to často bylo tak, že Rusko něco udělalo a my jsme tomu dali nálepku hybridní. Což samozřejmě vede k tomu, že ten koncept je takový postupně se rozšiřující, zahrnuje na konci úplně všechno a ta jako definiční přesnost tam do značné míry chybí. Druhý problém je ten, že v průběhu času se strašně mění to, co se vlastně pod tenhle ten pojem dostává. Kdysi Frank Hofmann to vystavil na základě do 2007, na základě toho, co se dělo v roce 2006 mezi Izraelem a Hizbaláhem. A on říká, ten Hizbaláh je vlastně velmi specifický aktér. On tam má nějaké prvky, řekněme, konvenčního působení a nějaké prvky velmi nekonvenčního působení. On se v něčem chová jako státní aktér, v něčem ne. A on to říkal na více rovinách a zároveň zdůrazňoval, hele, on je tam nějaké prolínání konvenční a nekonvenční bojové činnosti. Pauza, nebo ne, ani ne pauza, ale skočíme o pár let dál. Pak přišel ten rok 2014 a začali jsme říkat, že to, co dělá Rusko, je vlastně hybridní.
16: No já se na to ptám i kvůli tomu rozsahu, protože přece jenom, když teďka třeba poslouchám to, jak o tom mluví pan ministr vnitra Metnar, tak ten přeci říká, že to není jenom o těch útocích, a vy jste to sám zmínil, o těch útocích v tom reálném světě, ale i v tom kyberprostoru. To jsou ty kybernetické útoky, to jsou ty dezinformační operace, různé sabotáže a to je celá škála možných potenciálních hrozeb. Tak na tom rozsahu přeci, ale vidíme nějaký rozdíl oproti tomu, co tady bylo v minulosti, ne?
10: To znamená, že to hybridní označuje vlastně jako moderní.
16: No jiné. A širší.
10: A širší. Tak jako širší je spousta věcí.
16: A matoucí a mlhavé možná, tekuté.
10: Já nevím, v čem je to vlastně matoucí, upřímně. To je ten asi největší problém, že u spousty z těch aktivit jako příliš matoucí nejsou. Oni samozřejmě umožňují nějakým způsobem zase si hrát s tou atribucí, s tím, jestli to způsobilo Rusko nebo ne. To je jako bezesporu pravda. To jsou ty útoky, řekněme, té nižší intenzity. Ale to, co je pro mě jako podstatné, ta široká, řekněme, škála prostředků, tak je něco, co se dělo i v minulosti. Ano, máte pravdu, že kdybychom se bavili o některých typech informačních operací, které typicky využívají sociální sítě, to je nějaké novum. Teď je ale samozřejmě velká otázka, jestli ta škála těch prostředků je skutečně provázaná. Do jaké míry skutečně platí, že Rusové nebo kdokoliv jiný je schopen nějakým způsobem koordinovat třeba sabotáže na jedné straně a na druhé straně nějaké třeba informační prostředí. Nebo jestli je to prostě jenom jejich působení v různých vrstvách plus minus ve stejném čase na podobného protivníka s nějakým velmi obecně podobným záměrem poškodit prostě toho protivníka. Ale žádná vlastně velká koordinace tam není. Jo, protože i prostě před 20, před 30, před 50 lety vidíme, že Sověti produkovali nějakou propagandu, tu lepší, tu horší, produkovali nějakou, řekněme, podporu těm teroristickým, levicovým teroristickým skupinám v Evropě. Produkovali samozřejmě i nějaký vojenský tlak na té konvenční oblasti a tak dále. Takže v tomhletom já vlastně jako asi chápu, proč se to začalo používat a když už se to začalo používat ten termín, tak já nejsem z těch, kteří by říkali ne a už to nesmíme nikdy použít. Já bych ale varoval spíše před tím, že bych řekl, já tam úplně to novum nevidím. Minimálně ne v tom, že bych si byl jistý tím, že tam je nějaká jako úzká koordinace, tak jak se to chápe třeba ve vojenství, když mluvíme o koordinaci dělostřelecké palby a třeba manévru silami. A zároveň bych jako upozornil fakt, jako i v minulosti ta škála byla velmi široká. Ano, dnes je širší, souhlas.
16: Kdybyste byl na místě pana premiéra, tak vy byste řekl, prostě čelíme ruské válce.
10: To bych neřekl. Protože válka to ještě není tak, jak ji většinou chápeme. Čelíme ruským aktivitám, které jsou nepřátelské vůči nám. To je něco, co podle mě naprosto sedí.
16: Je to ta ruská agrese, to vlivové působení.
10: Může být například. A můžou to být i ty sabotáže. Typicky to vlivové působení je za mě možná jako nejproblematičtější, protože tam se nejhůř dokazuje, zejména když jsou tu nějací lidé, kteří jsou ochotni, řekněme, názorově argumentovat ve prospěch toho, co dělá Rusko. Co je ještě ruským působením a co je vlastně autentickým postojem té, řekněme, části domácí populace. Protože jsme v demokracii, máme svobodu slova, to znamená, my nemůžeme zas tak jako lehce říkat, že kdokoliv, kdo se v něčem shoduje s Ruskem, tak je a priori ruský agent nebo dokonce i nepřítel. To by bylo jako velmi, velmi nebezpečné z cestí, na které bych se asi nechtěl vydat. Ale pokud se bavíme o těch sabotážích, kybernetických útocích a podobně, tak to jsou nějaké jakoby nepřátelské akty. Teď je otázkou, jestli se dostaneme za hranu skutečně nějakého významnějšího ozbrojeného útoku. Kde potom bych řekl, ano, jsme ve válce.
16: Já vám dám konkrétní jenom příklad k tomu vlivovému působení a zeptám se na to, jestli to spadá do toho vlivového působení, tak jak o tom vy mluvíte. Seznam zprávy upozornili na konferenci v Praze, které se zúčastnil sankcionovaný spolupracovník Vladimíra Putina Fjodor Lukjanov a šířil přes Telemost ruskou propagandu. Na akci byly mimo jiné místopředseda výboru pro obranu Jindřich Reichl, zvolený za SPD, který kandiduje v nadcházejících volbách, i expert SPD na bezpečnost Martin Pecina.
10: Jako tohle mi přijde, ono to má dvě roviny. Ta jedna rovina je, že bez pochyby tohle to nějaká forma vlivového působení. A myslím, že jako není o čem diskutovat. Druhá rovina je, řekněme, ptát se po soudnosti těch lidí, kteří se něčeho takového účastní. Protože já asi pochopím, že někdo může mít třeba na válku na Ukrajině jiný názor. Opět jsme v demokracii. To, co je poněkud jako zvláštní, když se účastním konference s takovýmito lidmi, kteří jako rozhodně nejsou přátelští vůči České republice. Ale to je prostě druhá rovina. Ale na vaši otázku, je toto příklad vlivového působení? Určitě je. Teď je samozřejmě otázkou, jak významné je. Tady jsou asi věci, kterých bych se bál třeba o trochu více, které mohou dlouhodobě hrát nějakou větší roli. Protože tohle je v jistém ohledu tak vlastně velká akce, akce, která je i na konci pokryta novináři, že my se vlastně o tom dozvíme a neunikne to naší pozornosti.
16: No a o jakých věcech vy
10: zde, jako mluvíte, v jistém ohledu potenciálně, v nějakém dlouhodobějším horizontu, si jeden dokáže představit, že působení třeba přes sociální sítě, přes různé účty, kde je mnohem těžší vlastně jako atribuce než tady. Tady není moc co řešit v případě téhleté konference. Tak tam skutečně se tomu nepříteli v nějakém okamžiku může podařit začít měnit názor té naší populace. A teď je otázkou, je to vlastně něco, proti čemu jde reálně vůbec bojovat, jinak než třeba tím, že i my působíme v tom prostředí. Protože zase, jako my pokud nemáme dobré nástroje, jak odhalit, který třeba účet je vysloveně spravován z Ruska nebo něco takového, velmi těžko se to bude nějakým způsobem zakazovat nebo hlídat. Pokud se týká působení našich vlastních občanů, tak pokud my jim nedokážeme, že od někoho vzali peníze a jsou tak říkajíc v žoldu Moskvy, tak opět, jak je chceme omezovat na jejich svobodném vyjádření?
16: Co si má teda veřejnost vzít z toho prohlášení pana premiéra?
10: Pokud bych já si to měl nějak interpretovat, tak já bych řekl, a to je vlastně docela pozitivní, že i premiér si uvědomuje, že tu bezpečnostní rizika jsou a že jsou prostě spojená s Ruskem. A jestli tomu říkáme na konci hybridní hrozba, šedá zóna nebo působení těsně pod prahem války nebo významné, řekněme, bezpečnostní soupeření, to je na konci vlastně jedno. Byť ty pojmy můžou mlžit nebo naopak můžou zpřesňovat, ale asi všichni chápeme, o čem se tu bavíme. A řekněme, že ani česká vláda v tomto není jako v rozporu nebo že by to nějak popírala. Druhá rovina je, znamená to, že zítra bude válka s Ruskem? Asi ne. Rusové pořád mají problémy na Ukrajině, to je jasné. Co je ale jiná věc, my se musíme ptát, a tady chcete-li klidně použijeme ten pojem hybridní. Jestli ten komplex těch jako dílčích hybridních hrozeb, byť já bych preferoval označovat těmi jako velmi specifickými jmény, aby bylo jasné, o co jde, tak jestli prostě nedosahují té úrovně, která nám říká, hele, Rusko tohle to nedělá jako nějakou dílčí provokaci nebo nějaká náhoda, ale jestli to není součást dlouhodobější strategie, která je konfrontační a která ukazuje, že Rusko přemýšlí, že by za určitých okolností bylo ochotno přistoupit i k tomu, co je skutečně podstatné. To jest ne hybridní kampaň, ale otevřená kampaň proti nějakému členovi NATO. Ale to je něco, co je v tenhle ten okamžik spíše možnost než jistota. Ale je to něco, o čem bychom měli přemýšlet, neměli bychom to brát jako, že se to na 100% stane, ale není to ani něco, co by bylo zcela vyloučené.
16: Tak je to už ale několikátý signál, že se to děje, že se to, že se to může přelít do něčeho vážnějšího.
10: Přesně tak, a to je něco, co bychom jako neměli podceňovat. A já bych měl dodat jednu věc, já se občas trochu bojím, že při použití toho slova hybridní se vlastně ta váha přenáší právě na ten pojem hybridní. Ale já bych vlastně argumentoval, ta hybridní kampaň, pokud už použiju tenhle ten termín, tak má smysl a strategický význam, pokud se tu nejedná fakt jako o velmi dílčí věci. Jenom do té míry, do jaké mi připraví půdu právě pro ten konvenční atak. Protože tam se rozhoduje o těch věcech. Jo? My zatím nejsme v situaci, že by se někomu podařilo pomocí třeba vlivových operací, sabotáží a tak dále, rozložit nepřátelskou společnost nebo tu protistojící společnost do té míry, že by tam ten stát, jako je třeba Rusko nebo kdokoliv jiný, dosáhl svých cílů, tak říkajíc, bez jediného výstřelu. I Ukrajina, která měla obrovské problémy, bylo tam to společenské štěpení a Rusové tam v roce 2014 měli vlastně obrovský vliv i skrze média a podobně, mnohem větší, než měli o 10 let později. No tak vlastně Rusové neuspěli s tou hybridní kampaní. Na konci tam prostě museli přijet ruské tanky. A to je podle mě vlastně ta zásadní jako lekce. A jak říkám, jestli se něčeho bojím, že možná my někdy máme tendenci si představovat, že to hybridní bude to jádro toho působení. Ono je, ano, dokud, a pokud teda to hybridní chápeme jako něco, co leží pod hranicí války.
16: Dokud nepřijedou ty tanky.
10: Dokud nepřijedou tanky, dokud Rusové nebo kdokoliv jiný nebude mít sílu na to, aby provedl ten konvenční atak.
16: Dobrá. Tak jo, tak moc díky za všechna ta vysvětlení.
10: Díky.
16: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl Jan Kofroň z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, jinak také spoluautor podcastu 1035 o armádě a bezpečnosti. Ptal jsem se ho na slova premiéra Babiše o hybridní válce Ruska, tedy co si pod tím mám představit a co to pro nás znamená. Naslyšenou zítra.

0: Poznají vaše děti falešnou fotku nebo lživou zprávu? Zapojte je do olympiády mediální gramotnosti, kde získají nové informace a mohou vyhrát skvělé ceny, jako 55 000 žáků minulý rok. Stačí jedna vyučovací hodina. Přihlaste třídy základních a středních škol na webu medialnigramotnost.com. Registrace končí už 11. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy má Anna Horáčková.
2: Do nádrže v Odoleně v vodě se dostalo olovo. Lidi by vodu neměli pít ani z ní vařit. Dluhová brzda se přiblížila o 3 roky. České veřejné finance jsou podle rozpočtové rady neudržitelné. Hokejisté Hradce Králové porazili v extralize Liberec 5-2 a v tabulce jsou nově pátí. A počasí zítra bude většinou oblačno až zataženo, teploty do 18 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Středočeské vodárny varují před pitím vody z vodovodu v okolí města Odolena voda. Do tamní nádrže se dostalo olovo. Vypití menšího množství vody podle vodáren lidem nespůsobí komplikace. Pít ani vařit z vody by neměli lidi v Hošticích, Husinci, Klecanech, Klíčanech, Máslovicích, taky Odolené vodě, Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích a vodochodech i Zdibech. Do nich teď vodárny postupně rozvážejí cisterny s vodou. Havárie podle nezávislého starosty Odoleny vody Ondřeje Prášila, který kandiduje v říjnových volbách, zítra nebude přerušený provoz škol.
4: Školy jsou normálně otevřené, akorát jsme rozeslali rodičům informace, aby dětem zajistili vodu a větší svačinu, protože nelze vlastně vařit, protože nemůžeme umýt po tomto nádobí.
2: České veřejné finance přestávají být podle Národní rozpočtové rady udržitelné, varoval předtím její předseda Mojmír Hampl. Podle něj se náraz na tzv. Dluhový strop kvůli vysokým rozpočtovým deficitům přiblížil o 3 roky na rok 2034.
5: Dluhovou brzdu podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla přiblížily vysoké schodky rozpočtu pro letošek a příští rok.
6: V dobrých časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky.
5: Bez úspor se podle Hampla bude zadlužení Česka zvyšovat. Loni dosáhlo rekordních zhruba 43% HDP. Dluhová brzda se spustí, když dluh překročí 55%. Stát podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO začne šetřit s rozpočtem na rok 2028. S výtkami rozpočtové rady nesouhlasí.
7: Mojmír Hampl se dlouhodobě vyjadřuje politicky, měl by předkládat fakta a ne svá politická hodnocení.
5: Vláda na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Stíhačky Gripen české armády v noci vzlétly nad Polsko, aby střežili tamní vzdušný prostor. Vojáci to uvedli na sociální síti X s tím, že stroje vyrazily na rozkaz NATO. Zasahovat podle armády ale nemuseli. Na místě hlídkovali ve vzdušném prostoru a byli připravené reagovat na případné ohrožení. Letouny se pak vrátily zpět na letiště v Pardubicích. Stejně tak vzlétly Gripeny minulý pátek. Důvodem byly drony na západě Ukrajiny.
8: Sport. Hokejisté Hradce Králové slaví v nové sezóně Tipsport Extraligy druhé vítězství ze 4 zápasů. Liberec doma porazili 5-2. České tenistky se připravují na semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělkám. Ty si v čínském Shenzhenu poradili ve čtvrtfinále s hráčkami Kazachstánu a jedničku českého výběru Lindu Noskovou to nepřekvapilo.
9: Za mě bylo trošku jasný, že včera vyhrajou, i když se jim to trošku zkomplikovalo. Je to těžký tým samozřejmě, i když jim nedorazila Badosa, taky tak je to prostě těžký, ať už s tou Buxou nebo s tou Bovzas Manejros a my jsme si to otestovali loni právě v Ostravě, takže jim to budeme chtít trošku vrátit.
8: Semifinále Česko-Španělsko začne na poháru Billie Jean Kingové zítra po 11. hodině dopoledne českého času. Radiožurnál Sport nabídne z Číny pravidelné vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Komplikace, taky zdržení na D8 u Prackovic a uzavírka na dálnici D4 na Příbramsku. Na dálnici D8 mezi sjezdy na Belemín a Teplice. Čekejte komplikace. Zdržení v tunelech u Prackovic, kilometry 58 až 59, čistí kamery a provoz zastavují jak na Ústí nad Labem, jako posledních 20 minut, tak na Prahu. Uzavírky by neměly trvat dlouho, kolona směr Ústí se rozjíždí, případně už celá rozjela.
11: Teď jsme pustili ty prackovické tunely o papruhy.
10: Dálnice D4 s Příbrami do Prahy za sjezdem na Voznici má být ještě hodinu neprůjezdná. Na 21. kilometru odpoledne dopravu zastavila vážná nehoda. Sjíždí se na 24. kilometru. Uzavírka se dá plynule objet přes Novou Ves pod Pleší a Mníšek pod Brdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Na severu a taky severovýchodě, hlavně tedy na horách, se může objevit i slabý déšť. Večer už pak bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat. A nejvyšší teploty v pátek od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy. A teď už se za mikrofon večerního radiožurnálu vrací Michaela van Erne.
1: A nejsem sama, jsem tu s další informací. Až o miliony korun ročně prodražuje provoz dopravních společností prudké zvyšování cen nafty. Třeba dopravní podnik ve Zlíně proto čím dál víc sází na elektrobusy. Jak výrazně tím dokáže ušetřit, právě to zjistíme za chvíli.
3: Večerní radiožurnál
12: a Michaela van Erne.

0: dust, all that I adored.
1: Kapela Bastille dozněla. Miliony korun navíc ročně kvůli drahé naftě. S takovým růstem nákladů se teď potýkají dopravní firmy. Třeba ve Zlíně to je problém pro městské technické služby. Tamnímu dopravnímu podniku pomáhá postupný přechod na elektrobusy. Kilometr jízdy na elektřinu vyjde zhruba na polovinu oproti dieslu.
2: Bílá plechová skřínka s displejem a připojeným tlustým černým kabelem. Na první pohled obyčejná nabíječka pro elektrobus je teď pro dopravní společnost Zlín Otrokovice jednou z cest, jak čelit drahé naftě, říká její ředitel Josef Kocháň.
3: Vývoj cen nafty se mění daleko rychleji než vývoj cen elektřiny. V současné době můžeme říct, že jeden kilometr, který musíme zaplatit v elektrice na elektrobus, se pohybuje někde mezi 7-8 korunama, zatímco jeden kilometr, který ujede naftový vůz, se pohybuje někde do 16 korun.
2: Cenu elektřiny má dopravní podnik dlouhodobě zafixovanou s městem. Podobně jsou na tom i zlínské technické služby. Naftu ale nakupují v kratších 14-denních intervalech a její zdražování se tak do jejich nákladů promítá rychle.
4: Pro představu technické služby Zlín nakupují přibližně 400 tisíc litrů nafty ročně.
2: Říká ředitel technických služeb Jakub Černoch.
4: Průměrná nákupní cena za loňský rok byla něco málo přes 30 korun. Teď už se blíží 50 korunám.
2: Zdražení pohonných hmot tak technickým službám navyšuje meziroční náklady o miliony korun.
4: Každá koruna zdražení na litr je pro nás 400 tisíc v ročním rozpočtu a pokud je to proti loňskému roku už téměř 20 korun, tak to jsou už vyšší jednotky milionů.
2: Obě společnosti proto postupně modernizují své vozové parky. Dopravní společnost za poslední rok obměnila téměř polovinu flotily o nové elektrobusy a bateriové trolejbusy. Část naftových autobusů si ale musí ponechat pro krizové situace a případné výpadky elektřiny. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dálnice D1 před Ostravou z Brna, doteď neprůjezdná, v tunelu na kilometru 346 provoz zastavilo nadrozměrné vozidlo. Policie ho stáhla mimo jízdní pruhy, vypadá to, že kolona před tunelem se rozjíždí, ale má zhruba 2 kilometry, dejte pozor, dojíždí se do ní u odpočívky. D1 před Ostravou směr Polsko. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v půl.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.

Mike and the Mechanics v dozvuku, duel hokejové extraligy mezi Hradcem Králové a Libercem, příprava českých fotbalistů na vstup do Ligy národů nebo výkony tuzemských kajakářů a kanoistů na mistrovství Evropy v Itálii. Nejen o tom uslyšíte za chvíli v pravidelném sportovním přehledu.

0: Miley Cyrus, posloucháte večerní radiožurnál. Hokejisté Hradce Králové ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy porazili Liberec 5-2. To je úvodní zpráva, kterou otevíráme večerní přehled sportovních novinek. Připravil ho David Prouza. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Sport. Brankář Marek Kalina dostal od etické komise České fotbalové asociace rekordní trest. Kvůli ovlivňování zápasů má zákaz činnosti na 20 let. Proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
2: Etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to jest 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
1: Kalina zároveň musí zaplatit pokutu 1,5 milionu korun. Dosud nejdelším trestem byl původně 15-letý pro Michala Hladíka, kterému ho ale následně odvolací komise snížila na 4-letý. Čeští fotbalisté pokračují v přípravě na úvodní zápas elitní skupiny Ligy národů. Poprvé pod novým koučem Španělem Deniou nastoupí v sobotu večer v Edenu proti Chorvatům. Po zhruba roce se do reprezentace vrátil ofenzivní univerzál Ondřej Linger, který nedávno přestoupil z amerického Houstonu do polské Korony Kiel.
3: Když bych si řekl 3 měsíce zpátky, že se tady znovu objevím, tak bych asi tomu moc nevěřil, ale dělal jsem i ten krok, že jsem se vrátil zpátky do Evropy i kvůli tomu, protože repre pro mě byla vždycky to nejvíc a vždycky jsem směl o tom tady být a v pátek jsem vlastně sledoval nominačku a byl jsem velice příjemně potěšen. No.
1: 3 dny po utkání s Chorvaty čeští fotbalisté v Edenu přivítají Anglii. Na začátku října se pak národní tým nejprve představí ve Španělsku a poté znovu proti Angličanům v londýnském Wembley. České tenistky se připravují na semifinálový duel poháru Billie Jean Kingové proti Španělkám. Nastoupí k němu zítra po 11. hodině dopoledne našeho času po 2denním volnu. Pokud by se v týmu povedlo vyhrát, čekal by je případný zápas o titul až v neděli. Čas na odpočinek mezi zápasy vítá jednička v sestavě Linda Nosková, která připomíná dřívější ročníky, kdy to měl český tým naopak.
4: No, je to jiný určitě. Já si vzpomínám, že pár let dozadu, kdy jsme hráli to finále ve Španělsku v obou případech, tak jsme to měli všechny dny za sebou, že to šlo. Že i holky, které hrály, tak byly na druhý den unavený. Takže tohle je super, že máme ty 2 dny.
1: Čeští tenisté už znají termín čtvrtfinále Davis Cupu. Tým kapitána Tomáše Berdycha svým zápasem s Kanadou zahájí finálový turnaj v italské Bologni, a to v úterý 24. listopadu. Pořadatelé soutěže o tom informovali na sociální síti X. Česká výprava získala v úvodním dni mistrovství Evropy ve vodním slalomu 2 stříbra. V závodech hlídek je vybojovali čeští kajakáři Krejčí, Prskavec, Novák a kanoisté Chaloupka, Kratochvíl, Rohan. V italské Ivreji triumfovali v obou kategoriích Francouzi. V individuálních soutěžích postoupilo všech 13 českých vodních slalomářů do pátečních semifinále. Do Velké Pardubické je zatím přihlášeno 11 koní. Loni přitom slavný dostih na první říjnovou neděli nakonec absolvovalo 15 koní. Mezi účastníky jsou i vítězové z let 2024 a 2023 Godfrey a Sakamiro. A boxerka Lenka Bernardová do finále mistrovství Evropy v kategorii do 54 kg nepostoupila. Po prohře s Finkou Kajojovou získala po stříbru z roku 2022 teď bronzovou medaili.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
7: Deep

0: Dne 900 let od první písemné zmínky o rotundě svatého Jiří. Proč právě Říp získal tak silné místo v české paměti? Co znamená pro věřící dnes a jak se v něm potkává křesťanská tradice s příběhem praotce Čecha? A proč se někdy píše o tom, že Říp je na prodej? Hostem bude farář Martin Brousil.
1: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
1: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 21 hodina 30 minut. Přehled zpráv má Anna Horáčková. Ve 12 obcích západně od Odoliny vody by lidé neměli pít vodu z kohoutku, pokud nemají vlastní studnu. Hygienici totiž ve vodojemu naměřili nadlimitní koncentraci olova. Lidé můžou najít aktuální informace na stránkách svého města. Například v obci Husinec pro občany zajistili cisterny. Pokračuje nezávislá starostka Michaela Pejgerová, která kandiduje v říjnových volbách.
1: Vodárny nám poskytly dvě cisterny, které se umístily pod tělocvičnou a u obchodu. Tam jsou cisterny k dispozici našim lidem. Pro ty, kteří nejsou schopni si přijít k cisterně pro pitnou vodu, tak rozváží naši hasiči vodu v pepkách.
0: Pít ani vařit z vody by neměli lidé celkem ve 12 obcích. Kromě Husince a Odoliny vody taky v Hošticích, Klíčenech, Klecanech, Máslovicích, Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech. Americký prezident Donald Trump označil rozhovor s čínským vůdcem Xi Jinpingem za skvělý. Řekl to poté, co se lídři zemí sešli k jednání v Bílém domě. Podrobnosti Trump zatím neuvedl. Hlavními tématy mělo být například prodloužení dohody o vzájemných clech, bezpečnost, rozvoj umělé inteligence i její hrozby. A obce

0: musí nejpozději dnes zveřejnit seznam volebních místností pro říjnové volby. Oznámení musí vyvěsit na úředních deskách. Adresu místnosti najdou lidé taky na obálce s hlasovacími lístky. To dostanou nejpozději 3 dny před začátkem voleb. Volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu budou 9. a 10. října. Sport. Hokejisté Hradce Králové zapsali v Tip Sport Extralize první domácí vítězství v novém ročníku. V předehrávce 4. kola porazili Liberec 5-2. A Indie bude v roce 2032 poprvé hostit mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie UCI přidělila šampionát městu Pune, které dostalo přednost před kandidaturou Groningenu. Nizozemci ale na kongresu i tak uspěli. Šampionát budou pořádat v roce 2034.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprůjezdná D8 u Prackovic a taky dálnice D4 na Příbramsku. Na dálnici D8 mezi sjezdy na Velemín a Teplice čekejte komplikace a jako teď i zdržení v tunelech u Prackovic mezi kilometry 58 až 59 čistí kamery a provoz zastavují jak na Ústí nad Labem, tak Prahu. Na Drážďany se stálo zhruba 20 minut, teď je D8 u tunelů zavřená směr Praha, vytvořila se zatím krátká kolona. Dálnice nebo na dálnici D4 s Příbrami do Prahy zatím beze změny. Za sjezdem na Voznici na 21. kilometru je podle policie po odpolední nehodě stále neprůjezdná. Sjíždí se na 24. kilometru, u zavírku můžete plynule objet přes Novou Ves pod Pleší a Mníšek pod Brdy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno, naopak na severovýchodě, hlavně na horách, se může objevit slabý déšť. Teploměry ukážou 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už pokračuje večerní radiožurnál, je s vámi Michaela van Erne.
3: A z naší večerní hudby zanedlouho to nejlepší od Tiny Turner a ještě před ní je to Jaroslav Uhlíř.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

To je tak krásná hudba, že se při ní člověk zapomene. Ale zpět k informacím, abych tedy nezapomněla já. Drsné vyprávění bez příkras, taková je kniha Manifest o ústavní péči a neb důstojnost na příděl, kterou vydala kancelář ombudsmana. Její autor, zdravotně postižený Kamil Fousek, v ní popsal vlastní zkušenosti z pobytu v ústavním zařízení. Za chvíli uslyšíte malou ukázku. Buďte s námi.

0: Posloucháte Radiožurnál. Lidé s postižením mají mít šanci žít důstojně a nezávisle mimo velké instituce, tam, kde sami chtějí. To je hlavní poselství knihy Manifest o ústavní péči aneb Důstojnost na příděl, kterou vydala kancelář ombudsmana. Jejím autorem je Kamil Fousek. Ten žije od narození s dětskou mozkovou obrnou. V knize popsal svůj roční pobyt ve velkém ústavu. Ve středu měla kniha slavnostní křest v sídle ombudsmana v Brně.
1: Některé pasáže mohou být pro posluchače citlivé nebo znepokojující.
2: Upozornil moderátor návštěvníky akce předtím, než herec Národního divadla Brno Michal Bumbálek začal číst ukázky z manifestu.
3: Tak teď už, když jsem byl vyslečený, jsem čekal, že mi bude napouštět v tu vanu. Ještě jsem si všiml toho hnědého vzorku po kolegovi. Teď na mě pustil vodu a než se spláchl ten vzorek, tak to bylo cítit. Jak to mám popsat, abyste se nepozvraceli?
4: Pořád mám obavu, že přijdou a ukamenujou mě. A zároveň jsem měl morální dilema, že je udávám, ale muselo to tak být, aby se něco stalo.
2: Řekl o lidech, kteří se o něj v ústavu starali, Kamil Fousek s pomocí své tlumočnice Pavly Petříkové. Když přešel do chráněného bydlení, rozhodl se své zážitky sepsat. Byla to pro něj terapie.
5: My jsme se s panem Fouskem poznali při návštěvě chráněného bydlení, ve kterém žije.
2: Říká ředitelka právní sekce kanceláře ombudsmana Jana Gregorová.
5: On se nám jen tak mezi řečí zmínil, že dopsal svou osobní zpověď o zkušenostech života v jednom z ústavů, kdy předtím celý život prožil doma s rodinou.
2: Text je napsaný přístupnou a záživnou formou, přestože otevírá těžká a intimní témata. Jeho vydáním chce kancelář zdůraznit potřebu změny péče o lidi s postižením. Kniha je určená pro pracovníky v sociálních službách i pro veřejnost, doplňuje Jana Gregorová.
5: Zároveň bych si přála, aby se začetli také politici, ať už na komunální nebo na celostátní úrovni.
2: Publikace je zdarma ke stažení na webu ombudsmana. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

To byla kapela Codaline. Předvolební kampaň bez billboardů na městských pozemcích. K takovému kroku se rozhodla radnice v Zábřehu na Šumpersku. Politickým stranám a uskupením naopak určila, kde se před volbami můžou propagovat. Reportáž uslyšíte za chvíli, teď slyšíte Anastasiu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velký Beranov nebezpečí, neosvětlená motorka zhruba mezi kilometry 120 až 130.
2: Je tady na dálnici neosvětlená motorkář. Jde mezi kamionama, ale samozřejmě já jsem dneska dojížděl a vůbec nebyli vidět, jo, má to ztratil.
1: A dobré zprávy z D4 ve směru ze Strakonic do Prahy za sjezdem na voznici na kilometru 21 po uzavírce a nehodě opět průjezdná a jede taky D8 u Prackovic po uzavírce ve směru do Prahy. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách v celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Prosím, jeďte opatrně. Žádné předvolební plakáty ani billboardy na městských pozemcích, takové pravidlo zavedly před říjnovými volbami radní v Zábřehu na Šumpersku. Chtějí zabránit tomu, aby ulice byly přeplněny politickou reklamou. Kandidujícím stranám a uskupením proto vyčlenila radnice od tohoto týdne plochu před městským úřadem.
4: Je před námi celkem 8 panelů.
5: Seřazené volební banery na náměstí Osvobození mi ukazuje lidovecký starosta František Jón, který kandiduje v podzimních volbách za uskupení Společně za Zábřeh.
4: Jsou vyhrazeny pro prezentaci kandidujících politických subjektů v komunálních volbách.
5: Zákaz umisťovat reklamní stojany a billboardy na městské pozemky schválili radní na svém srpnovém zasedání.
4: Souhlas všech radních byl jednohlasný, to znamená, že nikdo nebyl proti a ani v zastupitelstvu, které jsme měli už poslední a na které někdy by samozřejmě mohli se probírat usnesení rady, tak se nikdo neohradil, nikdo se na to téma nezeptal.
5: Pravidla se týkají všech kandidujících uskupení. Pokračuje opoziční zastupitel Petr Krmela, který kandiduje v říjnových volbách za hnutí ANO.
6: My používáme jiná média, v podstatě my jsme ty Ačka za celou dobu, co si pamatuju, nepoužili. Možná jednou jsme měli zábor plachty při krajských volbách, ale my ty Ačka v podstatě nepoužíváme, takže nám to až tak moc nevadí.
5: Podle Jona podobné plochy ve městě fungovaly už dříve.
4: Už kdysi v 90. letech bývalo zvykem, že ve městě Zábřeze takto byly vymezené plochy, ale jednalo se tehdy o kanalizační betonové potruby a to samozřejmě nepůsobilo nějak moc vzhledně.
5: Změny si všimli také obyvatelé Zábřehu, jako například pan Lukáš.
7: Určitě byly plakáty na plakátovacích takových těch stojanech nebo bubnech, nebo co to je, a tam teď nejsou, takže jich ubylo.
5: Nová pravidla hodnotí také paní Eva.
8: Já když přijdu z jedné ulice na druhou nebo z druhé části města na druhou, tak už nevím, co tam bylo, že? Takže na to porovnání a na to je to lepší, když je to v jednom místě.
5: Cílem pravidel je tak omezit vizuální smog v ulicích před nadcházejícími volbami. Ze Zábřehu Sabina Millerová, Radiožurnál.
9: Dívám se po světě očima mobilu, sleduju přehlídku tužeb a omylů.

0: Jak komunikují lidé, zvířata, rostliny nebo technologie? Co nám říká vesmír? V pátek 25. září ožije Nocí vědy více než 230 míst po celé republice. Letošním tématem je komunikace. Čekají vás experimenty, workshopy i zážitky pro všechny generace. Přijďte 25. září vyzkoušet a zažít vědu. Více na www.nocvědy.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál 10 hodin večer. Jsou tu zprávy a Anna Horáčková. 12 obcí severně od Prahy je bez pitné vody, je v ní olovo. Francie podle prezidenta Macrona může čelit pokusům o dronový útok. Hokejisté Liberce prohráli v extralize po třetí ze 4 zápasů. V Hradci Králové padli 2-5. A počasí zítra bude většinou oblačno až zataženo. Na severovýchodě se může objevit déšť a teploty v pátek do 18 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemají pít ani vařit z vody z vodovodu. Do nádrže v obci Odolena voda uniklo olovo. Postižené obce teď pro lidi zajišťují rozvoz pitné vody a v Odolené vodě je náš reportér Radek Duchoň.
3: Tady na Horním náměstí je cisterna a lidé sem chodí pro pitnou vodu. Pán mi říkal, že se vrátil ze služební cesty a jde alespoň pro 5 litrů, aby vystačili do rána. Mají doma 2 malé děti. Další mladý pár nabírá vodu i kvůli psům a kočce. Starosta města Ondřej Prášil ze sdružení Vodoláci mi řekl, že ve městě jsou 4 cisterny, což je málo, ale že se zítra otevře škola i mateřská škola, že před nimi jsou cisterny. Děti tedy budou mít pitnou vodu, ale vařit se nebude. Hostinský z místní hospůdky pak nakoupil 500 litrů vody do zásoby, aby mohl zítra vařit. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Radiožurnál.
1: Podání drogy bez vědomí oběti, například do pití, by nově mohlo být trestným činem. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, který v úvodním kole projednávání dnes podpořili poslanci. Pachatelům by za podání návykové látky hrozilo až roční vězení. Pokud by podání drogy skončilo smrtí, tak až 10 let. Přísněji se má trestat hlavně vhazování látky do pití, takzvaný drink spiking, říká ministr pro sport a předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
4: Policie už nebude muset prokazovat, co pachatel svým činem zamýšlel dál. Stačí prokázat, že pachatel tajně látku podal a tato látka oběť ovlivnila.
1: Novelu už podpořila i opozice. Teď ji projedná ústavně právní výbor. Francouzský prezident Emmanuel Macron přiznal možnou hrozbu dronového útoku. Francie by podle něj stejně jako letiště v německém Lipsku mohla čelit pokusu o úder s pomocí bezpilotního letounu naloženého výbušninami. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanice TF1 a France 2. Oznámil taky, že Paříž pošle vojáky do Saúdské Arábie, aby pomohli chránit tamní klíčový přístav Yanbu, kam vede ropovod. Německo srpnový pokus o dronový útok připisuje Rusku. Francie zatím nic podobného neoznámila. On dodal, že Rusko zvyšuje počet nepřátelských a kriminálních činů proti evropským státům.
2: Sport.
1: Hokejisté Liberce v Tip Sport Extralize na úterní výhru v Pardubicích nenavázali. V Hradci Králové dnes prohráli 2-5. A fotbalistu Vladimíra Daridu chtěl nový trenér reprezentace Španěl Santi Denia do národního týmu. Darida ale pozvánku odmítl s tím, že reprezentační kariéru ukončil po mistrovství světa. Záložník Hradce Králové to potvrdil exkluzivně pro Radiožurnál Sport.
5: S trenérem jsme se sešli po jednom z zápasů, kdy vlastně navštívil Hradeckou arénu. Bylo to příjemné setkání, ale já jsem mu vlastně vysvětlil ty své důvody, proč jsem už kdysi ukončil kariéru reprezentační, že ten můj návrat vlastně se týkal jenom baráže a případného mistrovství světa. Jsem mu řekl vlastně, jak ta situace u mě je a pochopil to.
1: Česká reprezentace vstoupí do elitní divize Ligy národů v sobotu domácím zápasem s Chorvatskem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D8 u Prackovic a nehoda na silnici 27 na Klatovsku. Na dálnici D8 mezi sjezdy na Belemín a Teplice zastavují provoz v tunelech u Prackovic kilometry 58 až 59. Čistí kamery, už se stálo na Ústí nad Labem i Prahu. Teď je podle kamer místo obousměrně průjezdné. Na dálnici D4 s Příbrami do Prahy za sjezdem na Voznici skončila úplná uzavírka. Na 21. kilometru odklidili následky odpolední tragické nehody. Na silnici 27 z Klatov do Železné Rudy havarovalo osobní auto. Nehoda je u odbočky na Sušici, zasahují tam záchranáři, objíždí se Kyvadlově. Je to zrovna úsek, kde se kvůli opravám už delší dobu jede jen jedním pruhem a z místa aktuálně policie hlásí, že už je nehoda odklizená. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku i polojasno nebo skoro jasno, ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy. Na severu a severovýchodě, hlavně tedy na horách, se může objevit i slabý déšť. A nejvyšší teploty v pátek od 13 do 18 stupňů. Tolik zprávy. A teď už nabízíme reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
7: Co dělat, když se někdo blízký propadá do závislosti a vy mu nedokážete pomoct tak, jak byste si přáli? Režisérka Pepa Lubojacky, dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
7: O tom natočila film Kdyby se holuby proměnily ve zlato. 5 let jste zaznamenávala život svého bratra a nejenom svého bratra, ještě bratranců dalších členů rodiny. Ten snímek získal cenu za nejlepší dokument na festivalu v Berlíně a Česká republika ho vyšle do boje o Oscara v kategorii mezinárodní celovečerní film. Co pro vás tou, to není nominace, ale že tím, že Česká republika vysílá váš snímek do Ameriky, co pro vás začíná nového?
8: Kromě té cesty do Ameriky, kde vlastně budem pouštět v různých amerických městech ten film pro akademiky a akademičky a bude to poměrně dlouhá cesta, tak určitě je to nějaký jako větší fokus, si myslím, že na ten film je. Že nám to vlastně nějakým způsobem může podle mě pomoct i v Impact kampani, která třeba pro mě je opravdu velmi, velmi důležitou součástí tohohle toho filmu. Ale tak určitě je to něco nečekaného, ale zároveň já mám třeba hroznou radost, že se českému dokumentu tak daří, protože už je to vlastně druhý dokument v řadě, který akademici a akademičky vybrali jako českého reprezentanta.
7: Jak za ně chcete v Americe lobovat?
8: Tak tohle je hodně na producentky. Musím říct, že tady vlastně my budeme dělat promítání v těch jednotlivých městech, ale já vám moc nemůžu říct detaily, protože briefingovej schůzku na to teprve budeme mít, protože my toho máme opravdu tak hodně, protože vlastně spouštíme distribuci, měli jsme ty předpremiéry, zároveň už řešíme Impact kampaně, ještě tu Oscarovou, takže to je tak všechno jako krok za krokem.
7: Vy ten film jste točila na mobilní telefon, protože ho budete prezentovat v Americe, musí následovat otázka, na jaký mobilní telefon?
8: Je to na iPhone.
7: No, tak to by mohlo klapnout v Americe.
8: No.
7: Pepa Lubojacký, režisérka, dokumentaristka a host Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.

0: Autorka a režisérka filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, Pepa Lubojacký, je hostem Radiožurnálu. Ten film jde dneska do kin. Budete se podívat? Nebo už to nechcete vidět?
1: Já už to nemůžu vidět, ten film. Já jsem strávila 2 roky ve střižně a potom už jsem to vlastně viděla několikrát v kině, tak já už to nezvládám na to koukat.
0: Zjednodušeně řečeno, ten film popisuje úděl vašeho bratra, ale úděl jeho okolí. Bratr asi stále je závislý nebo je to člověk, který je závislý na alkoholu, byl třeba na té premiéře, když jste to někde promítalo, viděl to?
1: Brácha byl teď na slavnostní premiéře v Lucerně, je to vlastně úplně první událost s tím filmem nebo první promítání, kde byl a byl střízlivý a bylo to hodně intenzivní pro mě. Já jsem byla strašně šťastná, že tam brácha se mnou byl a vlastně po skončení toho filmu ty lidi si všichni stoupili a hrozně dlouho tleskali, koukali na něj a on seděl v té první řadě, takže je neviděl a já z toho pohody na něj, otoč se a on se otočil a viděl, že ty všichni lidi tam stojí a tleskají mu a to byl podle mě jako moment, který budu mít v srdci fakt navždycky, protože vlastně nějakým způsobem po dlouhý době, když žijete na ulici třeba se závislostí, tak prostě máte pocit, že jste neviditelný pro ostatní a teď najednou vám tam prostě tleská celá Lucerna. A ne tleská za to, že jste závislí, ale tleská za to, že jste pořád člověk a že vlastně se na vás dokázali nacítit na tu vaši komplikovanou situaci a že vás vnímají jako komplexní bytost. A to pro mě znamenalo strašně moc.
0: On se setkával zřejmě spíš s tím druhým pólem, tedy s šmahem odsoudit člověk bez domova, člověk závislý na alkoholu, prostě nezájem.
1: Ano, je to tak, protože já si myslím, že prostě hrozně často vnímáme ty nálepky právě jako alkoholik, bezdomovec, že vlastně nevidíme za těma toho lidma člověka. Vlastně přesně, ano, toho člověka, ale přitom závislost jako není izolovaný problém, to je většinou právě snaha řešit nějaký hlubší problém, může to být trauma, nějaký emocionální nenaplnění, bolest, strach, opuštění, rozchody, každý má vlastně jinou emocionální rezistenci a častokrát, když nevíme, jak to řešit, tak sáhneme po alkoholu nebo jiných návykových látkách, ale bohužel alkohol je jakoby u nás, ale obecně tak normalizovaný, že prostě po něm sáhnout je jako velmi lehké.
0: Vnímám to dobře, že vy jste se profilmovala k adiktoložce?
1: Skoro jo. Já totiž jsem vlastně strávila fakt 5 let tím, že jsem rešeršovala jednu knihu za druhou, vyloženě odborní knížky na téma neurobiologie mozku, co se děje při závislosti, moderní psychologie ve vztahu k závislosti, protože jsem potřebovala pochopit, co se v bráchovi děje. A ono reálně, když pochopíte princip závislosti, tak vlastně i jakoby ta zloba a ta frustrace se i tím trošku sníží.
0: V názvu jednoho hraného filmu o závislosti jsou taky holuby. Dobří holuby se vracejí. To nebyl záměr, že byste tam dala toho holuba?
1: Nebyl, ale už jsem to slyšela. Tohle je vyloženě nějaký napojení nebo nějakou paralelu, kterou jsem vnímala mezi holubama, což jsou prostě ptáci, kterými jsme používali na jako poštovní ptáky. A když jsme je přestali potřebovat, tak jsme vlastně odsunuli a nějakým způsobem nám vadí ve veřejném prostoru.
0: Živí stejně se jako nám. Odpadky,
1: ano, protože vlastně ale nemají nic jiného. Oni jsou to ptáci, kteří vlastně jsou závislí na člověku a nezvládají jakoby žít bez nás už, protože jsou domestikovaní, vlastně jsou to zdomestikovalí zdivočelí zvířata. A já vnímám, že lidi na ulici vlastně jsou na tom trošku podobně. Nějak nám vadějí v tom centru, v tom veřejném prostoru a nejradši, aby jsme odsunuli místo toho, aby jsme prostě ten problém řešili od nějakého jádra.
0: Ten holub vlastně v tom filmu promlouvá vaším hlasem, anglicky?
1: Ano.
0: Proč anglicky?
1: Tak on částečně mluví.
0: To už jste sázela na Oscara tenkrát?
1: Ne, on mluví částečně česky, částečně anglicky a je to opravdu, to původně nebyl záměr, ale já jsem byla v dlouhodobém vztahu, kdy jsem mluvila anglicky a jak já jsem natáčela na telefon a doma jsem si to stříhala v obýváku, tak jsem byla tak jako izolovaná od toho světa, že vlastně jsem... Aha. Tvořila česko-anglicky a nějakým způsobem to dlouhodobě nedošlo. A pak jsme to jenom sjednotili, protože jsme věděli, že vlastně budeme mít premiéru na Berlíně, ale bude i česká verze, která je plně v češtině pro vlastně české publikum.
0: Ta stylizace, která je v jinak syrovém dokumentu, kde ukazujete vlastně téměř maximum eticky možného, jakoby vyvažovala právě ty drsné syrové reálné záběry. To byl záměr?
1: Ano, byl to záměr. Já jsem vlastně nějakým způsobem nad tím přemýšlela, takže bych chtěla, aby si to diváctvo mělo trošku šanci oddychnout, ale zároveň jsem vždycky věděla, že nechci natočit observační film, že to je vlastně opravdu subjektivní pohled na mě, na můj příběh, na příběh mýho bráchy a mých bratranců na téma závislosti života na ulici a chtěla jsem vlastně předat nějaké informace. A nechtěla jsem používat voiceover, aby vlastně pořád byl můj komentář, nechtěla jsem používat mluvící hlavy, takže vlastně jakoby ty rozpohybované fotky mi přišly i dobrý v tom, že mám pocit, že člověk má přirozeně větší schopnost empatie cítit empatii k dětem, než vlastně k lidem, kteří z nich vyrostou a kteří právě už žijou se závislostí nebo žijí na ulici. Ale vlastně všichni, kteří žijí třeba se závislostí nebo na ulici, jednou byli děti, měli nějaký sny a měli koníčky a byli to prostě ten komplexní člověk. A já si myslím, že tohle, co si připomenou, ty vlastně jakoby nějaký funkční mechanismus a trošku to naráží právě na takovou tu, jakože neptejme se, co je s tebou špatně, ale ptejme se, co se ti stalo, že žiješ se závislostí nebo že jsi skončil na ulici.
0: Říká Pepa Lubojacky.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Autorka a režisérka Pepa Lubojacký je hostem Radiožurnálu. Vy jste při tom natáčení nemohla být objektivní, to nešlo, že ne?
1: To nešlo.
0: Otázka vlastně, je to objektivní u dokumentu?
1: Ano, právě, přesně tak. Já si myslím, že to moc... jako do nějaký míry, možná třeba u observačního můžeme trošku být objektivnější, ale já jsem cíleně věděla, že nechci být objektivní vlastně jakoby nějakým způsobem v tom filmu a stylu vyprávění se snažím posilovat vnímání toho, že je to subjektivní pohled na mě, na náš příběh, na závislost, na život na ulici.
0: Když si představím, že 5 let točíte na mobilní telefon a uvědomíme si ten vývoj, který informační a komunikační technologie zaznamenávají. Byl to jiný mobil na začátku a jiný na konci? A jinak se s tím pracovalo?
1: Já jsem úplně na začátku začala s mým starým Samsungem a potom jsem
0: přešla... Tím jsme vyváželi ten iPhone v pořádku.
1: No, a potom jsem přešla na iPhone, ale vlastně my jsme chtěli natáčet na kameru. My jsme vlastně chtěli natáčet se štábem a na kameru, ale vlastně jsme zjistili na začátku, že to nešlo. Jakože brácha hrozně silně reagoval na kameru, hlavně nějakým způsobem pro mě bylo opravdu důležitý se pokusit co nejvíc autenticky vlastně nějakým způsobem to zaznamenat. A hlavně taky fakt 5 let se nedá natáčet na kameru, protože to je všechno musí plánovat a potom opravdu potřebujete, aby se něco dělo pro tu kameru. A tohle je prostě princip, který mě hrozně není blízký. Já jsem prostě potřebovala být jako, já jsem vlastně natáčela náš život, který by se dělal úplně stejně, i kdyby tam vlastně nikdo nenatáčel. A v tom mi opravdu pomáhal ten telefon, protože to je objekt nějaký denní potřeby, takže vlastně nepřekáží, člověk je na něj zvyklý, zároveň máte pořád u sebe a můžete ho vytáhnout vlastně kdykoliv je třeba.
0: No a kdybyste tam přišla byť s úsporným štábem, tak by to asi taky byl nějaký blokátor pro bráchu.
1: Pro bráchu strašně. Ten opravdu jako reagoval na jakýhokoliv člověka. Hmm. Úplně nastav, vlastně nějakým způsobem naběhne taková nějaká ta ochranná maska, obranný mechanismus a pak se jako neotevře. A i mně to bylo strašně vlastně nepříjemný.
0: Vy tam pracujete i s takovými rozpohybovanými a rozmluvenými fotografiemi. Hmm. Takže jste použila umělou inteligenci, ještě když ne všichni věděli, co je to umělá inteligence.
1: Ano, a bych řekla, že skoro nikdo nevěděl, co je umělá inteligence. Hmm. Takže vlastně, když jsem to ukazovala prvním lidem, tak je tak jako wow, jak jsi to udělala, jak jsi na to přišla, což je teď vlastně trošku komický. Ale zároveň tenkrát to byl hrozně funkční mechanismus právě v tom, že nějakým způsobem mi to dovolilo nepoužívat furt voiceover, nepoužívat mluvit hlavy, ale zároveň do toho filmu dostat informace, které jsem tam dostat chtěla, plus právě si myslím, že opravdu lidi mají tu větší schopnost cítit empatii k dětem, takže to bylo funkční. Ale zároveň teď se nám to trošku vrací v tom, že lidi vlastně jsou z AI přehlcený a nějakým způsobem tomu určitá část jako publika nebo lidi nechce dát moc šanci, což mě mrzí, protože vlastně to, ono to na té AI jako nestojí a nepadá, ale je to nějaký prvek. Ale myslím si, že AI je prostě nejvíc problematická v momentě, kdy předstírá, že je realita, ale tam je vlastně absolutně jasný, že to realita není. A schválně vlastně používám ty pokažené exporty, kde je vyloženě prostě vidět ty chyby, ty gliče na obličeji, abych posílila vlastně to, že to je jenom nějaký jako kolektivní vypravěč a ne záznam reality.
0: Ale když tam používáte ty fotky, kde roztomilá holčička nebo roztomilý chlapeček najednou mluví a okolo toho my víme, že se vypráví ten ponurý příběh, tak to funguje, tedy vám musím.
1: Já si myslím, že to může právě být i jako kontrast. No. Hlavně fakt si propojíte ty vlastně hezký děti, ty naše hezký školní fotografie, potom vlastně s tím, s těma těžkýma věcma, které přišly v té dospělosti.
0: Řekněte mi, film je na světě, má cenu na Berlinále, Česká filmová a televizní akademie ho vybírá na soutěž o Oscara. Mizí u vás pochybnosti, jestli jste udělal dobře? Je to teď už v pohodě?
1: Není to úplně v pohodě. Furt nad tím přemýšlím, furt mám takovou tu otázku, jestli to bylo nejlepší nebo nejhorší rozhodnutí mýho života. Někdy se víc přikláním k jedné variantě, někdy k druhý. Hodně mi pomáhá ta neuvěřitelně pozitivní zpětná vazba a hlavně to, že se mi fakt ozývá strašně velké množství lidí, kteří mají v rodině někoho, kdo žije se závislostí, nebo lidi samotní, kteří žijí se závislostí. Mnoho lidí mi třeba píše, že si uvědomili, že vlastně mají závislost sami, jenom si to nechtěli připustit. A říkají mi, že se prostě necítí konečně sami, necítí se, že se musí stydět vlastně za ten svůj jako osud nebo za to, že mají někoho v rodině. A to mně přijde strašně silný, protože právě v tomhle tom sdílení my můžeme nějakým způsobem rozlomit to stigma, který kolem závislosti pořád panuje, ale závislost je strašně jako velký problém. Hrozně moc lidí má minimálně jedno člověka v rodině, který žije se závislostí a podle mě je strašně potřeba začít se bavit o závislosti beze studu. A protože jinak se z toho jako nikdy nevymotáme.
0: Díky za to.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut. Přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Zprávy a Martin Matějka.
2: Ve 12 obcích západně od Odoleny vody by lidé neměli pít vodu z kohoutku, pokud nemají vlastní studnu. Vodohospodáři naměřili v tamním vodojemu nadlimitní koncentraci olova. A pít ani vařit z vody by neměli lidé v Hošticích, Husinci, Klíčanech, Klecanech, Máslovicích, Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech. V obci Odolena voda je náš reportér Radek Duchoň.
3: Tady ve městě jsou 4 cisterny, to je pro město s téměř 7000 obyvateli podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci málo. Zítra ale bude třeba škola a školky normálně v provozu, stejně jako radnice. Děti budou mít ve škole vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Starosta také po poradě z hygieniky uklidňuje, že kdo už se vody napil, krátkodobé požití není škodlivé. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Radiožurnál.
2: V budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba 10 farmaceutických firmách dnes zasahovala policie. Potvrdila to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. O zásahu informoval zdravotnický deník a podle kterého souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. 80 zemí v OSN vyzvalo k obnovení svobodné plavby v oblasti Perského zálivu. Stojí to ve vyjádření, které novinářům přečetl bahrajnský ministr zahraničí Abdel Latif bin Rashid Zayani. A koalice zároveň odsoudila útoky Iránu a Teheránem podporovaných jemenských husiů, které světovou plavbu narušují. Situace v Hormuzském průlivu je napjatá od února. A kvůli americko-izraelské válce proti Iránu je tamní námořní doprava významně omezená. Agentura Reuters dnes uvedla, že

0: Hormuzským průlivem přes den proplulo přibližně 60 nákladních lodí, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. A při letošním letním sčítání motýlů v Česku lidé zaznamenali méně kusů než v předchozích dvou letech. Počet druhů ale zůstal přibližně stejný. Vyplývá to z výsledků projektu Motýlí půlhodinka, které dnes zveřejnila mezinárodní ochranářská skupina JARO. A při letošním letním sčítání lidé zaznamenali výrazně méně například baboček admirálů. Za tři roky naopak přibylo pozorování například babočky bodlákové nebo žluťáska řešetlákového. Sport. Hokejisté Hradce Králové porazili v Tipsport Extralize Liberec 5-2, vítěznou branku dal Aleš Jargl. Východočeský klub je v tabulce pátý, Bílí Tygři jsou devátí. Trenér brankářů fotbalové Plzně Matuš Kozáčik dostal za nedávky směrem k rozhodčím v duelu Šance ligy na hřišti Slávě zákaz činnosti na dvě soutěžní utkání. Zároveň musí zaplatit pokutu 10 000 korun. Rozhodla o tom disciplinární komise fotbalové asociace.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Několik omezení na dálnici D11 a nehoda v Brně. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Lysou nad Labem stojí nákladní auto s defektem. Uvízlo na 12. kilometru, blokuje jen krajnici. Na D11 z Prahy do Hradce Králové je několik opravovaných úseků. Za sjezdem na Český Brod je nové noční. Na kilometru 20,5 směr Hradec Králové kvůli opravám na necelém kilometru zavřený levý pruh kolona se v místě teď netvoří. V Brně na městském okruhu v Žabovřeské ulici havarovalo osobní auto. U odbočky k přehradě na Kníňskou ulici narazilo do svodidel a na místě už by měla být policejní hlídka. A pozorně taky v Zákupech v Nádražní ulici na výjezdu z města do České Lípy u kulturního domu narazilo auto do lampy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme oblačno až zataženo a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu s Janem Pokorným.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Režisérka Pepa Lubojackého z Radiožurnálu. Bylo cílem cvičení, respektive cílem pětiletého natáčení snímku o vašem bratrovi a bratrancích třeba, aby přestal pít?
1: No, původně jo. Já jsem se vlastně na začátku vytyčila takovej nereálný cíl, že zachráním bráchu, protože se mi nepodařilo zachránit taťku, který zemřel, ale zároveň vlastně to nikdy nebyl můj jako úkol zachraňovat taťku, stejně jako já nemůžu zachránit bráchu, protože bohužel nátlak vytváří rezistenci a nikdo vlastně nebude střízlivý, protože to chce někdo jiný za něj. Vlastně ty lidi musí být připravený nejdřív udělat tu změnu za sebe, takže tím, že jsem si nastavila takovýhle cíl, jsem poměrně jako sama vzplanula a vyhořela. Takže, ale nějaký počáteční cíl to byl, no.
0: Tak aspoň vy jste přestala.
1: Ano, já jsem přestala, to je pravda.
0: Tak vidíte, to nebyla tak marná práce.
1: Ano, ano. A velmi to doporučuju.
0: Té terapeutické rovině.
1: Ano, a velmi mi to jako pomohlo psychicky vlastně.
0: Bylo to těžké?
1: Bylo to strašně těžký. Ten první rok bez alkoholu byl extrémně těžký v tom, že jsem neměla jiný mechanismy, jak se jako potýkat s těma v uvozovkách negativníma emocema, jenom prostě úzkost, strach, smutek, že vlastně jsme hodně zvyklí zánout po té sklence, aby právě obrousila ty hrany těch našich jako komplikovaných nebo nepříjemných emocí. A jak jsem neměla ten mechanismus, tak jsem si musela vlastně hledat nějaký jiný způsob, jak se s tím vypořádat. Ten první rok byl velmi, velmi těžký vlastně vědět, že ta sklenka tam pro mě není, aby vlastně to nějakým způsobem ohoblovala, ale zároveň mi to hrozně pomohlo v nějaký jako rezistenci a v tom právě pokusit se najít jiný mechanismy, protože já si myslím, že obecně jako společnost jsme prostě hrozně naučení utíkat od těch složitých situací, právě třeba k telefonu, scrollujeme, k alkoholu, sklenka, prostě k těhle vlastně. A to jsou všechno závislosti a všechny mají vlastně stejný mechanismus.
0: Jak s tím teď naložíte? Třeba i v rámci nějaké osvěty.
1: S tím přesně?
0: No s tím, nechci, aby to znělo, to je divné slovo, s tím, že ten alkoholismus je závislost a že je dobré nepít.
1: No ano.
0: Tak jestli využijete toho momentálního nasvícení k něčemu takovému jako pozitivnímu?
1: Já o tom jako hodně mluvím, o tom, že si myslím, že alkohol je v naší společnosti tak extrémně normalizovaný. My vlastně víme, že alkohol je toxický, je to karcinogen, je ve stejné kategorii jako například cigarety. Už víme, že decka červeného na krev je blbost. Jakýkoliv množství alkoholu škodí. A já si myslím, že prostě v naší zemi hlavně s tím máme velký problém. Alkohol je fakt levný a místo toho, aby jsme se prostě zaměřovali na to, aby alkohol nebyl tak dostupný, nebyl třeba tak dostupný pro mládež, aby prostě jsme neměli herní automaty všude, tak vlastně si potom vybíráme nějaký úplně jiný, právě ten kratom a podobné věci, když tady prostě máme mnohem jako hořlavější problémy a prostě nemělo by být normální v takové míře pít a bylo by fajn si to nějakým způsobem zvědomovat a více o tom bavit.
0: Takže vy sama jste toho názoru, respektive víte na základě toho, co jste prostudovala, že u závislostí se mnohem víc vyplatí prevence, než potom ta léčba, která je drahá.
1: Ano, určitě. A opravdu i finančně je to vlastně mnohem levnější investovat do prevence, než potom hasit ty důsledky. Takže ve výsledku takový ten boj proti závislým lidem, proti drogám, ale prostě opravdu boj proti těm nejslabším a nejzranitelnějším skupinám. Takový to odstraňme bezdomovce z centra. To vlastně taky jenom odstraňujeme ten problém, ale on nezmizí. My bychom měli vlastně pomáhat. A reálně my všechny tyhle ty důsledky stejně platíme ze svých daní a platíme mnohem víc, než kdyby se ty peníze investovaly do prevence. Ale bohužel prostě tohle se ty politické body jako nezbírá, takže je to spíš právě odstraňme, bojujme proti drogám, ale my opravdu reálně bojujeme proti lidem, kteří potřebují naší pomoc.
0: Dobře jste se rozjela. Pepa Lubovecký.

0: 5:15.
1: Režisérka Pepa Lubojacky a její snímek, v němž vystupuje zejména její bratr. Když bratr viděl film poprvé, to bylo na Štědrý den. Co to s ním udělalo?
2: Tak on viděl vždycky jenom ukázky, ale vlastně celý to opravdu viděl až na toho Ježíška, kdy jsme na to koukali spolu skoro celý den, protože jsme se museli dávat hodně pauz od toho. On se hodně nasmál u toho, protože tak i pro mě je vtipný, ono se brácha je vtipný. Taky jako se poplakal, ale spíš v těch scénách, kde právě třeba je ta ztráta jeho kamaráda, je to kvůli tomu, že on vlastně ten kamarád Martin, který v tom filmu je, nebyl jediný, kdo zemřel, ale mnoho jeho kamarádů, kteří s ním žili na ulici, vlastně zemřeli taky. Ale byl na sebe hrdý, mi přišlo, což vlastně byla emoce, kterou jsem úplně nečekala, ale já si to opravdu vysvětluju tak, že když žijete dlouhodobě na ulici nebo se závislostí, tak prostě začnete být neviditelný pro ostatní. A já jsem to zažila taky, protože vlastně i to, že jsem trávila ten čas s mýma příbuznýma na ulici, tak jsem viděla, jak ty lidi od nás vlastně odvrací zrak. A musím říct, že i pro mě to byla hrozně bolestivá zkušenost a to jsem měla aspoň ten luxus vrátit se domů po tom těžkým dnu, ale oni vlastně tohleto nemají, takže nějakým způsobem tady byl dvouhodinový film, který se na něj konečně dívá znova jako na člověka, jako na komplexní bytost, nejenom jako na alkoholika nebo bezdomovce.
1: A v té, nevím, jestli je to komunita, v tom jeho okolí získal brácha třeba nějaký jiný sociální status tím, že najednou je ve filmu? Berou to tak?
2: Tak tohle je trošku vlastně oddělená podle mě. Ono za prvý, jak to ještě v kinech není, on to stoupil vlastně do kin opravdu reálně dneska, tak v tom okolí to moc lidí nevidělo. Oni o tom tak nějak všichni vědí. Brácha třeba už není na ulici, on žije v ubytovně, což ale já nepokládám jako za adekvátní bydlení, protože ubytovny jsou prostě biznis s chudobou, který parazitují na tom, že nemáme dostatek sociálního bydlení, ale furt je to jakoby lepší než drátem do voka. Takže nějakým způsobem vlastně fandí v tom, třeba správce ubytovny byl na předpremiéře, tak a byl z toho hrozně nadšený, takže v tomhle tom si myslím, že jo. I v tom, že právě lidi pochopí ten náš příběh, ten jeho příběh, tu historii, tak vlastně třeba mnohem jakoby jsou přívětivější k té jeho závislosti, protože ji právě chápou.
1: V tom filmu je zajímavá scéna, která vlastně vypovídá o tom, že brácha je starší než vy a že pořád i teď v tom nelehkém období má ty ochranitelské tendence, jak tam točíte na ubytovně a tam za dveřmi se co si děje a on říká, radši tam nechoď, nebo já půjdu s tebou a ochráním tě. To říká váš brácha, který možná potřebuje ochránit sám.
2: Já se ho snažím ochránit, ale on se snaží ochránit mě a tohle to mi vlastně přijde hrozně dobrý v tom, že my jsme furt ty stejný sourozenci a mimochodem můj brácha je pořád můj hrdina a to se nikdy nezmění. Já k němu vždycky budu vzlížet, i když třeba teď za jiný věci, ale mně přijde hrozně skvělý, že navzdory všemu to prostě nezvládá a že i když má určitě nějaký obranný masky, kdy prostě se tváří jako ten drsný člověk, protože prostě jak jinak tohle to všechno přežít, tak je to hrozně citlivá duše. Právě proto hodně věcí taky semlelo. Takže to se nezměnilo. Brácha je pořád můj hrdina, vždycky ho budu chtít ochránit a on vždycky bude chtít ochránit mě, což mi vlastně přijde hrozně hezký.
1: Stoupne si někdy na skate?
2: Zkoušel to pár let zpátky, ale bohužel brácha má
1: polineuropatii.
2: Ano, děkuji. Jensky zamotá jazyk v důsledku právě závislosti, ale zároveň pár let zpátky měl velmi vážný zranění, kdy uklouznul na ledu a několikanásobně se zlomil stehenní kost, takže on bohužel už není schopný chodit jinak než o berlích, takže skate ne, ale hrozně se mu potom stýská, hodně často o tom mluví. On teda byl i skvělý basketbalista. On byl strašně nadaný na sporty, takže hodně vzpomíná vlastně na tu dobu, kdy mohl dělat sport. A teď se snaží hrát aspoň fotbal tím, že je v bráně a chytá míče.

0: Kdyby se holuby proměnily ve zlato, dokumentární snímek režisérky Pepi Lubojecky, ke kterému, když tenhle rozhovor člověk dojednává, tak vlastně přijde i takový jako mediální manuál, který ale má svůj smysl. Není to žádná soutuštění buzerace moderátora, ale je to snaha svým způsobem zpřesnit různá pojmosloví, že si posluchač mohl všimnout, že jsme vlastně neřekli bezdomovec, neřekli jsme závislí na alkoholu.
1: Já když právě to bezdomovec a alkoholik říkám, tak to vlastně říkám právě v tom, že my dáváme lidem prostě často nálepky. A my vlastně se snažíme komunikovat to, že vlastně to je skrz trauma informovaný přístup, který právě se snaží dívat na člověka právě, co není, co je s tebou špatně, tak ne, ale co se ti stalo. A vlastně součástí toho je, říká se tomu vlastně person first language, v češtině něco jako jazyk zaměřený na člověka. Je to právě člověk se závislostí, člověk, který žije na ulici. A vlastně se dělali už různé studie, kdy prostě třeba v nemocnici měl člověk v anamnéze napsaný bezdomovec, alkoholik a opravdu ten personál se k němu choval hůř, než když tam měl člověk se závislostí nebo člověk, který žije na ulici. A je to vlastně ten typ jazyka se používá proto, že vlastně hlavní fokus je na toho člověka, až potom má nějaký zkušenosti. Ale vlastně to, že je závislý nebo že žije na ulici, není to jediné, co ho definuje. A já věřím tomu, že média mají opravdu velkou moc komunikovat věci a proto se právě snažíme používat i senzitivnější jazyk, protože potom nám i pomáhá vlastně o těch lidech přemýšlet jako o komplexních bytostích a o člověku.
0: Je to vlastně příjemné zjištění, že vy tak věříte na sílu jazyka, ano, nebo na vliv a na sílu nebo na vliv médií, že jdete touhle cestou. To není vůbec špatné.
1: Já si myslím, že to může být nějakým způsobem funkční cesta právě v tom, že jako zvyknout se dá opravdu na cokoliv. Jakože třeba na začátku, když jsem začala používat tenhle ten typ jazyka, tak mi to taky šlo trošku kostrbatě. Ale třeba teď právě, když už řeknu alkoholik nebo bezdomovec, já úplně cítím špatně, že mi to moc neleze přes tu pusu a používám to vyloženě právě jako, že to jsou ty nálepky, že vlastně jakoby
0: na to nálepky s opačným znaménkem. Zatím jsme zvyklí spíš nálepkovat v tom negativním slova smyslu, s negativními konotacemi. Zjišťujeme, že to funguje, proč by to nemohlo fungovat i na druhou stranu.
1: A jazyk se vyvíjí, takže by mohl prostě reflektovat nějakým způsobem, jak se vyvíjíme my jako společnost. A já bych chtěla, aby jsme se vyvíjeli dobrým a empatickým směrem.
0: Ještě jsem se vás nezeptal, jaké bylo to období ve Střižně, když jste těch 5 let, kolik to mohlo být materiálu.
1: Přes 200 hodin.
0: A teď si to tam promítáte. Kolikrát jste byla ve slepé uličce?
1: No, ve slepé uličce, co se týká té struktury a střihu, vlastně moc ani ne. Ono nějakým způsobem to začalo, se to nějak poskládalo tak vlastně dobře, jenom to bylo hrozně dlouhý a pak se to zkracovalo, že v tomhle tom jsem úzkých nebyla, ale spíš jakoby v rámci psychiky to bylo poměrně extrémně vlastně náročný proces, má jednou se dívat na ty věci z toho pohodlí toho domova, kdy vlastně nemáte tu emoci, kterou v tu situaci prožíváte, takže se na to díváte trošku objektivněji a vlastně mi to i mě nastavilo velmi výrazné zrcadlo i vlastně tomu, jak já jsem schopná reagovat. Vlastně mi došlo, že i já na bráchu vlastně často jsem zlá, že i já vlastně mu dávám pocit, že jako selhává a v tomhle to mě to hrozně jako pomohlo nějakým způsobem změnit ten přístup k němu.
0: Ale přitom bylo pro vás snadné tam některé scény nedat.
1: No jako já jsem...
0: Stačilo označit a vyndat.
1: Ano, ale to by asi právě jakoby nebyl odraz toho, jak to je pro ně bylo fakt důležitý zaznamenat, co ten člověk se závislostí, ale právě i jeho rodina prožívá, že to je velmi jako destruktivní proces, který vás může semlít, pokud si nenastavíte nějaký funkční hranice. A já jsem ty hranice právě na začátku neměla a tenhle ten film vlastně nějakým způsobem mapuje tu cestu k tomu mimo vyhoření a k tomu, že je prostě potřeba ten fokus taky opravdu dát na sebe, protože když vy jste úplně na dně a vyčerpaný, tak nemůžete pomoct ani nikomu jinému. Ale zároveň je důležité říct, že tak nějak člověk prostě moc nepřemýšlí nad tím, že to vlastně potom uvidí tolik lidí, že jste vlastně jako nějak upřímný, ale až teprve teď mě dochází, kolik lidí to vidí, kolik lidí vás vidí v takhle zranitelných situacích a je to něco, s čím vlastně nějakým způsobem pracuju až teď.
0: Co se ve vás odehrává, když o tom takhle mluvíte? Už je to rutina?
1: Je to určitě jednodušší o tom mluvit, protože už jsem na tím hodně přemýšlela, protože třeba na některé věci už odpovídám vlastně po několikátý, ale vlastně rutina to asi není, to myslím, že nikdy nebude, ono to je furt hodně důležitý téma pro mě, ale zároveň furt cítím vlastně nějaký strach, který jsem cítila i na začátku, je to nějaký jako strach z odsouzení, je tam vlastně nějaký jako zbytky nějakého jako studu, není to jednoduchý jít s něčím takhle osobním ven, ale zároveň ty reakce od ostatních, kteří třeba jsou v podobné situaci jako já, mě vlastně dávají nějakou jako sílu v tom, že závislost je prostě velký problém a potřebujeme o tom mluvit, protože jinak se nic nezmění.
0: Děkuju, že jste přišla do Radiožurnálu. Pepa Lubojacký, režisérka.
1: Moc děkuju za pozvání ještě jednou.

0: Pri Bohemia Rádio, mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby. Od 18. do 22. října v Olomouci. Můžete se těšit na Lucii Polišenskou jako Olmerku, podcast session s Petrem Uhlíkem nebo besedy o rozhlasovém herectví s Martinem Fingrem, Igorem Barešem, Otakarem Brouskem a také na kavárnu Potmě po celou dobu festivalu. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Rádio pořádá Český rozhlas.
1: Radiožurnál 23 hodiny. Zprávy a Martin Matějka.
2: Lidé v okolí odoleny vody by neměli pít vodu z vodovodu, uniklo do ní olovo. Hormuzským průlivem podle agentury Reuters proplulo nejvíc nákladních lodí za den od začátku července. Hokejisté Liberce prohráli extraligový zápas na ledě Hradce Králové 2-5. A zítra bude většinou oblačno a zataženo, na severovýchodě se může objevit déšť a teploty v pátek do 18 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Do nádrží s pitnou vodou v odoleně vodě se dostalo olovou. Středočeské vodárny proto varují, aby lidé nepili vodu z vodovodu ani z ní nevařili. Při požití malého množství ale zdravotní komplikace podle vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, kde žije více než 20 000 lidí. Vodu v oblasti teď zajišťují přistavené cisterny. Jak to bude zítra se školami, říká nezávislý starosta odoleny vody Ondřej Prášil, který kandiduje ve volbách.
4: Otevře se vlastně všechno, škola i školka. Zároveň škola i školka informovala rodiče o tom, že nebudou obědy, protože nemají vlastně tu vodu, i když před školu i školku se umístily cisterny s vodou pro děti, aby si mohli případně načerpat, ale informovali jsme rodiče, aby dětem dali samozřejmě větší svačinu a vzali si vodu sebou.
2: Platy vrcholných politiků možná nebudou v dalších několika letech růst. Koaliční návrh na jejich zmrazení podpořila v úvodním kole sněmovna. Koalice ANO, SPD a motoristů navrhuje, aby se mzdy politiků zmrazily na 5 let. Podle současných pravidel by platy prezidenta, členů vlády nebo zákonodárců mohly vzrůst příští rok o 5%. Opozice má k návrhu na zmrazení výhrady a vetovala jeho zrychlené projednání. Normu tak čekají standardní 3 kola projednávání a je tak pravděpodobné, že hned od příštího roku platit začne. To kritizoval jeden z předkladatelů normy, Tomio Okamura z SPD.
5: Jsme přesvědčeni, že odměňování politiků nemůže být odtrženo od ekonomické reality občanů a země, kterou spravují. Jak pokrytecké je, že opozice volá po úsporách ve státním rozpočtu pro příští rok a zároveň si opoziční poslanci sami sobě chtí zvyšovat platy a ten stejný rozpočet více zadlužovat.
2: Podle předsedkyně klubu opozičního hnutí STAN Michaely Šebelové není důvod zasahovat do automatického systému, který platy politiků určuje. Teď po rozmrazení by totiž stouply skokově. Hormuzským průlivem proplulo za čtvrtek zhruba 60 nákladních plavidel s odvoláním na amerického činitele, o tom informuje agentura Reuters. Podle něj jde o největší objem ropy, který se úžinou podařilo přepravit od začátku července. Dohromady lodě převezly zhruba 22 milionů barelů ropy. Kvůli americkým úderům na Irán a následným blokádám je námořní doprava v klíčové úžině výrazně omezená. A před začátkem konfliktu tudy proudila zhruba 1/5 světových dodávek ropy a zemního plynu. Ředitel pražského odboru pozemních komunikací a drah Aleš Krejča i jeho podřízený Jan Krejčí odešli z pražského magistrátu. Oba čelí obvinění v rozsáhlé korupční kauze, kvůli které v létě policie zasahovala přímo v budově magistrátu. Odchod potvrdil Radiožurnálu mluvčí hlavního města Vít Hofman.
6: Pracovní poměr pana Aleše Krejči skončil 13.8.2026 a pracovní poměr pana Jana Krejčího skončil 14.9.2026. V obou případech byl pracovní poměr skončen dohodou.
2: Krejčáni Krejčí na dotazy nereagovali. Policie na konci července obvinila například z praní špinavých peněz a korupce.
3: Sport.
2: Hokejisté Hradce Králové ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy porazili Liberec 5-2 a posunuli se na 5. místo v tabulce. Čeští fotbalisté se chystají na vstup do elitní skupiny Ligy národů. V ní budou hrát s mistry světa i Evropy Španěly, Angličany a Chorvaty. Od pondělí hráči poznávají nového reprezentačního trenéra Španěla Santiho Deniu. O možném herním stylu národního týmu mluví útočník Václav Sejk.
7: Se budeme chytrat hodně odzadu a snažit se hrát kombinační fotbal pevně věřím, že se nám to bude dařit a myslím si, že to ukáže i hlavně čas, protože přece jenom je to první sraz a myslím, že se to nedá všechno takhle rychle do nás dostat, ale myslím si, že je potřeba taky tomu dát čas.
2: Utkání Ligy národů mezi českými a chorvatskými fotbalisty se bude hrát v sobotu od 20:45. Přímý přenos odvysílají Radiožurnál Sport a Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody v Brně a na Českolipsku. Na dálnici D1 z Brna do Ostravy u sjezdu na Bělotín stojí dodávka bez paliva. Exit 311, vozidlo blokuje krajnici. Na silnici 34 z Českých Budějovic do Třeboně. Další porouchané vozidlo. Čekejte ho za Štěpánovicemi na úrovni osady Vranín. Objíždí se následky nehod v Brně. Na městském okruhu v Žabovřeské ulici havarovalo osobní auto. Nehoda je u odbočky nebo na odbočce k přehradě. Auto narazilo do svodidel. V Zákupech v Nádražní ulici pak narazilo osobní auto do lampy. Nehoda je na cestě do České Lípy u kulturního domu. Kolem obou nehod projedete a v Praze začíná noční úplná uzavírka tunelového komplexu Blanka. Obousměrné omezení potrvá do zítřejšího rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno i zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech. Zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně objeví mlhy. Nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů. Na horách se maxima zastaví kolem 9 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi večerní Radiožurnál a Michaela van Erne.
1: A ještě se dnes v poslední hodině 24. září stihneme věnovat novému akademickému roku v souvislosti té, že stres a úzkosti jsou mezi vysokoškoláky časté. Nejnovější monitoring Národního ústavu duševního zdraví ukázal, že výrazné psychické potíže řeší tisíce studentů. Za chvíli se tedy zaměříme na reakce samotných univerzit. Nezmeškejte ani to.
3: Večerní Radiožurnál
9: a Michal.

0: Olimers Alizej z hudby. Začíná nový akademický rok a s ním začínají vysokoškolákům přednášky. Někteří si zvykají na nové prostředí a to může být náročné na psychiku. Na univerzitách proto fungují poradenská pracoviště, která nabízejí i psychologickou pomoc.
1: Zažíval jsem takové velké úzkostné stavy, vůbec jsem nedokázal jezdit městskou hromadnou dopravou a podobně.
2: Krištof studuje na Vysoké škole hudbu a v sérii Safe Space na rádiu Wave mluvil o tom, jak studium zvládá s úzkostně depresivní poruchou a vysokofunkční depresí. Studium mu na jednu stranu pomáhá.
1: Ale zároveň pak je to náročné, že třeba člověk se nesetká vždycky s porozuměním, když třeba se omluví z hodiny relativně pozdě a napíše, že je mu blbě, protože nechce jako psát nebo se třeba bojí, nebo já si třeba jako nemyslím, že by nějaká část těch vyučujících jako pochopila, kdybych napsal, že mi jako psychicky blbě.
2: Některým vyučujícím se ale svěřil a pochopili ho. Krištofova zkušenost není ojedinělá. Podle loňského monitoringu Národního ústavu duševního zdraví se s příznaky depresivity potýká přes 44% zapojených studentů a zhruba třetina s úzkostmi. Každý třetí má zkušenost se sebevražednými myšlenkami, popisuje výzkumný pracovník z ústavu Ondřej Pešout.
3: Častěji tyhle ty indikátory vykazují dívky a pak jedinci, kteří se identifikují buď to jakoby nebinární nebo jako trans, vykazují mnohem větší rizikovost na tyhle ty duševní symptomy než ostatní populace.
2: Šetření se zúčastnilo skoro 19 000 studentů, ale není reprezentativní.
3: Na druhou stranu musíme říct, že vlastně ta míra, kolik těch studentů vlastně reportuje nějaký zvýšený indikátory, je celkem jako pro nás vyšší, než bychom chtěli.
2: Studenti se na každé veřejné vysoké škole můžou obrátit na poradenská pracoviště. Nabízejí psychologickou i další podporu, říká Barbora Čalkovská z Asociace vysokoškolských poradců.
4: To největší téma, se kterým přicházejí, jsou vztahové problémy, ať je to mezi spolužáky nebo obecně vrstevníky, ale partnerské nebo rodinné vztahy. Dalším tématem je studijní neúspěch, sebehodnocení.
2: Poradenská pracoviště navíc studenty v případě potřeby nasměrují na další odbornou pomoc, vysvětluje mluvčí Univerzity Karlovy Michaela Lagronová.
5: Je důležité rozlišit rozdíl mezi psychologickým poradenstvím na vysoké škole a službami krizových center. V různých případech se právě na tato centra obracíme.
2: Řada studentů ale pomoc vůbec nevyhledá, často proto, že své potíže nepovažují za dost vážné nebo mají pocit, že by je měli zvládnout sami. Tereza Hybšerová, Radiožurnál.

0: To byl Robbie Williams. Historický palmový skleník se vrací na své původní místo do areálu zámecké zahrady ve Valči na Karlovarsku. Do konce září ho restaurátoři sestaví, za sklení by se měl dočkat na jaře příštího roku. Jestli se do něj vrátí i původní druhy rostlin, nejen o tom se doslechnete za chvíli z večerního radiožurnálu. Teď je tu pro vás z hudby kapela Miraj.
1: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny.

0: Kapela Miraj dozněla, posloucháte večerní radiožurnál. Z hudby před 11:30 ještě stihneme kapelu Script a Martina Gerixe s Bonem hostujícím v nahrávce No Sleep. Pokud ani vy nemusíte nebo nemůžete jít spát, pak se dozvíte o tom, že do zahrady zámku Valeč na Karlovarsku se po době delší 3 let vrací palmový skleník. Historickou konstrukci, včetně kupole, opravili restaurátoři v Litomyšli. Součástí areálu byla od konce 19. století. Původní zhruba 15-tunovou konstrukci zachovali restaurátoři asi z 80%. Zbytek museli nahradit replikami.
1: Kluci, další fáze bude, že posadíme tu sedlovou předmontovanou konstrukci střechy nahoru, takže připravte šrouby a předvrtejte otvory.
2: 14 a půlku vrtákem, je to tak, dáváme 14 šrouby, že jo?
1: Ano, přesně tak.
2: Dobrý, dáváme dobrý.
3: Jiřík Mošek, restaurátor. Vy tady teď dáváte dohromady palmový skleník v areálu zámku Valeč. Jak moc složité to restaurování bylo?
4: Nejsložitější fáze byla asi to se zorientovat vůbec v tom, který prvek kam patří. Potom jsme teprve se mohli pustit do jeho repase nebo restaurování. Potom následovala fáze odstraňování povrchových úprav a korozních produktů a teprve potom jsme mohli vyměřovat nové prvky, které bylo nutno vyrábět jako repliky, anebo repasovat ty stávající prvky.
3: Kolik těch částí je původních?
4: U té nosné části skleníku se jedná asi o 80% materie, která se zachovává a 20% se nahrazuje. A v další etapě dojde vlastně k výrobě nových výplňových ocelových prvků pro zasklívání a tam předpokládáme, že těch novotvarů bude výrazně více.
5: Vyrábíme nový konstrukční prvek, protože původní se nezachoval.
3: Říká Martin Pavel z firmy, která tady montuje zpátky konstrukci skleníku.
5: A trošičku nám nesedí díry, tak musíme ještě převrtávat.
3: Kastelán zámku Valeč, Miloš Bělohlávek. Konstrukce palmového skleníku se postupně vrací na místo. Kdo vlastně ten skleník nechal postavit?
6: Skleník nechal postavit hrabě Vincent, Tun Valcasína, tehdejší majitel Valče. A zajímavostí je, že skleník nebyl pro Valeč původně určen. Pan hrabě si ho postavil u sebe ve Vídni, v paláci, a o 3 roky později zjistil, že mu tam ten skleník nepasuje. A tak ten skleník, který musel už tenkrát být nákladný, nechal demontovat, zabalit a poslat na svůj zámek v Čechách.
3: Jak dlouho tady ten skleník tady stojí?
6: Ten skleník tady byl postaven v roce 1894. Bylo to v září, to znamená, že teď je to přesně 132 let od doby, kdy ho stavili poprvé.
3: Vrátí se tam palmy, vrátí se tam zpátky to, co tam kdysi dávno bylo.
6: My bychom opravdu chtěli, aby ten skleník byl skleníkem, protože je to jeho historický účel, to znamená to, co tam bylo původně za hraběte Vincenta, orchideje, palmy, kaktusy, okrasné rostliny.
3: Jak je ten palmový skleník vysoký?
6: Palmový skleník ve Valči má celkovou výšku něco kolem 15 metrů. Opravdu je to velmi dominantní záležitost.
3: Za stavbu palmového skleníku zaplatí zámek zhruba 15 milionů korun z Valče na Karlovarsku. Andrea Štromajerová, Radiožurnál.

0: 23 hodiny 30 minut. Zprávy a Martin Matějka.
1: Vodu z vodojemu Odulená voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace vody není zdraví nebezpečná. Vodu by lidé neměli pít ani v okolních obcích, Klecanech, Zdibech, Vodochvodech, Setlce, Klíčanech. Opatření se týká také Hoštic, Husince, Máslovice, Postřižína, Větrušic a Řeže. Vzhledem k velikosti zasažené oblasti město nezvládne zajistit kompletní náhradní zásobu. Cisterny už ale přistavilo ke školám, školkám a nemocnicím. Vodu můžou lidé používat k osobní hygieně. Česká zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se potýkají s nedostatkem krizových lůžek. Podle ministerstva práce jich bylo loni k dispozici 633, všechna jsou ale neustále plná. A podle ředitele Zlínského poradenského a krizového centra Marka Mikláše jsou lůžka určená hlavně pro děti, které jsou týrané nebo zanedbávané. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď chystá změnu financování služby, která by měla situaci zlepšit. Pohonné hmoty v Česku dál zdražují, nafta je skoro na rekordu, včera stála v průměru 49 korun a 52 haléřů za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, zdražil taky benzín, řidiči ho teď natankují v průměru za 45 korun a 91 haléřů, je tak nejdražší za poslední 4 roky. Ceny pohonných hmot rostou dlouhodobě kvůli konfliktu na Blízkém východě. Od října proto vláda obnoví regulaci cen paliv. A Bílý dům znovu zamítl vstup novinářům webu Politico a stanice MS Now. V puštění nebyli ani někteří zaměstnanci stanice CNN. A to i přesto, že americký federální soud dnes rozhodl, že reportéři těchto médií mají mít obnovenou akreditaci do Bílého domu. Přístup jim zakázal americký prezident Donald Trump. V příspěvku na sociálních sítích minulý týden napsal, že zbavuje akreditace kvůli tomu, že podle něj šíří nepravdivé zprávy. Sport. Fotbalisté Portugalska vstoupili do nového ročníku Ligy národů vítězně. Úřadující šampioni porazili Wales 1-0 a v dalších zápasech elitních skupin Nizozemsko remizovalo s Německem 1-1, Norsko zdolalo Dánsko 3-2 a Řecko vyhrálo v Srbsku 2-1. Českou reprezentaci čeká úvodní zápas v sobotu. V 20:45 nastoupí doma proti Chorvatsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Noční omezení na D2 před Brnem a nehoda u

0: Uherského Brodu. Na dálnici D2 z Břeclavy do Brna pozorněji za sjezdem na Slavkov. Nejprve na 8. kilometru údržba zavřela pravý pruh, pak na 6. kilometru levý jízdní pruh. Omezení na obou místech je v úseku dlouhém zhruba 200 metrů. Dálnice plynule průjezdné v Brně na městském okruhu v Žabovřeské ulici narazilo osobní auto do svodidel. Nehoda omezuje průjezd u odbočky k přehradě. Je to přejezd ze Žabovřeské na Kníničskou ulici. Na silnici 490 trase Uherský Brod Nivnice havarovalo osobní auto. Nehodu taky policejní šetření čekejte u zastávky autobusu Linea. A v Praze údržba zavřela tunelový komplex Blanka. Obousměrné omezení potrvá do rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů, na horách naměří kolem 9. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Michailou van Erne.
3: A ještě stále můžete vybírat nejoblíbenější postavu z her divadla Járy Cimrmana, které oslaví 60 let od založení už tuto neděli. Detaily na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

To byla Sia, posloucháte večerní radiožurnál. Patrik Šik v reprezentaci skončil, Tomáš Chorý v ní chybí kvůli zranění. Český výběr před startem dalšího ročníku fotbalové ligy národů hledá mimo jiné nové složení útoku. O možných kandidátech budeme podrobněji mluvit. Za okamžik, teď jak určitě dobře poznáváte, je tu Bruce Springsteen.

0: Čeští fotbalisté se chystají na úvodní zápasy elitní skupiny Ligy národů. Výběr nového španělského kouče Denii čeká v sobotu večer v pražském Edenu utkání s Chorvaty. Český tým si mimo jiné bude muset zvykat na hru bez svého nejlepšího střelce z posledních let.
1: Miguel Gutierrez. Here is Schick. And one chance is all he needs.
2: V minulé sezóně se v Bundeslize trefil 16krát a střeleckou formu má Patrik Schick i v úvodu nového ročníku nejvyšší německé soutěže, kdy skóroval v každém ze 4 zápasů. V národním dresu se ale útočník Leverkusenu minimálně v nejbližších duelech neukáže. Po nepovedeném letním mistrovství světa totiž ukončil reprezentační kariéru.
3: To byl vlastně jeden z prvních hráčů, který Santi Denia oslovil a měl obrovský zájem, protože jistě všichni víme, jaký Patrik má kvality a dokazuje to i dneska. Má pořád góly, takže samozřejmě nás to mrzí, ale je to jeho rozhodnutí a třeba jednou v budoucnu nám bude chtít ještě pomoct.
2: Zmínil v rozhovoru pro Radiožurnál Sport generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd. Při předchozích absencích Schicka národní tým často sázel na Tomáše Chorého ze Slávie, toho ale do hry nepustí zranění. Z útočníků v aktuální nominaci má tak v reprezentaci suverénně nejvíc odehráno Adam Hložek.
4: Chytil, posílá Hložka, ten může zamířit vstříc z brance, střílí a dává gól, nádherná rána.
5: Zkušeností, když dlouho nehrál, je Adam Hložek, takže jemu dávám takovou největší šanci tím, že je už ostřílený tou Bundesligou a v mládí byl velmi talentovaný, pak ho zabrzdili ty zranění, ale já věřím, že se opět dostal do skvělé formy.
2: Řekl historicky nejlepší střelec samostatné fotbalové reprezentace Jan Koller o Adamu Hložkovi, který dal v úvodu této sezony za Hoffenheim zatím 2 bundesligové góly. Nepočítáme-li Pavla Schulze, který je spíš ofenzivní záložník, má trenér Denia momentálně k dispozici do útoku už jen 2 hráče z české ligy. Olomoucký Václav Sejk za reprezentační Ačko dosud nastoupil jen jednou. V aktuálním ročníku nejvyšší soutěže se trefil zatím 3krát. O gol víc nastřílel Daniel Vašulín z brněnské Zbrojovky, který je v národním týmu poprvé.
6: Vašulín jde sám na brankáře Surovčíka a bude zakončovat, takže dá gol!
5: Máme to tam dobře namíchaný, že Vašulín je to typ takovýho toho hroťáka do vápna, pak tam máme Václava Sejka a Adama Hložka, který jsou zase více tahový, ale všichni tři mají formu, takže je dobře, že jsou nominovaní hráči, který mají formu, který góly dávají.
2: Myslí si někdejší kanonýr fotbalové reprezentace Jan Koller. Lukáš Michalík, Radiožurnál.

kapela Lake Malawi. Avengers Endgame se po 7 letech vrátil do kin. Nejúspěšnější komiksový film všech dob má diváky naladit na chystané Avengers Doomsday. Také o tom budeme ještě mluvit podrobněji ve večerním radiožurnálu, jakmile dozní Pink.

0: Avengers v původní sestavě se po 7 letech vrátili do kin a znova budou mít co dělat s Thanosem, i když tentokrát už diváci vědí, jak jejich souboj dopadne. Marvel vrací na velké plátno jeden ze svých nejúspěšnějších filmů Avengers Endgame. Speciální verzi s podtitulem Encore promítají ode dneška také česká kina. Avengers!
1: Assemble. Když Avengers Endgame vstoupili v roce 2019 do kin, završili příběh, který Marvel budoval 11 let napříč 22 filmy. Navazovali přitom na Infinity War a na malé kolektivní trauma marvelovských fanoušků, kteří v kinech napříč světem propadali v pláč. Fialový záporák Thanos v něm získal všech 6 kamenů nekonečna a jediným lusknutím vymazal polovinu všeho živého ve vesmíru. V prach se před očima diváků rozpadl padli i někteří z nejoblíbenějších superhrdinů. Iron Man, Captain America, Thor a další, kteří přežili, tak v Endgame dostali jediný úkol. Thanosovo dílo zvrátit.
2: Měl si vést úder na hlavu. Ne!
1: Endgame se stal celosvětovým fenoménem a načas i nejvýdělečnějším filmem historie. Teď ho Marvel znovu posílá na velké plátno a načasování není náhodné. Už v prosinci dorazí nový Avengers s podtitulem Doomsday. Právě na ně má speciální projekce nalákat. Součástí Encore je zhruba 3minutová ukázka z připravovaného filmu. A důležité je ještě jedno propojení obou projektů. V Doomsday se znovu objeví Robert Downey Jr., ovšem nikoli jako Tony Stark. Tentokrát stojí na druhé straně barikády jako hlavní padouch, Dr. Doom. Alžběta Havlová, Radiožurnál.

0: Posloucháte večerní radiožurnál a teď mimořádná zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D8 u Ústí nad Labem směr Praha, nebezpečí, nehoda, pozor u sjezdu na Ústí nad Labem Bukov. Na kilometru 73,5 blokuje levý pruh, na místě je už policie a místo nehody teď průjezdné. D8 u Ústí směr Praha, nehoda v levém pruhu. Další zelená vlna už za chvíli.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
1: 12 obcí severně od Prahy je bez pitné vody, je v ní olovo. Prezidenti Spojených států a Číny jednají v Bílém domě o vzájemných vztazích, obchodu i umělé inteligenci. Hokejisté Liberce prohráli v extralize na ledě Hradce Králové. Dnes bude většinou oblačno a zataženo, na severovýchodě se může objevit déšť a teploty do 18 stupňů. Je pátek 25. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Lidé ve 12 obcích severně od Prahy nemohou pít vodu z vodovodu ani z ní vařit. Do nádrže v obci Odolena voda uniklo olovo. Postižené obce teď pro lidi zajišťují rozvoz pitné vody. Jak dlouho stav potrvá, není jasné.
3: Pán s lahvemi umělohmotnými tady u cisterny.
4: Jdu si pro vodu, protože jsem dneska byl dlouho na služební cestě.
3: Říká pan Andrej.
4: A ve všech krámech vodu už není možný sehnat.
3: Podle starosty města Ondřeje Prášila ze sdružení Vodoláci, který kandiduje v komunálních volbách, jsou ve městě 4 cisterny a to je málo.
5: Občané nemají pít vodu ani vlastně z ní vařit. A nicméně středočeské vodárny ujišťují, že míra koncentrace olova v dodávané vodě nepředstavuje při krátkodobé konzumaci zdravotní riziko.
3: Škola a školka bude normálně v provozu. Děti budou mít vodu z cisteren, ale vařit se nebude, protože by pak nebylo v čem umývat nádobí. Z Odoleny vody Radek Duchoň, Radiožurnál.
1: Seniorům nad 80 let by mohli od příštího roku růst penze rychleji než těm mladším. Vládní novelu v úvodním kole podpořili poslanci. Důchody by se 80-tníkům a starším zvyšovaly v pravidelných 5letých intervalech o 500 korun a stoletým o 1000.
6: Starší seniori mají podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z ANO častěji zdravotní problémy a z důchodů si hradí třeba dovoz obědů nebo úklid. Příspěvek jim může pomoct právě i se zdravotní péčí, řekl Juchelka.
7: Dáváme těm starším seniorům tuto věkově podmíněnou valorizaci, protože bude mít více prostředků právě na ty terénní sociální služby.
6: Podle opozice se má ale investovat právě do dostupnosti zdravotních a sociálních služeb. Novelu chtěla zamítnout a označovala ji za předvolební dárek, pokračuje poslanec ODS Jiří Havránek.
8: Hnutí ANO myslí na skupinu svých jistých voličů, ale já moc prosím, myslete i na střední třídu a další generace, které to celé platí a budou platit.
6: Novelu teď projedná sněmovní sociální výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Před narůstajícím zadlužením veřejných rozpočtů varovala Národní rozpočtová rada. České veřejné finance podle ní přestávají být udržitelné a náraz na tzv. Dluhový strop se přiblížil o 3 roky, na rok 2034.
9: Dluhovou brzdu podle předsedy Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla přiblížily vysoké schodky rozpočtu pro letošek a příští rok.
10: V dobrých časech to v zásadě nemá precedent od okamžiku vzniku samostatné České republiky.
9: Bez úspor se podle Hampla bude zadlužení Česka zvyšovat. Loni dosáhlo rekordních zhruba 43% HDP. Dluhová brzda se spustí, když dluh překročí 55%. Stát podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO začne šetřit s rozpočtem na rok 2028. S výtkami rozpočtové rady nesouhlasí.
11: Mojmír Hampl se dlouhodobě vyjadřuje politicky, měl by předkládat fakta a ne svá politická hodnocení.
9: Vláda na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schod v historii Česka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
1: Čínský prezident Xi Jinping pokračuje v návštěvě Spojených států. Americký prezident Donald Trump označil jejich dosavadní rozhovory ve Washingtonu za skvělé. V Bílém domě politiky ještě čeká státní večeře, které se zúčastní zástupci amerických technologických firm. Ještě před jednáním Trump avizoval, že hlavními tématy jednání budou umělá inteligence a bezpečnost.
12: Naše týmy se snaží vyjednat vyváženější obchodní vztahy, včetně přístupu amerických farmářů na nový trh.
13: Řekl americký prezident. Obě země už se dohodly na dvouměsíčním prodloužení obchodního příměří, které mělo vypršet 10. listopadu. Prezident Xi zdůraznil potřebu mírové koexistence obou zemí a pravidelného dialogu armád Číny a USA. Řekl také, že Čína pozve do země 100 000 mladých Američanů a Atlantě propůjčí dvojici pand. Helena Berková, Radiožurnál.
1: Francie pošle vojáky a obranné systémy do Saúdské Arábie na ochranu přístavu Yanbu. Francouzský prezident Emmanuel Macron to řekl v televizi TF1. Strategický přístav na pobřeží Rudého moře je klíčovým uzlem pro přepravu ropy. Na začátku září jeho provoz omezil útok na ropovod, ze kterého Saúdská Arábie obvinila pro iránské milice.
14: Francouzský prezident Emmanuel Macron v televizi TF1 řekl, že Francie vyšle do Saúdské Arábie vojáky, radary a systémy protivzdušné obrany. Nespecifikoval, kolika vojáků se to týká. Macron zdůraznil, že se Paříž nechce zapojit do konfliktu, ale chce ochránit provoz rudomořského přístavu. Saúdská Arábie může přes přístav v Yanbu exportovat ropu a obejít tak Hormuzský průliv. Provoz v průlivu je omezený po americko-izraelských útocích na Irán na začátku roku. Od té doby prudce vzrostly ceny pohonných hmot po celém světě. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: V Česku se cena nafty dostala k historickému rekordu. Řidiči za litr zaplatí v průměru 49,52 Kč a benzín je teď nejdražší za poslední 4 roky.
15: Další mírné zdražení paliv očekávají analytici i v příštích dnech. Od října ale začnou platit vládní opatření a ta by ceny měla snížit, říká analytik společnosti XTB Jiří Tyleček.
16: Čekám ten pokles nakonec o více než 2 Kč během několika týdnů.
15: Podle Tylečka se do nižších cen promítne hlavně plánované snížení spotřební daně na naftu. Kromě toho vláda chce taky zastropovat marže obchodníků na 2,50 Kč na litr. Premiér Andrej Babiš z ANO vidí problém hlavně v nedostatečné kapacitě evropských rafinérií, které by podle něj měla řešit Unie. Na Evropské radě chce navrhnout i další opatření.
17: Chceme vyzvat Evropu, aby odložila ty ETS dvojky, které ještě více zdraží vlastně i pohonné hmoty.
15: Ceny nafty a benzínu se zvyšují kvůli konfliktu na Blízkém východě. Krištof Jiřík, Radiožurnál.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu zahájil jubilejní 100. sezónu. V pražském Rudolfínu odehrál program svého historicky prvního koncertu z roku 1926. Pod vedením nového šéfdirigenta Eliase Grandiho zazněl Smetana, Beethoven, Dvořák i Fibich.
18: Na zahajovací koncert z té sezóny Symfonického orchestru Českého rozhlasu přijeli z Litvínova i Marie s Janem.
19: Úžasný, jsem úžasný.
20: Úplně nadšený, dirigent byl skvělý.
19: Dirigent byl úžasný taky. Ten náboj, který on tam ke konci dával a první housle, neuvěřitelný první housle, úplně nádherný.
18: Výjimečné jubileum budou rozhlasoví symfonici slavit celý rok a chystají k tomu řadu netradičních projektů. V listopadu vystoupí s kapelou Monkey Business ve Fóru Karlín. V únoru pak odehrají koncert Podměna na podporu nadačního fondu Světluška. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Hokejisté Liberce pokračují v úvodu nového ročníku Tip Sport Extraligy v nevýrazných výkonech. Ve čtvrtém kole nejvyšší soutěže prohráli v Hradci Králové 2-5 a ztratili 3. ze 4 dosavadních zápasů této sezóny. Před jejím startem přitom Bílí Tygři vyhlásili nejvyšší ambice. Podle útočníka Jakuba Rychlovského se Severočeši musí rychle probrat.
21: To je podle mě úplně akceptovatelný, takhle se nemůžeme prezentovat a myslím si, že to od nás bylo prostě málo. Tak já doufám, že jsou všichni šatně naštvaní. Myslím si, že se každý musíme podívat do zrcadla prostě zamyslet se každý sám nad sebou, jestli to od každého z nás počínaje mnou a končí posledním hráčem a jestli jsme udělali všechno pro to, aby jsme ten zápas vyhráli.
1: V nedělním 5. kole Tip Sport Extraligy přivítají liberečtí hokejisté dosud neporažený Třinec. České tenistky čeká semifinále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shangchenu nastoupí krátce po 11. hodině dopoledne našeho času k utkání proti Španělkám. Na Radiožurnálu Sportu slyšíte přímé přenosy ze všech zápasů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Nehoda na D8 na Ústecku a možné komplikace na trase Jihlava, Havlíčkův Brod. Na dálnici D8 u Ústí nad Labem ve směru z Drážďan do Prahy překáží nehoda. U sjezdu na Ústí nad Labem Bukov kilometru 73,5 blokuje levý pruh místo označené a teď průjezdné.
23: Hlavý pruh neprejazdný, je tam aj šípka, aj policia.
22: Na dálnici D1 z Brna do Prahy na Vysočině potkal náš zpravodaj nadměrný náklad s doprovodem. Před chvílí sjeli z D1 z exitu 112 a míří po silnici 38 do Havlíčkova Brodu. Nedají se předjet.
24: Od Jihlavy, jak od dálnice směr Havlíčkův Brod, jede nadrozměrný náklad, takže budou vznikat za ním kolony.
22: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. počasí.
1: Přes den čekáme oblačno i zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech, zpočátku i polojasno nebo skoro jasno. A nejvyšší teploty v pátek 13 až 18 stupňů. To byly hlavní zprávy. A začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Posloucháte noční vysílání radiožurnálu, které právě začíná 10 minut po půlnoci. Máme 25. září. První měsíc školy už je skoro za námi a možná vám návrat vašich ratolestí do škol zvýšil stresovou zátěž. Někdy stačí jeden další požadavek, dětský pláč nebo nepořádek třeba v kuchyni či v dětském pokoji a rodič má pocit, že už vybuchne. Jak se v takové chvíli sklidnit? A hlavně, jak podobnému přetížení předcházet? Praktické tipy nabídneme už za chvíli v nočním radiožurnálu. Tak si počkejte.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Jsou dny, kdy rodič vstává unavený a večer má pocit, že už nemůže. Děti něco potřebují, do toho práce, domácnost a vlastní potřeby jdou stranou. Jenže právě péče o sebe může být jedním ze způsobů, jak dlouhodobě zvládat péči o ostatní. Co dělat ve chvíli, kdy už cítíme, že toho máme opravdu dost? A co si vlastně představit pod pojmem psychohygiena rodičů? V našem pořadu Linka bezpečí se nejen na to ptala moderátorka Hanka Schánělová psycholožky Pavly Frey.
1: Tak kromě toho, že to zní takhle krkolomně, tak já si pod psychohygienou rodičů představuji nějakou nedílnou součást toho rodičovství v ideálním případě. A protože často je na to nahlíženo spíš jako na nějaký luxus, na něco, co si můžeme dopřát nebo zasloužit až v okamžiku, kdy teda máme všechno splněno.
2: To bychom se toho asi nedočkali, co?
1: Právě, to bychom se toho úplně nedočkali. Ta psychohygiena jako taková je něco, co nám pomáhá udržovat dobrý psychický síly, dívat se na to, jakou máme kapacitu, protože právě proto, že se staráme o někoho dalšího, že máme v péči děti, tak je naším úkolem udržovat tu dobrou kapacitu pro tu péči. Je to trochu známá věta, že nejprve musíte v tom letadle, kterému...
2: Zachránit sebe, přesně
1: tak.
2: Potom.
1: Jo, nejprve kyslíkový masky sobě a teprve potom těm svým dětem, ale v praxi to úplně takhle nevypadá.
2: Rodič asi může být unavený, může být ve stresu, to myslím, že známe úplně všichni. Kdy ale máme mluvit o tom, že už jsme přetížení, že už je dost?
1: Každý se nějak známe, víme, jak reagujeme a můžeme si všimnout toho, že reagujeme nějak jinak. No, že vybuchnu dřív, nebo možná jsem nějaká plačtivější, taky se to může projevit v takových, bych řekla, více jako klinických kategoriích, jako je spánek, jídlo, celkově energie nebo nějaká zvýšená nemocnost.
2: No a teď hodně prakticky, když rodič cítí, že už je vážně hodně na hraně, každou chvíli bouchne, co může udělat v tu konkrétní chvíli? Jsou na to nějaké techniky?
1: Určitě jsou i techniky. Vy jste řekla jako pro mě moc důležitou věc a to je, že si toho rodič všimne.
2: A to je pravda.
1: No, já si myslím, že tohle je kousek, který zazněl i v příspěvku kolegyně Terezy, že ta psychohygiena není tak složitá, že si stačí všimnout. Já si myslím, že to stačí si všimnout. Je ten nejtěžší kousek na tom. Protože to, co dělat potom, naučit se nějaké techniky, už může být vlastně docela jednoduchý. Dneska jsou toho plný sítě, spoustu knihkupectví, co dělat, jak se o sebe starat, ale to všimnutí si je nějaký těžký kousek. Je to něco, co třeba se snažíme naučit i lidi právě v kurzu Linky bezpečí.
2: Mám se za to pochválit, že jsem si toho všimla?
1: Rozhodně. Rozhodně se pochvalte, protože teprve potom můžete dělat nějakou účinnou akci. Jo, je to jako když byste chtěla hasit požár, měla na to všechny hasičský přístroje doma, ale neměla byste ten senzor, nebo neměla byste ty smysly, který by to jako zachytili. Tak to pak zjistíte, že už ten dům je třeba v plamenech a to už je pozdě.
2: Dobře, tak můj senzor to zachytil. Perfektně. Existuje nějaká univerzální, jednoduchá technika, která se dá použít během pár minut?
1: To, co nám může pomoct a to, co máme neustále sebou, je naše tělo. Můžete se podívat na to, jakým způsobem dýcháte. Často v tomhle jako zatnutí, my přestáváme dýchat, takže se třeba potřebujeme nadechnout. Nebo naopak konečně po nějakým dlouhým vypětí poprvé trochu vydechnout, pak se teda můžu nadechnout, tím se trochu okysličím a taky si můžu všimnout, jak stojím, jo. Někde už můžu být taková, jako že už se mi trochu podlamují nohy, tak taky třeba si dobře stoupnout, tak se jako zakotvit v prostoru. To, co ještě může být k nějakým jako technikám, tak vřele bych doporučila všem rodičům aplikaci Nepanikař. Mohlo by se zdát, že to slouží hlavně pro lidi, kteří mají zkušenosti s panikama, s úzkostma nebo s depresí, ale najdete tam nějaký jednoduchý techniky a tipy, který máte pořád u sebe v kapse v mobilu, protože aplikace. A to, co bych mohla doporučit takhle jako po linkách Radiožurnálu, tak navrhuji techniku 5-4-3-2-1.
2: Nepočítá se do pěti, ale od pěti dolů.
1: Právě. Mohlo být dobrý způsob, jak si to zapamatovat. A je to, že aktivujete všechny smysly, které máte, všech pět smyslů, a začneme od zraku, že se rozhlídnete na pět věcí, které můžete kolem sebe vidět. Tím se trochu, už jenom tímhle se trochu změníte z toho diskurzu, který jste nabrala. ty čtyři věci další můžete slyšet, zaposlouchat se, tady je odhlučněné studio, ale venku nebo kdekoliv jinde, zkrátka můžete mít čtyři různý sluchový podněty, potom se můžete na tři různý věci sáhnout, nějaká textura oblečení, nějaký povrchy kolem vás. Taky si můžete ke dvěma věcem přivonět. Mm-hmm. Já mám nějaký parfém nebo nosím nějaký aroma olej u sebe. A poslední věc, že něco ochutnám, můžu mít žvíkačku, bonbony nebo se jenom napít vody. Ono teď, když jsem to vyjmenovávala, tak to může znít jako docela dlouhý proces, ale když to člověk trochu natrénuje, může to být i velmi krátký, je to něco, co máme stále sebou, protože když zrovna nemám vodu, tak aspoň zkusím.
2: Já to fakt vyzkouším.
1: Polknout, jo. A můžete to udělat ve frontě, na úřadě, nebo když jste v obchodě a cítíte se fakt jako zavalený, a jde to udělat v MHD, je to možný praktikovat kdekoliv.
2: Může být součástí té psychohygieny, o které mluvíme, i to, že si rodič řekne o pomoc?
1: Rozhodně, to už je, bych řekla, trochu vyšší dívčí, říkat si o pomoc. Pro řadu lidí to může být těžký úkol, ale pokud si umíte říct o pomoc a víte, co je to, co by vám pomohlo, tak je to skvělý krok, co pro sebe udělat.
2: Jak to přenést na člena rodiny, třeba na partnera? A jak mu vysvětlit, aby se necítil, že ho zároveň poučuju?
1: To je, nebo může to být trochu jako složitý místo. Obecně jak jako lidé, ale i ve vztahu třeba k dětem, tak víc než dětem říkat, chovej se takhle a já se chovám jinak, moc nefunguje. My jsme naučený monkey see, monkey do, takže něco vidím, něco dělám. Tak jít dobrým příkladem, bych řekla, že může být skvělá cesta, jak i třeba partnera motivovat k péči o sebe.
2: Psycholožka Pavla Frey, lektorka kurzu Linky bezpečí, moc díky za ty cenné rady. Věřím, že spousta našich posluchačů to vyzkouší. Díky.
1: Rádo se stalo, ať jsou k užitku.
2: Mějte se krásně.

0: Máme 30 minut po půlnoci. Martin Matějka a krátké zprávy.
1: Středočeské vodárny varují před pitím vody z vodovodu v okolí města Odolena voda. Do tamní nádrže se dostalo olovo. Vypití menšího množství vody podle vodáren lidem nespůsobí komplikace. Pít ani vařit z vody by neměli lidé v Hošticích, Husinci, Klíčanech, Klecanech, Máslovicích, Odoleně vodě, Postřižíně, Řeži, Sedlci, Větrušicích, Vodochodech a Zdibech. Do nich vodárny rozvezly cisterny s vodou. Havárie by neměla narušit provoz škol. Mladí lidé by mohli mít při spoření na důchod lepší podmínky. Vládní návrh podpořila sněmovna v úvodním kole a poslala ho do druhého čtení. Součástí novely je vyšší státní příspěvek na penzijní spoření pro lidi do 29 let. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se kromě toho sníží i dolní hranice pro vyplácení státní podpory a sníží se i poplatky pro penzijní společnosti. Krasnodarský kraj na jihu Ruska vyhlásil stav nouze kvůli odvetným ukrajinským úderům na přístavy a lodní infrastrukturu. Jsou tamní farmy cené neprodaným obilím. To zároveň vede k materiálním ztrátám. Gubernátor ruské oblasti Benjamin Kondratěv podepsal mimořádný dekret s tím, že jeho platnost zpětně stanovil už na 12. srpna. Díky tomu budou moct poškození zemědělci získat kompenzace. Krasnodarský kraj je jedním z nejvýznamnějších zemědělských center v Rusku. A podle webu Moscow Times byla letošní sklizeň navíc velmi úrodná. A v areálu krajského úřadu v Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska SOS 112 a propojí v jednom objektu všechny složky integrovaného záchranného systému, tedy záchranáře, policisty i hasiče. Součástí bude taky armáda České republiky. Společné středisko ušetří čas hlavně při mimořádných událostech, kdy se spolu jednotlivé složky rychleji skoordinují. Sport. Do 136. ročníku Velké Pardubické, který se poběží v neděli 11. října, přihlásili majitelé 11 koní. Míň jich bylo ve slavném překážkovém dostihu naposledy v roce 1993, kdy z 9 startujících dokončil závod jen jeden. Mezi přihlášenými jsou dva vítězové Velké Pardubické, Gatfry z roku 2024 a Sakamiro z roku 2023.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D8 u Ústí a na Teplicku. Na dálnici D8 i teď pozorně u Ústí nad Labem ve směru do Prahy. U sjezdu na Ústí nad Labem Bukov, kilometru 73,5, hlásil náš zpravodaj, nehodu blokovala levý jízdní pruh. Kolona se v místě nehody netvoří. Na Teplickou silnici 254 z Duchcova do Lomu srazilo osobní auto zvěř a teď stojí u odbočky na Háj a Osek. A v Praze je v noci obousměrně neprůjezdný tunelový komplex Blanka. Probíhá v něm pravidelná údržba. Trvat to má do rána. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Noc je teď oblačná až polojasná, hlavně na severu a severovýchodě, na některých místech až zatažená, ochlazuje se na 10 až 4 stupně, ojediněle se můžou objevit i přízemní mrazíky a přes den čekáme oblačno až zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Hrdinky v disentu i plynové masky v dětských knížkách. Co prozradí knižní veletrh ve Frankfurtu o českých autorkách a jaká realita se skrývá za zdánlivě nevinnými pohádkami? Témata, kterými Pražské muzeum literatury otevírá podzim, rozebereme za pár minut v nočním radiožurnálu.
0: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Hudební novinka, to byl Alex Warren a píseň Passenger. A teď zamíříme do světa knih. Ženy v disentu, literatura v exilu i nová mezinárodní síť. Muzeum literatury a památník národního písemnictví startují své podzimní projekty nejen ve své pražské pobočce. Instituce zamíří také na mezinárodní knižní veletrh do německého Frankfurtu nad Mohanem, kde představí české autorky od Boženy Němcové až po současnou Radku Denemarkovou.
1: Chceme představit role ženských osobností naší literatury právě třeba v tématech násilí, v tématech disentu.
2: Přibližuje ředitel Muzea literatury Michal Stehlík. Ve Frankfurtu chystají i diskuze o překladu a role slova v cizině nebo exilu.
3: Tam vlastně budou diskutovat zástupci literatury i aktuálně, kteří vlastně vnímají to, že exil není jenom věc minulosti, ale i bohužel aktuální záležitostí, kdy literární osobnosti musí opouštět své země, jako Běloruskou, Ukrajinu, Rusko a podobně.
2: 23. října pak muzeum zahájí v Praze výstavu o české exilové literatuře. V listopadu se bude věnovat projektu Nejkrásnější česká kniha roku s tradicí sahající až do první republiky. Mimo soutěž se budou podle její organizátorky Veroniky Bendové vystavovat i knihy slovenských grafiků a ilustrátorů.
4: Ta situace dospěla tak daleko, že samotní slovenský tvůrci začali vlastně bojkotovat tu vlastní soutěž, protože ji považovali za nekompetentní a za poplatnou vlastně nové garnituře a nechtěli se vlastně s těmi svými knihami to účastnit.
2: Muzeum literatury vydalo také novou knihu s názvem Konec pohádky. Spoluautorkou je Vilma Hubáčková.
5: Sleduje proměny ilustrované knihy pro děti v kontextu nakladatelských záměrů a sociokulturních změn.
2: Publikace odkazuje třeba na Leporello z roku 1934 Sláva děti, vojáci jsou tady, s barevnými ilustracemi dětí z vojáky v plynových maskách. Nebo hledá odpověď na otázku, jestli jsou ženy vtipné.
5: Bylo často upozorňováno, že ženy umělkyně nebo ženy obecně nemají smysl pro humor. Nemají takový smysl pro humor jako muži. Ale v ilustracích se to rozhodně neprojevilo. Tam právě naopak ta humorná složka byla docela výrazná. A vlastně dospěli jsme k podobnému závěru, že se vůbec nelišili.
2: Největším projektem Muzea literatury je pak nová mezinárodní platforma LAMP, na které se podílí 12 institucí Evropy a spřáteleně Arménie a Tajvan, upozorňuje ředitel muzea Michal Stehlík.
3: Jsem rád, že my jsme vlastně hlavním iniciátorem založení téhle platformy a snažíme se vlastně dát dohromady ty, kteří to řeší a jsme vlastně trošku tahounem té mezinárodní spolupráce. A budeme diskutovat vlastně, jaká je vůbec aktuální role muzeí literatury, jakou roli hraje literatura v těch identitách. Evropa sama řeší svoji identitu a třeba velkým tématem bude digitální věk. Vlastně nové informační prostředí i pro vozovkách provozování literatury.
2: Kromě Prahy otevírá památník národního písemnictví veřejnosti i centrální depozitář v Litoměřicích s pracovnou Ludvíka Vaculíka, který by letos oslavil 100 let. Michaela Pištěláková, Radio

0: České tenistky se v čínském Shenzhenu připravují na dnešní semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku a na nezájem fanoušků si nemohou stěžovat. Platí to pro wimbledonské finalistky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou i pro světovou jedničku v deblu Kateřinu Siňakovou. Ta navíc občas hraje čtyřhru s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai. A na autogramiádě s českou tenistkou to bylo hodně znát.
1: Vozítko na elektrický pohon právě přivezlo Kateřinu Siňakovou k autogramiádě kolem několik hlídkujících strážníků a také fanoušků, kteří mají připravené fotografie. I čínské spoluhráčky často tady vidím na obrázcích Kateřiny Siňakové, kterou je Chang, mimochodem také členka zdejšího velmi silného čínského výběru.
2: Ráda hraju se Shuai a myslím si, že ty fanoušci tady jsou opravdu zažraní do toho tenisu, že to sledují, že nám dávají spoustu dárků a to je opravdu bomba úplná.
1: No, hodně lidí tady má i vaši fotku s vaší parťačkou Shang z toho posledního vyhraného titulu, tak to asi taky vám hodně připomínají.
2: Rozhodně, tak samozřejmě o to víc podle mě to sledují, když hraju vlastně s Číňankou.
1: Autogramiáda tady v čínském Shenzhenu je možná trošku jiná, když to srovnáme s těmi, na které jsme zvyklí v Evropě. Fanoušci chodí velmi organizovaně na pokyn dovnitř po jednom. Co už je běžné, tak to jsou některé suvenýry fanoušků k podpisu, tak třeba tenisáky různých velikostí, kšiltovky, ale najdeme i výjimečné předměty.
2: Jako bota byla taková zajímavá, že jich fakt jako sundal a rovnou.
1: Vypráví při autogramiádě Kateřina Siňaková, co také dostává běžně na turnajích od fanoušků k podpisu, a nebo také, jaké to je, když občas nějaký ten talisman nebo měkký dárek od fanoušků přiletí.
2: Teď se nám stalo, že už i házeli po káje ty dárky, což mi už přijde trošku za hranou, ale je super prostě vidět, že jako je to žere, že to prostě mají rádi. Šli jsme k autu a vlastně asi nějaký přívěšek to byl, nebo najednou letěl, úplně říká bachacha, jo, a já si to ani nevšimla. Musím říct, že nějaký dárky jsou jako super, že jsem dostala vlastně takový skleněný portrét, kde je můj obraz, kdy jsem vyhrála olympijskou medaili a jsou tam vypsané jako i všechny moje tituly, tak to bylo jako příjemný, moc hezký. Dostala jsem vlastně nějaký sešit s fotkama, kdy za celou moji kariéru fotky, které se jako skládaly, rozkládaly a byla to úplná kniha.
1: Kateřina Siňaková teď odjíždí právě z autogramiády vozíkem z Shenzhenu. Jaroslav Pašil, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled přináší Martin Matějka.
1: Vodozvodojemu odolena voda a v několika okolních obcích lidé kvůli zvýšenému množství olova nesmí pít ani používat k vaření. Ministryně Schillerová hájí stav veřejných financí s kritikou rozpočtové rady nesouhlasí. Etická komise fotbalové asociace udělala brankáři Kalinovi nejvyšší možný trest. A dnes bude většinou oblačno až zataženo, na severovýchodě se může objevit déšť a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vodozvodojemu odolená voda není možné pít ani používat k vaření. Město o tom informovalo na Facebooku. Testy ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Město ale upozorňuje, že náhodná konzumace vody není zdraví nebezpečná. Vodu by lidé neměli pít ani v okolních obcích, Klecanech, Zdibech, Vodochodech, Sedleci, Klíčanech. Opatření se týká také Hoštic, Husince, Máslovic, Postřižína, Větrušic a Řeže. Vzhledem k velikosti zasažené oblasti město nezvládne zajistit kompletní náhradní zásobování. Cisterny už ale přistavilo ke školám, školkám a nemocnicím. Vodu můžou lidé používat k osobní hygieně. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO nesouhlasí s tvrzením Národní rozpočtové rady o neudržitelnosti veřejných financí. Předseda rady Mojmír Hampl řekl, že se kvůli rozvolňování rozpočtových pravidel blíží okamžik, kdy Česko narazí na takzvanou dluhovou brzdu. Původní odhady mluvily o roce 2037, teď se termín posunul na rok 2034. Zprávu o stavu veřejných financí Schillerová označila za politické prohlášení.
3: Zavázali jsme se ke snižování deficitu. My jsme přesvědčili Evropskou komisi o tom, že potřebujeme větší míru zadlužení v roce 2027, protože jsme zdědili neuvěřitelným stavu veřejné finance, kde byly nadhodnocované příjmy, podhodnocované výdaje. Víte, že rok 2026 tam chybělo něco mezi 70 a 90 miliardami.
1: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO na příští rok chystá rozpočet s deficitem 386 miliard korun. Půjde o druhý nejvyšší schodek v historii Česka. Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a zhruba v 10 farmaceutických firmách. Potvrdili to mluvčí VZP a ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. O zásahu informoval zdravotnický deník a podle kterého souvisí se staršími dohodami mezi pojišťovnou a firmami. Server Odkryto.cz uvedl, že policie zadržela bývalého náměstka ředitele VZP Petra Hoňka. Ten je v současnosti předsedou představenstva Příbramské nemocnice. Kazachstánský prezident Kasym Žomart Tokájev vyhlásil na dnešek celostátní den smutku, a to kvůli čtvrtečnímu úmrtí 12 kazachstánských vojáků, které při vojenském cvičení v Kaspickém moři smetla vlna. Tři vojáky se podařilo zachránit, po několika dalších jednotky námořnictva a záchranáři dál pátrají. Příčinou neštěstí bylo špatné počasí a silný vítr. Zastupitelé v Rýmařově schválili podání správní žaloby proti akceleračním zónám pro stavbu větrných elektráren a probili všichni přítomní zastupitelé. V katastru města jsou vytyčené celkem tři akcelerační zóny, upřesňuje kandidát do zastupitelstva nezávislý starosta Rýmařova Luděk Šimko.
4: Vadí nám umístění těch akceleračních zón, i velikost, vůbec narušení všeobecně prostředí, i lidi, kteří zde bydlí, je to blízko obydlí. Navíc my v blízko jedné akcelerační zóny chystáme pozemky pro výstavbu domu a myslím si, že když je tam nachystáme, tak budou skoro neprodejné. Za mě jsou to, co se týká našeho ortpéčka, nejhůř umístěné akcelerační zóny, které vůbec můžou být.
1: Nejvyšší správní soud zatím obdržel jednu žalobu proti vládnímu vymezení akceleračních zón a podala ji obec Chorušice na Mělnicku.
2: Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové ve čtvrtém kole Tipsport Extraligy poprvé v nové sezóně vyhráli na svém ledě a Liberec porazili 5-2. A brankář Marek Kalina dostal od etické komise České fotbalové asociace rekordní trest a kvůli ovlivňování zápasu má zákaz činnosti na 20 let. A proč se komise rozhodla udělit nejvyšší možný trest, vysvětluje její šéf Martin Holub.
5: Etická komise přihlédla jak k velkému množství skutků a dlouhému časovému období, to je 11 skutků v průběhu 5 let, tak k tomu, že disciplinární přečiny byly páchány zcela systematicky a soustavně za účelem zisku a že páchání disciplinárních přečinů bylo podstatnou, ne-li hlavní motivací činnosti hráče.
1: Kalina zároveň musí zaplatit pokutu 500 000 korun a dosud nejdelším trestem byl původně 15-letý pro Michala Hladíka, ten ale nakonec odvolací komise snížila na 4-letý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 na exitu 153 a nehoda na Teplicku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pomaleji sjíždějte z exitu 153 na sjezdu na Osovou Býtýšku a Tasov. Stojí vlevo sanitka, taky policie a kolem aut se pohybují lidé. Na Teplickou silnici 254 z Duchcova do Lomu srazilo osobní auto zvěř. Nehoda je u odbočky na Háj a Osek a provoz nezdržuje, je tam slabý. Na D11 mezi Prahou a Hradcem Králové je několik opravovaných úseků. Za sjezdem na Český Brod je noční uzavírka na kilometru 20,5 směr Hradec Králové kvůli opravám na necelém kilometru zavřený levý pruh. Kolona se v místě oprav omezení netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno i zataženo, hlavně v jihozápadní polovině Čech zpočátku i polojasno nebo skoro jasno a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Hodiny ukazují pár vteřin, no respektive 6 minut a pár vteřin po jedné hodině. S vámi je noční radiožurnál a dnes je pátek 25. září. Svět podle Havla, to je seriál, ve kterém se po celé září vracíme zpět v čase a vybíráme z našeho archivu to nejlepší z hovorů z Lán. Blíží se totiž 90. výročí narození posledního československého a prvního českého prezidenta. Za chvíli uslyšíte, co si Václav Havel myslel o novinářích.
2: Noční radiožurnál
7: a Adam Carda.
8: Oh, father, tell me

0: Václav Havel měl jako publicista k novinářům pozitivní postoj. Tomu ale nebránilo dívat se kriticky na vývoj žurnalistiky v 90. letech. Co konkrétně si tedy první polistopadový prezident o novinářích myslel, o tom je další díl našeho seriálu Svět podle Havla.
1: Svět podle Havla.
2: Dobrý den. Dlouhá léta jsem byl zvyklý promlouvat k veřejnosti pomocí rozhlasu. Někdo musí říkat nepopulární věci. Já jsem toto čecháčkovství kritizoval. Prezident nesmí mít deprese. Co pak člověk může naplánovat dějiny?
1: Svět podle Havla. To nejlepší z hovorů zlán.
3: Vztah Václava Havla k novinářům byl velice intenzivní. Jako celoživotní publicista měl pro žurnalisty pochopení, i když se sám jejich články mnohdy cítil dotčený. Nikdy ale nespochybňoval jejich klíčovou roli v demokratické společnosti. Byť si i Václav Havel třeba v lednu 1991 povzdechl nad vývojem novodobé žurnalistiky.
2: Myslím, že Ferdinand Peroutka by měl být příkladem opravdu nezávislé žurnalistiky pro všechny naše novináře, kteří se teprve jaksi učí nezávislosti. Je pro něj charakteristické to, že svobodu a nezávislost nechápe tak jako pouhé pátrání po chybách politiků. To byla generace žurnalistů nebo spisovatelů, kdy jste si přečetl jeden odstaveček a bezpečně jste věděl, kdo to napsal. Každý měl svůj styl, svůj jazyk, svou dikci, bohatý slovník. Zkuste dnes v novinách rozpoznat, kdo co napsal. Všichni jsme trošku podlehli zanonymizovanému, všeobecnému, zgleichšaltovanému, zestejněnému jazyku. Všichni užíváme těch klišé, těch vaze.
3: Nicméně v červnu 1992 se Václav Havel médií zastal. Ve zpravodajství před parlamentními volbami podle něj obstála velmi dobře.
2: Já se domnívám, že sdělovací prostředky a především státní, na něž bylo v poslední době poněkud útočeno, že se v té poslední fázi pokoušeli dobře zhostit svého poslání. Samozřejmě, že jakékoliv byť sebeobjektivnější a sebevyváženější informování nebo komentování vždycky vyvolá něčí nespokojenost. To je pochopitelné. Kdyby měli sdělovací prostředky vycházet ze základní ideje, že si nesmí nikoho pobouřit, pak by opravdu mohli mluvit pouze o počasí.
3: V podobném tónu pokračoval Václav Havel i v epizodě na konci června. Tehdy se vymezil proti tomu, aby politici vstupovali do nezávislosti médií.
2: Jednou ze základních podmínek demokracie je nezávislost sdělovacích prostředků. Nemůže být předmětem politických dohod, kde smí být jaký novinář nebo kde smí být jaký ředitel kterého sdělovacího prostředku. Na to existují určité zákony, předpisy, jak se kdo jmenuje, kdo koho odvolává.
3: V září 1993 už Václav Havel mluvil kritičtěji. Vadili mu palcové titulky v médiích, které podle něj neprávem vykreslují Česko jako zemi skandálů.
2: Je to samozřejmě povrchní vidění, protože je odvozeno z několika palcových titulků v několika novinách, nikoliv z analýzy té situace. Já si myslím, že je nejen právem, ale povinností tisku hledat různé nepravosti, pátrat, zveřejňovat zjištěná fakta. Novináři by spíš měli jako mravenečkové pracovat tiše, méně nápadně, méně okázale, ale dopracovat se opravdu k něčemu nespochybnitelnému, jasnému, jistému a pak by měli přiměřeným způsobem to, čeho se dopátrali, zveřejnit.
1: Svět podle Havla.
2: Nashledanou v lepších časech.
1: To nejlepší z hovorů zlán.

0: To byl Adam Ďurica a my u hudby zůstaneme. Geniální hudebník, skladatel a klavírista Jaroslav Ježek by dnes oslavil 120. narozeniny. Jeho tvorba je spojená hlavně s Osvobozeným divadlem Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Výročí si dnes v Holešově na Kroměřížsku připomenou komponovaným pořadem s názvem Stále se mi zdá, jako když tě hledám.
1: Malí členové pěveckého sboru Plamínek ze 3. Holešovské základní školy se stylově i rozmlouvají před zpěvem.
2: Čím bys chtěl být, Jaroušku?
1: Spoluautorkou komponovaného pořadu je učitelka literárně dramatického oboru Vladimíra Dvořáková.
3: Síly spojila v podstatě celá naše škola, základní umělecká škola Františka Xavera Richtera v Holešově.
4: No myslím si, že na 50 lidí se tam určitě sejde, myslím, že se k nám ještě někdo přidá.
1: Nesmrtelné melodie tak kromě dětského sboru zazní i v podání jazzbandu žáků a učitelů základní umělecké školy nebo trampské osady Ježura.
5: Mám pocit jakési samoty a stále mi něco schází a stále se mi zdá, jako když tě hledám.
1: Diváci nahlédnou do světa Jaroslava Ježka za tmavomodrým filtrem na nádvoří Holešovského zámku dnes od 20 hodin. Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: 1 hodina a 30 minut. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Do nádrží s pitnou vodou v Odoleně vodě se dostalo olovo. Středočeské vodárny proto varují, aby lidé nepili vodu z vodovodu ani z ní nevařili. Při požití malého množství ale zdravotní komplikace podle vodáren nehrozí. Týká se to 12 obcí severně od Prahy, kde žije více než 20 000 lidí, a to Klecan, Zdib, Vodochod, Sedlce, Klíčan, Hoštice, Husince, Máslovic, Postřižín, Větrušice a Řeže. A vodu v oblasti teď zajišťují přistavené cisterny. Podání drogy bez vědomí oběti, například dopití, by nově mohlo být trestným činem. Počítá s tím návrh koaličních poslanců, který v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. Pachatelům by za podání návykové látky hrozilo až roční vězení. Pokud by podání drogy skončilo smrtí, tak až 10 let. Přísněji se má trestat hlavně vhazování látky dopití, takzvaný drink spiking. Nově by stačilo prokázat, že pachatel tajně látku podal a že to oběť ovlivnilo. Běloruský vůdce Aleksandr Lukašenko udělil milost dalším 15 vězňům. Jejich totožnost zatím není známá. Podle lidskoprávní organizace Vjasna bylo 13 z nich v minulosti zadržených z politických důvodů. Běloruská státní agentura Belta napsala, že všichni propuštění podali žádost o milost, přiznali vinu a vyjádřili lítost nad svým jednáním. Minulý týden Minsk propustil 25 politických vězňů poté, co Lukašenko jednal s americkým zmocněncem Johnem Colem. Lukašenko existenci politických vězňů v Bělorusku popírá a podle organizace Vjasna jich je v zemi nejméně 800. A v pražském metru zítra začíná výuka na lince C. Provoz bude přerušený mezi Pražským povstáním a Chodovem. Omezení se týkají i stanic Opatov a Háje. Dělníci tam musí vyměnit původní dřevěné pražce za betonové. Oprava skončí v noci z pondělí na úterý.
2: Sport.
1: Hokejisté Hradce Králové zapsali v Tipsport Extralize první domácí vítězství v novém ročníku. V předehrávce čtvrtého kola porazili Liberec 5-2. Indie bude v roce 2032 poprvé hostit mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie UCI přidělila šampionát městu Pune, které dostalo přednost před kandidaturou Groningenu. Nizozemci ale na kongresu i tak uspěli. Šampionát budou pořádat v roce 2034.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda u Duchcova a neprůjezdná silnice na Prostějovsku. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na exitu 153 sjezdu na Tasov už bez omezení. Zdravotníci i policisté, kteří tam stáli, zřejmě zasahovali, z místa odjeli. Dálnice volné, na Teplicku silnici 254 z Duchcova do Lomu. Chvíli po půlnoci srazilo osobní auto zvěř nehodu, zřejmě už jen odstavené vozidlo čekejte u odbočky na Háj a Osek. A na Prostějovsku je nově neprůjezdná trasa Klenovice na Hané i Vaň. Uzavírka kvůli opravám silnice potrvá měsíc, objížďka vede kolem Bedihoště a přes Hrubčice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes den čekáme oblačno a zataženo a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: Necelé 4 minuty po půl druhé si v nočním radiožurnálu pustíme píseň, která je ideální pro noční čas. Můžete se zasnít společně s Ozzy Osbornem v písni Dreamer.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Co mají společného obyčejná káva s mlékem a vesmír? Podle vědců z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy je toho překvapivě hodně. A dozvědět se to můžete už dnes večer, kdy začne Noc vědy. Největší popularizační akce otevře dveře univerzit, laboratoří, muzeí a dalších míst po celém Česku. Podrobnosti k programu přidáme za pár minut v nočním radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Robotické experimenty, práce s umělou inteligencí, operace na nečisto, ale také třeba výcvik asistenčních psů. Nejen to nabídne dnešní Noc vědy. Program si letos připravilo víc než 140 škol, muzeí, hvězdáren a dalších výzkumných institucí, které připravují program v 75 městech po celém Česku. Třeba na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy si budete moct ověřit, že k pochopení dění ve vesmíru může stačit i obyčejná káva s mlékem.
1: My tu před sebou máme skleničku s kafem, mléko, to asi budeme lít do kafe, předpokládám.
2: Ano, my jsme si to mléko obarvili potravinářským barvivem, červené barvy, a tady máme pumpičku, nabereme trošku mlíka a teď je trošku triky dať to mlíko úplně dole, tak aby se nám to tam rozplizlo, ale nezamíchalo, takže to dáme na spodek pipetkou.
1: To mléko zůstává opravdu dole.
2: Ano.
1: A je růžové z toho důvodu, abychom ho právě viděli.
2: Jako ta bílá pak velice rychle splyne, takže pak to ten efekt bude menší. Teď začnu míchat, co se bude dít?
1: To je chemický pokus, ne?
2: To je skoro chemický pokus, ale je to jenom proudění kapaliny, není to nic jiného. A teď se zdá, že se nám to míchá, že jo? Vidíte?
1: Takový vír nám vlastně vznikl.
2: Ano, přesně, se tam utvořil vír, ale ono, když budeme chvilku čekat, tak zjistíme, že ono se nám to vlastně nemíchá. Ono se nám to točí, ale nemíchá. Ale když budeme točit lépe, a fakt uděláme jenom tak jako trošilinku silnějš, tak zjistíme, že když jsme vlastně zrychlili ten pohyb, to znamená, že jsme přešli z toho hladkého rovnoměrného proudění do turbulentního proudění, který je nejznámější tím, že míchá věci dohromady. A ten proces, který se odohrává tady v našem kafe, tak ten se taky odohrává i mezi planetami a dokonce i mezi hvězdami.
1: S vědcem Alexandrem Pitňou z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy objevujeme, že v podstatě stejné fyzikální principy fungují nejen v atmosféře Země, ale také mezi planetami a i v oblacích plynu mezi hvězdami.
2: Tento výzkum je důležitý například pro lepší pochopení vesmírného počasí, které může ovlivňovat družice, komunikaci, navigaci a nebo elektrické sítě na Zemi.
1: A zatímco na Matfizu nám stačí káva, lžíce a trochu obarveného mléka, jinde návštěvníci Noci vědy dostanou do rukou mnohem modernější technologie, říká za České vysoké učení technické Alexandra Baraniaková.
3: V virtuální realitě si návštěvníci vyzkouší zateplení fasády nebo osazení okna. Připravené budou také vodní modely, interaktivní mapy, ukázky umělé inteligence pro rozpoznávání poškození asfaltu a soutěž v kreslení proti robotovi. Na fakultě elektrotechnické si za návštěvníci vyzkouší logickou hru s Morzovou abecedou, demonstrátor semaforové komunikace, práci ve střižně i virtuální realitu s digitálním dvojčetem robota pro ohledání nebezpečných předmětů.
1: Na návštěvníky tak čekají nejrůznější pokusy, ukázky, workshopy i zajímavé přednášky. Hlavní téma letošního ročníku doslova vyzývá ke zvídavosti, je jim totiž komunikace.
4: Komunikujeme všichni a denně a hlavně chceme komunikovat a popularizovat vědu, k čemuž celá akce slouží. To téma se projeví napříč programem po celé republice. Návštěvníci zjistí, jak mezi sebou komunikují rostliny, jak komunikují buňky v těle, jak se vyvíjely způsoby komunikace v historii nebo jak komunikují lidé se specifickými potřebami.
1: Ondřej Martínek z týmu koordinátorů Noci vědy zároveň připomíná, že za vědou dnes lidé nemusí jen na univerzity. Zapojí se desítky míst napříč Českem, od škol a muzeí až po nemocnice, planetária nebo technologické firmy.
4: Noc vědy si budou moci užít návštěvníci prakticky v každém větším, ale i menším městě v České republice, od Sokolova až po Třinec. A Noc vědy má dokonce i mezinárodní přesah, protože se zapojí česká centra například v Bělehradě, Bukurešti nebo v Římě.
1: Program je zdarma. U některých akcí je ale kvůli omezené kapacitě potřeba se předem registrovat. Kam přesně se tedy můžete vydat, zjistíte na webu nocvědy.cz. Karolína Burdová, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
5: I po celou noc. I'm the one.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
1: Voda v okolí odolené vody není pitná, má vysokou koncentraci olova. Itálie se chce po 40 letech vrátit k jádru. Parlament podpořil zákon s cílem budovat malé modulární reaktory. Hokejisté Hradce Králové slaví v Tipsport Extralize výhru 5-2 nad Libercem. A dnes bude většinou oblačno a zataženo, na severovýchodě se může objevit déšť a teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ve 12 obcích západně od odoleny vody by lidé neměli pít vodu z kohoutku, pokud nemají vlastní studnu. Hygienici ve vodojemu naměřili nadlimitní koncentraci olova. Lidé by si měli najít aktuální informace na stránkách svého města. Například v obci Husinec pro občany zajistili cisterny. Pokračuje nezávislá starostka Michaela Bajderová, která kandiduje ve volbách.
3: Vodárny nám poskytly 2 cisterny, které se umístily pod tělocvičnou a u obchodu. Tam jsou cisterny k dispozici našim lidem. Pro ty, kteří nejsou schopní si přijít k cisterně pro pitnou vodu, tak rozváží naši hasiči vodu v petkách.
1: Lidem nad 80 let by se mohly zvýšit důchody. Za každých dalších 5 let by dostali 500 korun měsíčně navíc. Návrh podpořila sněmovna. Vládní koalice chce důchodcům taky vyplatit jednorázový příspěvek 2000 korun. Opozice s tím nesouhlasí. Třeba podle místopředsedkyně sociálního výboru Pavly Pivoňka-Vaňkové ze STANu by stát měl raději investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Změna je součástí vládní novely. Předlohou se teď bude zabývat sněmovní sociální výbor. Italský parlament podpořil návrat k jádru po 40 letech. Senát odhlasoval zákon, který má vytvořit právní rámec pro budování nových jaderných reaktorů. Vláda počítá s výstavbou prvních elektráren v letech 2033 a 34.
4: Italský senát přijal nový zákon poměrně přesvědčivě. Prohlasovalo 81 senátorů, proti jich bylo jen 51. Ministr životního prostředí a energetiky Gilberto Pichetto Fratin mluvil o historickém dnu.
5: Udržitelná jaderná energie spolu s obnovitelnými zdroji udělá z Itálie bezpečnou, nezávislou a konkurenceschopnou zemi.
4: Italská vláda si od jádra slibuje dostatek energie na budování datacenter, ale taky její zlevnění. Dosud je totiž hlavně váží zemní plyn z Afriky a Asie a elektřinu třeba z Francie. Vláda se chce soustředit na budování hlavně malých modulárních reaktorů. Itálie si odhlasovala odklon od jádra po tragédii v Černobylu v 80. letech a znovu po havárii v japonské Fukušimě v roce 2011. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Praha po dlouhé rekonstrukci otevřela průmyslový palác na výstavišti a první návštěvníci ho budou moct obdivovat ode dneška při komentovaných prohlídkách.
6: Já myslím, že vypadá fantasticky a myslím, že trefili to, jak to vypadalo v původním stavu. Zajímá mě, jak to tam vypadá vevnitř.
7: Říká o zrekonstruovaném průmyslovém paláci pan Petr. Levé křídlo, které v roce 2008 vyhořelo, udělali dělníci ve stejné podobě, jako vypadalo v 19. století, potvrzuje vedoucí projektu z firmy Metrostav David Čech.
8: Opravdu vidíme vizuálně přiznanou ocelovou konstrukci, která je v tuto chvíli svařovaná, původně byla nýtovaná, ty nýty jsou navařeny, případně nalepeny.
7: Opravená budova má oproti dřívějšku lepší protipožární ochranu. Komentované prohlídky budou v průmyslovém paláci do 11. října. Všechny termíny už jsou plně zarezervované. Vedení výstaviště proto uvažuje, že přidá další. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Hokejový brankář Tomáš Vomáčka zažil v Hradci Králové vítězný debut. V předehrávce Tipsport